0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají. Tak šeptám potají, co by řek,

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup k hygieně.

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamarré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80. Ale energii má na rozdávání.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fořti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
2: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
3: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
2: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
3: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
2: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod Velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
3: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
2: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versaje, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel.

0: A tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince, od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělal niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina, a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
1: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
0: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
1: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
0: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům, tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral, a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
1: Textilní průmyslníci.
0: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle toho, ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
0: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
1: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
0: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali, a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, žena to nevěděla. A manželka to musí vidět, a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
1: Tohle by každý manžel neudělal.
0: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
1: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
0: Ne, ne, já ji znám. Já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání. Jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí. A my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to, když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále, takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze, těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Měsíčku.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky. To je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no. To prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No, tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jakože zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechci, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po válečný, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozária, italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkou obchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbouval de Chamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančařík, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj Petře.
2: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo ne.
1: Je to pravda, věci to tak vyzkoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na obličeji.
2: No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jakože když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako, jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
1: Se rozpohybuje mozek. Jako.
2: Ano.
1: Tak dobrou zábavu vám všem. Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní Humoriádu, připomínám jako host Petr Jančařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a já se na ní moc těším, já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel.
0: Jak
1: ano,
0: přežít
1: ano.
0: Trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle. A někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknou do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchne smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš, ajajaj, to už je trochu na hraně a pak je ten krásný výbuch. Takže trapnost je nádherná věc.
0: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem, gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím bodrým moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem, a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla, já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala, já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem, přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou. A pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl, dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho a pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit, ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
1: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propadl. A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
0: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
1: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem čet takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k něčemu, máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš. Teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý a jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem, a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že je právě tady u nás dneska, je to ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí. Hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomínal, kde všude hrál, v jakých filmech. To jsem všechno věděl, jenom jsem nevěděl pořád to jméno. A všichni si mysleli, že prostě jenom říkám takhle ty informace. Akorát Vimr tak na mě koukal a říkal, neví, neví. A pak sám řekl to jméno a jeli jsme dál.
0: Je to fajn mít parťáka.
1: Jo, jo, Jirka byl výborný.
0: Záchrana objeví. Uměl teda zachránit, netopil.
1: Uměl zachránit a uměl s úsměvem potopit, ale s takovým lišáckým, milým, přátelským úsměvem a my jsme si to dělali navzájem a jako pracovat s ním byla velká zábava, jak pro lidi, kteří to sledovali, tak pro nás, kteří jsme s ním byli na jevišti.
0: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu, mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
1: Určitě.
0: Ikonou rozhlasovou, co se týká moderování, proti tedy Halině a Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma, humor mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto.
2: Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda v plném proudu, první dnešní souboj. Na výběr máte Halinu Pavlovskou nebo Tomáše Slámu. Bot můžete dát přes telefonní linku, tedy nejrychleji 731 800 900. Kdo tam je v této chvíli? Zdravíme s Petrem Jančaříkem.
5: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den.
5: Standa Zemník vás oba dva zdraví, pánové.
6: Díky.
5: A já bych si dal radši pana Slámu.
4: Píšeme mu bot, dobrá. Dobrý den dalšímu.
7: Dobrý den, Janou, Petr z Dijonu.
6: Dobrý den.
7: Konečně jsem se domluvil.
4: Povedlo se.
7: Zdravím vás oba dva.
6: Díky.
7: A můžu být Ačko, jestli je možné.
4: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píše mi bot. Další telefonát, další hlas v Humoriádě.
6: Alo?
4: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď. Říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, jak se probudíte.
6: Halo.
4: Ano, jste to vy.
6: Tak koho?
8: Halo, Josef Helkovice pod Žamberkem, rodák.
4: Ano.
8: Chtěl se zeptat Petra Jančaříka. Petře, prosím tě, když si stěžuješ, že nemůžeš spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
6: ano.
8: Tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskyňka, jestli by to nemohla zařídit.
6: Děkuju za radu,
8: jo?
6: Já se nad tím zamyslím, dobře.
4: Dobře, a teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
8: Bčko, a ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten hrozec Český Třebový.
6: Ano.
8: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. Pokud ti to Honza Čenskej nevyřídil.
6: Dobře,
4: ano, dobře, jo? Tak děkujeme.
6: Díky moc, já mu to řeknu.
4: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
9: Dobré odpoledne, pánové.
6: Dobrý den.
9: Zdraví vás Petr Zarhoty.
6: Ano.
9: A přeji vám hezký víkend.
4: Taky.
9: A třeba bych si pročování s paní Pavlovskou.
6: Ano, děkujeme.
4: Máte ho mít, jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
10: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně se mu k polipku

0: trošku nastavila tvář a řekla jsem, tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální. Není na to, když to někomu rychle myslí. A proto cvičte si pohotovost. Mne fascinovala jedna příhoda v pražské tramvaji. Byl dost nával a přistoupila starší dáma. Stoupla si nad černocha, mladého, který seděl, a když nad ním chvilku přešlapovala, tak se přestal ovládat a začala vykřikovat. Žádný vychování to nemá, ke stáří to nemá úctu, je to sobecký a ještě to přitáhlo Bůh ví odkud. Sedí si to tady, má to být v džungli na stromě a ne starý ženský zabírat místo. A ten černý mladík náhle vstal. Ukázalo se, že má celou nohu v sádře. Koukl na stařenu a suše báječnou češtinou řekl. U nás, v Ugandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana a jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítala jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř podtrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mě v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a ledabile řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebevíc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
1: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, když je to ještě na cizí účet, že jo?
2: Přesně tak.
1: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naďa Konvalinková, ta má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou dělá radost podobně nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
2: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když si na jevišti bombasticky uvedeš jako někoho, koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
1: Ano.
2: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš z toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde.
1: A ty tam stojíš
2: a říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš dál. dál. A teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mamlaze celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
3: Stalo se teda.
2: Stalo se mi to. Stalo se mi to zrovna v Karlovarském Pupu jednou, když jsem tam už ani nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch, krásný. A ani už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Nebyl. Já nevím, to byl třeba Bolek Polívka nebo někdo jasně. takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To, jako, to jsem si říkal, Ježíš, to si užiju.
1: A on tam původně měl být, vlastně za to jenom vysněl.
2: Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
1: Ale o to horší může být ještě variant. Že uvedeš někoho jako tu hvězdu večera, tu třešničku na dortu, někdo, kdo by byl významný a pak zjistíš, že ti třeba vzadu ještě zbyl Karel Gott.
2: Ano, ano, ale to bych mohl dlouze vyprávět, ano, že se podíváš, končí už tvoje velké bombastické ano. show a ty jenom se podíváš do portálu a tam stojí ještě někdo, vážený host, ano. na kterého si totálně zapomněl a ty víš, že už byl vrchol večera, že už vlastně se loučí.
1: Ano.
2: A pak musíš velmi ekvilibristicky jako s těmi slovy jako zacházet, protože pozor, ale přesto. A teď budete překvapeni, protože sám si překvapen. Jo, a teď ty lidi koukají, mnozí už jsou na odchodu.
1: Někdo no. už v šatně, no. A stane se. Tak. Petr Jančařík je naším hostem a jsem rád, že posloucháte. Budeme vybírat další ukázku za malou chvíli. Teď ještě Miraj i Přesto všechno.
4: Hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Petr Jančařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat jako
2: ukázku.
3: Nějaký... Jo, ukázku. Já myslím, daně třeba, daně, že budu vybírat daně, víš, jak...
2: to byly vždycky... Vybery ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak i tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné, co?
2: Může být všechno party, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si, jak si opustil, myslím po svých, jako.
5: Ano. Normálně se odsud vynáší nohama napřed, já vím, na co narážíš. No.
4: S odstupem času, nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítaný, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 6-7 let.
5: Co jsem odešel.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem si ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tomu mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete se Štěpánkou Haničincovou, jezdil, ona vyprávěla ty pohádky. Milé děti, a on maloval ty kresbičky. Mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury. Ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhala zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát. Říkám, co je? No běž se podívat, jak se nám vešel do té šatny a on Miloš, jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo, on si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let, jo. A ona vyběhla a říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech, jo. Úžasný, opravdu Nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou. Čili z jeho vyprávění já to všecko znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, toho si zase pamatujete, z Pyšné princezny. Pamatovali si ho i král Miroslav, jo.
4: No, král Miroslav.
5: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice. Oni šli s Nesvatbou z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu Pyšnou princeznu, asi tak volala, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš. No a chtivej Milošek Nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko, tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl u vchodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Řekl, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takový jako, a já s ním měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si Volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No je to trochu na to téma, je to trochu na to téma. Udělejte si Volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že jo, tady, takže to máme červen, udělám si Volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. On odešel a říkám, ty, a on už, jako tomu panu Kemmerovi, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo?
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal ses, měl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle. Tak panem Donutilem zcela určitě. A je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč, to je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako, když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja, ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To je to, proč funguje i humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a svoji roli, to třeba pan Marvan měl, že ji uměl z paměti. Na první čtené zkoušce svoji roli měl naprosto z paměti připravenou. A my jsme říkali, no tak to je fantastické. A on říkal, no jo, ale Kemr umí všechny. Ten uměl celou hru.
2: Fakt.
3: Jo, skutečně.
2: Klobouk dolů tedy.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Mirek Donutil je ve hře. A koho nasadit proti? Zůstanu u těch osvědčených rozhlasových jména někoho, kdo by mohl pohladit hlasem. František Nepil. Takže varianta B je jasná. Ačko Miroslav Donutil, Bčko František Nepil. Hlasujete SMS-kou na čísle 90 011 04 za 4 koruny jedna taková zpráva nebo volání přes telefon do studia 731 800 900. Taková jsou pravidla. A máte na to opět čas jedné písničky. Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a...
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Mě nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli ví, kde jsou zdonky? Na Moravě, na Slovensku, anebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. No. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No, to prozraďte, no já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No.
4: Jasně. No jasně.
5: Nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
4: Na Moravě, dobře.
3: Ačko nebo Bčko?
5: Já bych pokračoval.
3: Dobře, Mirek Nutil má bod, děkujeme. Díky. Za to, kdo další?
6: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím parního hosta Peťu Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A chtěl bych se Peťi zeptat, který pořád kdysi uváděl, jestli Magion anebo Vegu.
4: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion a to mě provází už čtvrt století, protože kam přijdu, tak vždycky říkají, jo, hele Magion, no tak Magion to byl.
3: Samé soutěžní otázky, tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko.
6: To jsem s Honzou Rosákem.
4: No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
6: Světlá Hora, hlas je pro Ačko.
4: Ačko, děkujeme.
3: Donutil. Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
7: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
3: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
8: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
3: S Kemrem?
8: Ano, s Kemrem. Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, až on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivánovna, a on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho rádia, a tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl chrs. Říkám, pardon, chrs, říkám, to je zkratka, on myslel, že to je nějaká redakce zábavy nebo něco, jo. On říká, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. On říká, aha, tak to asi spolu děláme, pane režisére, naposled. A on říká, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno a s bukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepeněl, pak jsem si říkal, ježišmarja, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku, a Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili, já jsem odcházel a říkám, pane Rušku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Jalmara Ekdala. Ale chlapečku, já to vím. Vždyť jsem se vás ptal, jak se vám fotografovalo. Jalmar Ekdal přece byl fotograf, ne? Já zíral, jak byl, protože on, ne on, ale já měl, rozumíš, mezery ve vzdělání, jako, no prostě stalo se, no. Ale ta skleroza, když teda jsem na to narazil, ta tam v té naší šatně teda opravdu někdy jela na plný pecky, jo, až to byly někdy hovory, tyhle pánové, oni, víš, pamatuješ ten, on taky žil s tou, hrála na Vinohradech s tím, no, on tam byl 30 let, ale pak tam jako se setkal s tou a je, no nebo ona byla rozvedená s tím, jo, a kolem šla Luba Skořepová a říká, pánové, zase Španělsko?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Se to dneska v těch ukázkách, ale můžou za to i posluchači, nejenom ty točí kolem té paměti, vybavování se, moderování a tak podobně. Luba Skořepová podle tam byla u tebe?
4: Luba, já myslím, že ano. Já myslím, že ano, my neočekávaný dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí. A já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli. Já to opravdu nevím, jo. Ale už to asi nezjistím nikdy.
2: Tak tobogán má nějakých třeba 35 let, ale s mikrofonem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. Takže to musíš vědět ty, čísluješ si třeba? Jako...
4: Ne, vůbec. Já si nevedu absolutně jako žádné statistiku. Záznamy, statistiky, nevystřihuju si žádné články, fotografie.
2: A máš nějak nic. Třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
4: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
2: A kolik jsi tam měl nejvíc na jedno?
4: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik že to máš hostů. Najednou zjistí, že máš...
2: Kde prostě... všude jsem to rozhlásil, Ježíš, oni všichni přijeli.
4: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl já nevím kolikátiny, já nevím 70. A tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
2: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a milé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 90 01 04 s tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto...

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 809. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v Humoriádě Petr Jančařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím. Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
1: Dobře, Tomáš Sláma má bod. Dobrá, děkujeme za to, mějte se krásně. Kdo ještě volá?
3: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš.
4: Dobrý den.
3: Já bych vám říct jenom, že ty zdonky jsou Kroměříže.
4: Aha.
3: Ačko,
1: Tomáš Sláma.
3: To blízko.
1: Dostává bo. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
5: Ještě jednou Petr Zahoty.
4: Ano. Dobrý den.
5: A přidanou a přádek si panu Nepila.
1: Panu Nepila, dobře. Píšu mu bod a děkuju moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přičítáme je. Tady to byla varianta B. Tak vyhrává František Nepil.
4: Výborně.
1: Povídání nazvané Andora.
6: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží. K té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferničky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou. Jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného mě nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem très roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a na podruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že? Ta hlasatelka se jmenovala Françoise, písnička se jmenovala také François, já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François, akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Gloriáda.
1: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík. Jemu velký dík za návštěvu Humoriády.
2: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
1: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju, užij si ho samozřejmě.
2: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte. Já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
1: Výborně, všem zdraví a také úsměv na tváři, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku. A poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
2: Naschledanou. We'll be right back.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda dnes projedná zákaz používání mobilů ve školách. V Evropské unii začal platit zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Rožnov pod Radhoštěm řeší rychle mizející sáčky na psí exkrementy. Bude většinou polojasno, teploty do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách by dnes měla projednat vláda. Počítá s tím novela školského zákona. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřských škol, prvního a druhého stupně základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Zařízení by se nesměla až na výjimky používat během výuky ani o přestávkách, pokračuje ministr Plaga.
2: Tak jak to bývá častokrát interpretováno jako tupý zákaz, tak to není pravda. Už v naší metodice, kterou jsme poslali do škol, samozřejmě počítáme s tím, že ve školách bude dál ta složka moderních technologií ve výuce. To znamená, není to tak, že by děti jako se vrátili do doby kamenné. Zároveň školy se budou mnohem víc věnovat tomu vysvětlování té komunikaci a prevenci, jak vlastně se v tom světě sociálních sítí vyznat.
0: Novela by měla začít platit od září příštího roku. Teď může používání telefonů regulovat školní řád jednotlivých škol. Krajský soud v Ostravě začne řešit případ výrobce pervitinu, který podle obžaloby využíval důmyslný systém GPS souřadnic. Suroviny na výrobu drog si údajně vyzvedával z tajných skrýší tak, aby se jednotlivé články řetězce nepotkaly. Policie u něj v nebytových prostorách v centru Opavy zajistila laboratorní vybavení, chemikálie a více než 20 000 tablet s pseudoefedrinem. Upřesnil mluvčí soudu Jaromír Parobek.
3: Mezi důkazy založenými ve spise se nachází i informace, že obžalovaný měl část surovin potřebných výrobě drog obstarávat anonymním způsobem prostřednictvím systému využívajícího předávání GPS souřadnic, ukládání finančních prostředků a následnému vyzvedávání zboží.
0: Velké podniky v Evropské unii už nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. Začalo totiž platit unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak s neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou anebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. Sáčky na psí exkrementy mizí ze stojanů v Rožnově pod Radhoštěm během několika hodin po doplnění. Po městě je rozmístěných 9 stojanů a pracovníci je doplňují 2x týdně. Podle lidoveckého místostarosty Tomáše Grosse zatím přitom nestojí jejich nedostatek, ale lidé, kteří si ze stojanů odnášejí místo několika sáčků celé balíčky.
4: Spíše si myslíme, že Rožnované prostě přijdou, vezmou celý ten pakl těch sáčků a odnesou si je, čímž v podstatě znemožní jejich využití dalším pejskařům. A tak nabízíme těm, kteří opravdu chtějí větší množství sáčků, ať si zajdou na radnici, ať si je prostě u nás nafasují, není v tom žádný problém, ale moc prosíme, aby nebrali všechny sáčky z těch stanovišť, protože pak chybí těm ostatním.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno. Během dne přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody. Pokud se dostanete do dopravních potíží, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přátelé, vstoupili jsme do 30. týdne roku 2026, dnes je pondělí 20. červencový den a začíná pravidelná hraní čtyřhodinovka Českého rozhlasu Ostrava nazvaná Dobré ráno. O to dnešní se budou starat Tereza Hájková a Petr Soukup. Přejeme příjemný den.

0: Zbývala nám Věra Špinarová 5 hodin a 10 minut. S koncem těžby černého uhlí na Karvinsku se postupně mění i haldy u bývalých dolů. Byly to hromady hlušiny, teď už zase vypadají jako kus přírody. Příkladem je město Petřvald, kam se podíváme krátce před 17:30. Teď ale souhrn historie, která se týká právě toho dnešního data 20. července.
1: Vítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Je pondělí 20. července. Svátek mají Ilja a Eliáš. Obě jména znamenají to samé. Pán je Bůh. Jedno je ruskou a druhé řeckou variantou hebrejského Eliahu. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Poprvé bylo ženám v Evropě umožněno volit před 120 lety. První zemí, kde bylo zavedeno rovné volební právo, se stalo v roce 1906 Finsko. Finský senát ten den nový volební zákon odsouhlasil. Posádka americké lodi Apollo 11 přistála v lunárním modulu Eagle na měsíci v roce 1969. Neil Armstrong a Edwin Buzz Aldrin se stali prvními pozemšťany na povrchu naší oběžnice. První výtvor sestrojený člověkem přistál na Marsu přesně před 50 lety. Na povrch rudé planety dosedla v roce

Kevin Dahlgren byl za čtyřnásobnou vraždu v Brně Ivanovicích před 10 lety odsouzen na doživotí. Před 8 lety spáchal ve Valdicích sebevraždu. 85 by dneska oslavil nezapomenutelný textař, zpěvák a komik Jiří Grossman. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku je většinou jasno, co se teplot týče, tak na horách, konkrétně na vrcholu Lysé hory, teď 7 stupňů Celsia, v Ostravě teploměr ukazuje teď 11 stupňů. Prognóza na pondělí říká, že by mělo být hezky, většinou jasno nebo polojasno, nicméně během dne přijde více oblačnosti a ojedinělé se mohou vyskytnout i nějaké přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte mezi 12 a 16.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v naši

0: našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívala Olga Lounová, přesný čas 5 hodin 22 minut. Na Karvensku postupně mizí stopy po těžbě černého uhlí a netýká se to jenom dolů, ale i halt a nejrůznějších provozních nádrží. Například v Petřvaldu u Karviné už na mnoha místech vůbec nejde poznat, že tam vládla těžba a haldy a nádrže se mění zpátky na pěknou přírodu.
1: Ta cesta není ještě úplně hotová, protože to je vlastně první vrstva. Bude dosypávána vlastně dalších asi 15 cm.
2: Halda a závod Evžen kdysi patřili dolu Julius Fučík. Stáli bychom teď na velké hromadě hlušiny, teď tady ale vede turistická stezka. Příroda už si sama haldu vzala zpátky, jenom je třeba jí trochu pomoci, ukazuje Zuzana Věstová ze státního podniku Diamo na tůmku pro obojživelníky. Bývala to provozní důlní nádrž.
1: Je udělána se stupně, jsou tam terásky, maximální hloubka je 1 metr, takže je to takové stupňovité.
2: Je to vlastně velká oblast, tady ta rekultivovaná?
1: Celá oblast má asi 2,2 hektary. Bude se jednat pouze o revitalizaci temene odvalu a tady toto je odval, který souvisel s těžbou na dole Evžen.
2: A další místo, kde zmizely závory a z pozůstatku těžby se stala odpočinková oblast. O kousek dál, u hlavní cesty, byla kdysi dočišťovací nádrž dolu Julius Fučík.
1: Byla odtěžena, odvezena na skládku a byla zavezena inertním materiálem.
2: Vypadá to jako nějaké terénní sportoviště teď.
1: Ano, požadavek byl příprava pro pumptrackovou dráhu. Zbytek je už na městě Petřvald.
2: Postupně takto mizí i další stopy po těžbě. A nejenom menší haldy a nádrže. Už zítra se začne zasypávat velký černouhelný důl ČSM. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Krátké zprávy pro nás má Tereza Hájková.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo. Dál ale bude ceny a marže monitorovat. Unie nezávislých petrolejářů očekává, že paliva zdraží. Hasiči v celém Česku měli v neděli kvůli bouřkám asi 160 výjezdů. Většinou odstraňovali spadlé stromy, zajišťovali střechy nebo odčerpávali vodu. Informovali o tom na síti X. Nejvíce zásahů měli v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. A přes 26 000 domácností v Česku bylo odpoledne kvůli silným bouřkám bez dodávek elektřiny. Radnice v Bukovci zřídila nový online portál pro občany. Slouží k vyřízení formulářů, žádostí, ale i zaplacení poplatků přes internetovou síť. Obec tak chce lidem zjednodušit komunikaci s úřadem. Portál funguje non-stop. Zájemci i nadále mohou využívat úřední hodiny na radnici. Více než 3 miliony korun bude stát náprava povodňových škod v Ostravě Proskovicích. Správci po Odří tam vyčistí koryto potoka zanesené bahnem. Tím zástavbu lépe ochrání před možným vylitím vody z břehů. Peníze město poskytne z fondu životního prostředí. Fotbalové mistrovství světa ovládli Španělé. Ve finále porazili Argentinu 1-0. Jedinou branku dal Torres. Dnes krátce popoledně se španělský tým vrátí zpátky domů. V Madridu i po celé zemi budou čekat bujaré oslavy a miliony fanoušků. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, během dne přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 u Bohumína na 365. kilometru ve směru na Polsko stojí porouchané auto, dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Jaký bude náš dnešní dopolední program, to zjistíte už za pár minut. Teď bude zpívat Ivan Hlas.

Ivlana Mitka Zelenková, přesný čas 5 hodin 39 minut. Jaký bude dnešní toulavý magazín Křížem krajem? Pozorný návštěvník Frištátského zámku si může všimnout, že zdánlivě dokonale symetrická budova má mnoho malých nepřesností. Ty svědčí o bohaté minulosti tohoto šlechtického sídla. Od gotického hradu přes renesanční, později barokní a nyní empírový zámek. No a právě o těch změnách budeme mluvit v tom dnešním magazínu Křížem krajem. Do Frištátu nás vezme redaktorka Romana Kubicová. 10 minut po deváté.

0: počasí.
1: O počasí teď budeme mluvit s meteorologem Petrem Drobkem a po telefonu pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jako vždy začneme tou aktuální situací.
2: Tak většinou je jasno nebo skoro jasno, zvětšená oblačnost je spíše v té jihovýchodní části naší republiky, lokálně v Beskydech, může být o něco více oblačnosti. A teploty nám klesly na 12 až 8 stupňů, chladněji je třeba na Rýmařovsku, tam jsou teploty kolem 7 stupňů, 5 stupňů hlásí Praděd na hřebene Hrubého Jeseníku, no a vítr fouká slabý proměnlivý s rychlostí do 3-4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme tedy ten aktuální stav a teď už pojďme k tomu důležitému, k předpovědi na celý den.
2: Tak dneska bude zpočátku jasno, postupně bude přibývat oblačnosti, polojasno až oblačno, jen výjimečně se mohou vyskytnout slabší přehánky a teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů, na horách na 12 až 16. Foukat bude slabý jihozápadní, v průběhu dne přechodně i mírný západní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jaká pak následně bude noc a co přinese úterý?
2: Tak bude podobně chladná jako dneska, teploty budou klesat na 11 až 7 stupňů, v údolích tam spadne teplota až k 5 stupňům a jinak bude většinou skoro jasno nebo polojasno. Povane slabý západní až jihozápadní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den očekáváme v ranních hodinách ještě polojasno, ale v průběhu dne většinou oblačno a lokálně se vyskytnou přehánky. Teploty od 17 do 21 stupňů, na horách od 11 do 15 a vítr povane mírný severozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí nabídl Petr Drobek, děkujeme za to. Hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Naším úterním dopoledním hostem bude zahradník Vlastimil Pasič z Dolních Životic a bavit se budeme o skalce a skalkaření. Probereme, jaké místo při založení na zahradě zvolit, jak a čím skalku ideálně osadit a jak se o ní správně starat. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Od června pro vás každé pondělí po 13. hodině vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude doktorka Kateřina Cajdamlová a máme pro vás takovou malou ochutnávku.
1: Chtěl jsem se zeptat, jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Mm-hmm. Radši mluv s každým zvlášť.
0: Tolik tedy je malá ochutnávka rozhovoru, který si celý můžete poslechnout dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude doktorka Kateřina Cajdamlová.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. Začíná oprava silničního průjezdu ve městě Albrechticích. Ostravští strážníci učí zájemce, jak se bránit útočníkovi. Bude většinou polojasno a naměříme do 22 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. Dnes by ale ministři měli projednat novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let a ne od 85 jako nyní.
2: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
2: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
4: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
2: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Oprava silnice ode dneška zkomplikuje dopravu ve městě Albrechticích na Bruntálsku. Výměna asfaltového povrchu a úprava příkopů potrvá na hlavním průjezdu městem do první poloviny listopadu. Pracovat se bude postupně na téměř 2-kilometrovém úseku, potvrdila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
5: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
0: V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je sice vysoký, úřad práce ale žádosti častěji odmítá. Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí. Loni to bylo přes 30 000. Podle ministerstva práce to je kvůli změně financování. Proti omezení rekvalifikací je například Asociace profesního vzdělávání. Bezplatné prázdninové kurzy sebeobrany nabízí veřejnosti ostravští strážníci. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, si vyhradili prázdninové úterky na tréninky pro veřejnost. Rezervace není potřeba. Stačí přijít do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá. Podle lektora Romana Martínka se ukazuje, že Ostravané mají o kurzy zájem.
6: Je to opravdu pro ty lajky, kteří si chcou vyzkoušet, jak jsou na tom, co se týče nějaké fyzičky, jestli dokážou dát nějaký úder, jestli se dokážou přikryt. A tak, jak Dnešek ukázal, prostě je to určené i pro děti, i pro nějaké starší věkové kategorie. A bylo tady docela mladých spousta, takže zatím jsme spokojeni.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách mezi 12 a 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě v ulici Sněmovní probíhají stavební práce, silnice je zcela uzavřená. Objížďka vede přes Masarykovu třídu a ulici Praskovu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Zprávy jsou za námi, vstupujeme do další vysílací hodiny v dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Tereza Hájková a Petr Soukup přejí hezký den. Budeme gratulovat těm, kteří mají dnes svůj svátek a těmi jsou nositelé jména Ilia, což je jméno, které má hebrejský původ, dá se vyložit jako Bůh je můj pán a u nás je používáno spíše řídce. Ale samozřejmě jsou výjimky potvrzující pravidlo všem Iliům. Teď pogratulujeme k svátku, popřejeme vše nejlepší a pošleme nahrávku Věry Martinové.

0: Skopinává přesný čas 6 hodin 11 minut. Oprava silnice mezi Vrbnem, Podpraděnem a Hřmanovicemi míří do finále. Jak se jezdilo po objížďce, která byla místy stejně rozbitá jako opravovaná cesta? My jsme to vyzkoušeli a o výsledku vás budeme informovat už za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat 5 lahve. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, ruce propnuté před hrudníkem drží 5 lahve. Pravou nohou půjdeme vzad do výpadu, obě kolena pokrčená těsně nad zemí. S výdechem prohodíme pravou nohu za levou. Kolena stále pokrčená a paže před hrudníkem. Cvik opakujeme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Na koupání to dneska nebude, ale na druhou stranu ani nezmrzneme. Pojďme se podívat, jak to po ránu v regionu Severní Moravy a Slezska vypadá. Všude jasno a slunečno, teplota v Třinci teď 12 stupňů Celsia, trochu chladněji je v Opavě, tam teploměr ukazuje 10 stupňů. Prognóza od našich meteorologů týkající se dneška hovoří o tom, že bude jasno až polojasno, během dne může přijít více mraků a ojediněle může přijít přehánka. Teploty až 23 stupňů, na horách pak naměříte do 16.
2: Naším pondělním dopoledním hostem bude Veronika Staňková, psychoterapeutka pro pozůstalé. Bude mluvit o tématech, o kterých se většinou ostýcháme mluvit. Nečekejte ale pohřební řeči. Podle našeho hosta má i smích v takových situacích své místo. I to zazní v rozhovoru, který chystá Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch,

0: kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tolik tedy Daniel Landa, 6 hodin 21 minut. Oprava děravé silnice přinesla řidičům na Bruntálsku další potíže. Mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi museli několik měsíců jezdit po objížďce, která byla v podobně špatném stavu jako opravovaná komunikace. Rekonstrukce důležité spojnice už ale finišuje.
1: Je to polátané, jak se dá. Ty krajnice ty moc pevné nejsou. Tady opravdu po té objízdné trase si člověk musí dávat velký pozor, kam najede. Opatrně, jo.
2: I když je to teďka jako pro tu výluku používaná cesta, tak je to v hrozném stavu. Na rozbití auta.
3: Právě po téhle objížce musí teď komplikovaně jezdit z Heřmanovic do továrny ve Vrbně Zuzana Sitová.
2: Časově je velká prodleva, tak jsem poraní byla ve 3 hodiny doma, teď jsem o hodinu později. Jo, dělám na 3 směny provoz.
3: Bez pomoci otce Roberta, který pro ní jezdí autem, by to nezvládlo.
4: Když má hraní, že musí jet do Holčovic jich přestoupit, tam čekat hodinu na další autobus, to zase pro ní já jedu a tam nemusí zbytečně čekat a pak ji zavezu domů.
3: Někdy by se tam vůbec neměla jak dostat, takže musíte jezdit ano, tím autem.
4: Ano, musíme jet autem. Neměla by se jak dostat. Protože já, když jezdím do města na nákup, že, tak musím to celé objíždět přes ty Karlovice. Je to jako finančně pro důchodce, to je zátěž.
3: Jaromír Šimek z Bruntálské správy silnic ujišťuje, že cesta bude už brzy průjezdná.
5: V těchto dnech probíhá pokládka obrusné vrstvy. To je ta poslední finální, ano. Aby to bylo teda kvalitní, tak nikoho tam nejde pouštět. A nejpozději 27.7. bude otevřeno.
3: Kromě kůrovcové těžby se podle cestářů na špatném stavu vozovky podepsali i povodně. Z Heřmanovic Andrea Brtníková, Český rozhlas.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ostravský krajský soud dnes začne řešit případ výrobce pervitinu, který podle obžaloby využíval důmyslný systém GPS souřadnic. Suroviny na výrobu drog si údajně vyzvedával z tajných skrýší tak, aby se jednotlivé články řetězce nepotkaly. Policie u něj v nebytových prostorách v centru Opavy zajistila laboratorní vyšetření, laboratorní vybavení, chemikálie a více než 20 000 tablet s pseudoefedrinem. Během 4 dnů festivalu Colors of Ostrava řešili policisté například 3 porušení bezletové zóny piloty dronů, podvodný prodej vstupenek i prodej drog, informovala o tom policejní mluvčí Soňa Štětinská. Dopravních přestupků zaznamenali téměř 190. Na Místecké ulici byla u areálu snížená povolená rychlost na 50 km v hodině a většina přestupků se týkala jejího překročení. Vláda dnes projedná zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Týkalo by se to mateřských škol, obou stupňů základních škol a taky nižších stupňů víceletých gymnázií. Žáci by až na výjimky nesměli telefony používat během výuky ani o přestávkách. Používání telefonů si teď školy regulují sami. Bezprašný a tichý samohybný vysavač pořizuje z peněz od města obvod Ostrava Poruba. Finance pocházejí z Fondu životního prostředí. Vysavač poslouží k úklidu zelených prostranství, například od spadaného listí. Zařízení navíc nepořádek odstraňuje tak, že se v jeho okolí nevíří prach. Přesně před 57 lety vstoupil první člověk na povrch měsíce. Americký astronaut Neil Armstrong se na něj během letu Apollo 11 spustil v lunárním modulu spolu se svým kolegou Edwinem Aldrinem. Oba astronauti strávili na měsíci přes 2 hodiny. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno a ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Karviné. V ulici Dětmarovická se srazila 2 osobní auta. S opatrností je místo průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy v našem dnešním ranním programu nabídla Tereza Hájková. Teď bude zpívat Petr Muk. Pěkné ráno.

0: Než vám pustíme Phila Collinse v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava, tak bych vás rád pozval k poslechu našeho dnešního nočního vysílání, kdy pár minut po 23. hodině otevřeme naší noční linku. Dědictví často není jen o majetku. Může v sobě nést vzpomínky na blízké lidi, rodinný dům anebo věci, které pro vás mají velkou citovou hodnotu. Zároveň ale může přinést i složité rozhodování anebo nezhody v rodině. Co pro vás znamenalo dědictví, které jste někdy získali? Byla to spíše radost nebo starost? Museli jste někdy řešit, co s tou nemovitostí, kterou jste zdědili, a dokázali jste se v rámci rodiny domluvit? Tak to je téma dnešní noční linky. Dědictví, radost, vzpomínka anebo starost? I na vaše názory a zkušenosti je zvědavá moderátorka noční linky Jarka Barboříková. Začínáme 4 minuty po 23. hodině. Budeme rádi, když budete poslouchat, ale také, když svým názorem přispějete. Teď Dance into the Light od Phila Collinse a poté informace o počasí. Pěkné ráno.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: O počasí teď budeme mluvit s meteorologem Petrem Drobkem a po telefonu pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jako vždy začneme tou aktuální situací.
2: Tak většinou je jasno nebo skoro jasno, zvětšená oblačnost je spíše v té jihovýchodní části naší republiky, lokálně v Beskydech, může být o něco více oblačnosti. A teploty nám klesly na 12 až 8 stupňů, chladněji je třeba na Rýmařovsku, tam jsou teploty kolem 7 stupňů, 5 stupňů hlásí Praděd na hřebene Hrubého Jeseníku, no a vítr fouká slabý proměnlivý s rychlostí do 3-4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme tedy ten aktuální stav a teď už pojďme k tomu důležitému, k předpovědi na celý den.
2: Tak dneska bude zpočátku jasno, postupně bude přibývat oblačnosti, polojasno až oblačno, jen výjimečně se mohou vyskytnout slabší přehánky a teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů, na horách na 12 až 16, foukat bude slabý jihozápadní, v průběhu dne přechodně i mírný západní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jaká pak následně bude noc a co přinese úterý?
2: Tak bude podobně chladná jako dneska, teploty budou klesat na 11 až 7 stupňů, v údolích tam spadne teplota až k 5 stupňům a jinak bude většinou skoro jasno nebo polojasno, povane slabý západní až jihozápadní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den očekáváme v ranních hodinách ještě polojasno, ale v průběhu dne většinou oblačno a lokálně se vyskytnou přehánky. Teploty od 17 do 21 stupňů, na horách od 11 do 15 a vítr povane mírný severozápadní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí nabídl Petr Drobek, děkujeme za to. Hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 53 minut, správný čas věnovat se pozvánkám, které ocení hlavně ti, kteří budou disponovat dnes nějakým volným časem. Nejdříve vás pozveme na letní Shakespeareovské slavnosti na v pořadí už 19. ročník tohoto divadelního festivalu. Těšit se můžete ode dneška na pestrou řadu divadelních večerů pod širým nebem v prostředí Slezsko-Ostravského hradu. Odstartuje i inscenace Marná lásky snaha, představení začíná dnes o 8:30 večer. Ohrožený svět ptáků, to je téma 7. ročníku Písko světa na pustevnách. Pískové sochy pod širým nebem, které vznikly z více než 90 tun písku, jsou k vidění celé léto podle přízně počasí. Letos prezentuje projekt ptačí druhy, které figurují na červeném seznamu Mezinárodního svazu pro ochranu přírody. No a středisko Střecha ve Vrbně pod Pradědem hostí výstavu vrbenských tvůrců s názvem Umění z podhůří. K vidění je do 12. srpna a prezentuje obrazy, kresby, malované kameny, fotografie, ruční práce anebo dřevořezby.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: V Česku už ode dneška neplatí cenové stropy na benzín a naftu. Podle petrolejářů paliva zdraží. Nový most na Lipové ulici v Českém Těšíně má hotové základy. Státní podnik Diamo upravuje bývalé haldy a důlní nádrže na Karvinsku. Obloha dnes bude většinou polojasná a naměříme do 22 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích dnes poprvé od dubna neurčuje stát. Ministerstvo financí už neprodloužilo regulaci cen. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO ale bude ceny a marže dál monitorovat a v případě výraznějšího zdražení cenové stropy znovu zavede. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů se už v posledních dnech cenové stropy zvyšovaly a další zdražení očekává po skončení regulace.
5: A nebude to zdražení způsobené tím, že by se čerpačky prostě nějak urvaly. Bohužel ty ceny na mezinárodním trhu jdou poměrně významně nahoru. A vedle toho víme, že se nám ještě zvýší spotřební daň. Ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30.
3: Ode dneška se totiž vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů za litr. Stavební firma dokončila základy pro nový most na Lipové ulici v Českém Těšíně. Pokračovat bude stavbou konstrukce pro nové opěry. Stavební práce zdržely komplikace s vrtáním velkých pilotů do země, říká mluvčí města Nataša Cibulková.
6: Kvůli dvoutýdennímu spoždění při zajišťování speciální techniky je sice stavební firma v mírném skluzu zhotovitel, ale plánuje toto zdržení v průběhu dalších fází prací dohnat, aby byly práce dokončeny dle původního termínu.
3: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera i bez závěrečného stanoviska etické komise. Českému rozhlasu to potvrdil předseda komise ministerstva zdravotnictví Vladimír Černý. Komise na konci června rozhodnutí odložila. Černý připustil, že to je poprvé od jejího vzniku, co ministr na závěrečné stanovisko nepočkal. Ministr Vojtěch na to napsal, že se s různými pohledy komise seznámil. V Petřvaldu na Karvinsku pokračuje obnova území zasaženého těžbou černého uhlí. Na místě dočišťovací za nádrže dolu Julius Fučík už je dokončená plocha pro budoucí sportoviště a mění se i nedaleká halda. Jak potvrdila Zuzana Věstová ze státního podniku Diamo, na bývalé haldě se staví turistické stezky, přibude nová zeleň a z provozní důlní nádrže se stala tůň pro obojživelníky.
7: Je udělána sestupně, jsou tam terasky, maximální hloubka je 1 metr, takže je to takové stupňovité. Celá oblast má asi 2,2 hektary, bude se jednat pouze o revitalizaci temene odvalu a tady toto je odval, který souvisel s těžbou na dole Evžen.
4: Počasí.
3: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, během dne přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se objeví i přehánky. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni Celsia, na horách naměříte 12 až 16.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor, stále v Karviné v ulici Dětmarovická, havarovala tam 2 osobní auta. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Jsme Český rozhlas Ostrava, vysíláme pravidelný ranní program nazvaný Dobré ráno. Dnes u mikrofonu Tereza Hájková a Petr Soukup. Dobrý poslech. Co nabídneme, tak pozveme vás na prázdninové kurzy sebeobrany v Ostravě, které pořádá městská policie. Ještě předtím budeme trochu zahradničit s Arturem Kubicou, a to v rámci jeho rubriky Dvakrát měř, jednou řeš. No a protože jsme rádio, nabídneme také pěknou muziku. Vidím v playlistu před sebou jména jako Martin Maxa, Marie Rotrová, anebo třeba zpěvačka Šer. Tak pěkný daný poslech.

0: Tuto zkušenost videa na internetu nepředají. Jak se bránit před útočníkem a jak ho i zneškodnit, když to jinak nejde? Městská policie Ostrava nabízí lidem prázdninové kurzy sebeobrany. Instruktoři to prý umí naučit každého. Přesvědčí vás o tom reportáž, kterou nabídneme 10 minut před 7:30.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Červenec je v plné síle a to je čas kontrolovat pravidelně okrasné rostliny na zahrádce. Může se tam objevit brouk nosatec či chřestovníček liliový, který se vám pustí do okrasných rostlin. Nebezpečné jsou pro ně i mšice a další savý hmyz, který přenáší virová onemocnění. Proti nosatcům pomáhají například biologické prostředky, tedy přirození nepřátelé. Proti mšicím pak přípravky na bázi řepkového oleje a lecitinu, které jim zalepí dýchací otvory. Hýčkejte si slunéčka sedmitečná. Mšice s chutí pojídají a spořádají jich neuvěřitelné množství. Naopak mravenci, pokud na rostlinách pobíhají také, tak ti mšice brání, protože je mají na chov, získávají od nich sladkou medovici. A to se moc neví, že lesní tmavý med dělají včelky právě z medovice, tedy z výpotků mšic a červců, o které se dělí z mravenci. Letos mi včelky nepřinesly vůbec žádný med lipový. Za to lesní byl černý jako bota, velice chutný a ve velkém množství. Takže mšic bude nejspíše hodně. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Plavky dnes můžou zůstat ve skříni, ale sluneční brýle ty si nezapomeňte vzít. Aktuálně je na severní Moravě a ve Slezsku jasno a slunečno, co se teplot týče v Třinci. Teď teploměr ukazuje 12,5 stupně Celsia, v Uchelné na Opavsku je tepleji už teď 14 stupňů. Prognóza na pondělí říká, že den bude hezký, většinou jasný nebo polojasný, nicméně během dne přijde více mraku a ojediněle může přijít i přeháňka. Teploty v níž do 23 stupňů, na horách naměříte do 16.
2: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Vladimír Mišík, 7 hodin 22 minut, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Nebát se ubránit nebezpečí, které číhá za rohem a nebo třeba v noční tramvaji. Instruktoři Městské policie Ostrava si vyhradili prázdninové úterky na to, aby sebeobranu naučili co nejvíce lidí. Sami mají velké svaly, ale do tělocvičny zvou úplně každého, od dětí po seniory.
1: Tam se bojí. Stojí zhruba na naší škole, lehce si pokrčit kolena, být uvolněný.
2: Instruktor z řad městských policistů dává 30 účastníků kurzu sebeobrany základní pokyny, jak pevně stát a ubránit se, když na vás někdo zaútočí.
1: Ruce nahoru, uklidňuju situaci. Stůjte, nepřibližujte se ke mně, stůjte, uklidněte se.
2: Zkouší rány přijímat i rozdávat, je tu matka s dospívajícím synem. A vnukové s dědečkem.
3: Už jsem cítil horší.
2: Jo.
3: Jsme bráchové.
2: Jo.
3: Já ho mlátím.
1: 10 opakovaní, 1, 10 druhý. Střídejte se.
2: Natálie je mladá žena z Ostravy. Přišla si pro dávku sebevědomí, aby nebezpečné situace zvládla řešit.
4: Že potom není třeba člověk tak zaražený, když něco takového přijde. A třeba ženy jsme hnedka v nějakém šoku a můžeme aspoň nějak reagovat.
2: Instruktor městské policie Ostrava Roman Martínek všem radí, aby byli obezřetní a vystupovali sebejistě.
5: Pokud něco nechcete, tak je třeba to tomu člověku říct. Nechoďte ke mně, běžte ode mě pryč. Snaží se nějakým způsobem vnímat toho člověka, netočí se k němu zády, pozorovat jeho chování, předvídat tu situaci a popřípadě nedopustit, abyste se do té situace dostala.
2: A když už k něčemu dojde, tak překvapit rychlou protireakcí a pak utéct do bezpečí a volat policii. Z rohu tělocvičny vše sleduje seniorka Olga. Jednou ji obtěžoval muž ve vlaku a od té doby se občas bojí.
6: Ten pocit, jo, že někdo večer za váma jde, kde nikde nikdo, to tak už jsem potom jako nabírala ten strach větší. No, ale byla to nějaká paní s pejskem.
2: Olga dnes necvičí, protože má zdravotní problémy, ale už se to zlepšuje, tak přijde zas. Má na to ještě 4 prázdninové úterky. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art? Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smírny. Pondělní večer s Českou televizí.
2: U mikrofonu Tereza Hájková.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Vláda by dnes měla projednat navyšování důchodů. Nově by se mohlo o 500 korun zvedat důchod každých 5 let už lidem od 80 let. Teď se takto přidává lidem od 85. Kabinet naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 letech. Opozice vládní návrh kritizuje. Hasiči v celém Česku měli v neděli kvůli bouřkám asi 160 výjezdů. Většinou odstraňovali spadlé stromy, zajišťovali střechy anebo odčerpávali vodu. Informovali o tom na síti X. Nejvíce zásahů měli v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. A přes 26 000 domácností v Česku bylo odpoledne kvůli silným bouřkám bez dodávek elektřiny. Rekonstrukce silnice mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi míří do finále. Řidiče čeká poslední týden dopravních omezení. Pak už by měla být důležitá krajská komunikace znovu plně průjezdná. Rozsáhlá oprava zahrnovala výměnu povrchu vozovky i úpravy odvodnění. Radnice v Bukovci zřídila nový online portál pro občany. Slouží k vyřízení formulářů, žádostí, ale i zaplacení poplatků přes internetovou síť. Obec tak chce lidem zjednodušit komunikaci s úřadem. Portál funguje non-stop. Zájemci i nadále mohou využívat úřední hodiny na radnici. Španělský fotbalový tým se dnes krátce popoledni vrátí po vyhraném mistrovství světa zpátky domů. V Madridu i po celé zemi je budou čekat bujaré oslavy a miliony fanoušků. Součástí oslav je návštěva krále Filipa VI. A premiéra Pedra Sancheze. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno a ojedinělé přehánky. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: S omezením stále počítejte v Karviné v ulici Dětmarovická. Vyšetřuje se tam srážka dvou osobních aut. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Za pár minut v našem vysílání vrazíme na Karvinsko, kde se s koncem těžby černého uhlí také mění haldy u bývalých dolů. Více podrobností po písních Anika a Václava Neckáře.

0: 7:39 míříme na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava na Karvinsko. Tam postupně mizí stopy po těžbě černého uhlí a netýká se to jen dolů, ale i halt a nejrůznějších provozních nádrží. Například v Petřvaldu u Karviné už na mnoha místech vůbec nejde poznat, že tam vládla těžba a haldy a nádrže se mění zpátky na kus pěkné přírody.
1: Ta cesta není ještě úplně hotová, protože to je vlastně první vrstva, bude dosypávána vlastně dalších asi 15 cm.
2: Halda a závod Evžen kdysi patřili dolu Julius Fučík. Stáli bychom teď na velké hromadě hlušiny, teď tady ale vede turistická stezka. Příroda už si sama haldu vzala zpátky, jenom je třeba jí trochu pomoci, ukazuje Zuzana Věstová ze státního podniku Diamo na tůmku pro obojživelníky. Bývala to provozní důlní nádrž.
1: Je udělaná se stupně, jsou tam terásky, maximální hloubka je 1 metr, takže je to takové stupňovité.
2: Je to vlastně velká oblast tady ta rekultivovaná?
1: Celá oblast má asi 2,2 hektary, bude se jednat pouze o revitalizaci temene odvalu a tady toto je odval, který souvisel s těžbou na dole Evžen.
2: A další místo, kde zmizely závory a z pozůstatku těžby se stala odpočinková oblast. O kousek dál, u hlavní cesty, byla kdysi dočišťovací nádrž dolu Julius Fučík.
1: Byla odtěžena, odvezena na skládku a byla zavezena inertním materiálem.
2: Vypadá to jako nějaké terénní sportoviště teď.
1: Ano, požadavek byl příprava pro pumptrackovou dráhu. Zbytek je už na městě Petřvald.
2: Postupně takto mizí i další stopy po těžbě. A nejenom menší haldy a nádrže. Už zítra se začne zasypávat velký černouhelný důl ČSM. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď přivítáme meteorologa Romana Volného. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o aktuálním počasí.
2: Máme minimum oblačnosti, většinou skoro jasná obloha. Ranní teploty se pohybují většinou teď od 11 do zhruba 16 stupňů Celsia a provází to většinou slabý západní vítr s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy aktuální stav a teď už pojďme k předpovědi na celý den.
2: Minimálně v ranních dopoledních hodinách bude pokračovat ta malá oblačnost, většinou skoro jasná nebo polojasná obloha. Odpoledne té oblačnosti trošičku přibude a právě v průběhu odpoledne a k večera by se výjimečně mohla objevit nějaká přehánka, ale nebude to nic významného. Dnešní maxima výrazně chladněji, než tomu bylo včera. Maxima dnes od 18 do 22 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách to bude teplota kolem 14 stupňů a vítr to bude provázet zpočátku slabý jihozápadní, v průběhu dne potom přechodně mírný západní, většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme očekávat pak v noci na úterý a co zítra?
2: V noci nadále málo oblačnosti, polojasno nebo skoro jasno, noční teploty od 11 do 7 stupňů, v horských údolích to může být až k 5 stupňům, vítr jen slabý, většinou západní nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu. A zítra podobný charakter počasí, zpočátku málo oblačnosti v průběhu dne, ale bude oblačnosti přibývat a s tím, že zítra by se mohlo objevit malinko více těch přeháněk. Zítřejší maxima mezi 17 až 21 stupni Celsia, čekají nás relativně chladnější dny, trošičku vzdálenější od léta. V 1000 metrech na horách to budou teploty kolem 13 stupňů a vítr slabý, během nemírný, většinou od severozápadu s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Ještě nám prosím povězte, jaký je tlak a vlhkost vzduchu?
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je teď po ránu kolem 1019 hektopaskalů a relativně vlhkost vzduchu se v kraji pohybuje od 70 do 100%.
1: Informace o počasí nabídl Roman Volný. Díky za to. Hezký den.
2: Krásný den, naslyšenou.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Mandraže, 7 hodin 51 minut, nabídneme pár pozvánek. Ode dneška až do čtvrtku se v prostředí hotelu u přehrady Morávka koná výtvarný plenér Barvy bez hranic. Akci organizuje Dům kultury města Orlové. Připraveno je malování, kresba, akvarel, pastel i kreativní workshopy pod vedením zkušených lektorů. Atraktivní zábavu pro celou rodinu nabídne i nové kukuřičné bludiště v Úvalně. Najdete ho přímo před zahradnictvím a zažijete vzrušující letní dobrodružství. Otevřeno je až do 20. září, každý den od 9 do 20 hodin. A v galerii Karla Svolinského v Končicích pod Ondřeníkem je do 18. října k vidění výstava vystřihovánek české výtvarnice a ilustrátorky Kornélie Němečkové. Inspirace pochází ze starých obyčejů a folkloru. Výstava je otevřena po předchozí domluvě s vedením Končic.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Za první půl rok zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, to je 6x méně než loni za stejné období. Krajský soud v Ostravě dnes začne řešit případ výrobce pervitinu se systémem tajných skříší a GPS souřadnic. Rožnov pod Radhoštěm řeší rychle mizející sáčky na psí exkrementy. Obloha dnes bude polojasná a naměříme do 22 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je vysoký, úřad práce ale častěji žádosti odmítá. Letos v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5 000 lidí, zatímco loni to bylo přes 30 000.
3: Úřad práce schvaluje i míň žádostí. Loni za první půl rok 20 000, letos jen polovinu. Ministerstvo práce a sociálních věcí argumentuje změnou financování. Začátkem roku navíc zkomplikovalo situaci rozpočtové provizorium. Omezení rekvalifikací kritizuje například Asociace profesního vzdělávání. Podle ní je potřeba víc podporovat vzdělávání zaměstnanců. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Krajský soud v Ostravě dnes začne řešit případ výrobce pervitinu, který podle obžaloby využíval důmyslný systém GPS souřadnic. Suroviny na výrobu drog si údajně vyzvedával z tajných skrýší tak, aby se jednotlivé články řetězce nepotkaly. Policie u něj v nebytových prostorách v centru Opavy zajistila laboratorní vybavení, chemikálie a více než 20 000 tablet s pseudoefedrinem. Upřesnil mluvčí soudu Jaromír Parobek.
4: Mezi důkazy založenými ve spise se nachází i informace, že obžalovaný měl část surovin potřebných výrobě drog obstarávat anonymním způsobem prostřednictvím systému využívajícího předávání GPS souřadnic, ukládání finančních prostředků a následnému vyzvedávání zboží.
1: Od září příštího roku by mohl začít platit plošný zákaz používání telefonů ve školách. Dnes to projedná vláda, počítá s tím novela školského zákona. Zákaz by měl platit pro mateřské i základní školy a taky pro nižší stupně víceletých gymnázií. S plošným zákazem ale nesouhlasí dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj je dostačující současné nastavení, kdy si každá škola pravidla určuje sama. Sáčky na psí exkrementy mizí ze stojanů v Rožnově pod Radhoštěm během několika hodin po doplnění. Po městě je rozmístěných 9 stojanů a pracovníci je doplňují 2x týdně. Podle lidoveckého místostarosty Tomáše Grosse zatím přitom nestojí jejich nedostatek, ale lidé, kteří si ze stojanů odnášejí místo několika sáčků celé balíčky.
5: Spíše si myslíme, že Rožnované prostě přijdou, vezmou celý ten pakl těch sáčků a odnesou si je, čímž v podstatě znemožní jejich využití dalším pejskařům. A tak nabízíme těm, kteří opravdu chtějí větší množství sáčků, ať si zajdou na radnici, ať si je prostě u nás nafasují, není v tom žádný problém, ale moc prosíme, aby nebrali všechny sáčky z těch stanovišť, protože pak chybí těm ostatním.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, během dne přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se objeví také přehánky. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni Celsia, na horách naměříte maximálně 16.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Budišově nad Budišovkou na Opavsku v ulici Pivovarská se srazila 2 osobní auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností. A pozor taky na Bruntálsku. U obce Malá Štáhle se po silnici číslo 11 pohybuje stádo krav.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tereza Hájková a Petr Soukup, staráme se o dnešní pondělní hraní program Českého rozhlasu Ostrava. Teď 8:04, přejeme dobrý poslech a můžeme slíbit z muziky Petra Spáleného Olympic, anebo třeba kapelu Boniem, ale také pravidelnou ranní rubriku, která se jmenuje Co v učebnicích nebylo. To u nás provází Martin Písařík a dnes s ním vyrazíme do vesmíru. Už za pár minut.

0: Oprava silnice mezi Vrbnem, Podpraděnem a Heřmanovicemi míří do finále. Podrobněji k tématu v reportáži krátce před 8:30. Teď slovo dostává Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Venuše je nejteplejší planetou sluneční soustavy? Slunce jako zdroj tepla naší soustavy výrazně ovlivňuje teploty na planetách. Přesto není nejteplejší planetou nejbližší Merkur, ale až druhá Venuše. Ta je velikostí i hmotností podobná Zemi, ale vše ostatní je životu krajně nepřátelské. Začněme teplotou. Ta dosahuje díky skleníkovému efektu na povrchu až 480 stupňů Celsia. Sluneční záření proniká hustou atmosférou a ohřívá Venuši, ale tepelné záření jejího povrchu atmosféra s velkým podílem CO2 nepropustí zpět do vesmíru. Dalším extrémem je tlak, který je až 92krát vyšší než na Zemi. Takový působí u nás na ponorku, která je 3000 metrů pod hladinou oceánu. Krom toho planetu bičují deště obsahující kyselinu sírovou. I přesto ve vyšších vrstvách atmosféry okolo 60 kilometrů by teoreticky mohly přežívat nízké formy organismů. Podmínky tam jsou poměrně mírné, teplota je přibližně 70 stupňů Celsia, tlak odpovídá jedné atmosféře a vyskytují se vodní kapičky. Pravděpodobnost skutečného výskytu bakterií je však velmi nízká.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Máme krásné letní slunečné ráno, pojďme se podívat, jak to vypadá s teplotami v našem regionu. Ještě jsme se dnes nepodívali na západ, konkrétně do Jeseníků na vrcholu pradědu. Teď naměříte 6,5 stupně Celsia, když se podíváme trochu do nižších poloh, tak Krnov teď hlásí 16 stupňů. No a prognóza na dnešek, ta říká, že nás čeká hezký den. Většinou bude jasný nebo polojasný, ale v průběhu odpoledne začne přibývat trochu více mraků a ojediněle z toho může být i nějaká přehánka. Teploty 23 stupňů maximálně v nížinách, na horách naměříte mezi 12 a 16 stupni.
2: Naším pondělním dopoledním hostem bude Veronika Staňková, psychoterapeutka pro pozůstalé. Bude mluvit o tématech, o kterých se většinou ostýcháme mluvit. Nečekejte ale pohřební řeči. Podle našeho hosta má i smích v takových situacích své místo. I to zazní v rozhovoru, který chystá Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13.

0: hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Sindel X, 8 hodin, 22 minut a Český rozhlas Ostrava. Míříme na Bruntálsko. Oprava děravé silnice přinesla tamním řidičům další potíže. Mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi museli několik měsíců jezdit po objížďce, která byla v podobně špatném stavu jako ta opravovaná komunikace. Rekonstrukce důležité spojnice už ale finišuje.
1: Je to polátané, jak se dá. Ty krajnice, ty moc pevné nejsou. Tady opravdu po té objízdné trase si člověk musí dát velký pozor, kam najede. Opatrně, jo.
2: I když je to teďka jako pro tu výluku používaná cesta, tak je to v hrozném stavu. Na rozbití auta.
3: Právě po téhle objížce musí teď komplikovaně jezdit z Heřmanovic do továrny ve Vrbně Zuzana Sitová.
2: Časově je velká prodleva, tak jsem poraní byla ve 3 hodiny doma, teď jsem o hodinu později, jo, dělám na 3 směny provoz.
3: Bez pomoci otce Roberta, který pro ní jezdí autem, by to nezvládla.
4: Když má hraní, takže musí jít do Holčovic jich přestoupit, tam čekat hodinu na další autobus, to zase pro ní já jedu a tam nemusí zbytečně čekat a pak ji zavezu domů.
3: Někdy by se tam vůbec neměla jak dostat, takže musíte jezdit tím autem.
4: Ano, musíme jet autem, neměla by se jak dostat. Protože já, když jezdím do města na nákup, že, tak musím to celé objíždět přes ty Karlovice. Je to jako finančně pro důchodce, je to jako to je zátěž.
3: Jaromír Šimek z Bruntálské správy silnic ujišťuje, že cesta bude už brzy průjezdná.
5: V těchto dnech probíhá pokládka obrusné vrstvy. To je ta poslední finální, ano. Aby to bylo teda kvalitní, tak nikoho tam nejde pouštět. A nejpozději 27.7. bude otevřeno.
3: Kromě kůrovcové těžby se podle cestářů na špatném stavu vozovky podepsali i povodně. Z Heřmanovic Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Český rozhlas Ostrava nabídne krátké zprávy. U mikrofonu je Tereza Hájková.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ceny benzínu a nafty jsou dnes od dubna poprvé bez státního cenového stropu. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou zavedlo kvůli rychle rostoucím cenám ropy po začátku konfliktu na Blízkém východě. Ode dneška se taky vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů. Více ve zprávách v celou. Oprava silnice ode dneška zkomplikuje dopravu ve městě Albrechticích na Bruntálsku. Výměna asfaltového povrchu a úprava příkopů potrvá na hlavním průjezdu městem do první poloviny listopadu, potvrdila mluvčí ředitelství silnice a dálnic Petra Drkulová. Během festivalu Colors of Ostrava řešili policisté například 3 porušení bezletové zóny piloty dronů, podvodný prodej vstupenek i prodej drog, informovala o tom policejní mluvčí Soňa Štětinská. Dopravních přestupků pak zaznamenali téměř 190. Na Místecké ulici byla u areálu snížená povolená rychlost na 50 km/h a většina přestupků se týkala jejího překročení. Více než 3 miliony korun bude stát náprava povodňových škod v Ostravě Proskovicích. Správci po Odří tam vyčistí koryto potoka zanesené bahnem. Tím zástavbu lépe ochrání před možným vylitím vody z břehů. Peníze město poskytne z Fondu životního prostředí. Fotbalisté Španělska ovládli mistrovství světa. Argentinu porazili v New Jersey 1-0 po prodloužení. V něm dal jedinou branku střídající útočník Ferran Torres. Španělé získali druhý titul v historii. Poprvé se radovali před 16 lety. Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nehodu 2 osobních aut stále hlásíte z Budišova nad Budišovkou. Bouralo se v ulici Pivovarská. S opatrností je místo průjezdné. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

tím souvisíte. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to má

0: V dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava teď 8 hodin a 40 minut míříme na Karvinsko. Havířovská knihovna totiž připravuje prostory pro nové centrum vzdělávání a kultury. Vznikne místo hudebního oddělení v pobočce na ulici Svornosti. Nové centrum nabídne lidem kulturní i vzdělávací workshopy, přednášky, besedy a mnoho dalšího. Po telefonu teď pozdravím ředitelku knihovny Dagmar Čuntovou. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Povězte nám prosím ve zkratce, jak ty prostory teď aktuálně vypadají?
1: V současné době je hudební oddělení na ulici Svornosti v Havířově úplně prázdné. Knihovní fond i veškerý nábytek jsme vystěhovali. Jednak kvůli plánované údržbě a jednak kvůli tomu, že poté se samostatné hudební oddělení změní na Centrum kultury a vzdělávání. Tato změna je důsledkem toho, že realizace akcí kulturně výchovné činnosti, to znamená knihovnických lekcí, besed, výstav, již naráží na limity. Nyní totiž akce probíhají v rámci otevírací doby poboček a to bohužel dává omezený prostor na tyto akce, co do počtu i obsahu. V samostatném oddělení budou akce hlavní a jedinou náplní činnosti a budeme mít volnější ruce pro jejich plánování.
0: Na co se tedy lidé můžou těšit a kdy se to nové centrum otevře?
1: Vznikem Centra kultury a vzdělávání dojde k vyčlenění akcí z provozu. Nové oddělení nebude mít klasickou otevírací dobu pro veřejnost. Veškerá činnost, všechny akce budou předem plánované. Rozšíříme nabídku knihovnických lekcí pro mateřské a základní školy, o které je velký zájem a ten již nejsme schopni uspokojit. Budeme mít větší prostor i pro klubovou a komunitní činnost a tím přispějeme také k rozvoji mezigeneračního setkávání. Na všechny se těšíme 1. září 2026, kdy nové Centrum kultury a vzdělávání zahájí svou činnost.
0: No a jak chcete naložit s tím stávajícím hudebním oddělením?
1: No, knihovna musí reagovat na změny doby i potřeb uživatelů. Dlouhou dobu jsme hledali novou náplň, která by klasické hudební oddělení doplnila. Citlivě jsme se snažili zařadit knihovní fond do jiných oddělení. Čtenáři o něj rozhodně nepřijdou. Také bude zachována možnost zapůjčení zvukových knih, které využívají naši zrakově handicapovaní uživatelé. Ani o výstavy děl regionálních umělců návštěvníci nepřijdou. Mohou je zhlédnout v ostatních pobočkách, kterých máme 10. Hudební oddělení má dlouhou historii v samostatné městské knihovně Havířov. Určitě ji nezahazujeme, ale naopak z ní vycházíme. Chtěla bych nyní poděkovat všem zaměstnancům, uživatelům i čtenářům, kteří se na chodu hudebního oddělení podíleli a jeho služby využívali. A věřím, že jdeme správným směrem.
0: Havířovská knihovna má nové centrum vzdělávání a kultury. My jsme o tom hovořili s ředitelkou knihovny Dagmar Čuntovou. Děkujeme za informace a přejeme pěkný den.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku máme krásné letní a slunečné ráno, co se teplot týče ve Frýdku Místku. Je teď teploměr na 17 stupních Celsia, o stupeň nižší teplotu registrují na Krnovsku, konkrétně v městě Albrechticích. Před námi je hezký letní den, nicméně při zvětšené oblačnosti odpoledne můžeme zažít ojediněle i přeháňku. Teploty je příjemné do 23 stupňů, na horách pak naměříte do 16.
2: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Naďa Urbánková s Karlem Černochem teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava v programu, který už ale míří ke svému konci. Ten nastane za 8 minut, pak už tady bude dopolední vysílání. Znamená to jediné, od mikrofonu se pro dnešek loučí Petr Souku. Přeji vám všem hezký den a budu se těšit na slyšenou opět zítra.
1: Zasmějte se s námi! To si tak dva chlapy povídají a ten jeden povídá. Představ si, moje žena si doma mluví sama se sebou. Věřil bys tomu? A ten druhý muž se zamyslí a říká, věřil, moje žena dělá to samé, ale ona ti vůbec netuší, že si mluví sama pro sebe. Ona si už 30 let myslí, že ji pozorně poslouchám. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Tak to byl Peter Kent, který dospíval v Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Bylo to vlastně to poslední, co jste v Dobrém ránu mohli slyšet, protože před námi je Dobré dopoledne, ale ještě nejprve zprávy, které tady budou přesně v 9 s Terezou Hájkovou.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ceny benzínu a nafty jsou dnes od dubna poprvé bez cenového stropu. Řidiči se brzy vrátí na silnici mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi. Ostravští strážníci nabízí lidem bezplatné kurzy sebeobrany. Bude většinou polojasno a naměříme do 22 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. V Česku ode dneška už neplatí cenové stropy na benzín a naftu u čerpacích stanic. Ministerstvo financí neprodloužilo regulaci, kterou v dubnu zavedlo kvůli prudce rostoucím cenám ropy. Dnes se taky vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů na litr. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude rezort ceny dál monitorovat a regulaci v případě potřeby obnoví.
3: Ten zákon jednak dává kompetenci regulovat cenu vládě, ale jednak tam umožňuje zareagovat i v situaci, kdy není úplně krizová situace, ale třeba najednou vystřelí bezdůvodně ty ceny a samozřejmě v tom naše domácnosti ani firmy nenecháme.
1: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů paliva zdraží, a to kvůli navýšení spotřební daně u nafty i aktuálně rostoucím cenám ropy na světových trzích. Rekonstrukce silnice mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi míří do finále. Řidiče čeká poslední týden dopravních omezení, po kterém by měla být důležitá krajská komunikace znovu plně průjezdná. Rozsáhlá oprava zahrnovala výměnu povrchu vozovky i úpravy odvodnění a na několik měsíců si vyžádala úplnou uzavírku úseku, potvrdil Jaromír Šimek z bruntálské správy silnic.
4: V těchto dnech probíhá pokládka obrusné vrstvy. To je ta poslední finální. Aby to bylo teda kvalitní, tak nikoho tam nejde pouštět. A nejpozději 27.7. bude otevřeno.
1: V první polovině týdne bude obloha v Česku hlavně oblačná, místy se může objevit i déšť. Přes den bude mezi 18 a 23 stupni. Na Moravě teploty vystoupají až k 25 stupňům. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek. Rtuť teploměrů klesne i pod 20 stupňů a pršet by podle meteorologů mělo na většině území Česka. Od pátku se začne oteplovat a v neděli by mohlo být až 31 stupňů. Bezplatné prázdninové kurzy sebeobrany nabízí veřejnosti ostravští strážníci. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, si vyhradili prázdninové úterky na tréninky pro veřejnost. Rezervace není potřeba. Stačí přijít do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá. Podle lektora Romana Martínka mají ostravané o kurzy zájem.
5: Je to opravdu pro ty lajky, kteří si chcou vyzkoušet, jak jsou na tom, co se týče nějaké fyzičky, jestli dokážou dát nějaký úder, jestli se dokážou přikryt. A tak, jak Nešek ukázal, prostě je to určené i pro děti, i pro nějaké starší věkové kategorie a bylo tady docela mladých spousta, takže se s tím jsme spokojeni.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, během dne přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách naměříte do 16.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 na Novojičínsku na 318. kilometru u obce Vražné ve směru na Prahu stojí porouchané auto. Pravý pruh je neprůjezdný a tvoří se tam kolona, počítejte se zdržením. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte na číslo 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Krásný. Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám přeje od mikrofonu Richard Piskala. Před námi je hodina, ve které jako vždy uslyšíte magazín Křížem krajem. Dnes se vydáme do Karviné. Naším cílem bude tamní zámek Frištát. Chybět nebudou pravidelné babské rady a ve 9:45 potom zámecké léto, pravidelná rubrika, kterou pro vás máme celé prázdniny. Také dnes se dozvíte zajímavé informace a budete si moci i zasoutěžit. Chybět nebude muzika, právě teď zaspívá Karel Zich, za chvilku Helena Vondráčková nebo třeba skupina Krištof, taky Petr Novák. Tak ještě jednou krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Magazín Křížem krajem je tady a dnes míříme do Karviné, do tamního zámku Frištát. Pozorní návštěvník Frištátského zámku si může všimnout, že zdánlivě dokonale symetrická budova má mnoho malých nepřesností. Ty svědčí o bohaté minulosti tohoto šlechtického sídla, od gotického hradu přes renesanční, později barokní a nyní empírový zámek. No a právě těch detailů, těch nepřesností si v následující reportáži všímají kastelán zámku Petr Zajíček a kolegyně redaktorka Romana Kubicová.
2: Tak a teď si připadám jako nějaká hraběnka, která tady půjde na audienci ke svým poddaným. Tak dělo se to tady?
3: Dělo se to tady, protože tohle je tradiční šlechtické sídlo. My se nacházíme na Masarykově náměstí v Karviné Frištátu, takže každý návštěvník centra Karviné, historického centra někdejšího města Frištátu, tak uvidí, že tomu náměstí dominuje tady ten náš zámek, který je třeba pro někoho nezvykle nízký, nemá žádnou věž nebo něco. A je to proto, že on vlastně má takovou empírovou nebo empírově klasicistní podobu. To, co tady dneska na tom náměstí vidíme, tak je podoba, kterou té zámecké budově dal rod Larišmenich, který to tu na konci 18. století koupil, byť oni jsou s tím karvinským spojením mnohem déle, ale to by bylo na další povídání. Ale tady jsem přesídlili na konci 18. století a dali tomu zámku tu podobu, tak jak ji můžeme vidět.
2: Tady vás zarazím, protože vy to máte nádherně naučené, jakožto spraví

0: tady tohoto města. Tak jak to tady vypadalo v dobách, kdy tady byl pouze nějaký hrad? Víme-li něco o tom?
1: Tak ono je to vždycky těžké jakoby říct přesně, ale jako víme, že ten hrad byl součástí toho městského organismu, že prostě bylo založeno město. Založení města ve středověku to je nějaká jako přesný proces, kdy jsou vyměřeny ulice, parcely těch měšťanských domů. Ze začátku samozřejmě ty domy jsou dřevěné, postupně během staletí se stávají kamennými a podobně. A ten hrad a to šlechtické sídlo, pozdější zámek byl vždycky jakoby součást toho prostoru. Není to jako to bývá, že třeba je hrad někde na kopci za městem nebo něco. Je to jeden z těch městských hradů, ale ten hrad jakoby je v těch počátcích, tam je zajímavější potom ta staletí té zámecké stavby, kde je vlastně do dneška, proč jsem o tom začal mluvit a proč stojíme venku, je to, že my říkáme, že to je jakoby empírová stavba, ale ideál empíru je nějaká geometrická souměrnost, symetrie a tak dále. Ona tu trochu je, ale ve skutečnosti, když se zaměříme na detail, tak není. A to je právě něco, co mě baví, čeho si můžou všímat i návštěvníci třeba jako i města, když se procházejí, že když se na ten zámek podíváme pořádně, tak my zjistíme, že on tak jakoby působí geometricky čistě, nevidíme střechy, má vlastně štíty, které zakrývají nízké sedlo střechy a tak dále, ale najednou si všimneme, že tady ta symetrie není.
0: Počkejte, já se dívám a zatím jsem nic nespozorovala.
1: No, právě, ono to tak jako při pohledu z dálku vypadá, jako by z toho hráli podle pravítka, že máte empírové zámky typu, já nevím, Pohansko na Jižní Moravě, které jsou dokonale čisté, prostě geometrické, protože jsou stavěné na zeleném drnu. Tady ty Larišové koupili zámek starší a dávali mu jenom jako tu vnější podobu, takže když si všimneme, tak napravo odstupu máme nějaký počet oken, nalevo zase jiný počet oken, jedno to zámecké křídlo má okna 4, druhé má 3, jedno to křídlo je užší a delší, druhé je širší a kratší. Je to proto, že oni vlastně vzali dohromady tu někdejší zámeckou stavbu a oni jako nezbourali a nestavili znovu a jenom ji nalámali do té ideální podoby, kterou tomu chtěli dát.
2: Dodává kastelán zámku Frištát v Karviné Petr Zajíček. Víte, že mě to nikdy nenapadlo na tom krásném frištátském náměstí v Karviné, když jsem se díval na ten zámek, že jsou tam tyhle ty drobnosti, o kterých teď pan kastelán mluvil. Je to něco na způsob dvou téměř stejných obrázků a u něj je ten úkol najděte 3 rozdíly nebo 5 rozdílů, 10 rozdílů. Tak můžete se to vyzkoušet, až budete stát před zámkem ve Frištátě, tak si spočítejte třeba ta okna zámku v bočních křídlech. O dalších stavebních zvláštnostech, které svědčí o bohaté minulosti zámku, se budeme povídat v magazínu Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava už za chvíli.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude zahradník Vlastimil Pasič z Dolních Životic a bavit se budeme o skalce a skalkaření. Probereme, jaké místo při založení na zahradě zvolit, jak a čím skalku ideálně osadit a jak se o ní správně starat. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: V magazínu Křížem krajem se vracíme opět na Masarykovo náměstí v Karviné Frištátě. Společně s redaktorkou Romanou Kubicovou a kastelánem zámku Frištát Petrem Zajíčkem si dnes všímáme drobných stavebních nepřesností na budově zámku. Třeba nestejného počtu oken v jednotlivých křídlech.
3: Znamená jako pěkné, když se člověk zaměří na ty detaily a třeba jenom na procházce ve městě. A samozřejmě každý, kdo je na procházce ve městě, by nás měl navštívit. Ale když nás znovu nenaštíví, tak i při procházce po městě si může všimnout, že ta budova vlastně promluvá těmi staletími historie, že to není stavěné na zeleném drnu z ničeho nic, ale že vlastně to pracuje s těmi staršími i budovami, které tady byly a které se ty staletí kupí na sebe. A když se podíváme dovnitř, tak jsou tam třeba další zajímavé prvky, které nám to prozrazují, byť třeba na první pohled nejsou tak pompézní, ale jsou tu různé nepravidelnosti a podobně, na které se dá podívat třeba při těch kastelánských prohlídkách.
4: Teď jsem si spočítala, ta okna, máte pravdu, 3 na pravé straně, 4 na levé, záleží, jak se díváte. No a já si myslím, že vidle do toho úplně hodili tím Lottyhausem, čímž narušili symetrii dokonale.
3: No, naopak, to bych rozporoval. Lottyhaus je právě specifický tím, to je naše vedlejší zámecké křídlo, abych vysvětlil pro posluchače, který vlastně vzniká až na začátku 19. století. Předtím na jeho místě stávaly měšťanské domy a ty parcely těch měšťanských domů vlastně po jednom požáru to Lališové skoupili, splanírovali to a vystavili tady ten dům, kde on vzniká asi ve třech fázích, to je taková jako teorie stavební, ale dá se tam vysledovat, tady byla jako i přízemní kočárovna, pak byla zvýšená opatro, pak to bylo rozšířeno na celou tu plochu, architektonicky sjednoceno se zámkem a my, když se ho rozdělíme na ty jednotlivé části, tak už vidíme, jo, ta pravá polovina je symetrická, levá polovina se o tu symetrii snaží, nějak tam s tím pracuje. Ten Lottyhaus vzniká opravdu jako novostavba na tom začátku 19. století, zatímco tenhle zámek vlastně nikdy nedošlo k nějakému kompletnímu zničení, ale neustále se tam jako jenom přidávaly ty další a další styly.
4: Vy jste to tam také zmínil, že nejsou viditelné střechy. A to vždycky nevím, jestli se mi líbilo nebo naopak nelíbilo, jestli tam postrádám výhled na tu střechu, tak jaké jsou vlastně nahoře střechy?
3: Nahoře normálně, když na té kastelánské prohlídce se dá podívat na půdu, tak tam jsou takové nízké sedlové střechy, které se schovávají vlastně za těmi štíty. A je to prostě projev nějakého toho jako empírově klasicistního architektonického cítění, kdy vy tomu dáváte prostě tu podobu jakoby symetrickou a tu střechu schováváte. Ale jsou tam taková soustava nízkých sedlových střech. Říkám, no máme zase příklady třeba jiných empírových staveb, které to tak mají od začátku míněno. Já dávám jako za příklad třeba to Pohansko na Jižní Moravě, který fakt ukazuje takový ten ideál, jak by to mělo vypadat. A co tady třeba ty Larišové trochu chtěli mít, ale pracovali s tou starší stavbou, kterou tady měli.
4: A jakou to má vlastně krytinu, teda už se zeptám při jednom.
3: Střechy teda prošly mnoha přestavbami. Já jsem neřekl, tady vlastně za socialismu byl Národní výbor, ale nedošlo k velkému stavebnímu zásahu, žádnému výraznému. Takže ty budovy jsou zachované vlastně v té podobě z toho začátku 19. století, ale třeba krovy jsou vyměňované, takže částečně máme břidlicové střechy, částečně vlastně nějakou novější krytiny, ale ani ta břidlice vlastně není úplně původní. Na těch krovech se to nezachovalo původní.
4: Zmínil jste, že nějaké nepravidelnosti pozorujeme také vevnitř, no tak pojďme dovnitř, podíváme se na to.
3: My teďka procházíme tady takovou chodbou provozní, při běžných prohlídkách se sem nechodí, máme tady nějaké výstavní síně a podobně. No a teď prostě jdeme chodbou a když si to představíme, že tady za času Larišů po té jejich přestavbě byly kuchyně, sklady a podobně a najednou jsme prostě v chodbě, kde jsou 4 schody, které tady vlastně zkomplikují tam provoz. Jo, představte si, byla tady služebnictvo, valí se sudy, já nevím co. A najednou tady máte ty schody. Kdyby je tady nemuseli mít, tak je tady nemají. A oni tady vznikly právě proto, že tady se nacházíme v tom západním křídle zámku, kde jsou asi ty nejstarší jakoby dochované stavební prvky ukryté pod tou jakoby empírově klasicistní fasádou.
4: Říká Petr Zajíček, kastelán zámku Frištát z Karviné Frištátu, Romana Kubicová, Český rozhlas.
1: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Dnešní vydání magazínu Křížem krajem je za námi. Kam se vydáme zítra? Úterní magazín Křížem krajem vás pozve na frenštátské horečky. Pokud si naplánujete procházky touto krásnou kopcovitou krajinou na kraji Frenštátu pod Radhoštěm, určitě si nenechte ujít novou vyhlídku s názvem Milá domovina. Pozve vás tam Petra Štrimplová.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Dozněla písnička Hvězdičko blízkavá, zpíval Petr Novák v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Jsou na celé 3 minuty po 9:30, už za chvilku tady bude pravidelná rubrika Babské rady. Ty dnešní nabídnou jednoduché recepty na domácí letní nápoje, které osvěží, doplní energii a zachutnají v horku i ve dnech, kdy je pod mrakem.

0: Pražské rady.
1: Jak překonat pocit únavy a připravit si nápoj, který lahodí chuti i osvěží a dokonce snižuje stres? Je to jednoduché. Stačí 200 ml pomerančového džusu, špetka soli a 100 ml kokosové vody. Vše promíchejte a podávejte dobře vychlazené. Další tip je ze slunné Itálie, kde ví, jak se rychle a jednoduše osvěžit. Stačí na to jeden vymačkaný citron, ale vymačkaný celý, včetně slupky. Tím pádem esence, chuť i vůně ještě zesílí. K tomu vychlazená perlivá voda a nejlépe mořská sůl. Tento jemně napěněný nápoj nejen dokáže zahnat žízeň, ale také pomoci s kocovinou nebo pocitem těžkého žaludku po vydatném jídle. V létě se vyplatí i mít po ruce zmražené drobné sezónní ovoce, které můžete přidávat do vody a připravovat si tak nápoje plné vitamínů. Zkusit můžete jahody, rybí, smaliny, borůvky nebo ostružiny.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Turecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Zámecké léto, to jsou nejenom ty víkendové pořady, o kterých teď byla řeč, ale samozřejmě také soutěžní pořady Zámecké léto vždy ve všední dny, celé prázdniny. Ve tři čtvrtě na deset, to bude už za necelé tři minutky, takže také dnes v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí, po víkendu vás opět zdraví Pavel Kudrna. Já doufám, že jste si víkend užili, možná jste navštívili některý z objektů, který jsme vám už představili, možná nějaký, kam se teprve chystáme, ale na tom vůbec nezáleží. Ano, je tu pokračování, soutěžní pokračování našeho zámeckého léta, jinak já myslím, že skalní soutěžíci vědí, co se bude odehrávat, vás nové budu postupně instruovat, prostě je to jednoduché. Navštívíme další zámek, představíme vám ho, majitele představíme. Víme kastelány, průvodce, někdy i návštěvníky, dokonce i pes si tam občas zaštěká. No a potom nabídneme soutěžní otázku. No pokud přijmete pozvání k soutěži, tak je dobré poslouchat tu reportáž, protože soutěžní otázky právě z té zámecké návštěvy vycházejí. Já vás provázím soutěží, ale tím zámeckým létem, nebo těmi zámky, těmi objekty vás provází naprostý znalec František Kinský. A slovo má i dnes.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás do Máchova kraje, kde na dohled hradu Bezděz najdete nedoceněný zámek Doxy. Byl založen koncem 16. století Janem z Wartenberka a později prošel barokní valdštejnskou přestavbou. Jak vypadá dnes, nám prozradí Jaroslav Hoření.
3: Standardní prohlídky zámku Doxy jsou bez průvodce. No ale my samozřejmě průvodce na naší prohlídku máme. Je jím Petr Hozák, vstupujeme do prvního patra zámku, kde prohlídka začíná v takovém velkém vlastně rytířském sále.
4: Tak je to náš největší sál, který využíváme nejen pro naše kulturní akce, ale často se tady konají také svatby. Takže je to takový slavnostní sál a dříve tomu také tak bylo. Byl to velký přijímací rytířský sál.
3: Zámek Doxy neměl to štěstí, že by po druhé světové válce zůstal zámkem, tedy byl vlastně historickým objektem, takže všechno, co tady vidíme, tady muselo být nově vybudováno.
4: Bohužel to muselo být nově vybudováno, nedochovalo se vlastně žádné vybavení, ale díky vzpomínkám samotného rodu Valdštejnů a také fotografiím se nám podařilo vytvořit historizující nábytek, který by měl být přesnou kopií toho, co tu Valdštejnové dříve měli.
3: Je to určitě škoda, že se to nedochovalo, nebo alespoň ne tady, protože věci odsud byly rozvezeny na různé zámky, ale má to zase třeba výhodu, že tady nejsme omezeni žádnými provázky a zákazy.
4: Musím říct, že to návštěvníci vítají, protože si například můžou sednout na zámecké křeslo, posadit se k zámeckému stolu a to je určitě něco, co běžně na zámcích nezažijí.
3: Kromě historizujících věcí, tedy hlavně toho nábytku, jsou ale v zámeckém okruhu i moderní technologie. Teď k jedné z nich přicházíme. Tady je nějaké okénko.
4: Je to taková naše mediální loď, ve které se nachází několik kukátek s různými tématy, tedy především tématy, které se týkají rodu Valdštejnů.
5: Hraběcí rod Valdštejnů patří mezi prastaré české šlechtické rodiny.
3: Zámek Doxy má svůj původ někde v 16. století a Valdštejnové byli jeho nejvýznamnějšími vlastníky. A my teď vcházíme do sálu se třemi projekcemi.
4: Říkáme tomu tříplátnové kino a trochu nám to nahrazuje běžného průvodce a společně s divadýlkem na dlani jsme připravili historii rodu Valdštejnů, tedy té mnichovohradišské větve, která byla hlavním vlastníkem našeho zámku.
3: I když vybavení, jak jsme zmiňovali, je nové, tak podlaha vrže jako ze starých časů.
4: Aspoň něco se dochovalo a něco přece musí dát ten zámecký vibe takový, že víte, že jste někde, kde to bylo už hodně dlouho před vámi.
3: A vcházíme do Valdštejnské knihovny, která tady skutečně bývala.
4: Přesně tak, jsme ve Valdštejnské knihovně, která tu byla i dříve a zachovaly se fotografie, že ti další majitelé, jako třeba armáda, zde měla tělocvičnu, něco jako naše moderní posilovna. A dokonce potom zde zůstaly pozůstatky takových těch háčků na hrazdu nebo bradla.
3: No a my ještě v rychlosti nakoukneme do druhého patra, kde vlastně je muzeum čtyřlístku v jedné půlce a v druhé půlce?
4: V druhé půlce jsou místnosti, které jsou věnovány hraběnce. Tedy dole jsme si prošli patro pana hraběte a takové ty oficiální a nahoře máme salonek literární, divadelní salonek anebo také třeba grafický kabinet, který patřil hraběnce.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Doksy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak máme za sebou další návštěvu. Zajímavý typ, vidíte. Já tam jenom jsem trošku zastříhal ušima, ale to nemám moc rád. Zámecký vibe to má. No má to tu atmosféru zámeckou. Škoda, že nemluvíme i na těch zámcích česky. Tak mi promiňte, že jsem teď malinko mravoučný. Já to hned napravím. Omlouvám se za to. Začíná soutěž. Začíná právě ta naše velmi oblíbená část našeho zámeckého léta. Hrajeme o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To je ten náš cestovatelský zámecký balíček, který posíláme každý den, pokud někdo uspěje v té naší soutěži. No a v pátek jsme opět losovali, čeká nás to zase ze všech denních výherců, tedy z výherců toho týdne, maximálně jich může být 5, vylosujeme jednoho, který získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Najdeme ho v Kostelci nad Orlicí. Pochopitelně je to pro 2 osoby. A na konci prázdnin, úplně na samém konci, poslední den naší soutěže, budeme losovat 3 výherce zámeckých víkendových pobytů. Tak já jsem doporučoval poslouchat ten příspěvek, tu návštěvu natáčel Jaroslav Hoření, jinak naši redaktoři, reportéři se samozřejmě snaží, také fotografují na zámeckémlete.cz, můžete vidět jejich práci. Tak se dáme do soutěže 731 800 900. Začínáme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak to byla slovenská zámecká návštěva, Petr Naď. No, musím říct, nemají na Slovensku tolik krásných zámků, jako máme u nás, tak můžeme se chlubit trošku. Paní Marie a je z Hodic. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsou to ty Hodice nebo ta Hodice?
1: Ty Hodice.
0: Ty Hodice, takže z Hodic. Paní Marie, jste zámecký typ, ráda navštěvujete zámky, řekněme i hrady nebo jiné památky?
1: Ano, tak, že bych ráda, ale mockrát už jsem navštívila spoustu zámků.
0: Dobře, tak mám pro vás soutěžní otázku. Byla jste někdy na zámku Doxy, nebyla?
1: Na zámku ne, ale v Doxech jsem byla, moc se mi tam líbilo.
0: Jste se koupala, ne, tam v Doxech?
1: No, u Mácháče jsme byli a pak jsme byli v lese na takových zříceninách.
0: A v Třeskoprskách neboli v Doxech jste tedy nebyla. Já mám pro vás soutěžní otázku, týká se zámku Doxy, tak jestli mohu. Jaký šlechtický rod byl v historii nejvýznamnějším vlastníkem zámku Doxy? Za A. Valštejnové, za B. Lichtenštejnové, za C. Kolovratové.
1: Já bych řekla za A.
0: A řekla jste to dobře, moc vám gratuluju. Už zámecký balíček balíme a posíláme. Mějte se hezky, v pátek budete mít jedničku v losování a budu vám držet palce. Ať se daří, zdravím do Hodic, nashledanou.
1: Děkuju vám taky, nashledanou.
0: Zítra nás čeká zámek Slezské Rudoltice. Už teď se těším, po velkou dne vám přeje hezký den a příjemné, úspěšné pondělí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministři by dnes měli jednat o stanovisku vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Pavla. Začíná oprava silničního průjezdu ve městě Albrechticích. Státní podnik Diamo upravuje bývalé haldy a důlní nádrže na Karvinsku. Bude polojasno a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Vláda by dnes měla projednat své stanovisko ke kompetenční žalobě prezidenta. Českému rozhlasu to potvrdil ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Spor se týká účasti Petra Pavla na summitu NATO v turecké Ankaře. Vláda původně nechtěla, aby byl prezident součástí české delegace. Ústavní soud ale předběžným opatřením rozhodl, že Pavel na summit pojede. Ve vyjádření, které má přes 80 stran, vláda svůj postup hájí. Dokument obsahuje i výhrady k přijetí předběžného opatření. Tejc předpokládá, že vláda dokument po menších úpravách schválí.
2: V tom stanovisku, které tedy předkládám vládě a které předpokládám, že vláda schválí, jednoznačně říkáme, že není možné, aby ústavní soud na návrh prezidenta mu založil novou pravomoc.
0: Podle Tejce ústavní soud taky nezaslal prezidentův návrh žádnému z účastníků řízení, tedy ani ministerstvu zahraničních věcí a vládě. A to je podle Tejce v rozporu se zákonem o ústavním soudu. Oprava silnice ode dneška komplikuje dopravu ve městě Albrechticích na Bruntálsku. Výměna asfaltového povrchu a úprava příkopů potrvá na hlavním průjezdu městem do první poloviny listopadu. Pracovat se bude postupně na téměř 2-kilometrovém úseku, potvrdila mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Rekonstrukce bude rozdělena na 4 úseky a řidiči projedou vždy po neopravované polovině vozovky. Silniční správní úřad schválil kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem pro oba směry. Cena opravy dosahuje částky přibližně 25,6 milionů korun.
0: V Petřvaldu na Karvinsku pokračuje obnova území zasaženého těžbou černého uhlí. Na místě dočišťovací nádrže dolu Julius Fučík už je dokončená plocha pro budoucí sportoviště a mění se i nedaleká halda. Jak potvrdila Zuzana Věstová ze státního podniku Diamo, na bývalé haldě se staví turistické stezky, přibude nová zeleň a z provozní důlní nádrže se stala tůň pro obojživelníky.
4: Je udělána sestupně, jsou tam terasky, maximální hloubka je 1 metr, takže je to takové stupňovité. Celá oblast má asi 2,2 hektary. Bude se jednat pouze o revitalizaci temene odvalu a tady toto je odval, který souvisel s těžbou na dole Evžen.
0: Při oslavách vítězství mistrovství světa ve fotbale se na západě Španělska zřítila fontána, na kterou vylezli fanoušci. Při nehodě ve městě Ciudad Rodrigo zemřel 13-letý chlapec a několik dalších osob je zraněných. Informovala o tom agentura AFP. Španělsko vyhrálo šampionát po 16 letech a dnes odpoledne se reprezentace ze Spojených států vrací. Fotbalisté mají projít centrem hlavního města Madridu.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno a ojediněle zaprší. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách naměříte do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě Hrabůvce v ulici Horní u obvodní radnice se srazila 2 osobní auta, s opatrností je místo průjezdné. A pozor dejte taky v centru Ostravy. Osobní auto havarovalo v ulici Poštovní. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava, to už vám opět přeje od mikrofonu Richard Piskala. Před námi je hodina, ve které uslyšíte pravidelné rubriky a taky jednu zajímavost. Prázdniny jsou v plném proudu, knihovny nabízejí víc, než by člověk čekal. Co chystá ta Bohumínská, tak to budeme zjišťovat za necelou půl hodinu. Do té doby tady ale bude zcela určitě ještě moravskoslezský rozhlasový kvíz, to bude už za chvilku, také dnes pro vás mám jednu otázku z našeho kraje. No tak uvidíme, jak si s ní poradíte. Samozřejmě tady budou také pravidelné tipy pro dnešní den a pěkná muzika. Právě teď zaspívá Michal David, už za chvilku Hana Zagorová, Miroš Birka nebo třeba Věra Špinerová. Tak krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: A někdo nám už volá do našeho kvízu. Kdo je na lince? Dobrý den.
2: Petr Třinec, dobrý den.
1: Zdravím vás, pane Petře. Dnes tady mám posluchačský balíček Českého rozhlasu Ostrava. Jsou tam různé drobnosti, různé zajímavostky s naším logem, tak doufám, že se vám to bude líbit. Pokud vyhrajete ovšem, takže pojďme k dnešní otázce. Za tou otázkou se vydáme do Beskyd. Nemáte to daleko, Střince, mimochodem. Pouhých 500 metrů od beskydského vrcholu Lipí postavil na rozlehlé horské louce bývalý ostravský horník Ignác Křunděl v letech 1934 až 36 horskou chatu, která se stala oblíbenou zastávkou turistů přecházejících z Morávky do Komorní Lhotky. V roce 1938 se ovšem chata dostala na území zabrané Polskem a v roce 39 se stala součástí nacistického Německa. V roce 1942 Němci chatu ležící u hranic mezi Třetí říší a protektorátem Čechy a Morava uzavřeli. Po válce potom patřila chata škole v Dětmarovicích, později Boletickému JZD. Dnes je v soukromých rukou, je v provozu, je otevřená. No a my se ptáme, jak se tato dnes velmi oblíbená beskydská horská chata jmenuje. Věděl byste to rovnou, anebo chcete možnosti?
2: Ne.
1: Tak je to za A Ropička, za B Godula, za C Kotař. Co myslíte? No, tak poprosím vás o odpověď.
2: Zkusíme Ropičku.
1: Zkusíte Ropičku. Nebyl jste daleko. Ta Ropička leží od té chaty, na kterou se ptáme, vlastně jenom kousek. Za chvilku jste tam, ale není to ona. Tak je mi to líto, mějte se moc hezky, nashledanou a dáme šanci někomu dalšímu. Linka je volná, 59 611 22 66 a kdo nám volá teď? Dobrý den. Tak slyším tam ozvěnu, ale neslyším tam nikoho. Kdo by s námi hovořil? Dobrý den.
3: Haló?
1: Kdo?
3: Ano.
1: Tak ještě jednou, kdo nám volá, prosím?
3: Tady Mirka z Ostravy.
1: Zdravím vás, paní Mirko. Víte, o které horské chatě jsme hovořili před chvilkou? Chcete znovu ty možnosti?
3: Já bych chtěla znovu ty, ano.
1: Tak byla to tedy ta chata, o které jsme mluvili, která kdysi byla postavena v letech 1934 až 36 bývalým ostravským horníkem Ignácem

0: Je to chata Kotář. Byla jste tam někdy?
1: Ne, nebyla.
0: No, doporučujeme. Mimochodem, chata Kotář, my o ní mluvíme docela často teď ve vysílání, protože je jednou z těch 9 chat horských beskydských, které jsou zapojeny do naší velké turistické soutěže Křížem krajem, tak možná už jste mohli slyšet i reportáž z této chaty. Byla tam kolegyně Romana Kubicová, ale každopádně opravdu je to chata Kotář. Úžasná chata, jak říkám, mohu jenom doporučit. Pro vás to znamená, že jste tedy... Určitě se tam podívejte, nedá se tam dojet autem. Je potřeba tam opravdu vyjít na ten hřeben mezi, řekněme, Prašivou a Lípí. No je to kousek od Lípí a stojí to za to. Tak, ještě jednou gratulace. Děkuji. Nezavěšujte, zůstaňte na lince.
2: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: všem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Tak na Gýrovou, tam se vydejte určitě v sobotu, tam bude ten program, o kterém teď byla řeč, ale už dnes se můžete vydat třeba na jógu, zacvičit si můžete v jedinečném historickém prostředí v Příboře. Už za chvíli nabídnu podrobnosti a taky další tipy v vysílání Českého rozhlasu Ostrava v dobrém dopoledni.

0: Za 5 minut bude 10:30. V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava se dostáváme k pravidelným tipům pro dnešní den. Do piaristických zahrad v Příboře vzveme na jógu v zahradách. Lektorka Tereza Přibylová zve na lekci od 17:30 a vzkazuje: podložku si vemte sebou. V letních tónech, tak to je název výstavy obrazu Kateřiny Cabákové, která je k vidění v městské knihovně ve Frenštátě pod Radhoštěm. Přístupná je v provozní době knihovny až do konce srpna. A minigalerie Cukrárna pod Lysou ve Frýdlantu nad Ostravicí zve na prodejní výstavu Frýdlantský umělecký smalt. K vidění je do neděle v době provozu cukrárny. Prezentuje tvorbu několika umělců, kteří se podíleli na propagaci Frýdlantské smaltéřské školy. A je i poctou jubilanta Petra Bednáře, legendy regionálního smaltu.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jsou 4 minuty po 10:30 v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Právě dospíval Bryan Adams a my už pro vás máme zajímavé informace. Mnoho knihoven ve městech i na vesnicích o prázdninách nabízí akce pro děti a dospělé. I v tomto letním čase zůstávají otevřené, no a některé chystají i speciální program. Například Bohumínská knihovna připravila hned několik překvapení. No a já už po telefonu zdravím Bohumínskou knihovnici Terezu Vorkovou. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Vy pořádáte i příměstské tábory, tak začněme jimi. Co všechno tam děti čeká a je ještě možné se přihlásit?
1: Na příměstské tábory je ještě možnost se přihlásit, ale už jenom pouze na jeden, který je v termínu od 10.8. do 14.8. vlastně na srpnový ještě, kde jsou různě vlastně děti, nebo ne vlastně různě, ale děti mohou celý týden se těšit na zábavný program, na různé soutěže, úkoly, vlastně po celý týden. Poslední den tábora si děti potom odnáší své výrobky a samozřejmě odměny a medaile za splněné úkoly. Jinak na ten volný tábor s názvem vlastně Detektivové jsou ještě 2 volná místa, takže pokud ještě někdo by měl zájem, tak se klidně může k nám na tábor přihlásit.
0: Takový příměstský tábor ale není úplně pro každého. Pro ostatní jste připravili jiný program. Jak taková odpoledne v knihovně vypadají?
1: Ano, máme tady také odpolední programy pro děti, vlastně všech věkových kategorií. Nejen na hlavní knihovně, ale také na všech pobočkách, a to v Závlatí a ve Starém Bohumíně a také ve Skřečuni. Děti si vlastně během odpoledne mohou přijít nejen přečíst nebo vypůjčit knížku, ale také si něco vyrobit, jako třeba náramek z korálku, různé věci z papíru, třeba papírovou květinu, nakreslit si obrázek různých motivů, poskládat si origami, zahrát si různé stolní hry, které si mohou vlastně také i na Team Zóně vypůjčit, ale také vyzkoušet kouzelný koberec, který máme právě na hlavní knihovně, kde jsou vlastně různé hry pro všechny věkové kategorie, vlastně od patolátek až po 10 let dětí.
0: Město Bohumín letos slaví 770 let a vaše knihovna připravila prázdninovou stezku po městě, tak prozraďte, o co přesně jde a kdo na stezku může vyrazit.
1: Stezka je vlastně rozmístěna ve všech částech Bohumína, a to v Záblatí, ve Skřečoni, v Nové Vsi, Šunichu, Kopitově a v dalších. Je to vlastně stezka právě udělána k těm narozeninám těch 770 let Bohumína. Na každé vlastně, nebo takhle, v každé té části městské je vlastně plakátek, který je označen Bohumínská stezka. Jsou na něm vždycky otázky, 2, jedna je pro děti, jedna pro dospělé, anebo místo otázky je tam úkol pro děti nebo pro dospělé. Stačí si vlastně vyzvednout jenom mapu na kterékoliv bohumínské knihovně. Do mapy se zapisují odpovědi, anebo vlastně splněný úkol, který na daném místě udělali. Na mapě i nápověda, kde se plakáty nacházejí. Každý měsíc se vlastně na stanovištích otázky mění a s vyplněnou mapou pak musí všichni pospíchat na hlavní knihovnu, protože na dospělém oddělení na ně čeká truhla s pokladem, kde vlastně si mohou vybrat jak dospělí, tak děti za splněné úkoly nějaký dáreček.
0: Říká bohumínská knihovnice Tereza Vorková. Děkujeme za informace, přeji vám krásný den, naschledanou.
1: Vám taky, naschledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Naším pondělním dopoledním hostem bude Veronika Staňková, psychoterapeutka pro pozůstalé. Bude mluvit o tématech, o kterých se většinou ostýcháme mluvit. Nečekejte ale pohřební řeči. Podle našeho hosta má i smích v takových situacích své místo. I to zazní v rozhovoru, který chystá Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Jak děkuje se andělům, hrála a zpívala skupina Kex v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď je přesně 10:45, už za chvíli pro vás budeme mít další díl tradičního seriálu Dvakrát měř a jednou řeš. Tentokrát se s kutilem Arturem Kubicou zaměříme na škůdce na vašich rostlinách, třeba na mšice. Tak příjemný poslech.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Červenec je v plné síle a to je čas kontrolovat pravidelně okrasné rostliny na zahrádce. Může se tam objevit brouk nosatec či chřestovníček liliový, který se vám pustí do okrasných rostlin. Nebezpečné jsou pro ně i mšice a další savý hmyz, který přenáší virová onemocnění. Proti nosatcům pomáhají například biologické prostředky, tedy přirození nepřátelé. Proti mšicím pak přípravky na bázi řepkového oleje a lecitinu, které jim zalepí dýchací otvory. Hýčkejte si slunečka sedmitečná. Mšice s chutí pojídají a spořádají jich neuvěřitelné množství. Naopak mravenci, pokud na rostlinách pobíhají také, tak ti mšice brání, protože je mají na chov, získávají od nich sladkou medovici. A to se moc neví, že lesní tmavý med dělají včelky právě z medovice, tedy z výpotků mšic a červců, o které se dělí z mravenci. Letos mi včelky nepřinesly vůbec žádný med lipový. Za to lesní byl černý jako bota, velice chutný a ve velkém množství. Takže mšic bude nejspíše hodně. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Vláda projedná zákaz používání mobilů ve školách. Podrobnosti o tom a také další zprávy přinese už za chvíli Tereza Hájková ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Bude to přesně v 11 hodin, tedy za 6,5 minuty.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vláda projedná zákaz používání mobilů ve školách. Nový most na Lipové ulici v Českém Těšíně má hotové základy. Obec Bukovec zprovoznila online portál pro občany. Obloha dnes bude polojasná a teploty dosáhnou maximálně na 22 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách by dnes měla projednat vláda. Počítá s tím novela školského zákona. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy by se měl zákaz týkat mateřských a základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Zařízení by se nesměla až na výjimky používat během výuky ani o přestávkách, pokračuje ministr Plaga.
4: Tak jak to bývá častokrát interpretováno jako tupý zákaz, tak to není pravda. Už v naší metodice, kterou jsme poslali do škol, se počítáme s tím, že ve školách bude dál ta složka moderních technologií ve výuce. To znamená, není to tak, že by děti jako se vrátili do doby kamenné. Zároveň školy se budou mnohem víc věnovat tomu vysvětlování, té komunikaci a prevenci, jak vlastně se v tom světě sociálních sítí vyznat.
2: Novela by měla začít platit od září příštího roku. Teď může používání telefonů regulovat školní řád jednotlivých škol. Stavební firma dokončila základy pro nový most na Lipové ulici v Českém Těšíně. Pokračovat bude stavbou konstrukce pro nové opěry. Stavební práce zdržely komplikace s vrtáním velkých pilotů do země, říká mluvčí města Nataša Cibulková.
5: Kvůli dvoutýdennímu spoždění při zajišťování speciální techniky je sice stavební firma v mírném skluzu zhotovitel, ale plánuje toto zdržení v průběhu dalších fází prací dohnat, aby byly práce dokončeny dle původního termínu.
2: Miliardové státní dotace na snížení spotřeby energií nebyly efektivní, upozornil na to Nejvyšší kontrolní úřad. Ten prověřoval programy Ministerstva průmyslu a obchodu v letech 2018 až 2025. Více než 26 miliard korun šlo na opravy veřejných budov anebo třeba snížení energetické náročnosti v průmyslu. Podle kontrolorů ale dotace přinesly jen minimální úspory, říká mluvčí kontrolního úřadu Hana Kadečková.
6: Kontroloři NKÚ se zaměřili i na dotace z Národního plánu obnovy, zaměřené na snížení spotřeby energie u budov ve vlastnictví státu. Ukázalo se, že podpora nepřinese očekávané snížení spotřeby energie, a to především kvůli nízkému zájmu žadatelů o dotace.
2: U 4 příjemců dotací zjistili kontroloři nedostatky a podali kvůli tomu trestní oznámení. Ministerstvo se k zjištění kontrolorů zatím nechce vyjadřovat. Podle mluvčího rezortu Tadeáše Provazníka se zprávou NKÚ musí nejdřív seznámit. Radnice v Bukovci zřídila nový online portál pro občany. Slouží k vyřízení formulářů, žádostí, ale i zaplacení poplatků přes internetovou síť. Obec tak chce lidem zjednodušit komunikaci s úřadem. Portál funguje non-stop. Zájemci i nadále mohou využívat úřední hodiny na radnici.
3: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno, během dne přechodně přibude oblačnosti a ojediněle se objeví přehánky. Nejvyšší teploty mezi 18 a 22 stupni Celsia, na horách naměříte maximálně 16.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Pozor, aktuálně v Novém Jičíně v ulici Revoluční havarovalo osobní auto a právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Příjemné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám opět přeje Richard Piskala. Před námi je hodina, ve které každý všední den přivítáme ve studiu hosta. A stejně tak tomu bude i dnes. U mikrofonu přivítáme Veroniku Staňkovou, psychoterapeutku pro pozůstalé. Nelekejte se, ale tohoto tématu rozhovor bude plný života a taky humoru. K poslechu zve Kateřina Huborová už za několik minut. Tak příjemný poslech.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přívětivé dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Zdraví vás Kateřina Huberová s dámou, se kterou jsme měli důvod si před časem, je to pár měsíců zpátky, se ještě potkat, abychom spolu doprožili velmi zvláštní zážitek. Veronika Staňková, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Zástupce ředitele mobilního hospicu Ondrášek, navíc.
2: Psychoterapeut, ale převážně pracuje jako poradce pro pozůstalé v hospici.
1: Nás svedla vlastně úplně jiná situace. Já jsem točila s vaším strýcem.
2: Ano.
1: Není to moc dlouho, co jsme vysílali rozhovor s ním a byl to jeden z nejsilnějších zážitků, protože on měl onemocnění ALS a mluvil velmi prakticky a bez nějakých větších emocí o tom, co to vlastně sebou nese. Pro pacienta, pro to okolí, jak to nefunguje se systémem zdravotním a podobně. A chtěl o tom mluvit, byla to vlastně jeho iniciativa. A vy jste se vlastně v té rodině ocitla jednak jako zúčastněná, ale zároveň jste vlastně odborník v oblasti, která se věnuje lidem s podobnými příběhy. Tak tady bych asi možná začala. Jak jste se uprostřed toho vlastně vnímala vy sama?
2: No, je to vždycky těžká situace pro každého z nás, ať už pracujete v hospici nebo celkově ve zdravotnictví, si myslím, že se tak jako lidé na nás obracejí, protože každého se nás to týká, nemoci a zdraví, je to velké téma každých rodin. A někdy se dostáváme právě takhle mezi milínské kameny. Je to taková pozice, kdy člověk má pocit, že alespoň v něčem může trošku pomoci, přitom je to jeho rodina a taky to s nimi prožívá, je to pro něho těžké, ale zrovna tady u Jirky, jak vy jste řekla, on byl velký praktik a vlastně jeho takové přání bylo, aby prostřednictvím rozhovoru s vámi se dostaly informace mezi lidi o tom, že to není jenom vlastně o těch lékařích a o tom, kdy se dostanu na kontrolu a co mám za nemoc, ale je to i o tom,

0: protože ta nemoc může postupovat třeba velmi rychle. Já to zpracovávám v podstatě ještě dnes. Dnes se potkáváme ve chvíli, kdy pan Jiří už tu není. Mě zajímá, co říkají mezi mlýnskými kameny, jak dalece člověk v sobě, a jestli to tak vůbec lze, více pustí ven toho profesionála, anebo jestli i ten profesionál je v situaci, kdy úplně neví.
1: Nevím, jestli se to dá úplně paušalizovat, ale za mě teda musím říct, že nejde úplně pustit profesionála ven, protože člověk tam je s těmi svými emocemi vedle lidí, které má moc rád, a asi nejtěžší pocit na tom je, že si říkám, asi bych měla něco udělat, asi bych měla vědět, co mám udělat, ale nejde to, protože prostě prožívám tu bolest těch svých blízkých a tu svoji, a myslím si, že takhle to je asi jako správné, a je to takhle jako to prožívání zdravé, protože hrát si na profesionála ve chvíli, kdy nejsem schopna dodržet ty principy té profese, kterou bych tam měla zastávat, asi úplně není ani žádoucí v té chvíli, ale je to spíše o nějaké práci s očekáváním těch druhých, kteří jakoby očekávají, že tam vystupujete jako někdo, kdo by měl vědět, tak spíše si říct, jako já bych byla hrozně ráda, kdybyste využili tady tu pomoc, ale ne skrze mě, protože vím, že vám to pomůže, že vám to bude fungovat, ale já to nejsem schopna jako vůbec nabídnout, to nejde.
0: Já vlastně vždycky zkoumám nejdřív, co je ta motivace. Proč vy děláte to, co děláte?
1: To je hrozně těžká otázka. Ta profese je zajímavá sama o sobě. Mě na tom nejvíce baví ten nekonečný rozvoj a nekonečné možnosti, kam se jakoby posouvat stran psychoterapeutických nějakých procesů, tak i těch poradenských, tak celkově paliativní péče je na velkém vlastně teďka rozkvětu, na nějaké vlně profesionalizace a i standardizace, a zároveň je tam ta obrovská nadhodnota té zpětné vazby od těch lidí, se kterými pracujeme. Že i přesto, že je kolem těch lidí velká tma a velká bolest, tak nezlomili jsme nad nima hůl. Pořád jsme tady ještě my, kterým dokážeme pro vás udělat ještě mnohé, dokážeme využít čas, který vám zbývá, řešit symptomy, pracovat psychikou a dynamikou té rodiny, pomoci i v procesu toho truchlení. Mi přijde, že není málo.
0: Tohle není jeden z těch plánů, když člověk je ve škole a řekne si, až já budu velká, tak já budu.
1: To asi ne. Ale asi tak ty cestičky se všechny pospojují. A takový ten největší tahun asi pro mě na tom začátku, kdy bylo asi před 15 lety, bylo to, že bylo málo odvětví v tom zdravotnictví, kde šla vidět hodně ta lidskost. A ta paliace byla jedna z nich, kde to prostě šlo vidět hned. Hrozně mě na tom baví ta spolupráce mezioborová, protože nikdo z nás není jenom nádor žaludku a nebo jenom schizofrenie, ale jste prostě komplexní člověk duchovního života a sociálního. A vlastně nedá se jinak na toho člověka pohlížet. A moc bych si přála, aby to tak bylo jako napříč všemi těmi zdravotně sociálními službami.
0: Veronika Staňková, host Českého rozhlasu Ostrava.

0: S Veronikou Staňkovou trávím dnešní čas tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava, psychoterapeutka. Našla jste to místo, o kterém jste popisovala před písničkou, že to, co jste hledala v Česku, já bych se možná ještě v Dublinu chvilku pozastavila. Proč Irsko? Co jste tam hledala primárně?
1: Byla to jako schoda nějakých životních náhod, kdy tam moje dlouholetá kamarádka žila už vlastně asi 10 let, takže tam byla příležitost vlastně za bydlením a je to země, která je kousek, jako anglicky mluvící, tak mě to hrozně zajímalo a jako hrozně mě baví ta mentalita jejich, ta otevřenost a to, jak to tam vlastně jako mají nastavené.
0: Takže tak to jak byste to popsala?
1: No víte, co je to, jako kdybych bydlela tady někde na vesnici, kdekoliv jinde, když je to v Dublině velké město, tak vlastně všechno je tam takové jako hrozně otevřené, ti lidi jsou si hrozně blízko, strašně se jako zajímají o život jeden a druhého, že i když jsme třeba v rámci toho home care docházeli do bytu v nějakém domě, tak vlastně jako by celá ta komunita kolem toho člověka tím žili, jako pomáhali se, ptali se, s čím můžou pomoci, jestli nemají třeba pomoc s nákupem a co se tam vlastně děje a jestli nemají přijít pohlídat a jestli máme dostatečné kapacity. Ta agentura, ve které jsem pracovala, na to se tam musím angažovat, nebo jestli oni jako komunita můžou pomoct. Tak to bylo takové jakoby zvláštní, že opravdu kolikrát třeba tady u nás v Čechách se setkávám, že lidé jsou raději, když neví sousedé, že dojíždí domácí hospic k ním domů, když to tam to bylo naopak, že vlastně celé to okolí těch sousedů vědělo, ta rodina chtěla, ať se to ví a takhle jako si tím pomáhali vlastně.
0: To je celkem dost zásadní rozdíl a myslím si, že může hrát vlastně docela důležitou roli, takové to buď se uzavřít a být se s tím schován, než to sdílení, které vlastně přináší asi velkou úlavu, ne, pro spoustu lidí. Co jste tam navnímala teda? Jako jaký rozdíl je teda v tom tam a tady?
1: Já bych řekla, že jako zásadní je vlastně ptát se toho nemocného a té rodiny, jak to chtějí, protože byly i rodiny, kde si uvědomuju jednoho pána, který byl opravdu samotářský a tam to tak úplně nefungovalo, protože on to tak měl prostě nastavené, chtěl být sám, jako úplně mi tady nechte jenom ty základní věci, ale byly rodiny, které opravdu chtěly a myslím si, že ten zásadní rozdíl je se akorát zeptat, nabídnout to a ukázat té rodině a tomu člověku nemocnému ty benefity toho, kdy se žije v rámci té komunity, co mu to může přinést, co ne, ale myslím si, že ten největší rozdíl mezi námi a třeba tím Dublinem konkrétně v té tabuizaci té nemocnosti a toho umírání celkově. Téma smrti, když to tak v poslední době nevypadá, tak stále jako velmi zakořeněné tabu, ale my se vlastně bojíme mluvit už jenom o těch nemocech a to mi jakoby tam z tohoto začíná, z tohoto všechno plyne a určitě jak spousta posluchačů sami budou vědět, že často se říká, neříkejte mamince, že je nemocná. Tak kolikrát jakoby je i tendence rodiny chránit toho pacienta před tou těžkou zprávou v nějakém jakoby pocitu, že to je pro něho to nejlepší, ale ve skutečnosti ho můžeme hrozně jako izolovat a nechat samotného na to téma té nemoci a toho umírání, protože každý z nás cítí, že je nemocný. A když se mnou o tom nikdo nemluví a všichni dělají, že všechno v pořádku, tak tím tuplem zaprvé to poznáte, že a vím, že je něco špatně a ještě jsem sama na ten strach, protože mi každý řekne, ale prosím tě, to bude dobré, netrap se tím. Ale to se nedá netrapit přece.
0: No tak teďka vyloženě z toho profesního psychologického hlediska, jak s tím zacházíte ve chvíli, kdy se potkáte s takovým klientem, přesně jak to popisujete, nebudem to říkat. Tak jak to dělat? No. Jak to dělat, jak to nedělat?
1: Zase bych se vrátila k tomu, jak jsem vám popisovala, že pracujeme multidisciplinárně a to je hrozně důležité, protože vlastně každá ta odbornost v té rodině pracuje v té svoji linii a to je strašně důležité, že lékaři vlastně v první řadě se vždycky ptají pacienta, co všechno chce a nebo nechce vědět. Každý z nás má právo říct, paní doktorko, vím, že to je špatné, ale žádné pohřební řeči, já už to tady nějak dožiju. Málo který pacient to řekne. Většina z nich se zeptá lékaře, takže v první řadě lékař nabízí, co všechno potřebujete vědět, co o tom víte a tak dále. Potom další rovině je to dát rodině náhle hlédnout i to, že rozumím tomu, že je to pro vás těžké to mamince říct a čelit tomu. Na druhou stranu víte, na co se ptáte, víte, co tím vlastně můžete způsobit, že toho svého rodiče necháváte na ty informace jakoby samotné nebo na ten pocit toho, že cítím, že jsem nemocná, jsem na to sama, nemám se koho zeptat, protože děti dělají, že nic. Takže není to o tom, že přijít a říct, no to neexistuje, legislativa nám ukládá informovat pacienta a nashledanou, ale co tím docílíme, ničeho, že ta rodina se zasekne, budou mít pocit, že to není to nejlepší řešení, je potřeba k tomu opravdu dozrat z obou dvou stran a i si třeba položit otázku, jestli opravdu, když mám tu moc zadržet ty informace od toho pacienta, jestli mám právo ty informace zadržet jako dcera. Kdybych mluvila za sebe, já bych chtěla vědět, že mi zbývají 3 měsíce života. Asi bych jako ty moje 3 měsíce vypadaly jinak, než kdybych nevěděla. Takže i přemýšlet tady v tou myšlenkou, kdyby vy jste byla v pozici maminky, chtěla a já to o vás věděla, chcete, aby vám to řekla, nebo byste radši neměla ty informace. Ale k tomu člověk musí dozrát a je potřeba tu rodinu o nějakým způsobem ošetřit. Tam můžou být důvody různé. I třeba někdy to jsou náboženské důvody, někde to jsou nějaká špatná zkušenost, nebo ta rodina takhle to má, třeba o takových tématech nemluví a potřebuje akorát podpořit v tom, že na to nebudou sami, až to otevřou.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Ostrava. Já si povídám dnes s Veronikou Staňkovou, která pracuje v mobilním hospici Ondrášek, je psychoterapeutka pro pozůstalé. Tam vlastně člověk asi musí projít spoustu fází, které nastanou, když se teda stanou lidé pozůstalými. A každý má asi jiné dispozice tím nějak projít. Takže vy vlastně musíte okamžitě načíst, s kým mluvíte a co je možné, co bude fungovat, co nebude fungovat. Stane se, že se to někdy nepotká?
1: To bych úplně neřekla nepotká, protože to máte pravdu, že každý má to prožívání jiné a vlastně v tom procesu truchlení my předpokládáme, že to je jako fyziologické, že je to, to není něco, co se má léčit nebo řešit nebo jako medikovat. Je to fyziologický proces, takže vlastně v té první fázi, když mluvím s těmi pozůstalými, tak je potřebu ujistit, že cokoliv se jim děje, je vlastně normální a je v pořádku a že se nezbláznili a ptají se mi na spoustu věcí. Potřebují vědět, že to třeba prožíval i někdo jiný, že to není za hranou, jestli už to není moc, třeba jestli netruchlí málo nebo netruchlí hodně. A musím teda říct, že moje největší zkušenost je, že často ti pozůstalí hodně trpí sekundárně tím, jak se k ním chová jejich okolí, jejich nejbližší, jejich pracovní kolegové, že takové typické věci jsou, když za mnou přichází a říkají, víte, já jsem teďka byla v práci, plakala jsem na záchodě a někdo slyší třeba jejda, už je to rok a ona pořád brečí na záchodě, jo? Někdo slyší jejda, mane, no tak jako to jsou teprve 2 týdny a ona už je v práci, že vlastně jakoby pro to okolí může cokoliv být špatně. Každý to prožíváme jinak a snažím se, když třeba mluvíme i s kolegy nebo s lidmi ve svém okolí, je nabádat k tomu, že často těm pozůstalým stačí jenom to, abychom k ním byli laskaví, abychom byli respektující k tomu, jak to mají. Protože někdo opravdu v den po pohřbu bude do práce a je to úplně v pohodě, protože takhle on to potřebuje, protože takhle to má. Někdo není schopen pracovat několik měsíců a taky to je v pořádku, protože to je způsob jeho prožívání. A mnohdy častěji trpím tím, že mi někdo říká, co bych měla dělat a jak to prožívám špatně. A to je pro mě jako daleko horší. A vlastně ten proces truchlení se tím zhoršuje a jakoby prolonguje potom zbytečně.
0: Co říct? A co naopak neříkat? Protože to fakt nefunguje.
1: Co určitě nefunguje, je říct někomu, vím, jak se cítíš, přesně tak. Jo, a často ti lidé myslí dobře, protože třeba taky jsem ztratila manžela, taky jsem v doma, vím, jak ti je, ale to se nedá srovnávat, nedá se srovnávat jakoby utrpení jednoho nebo druhého člověka. Takže vím, jak ti je, to bude dobré, musíš být silná, máš pro koho žít.
0: A často tady, zahojí,
1: jo. Tady to jsou přesně věci, které my máme i své pomocné skupiny pozůstalých, kdy oni jako mezi sebou si říkají, co nejhoršího si slyšel. A oni jako by takhle si to říkají. A drž se, to bude dobré. A někdy si myslím, že pro ty lidi, oni ví, jako každý z nás ví, že cokoliv vy mi řeknete, že mi v té bolesti úplně nepomůže. Takže mnohdy je lepší buď toho člověka jenom obejmout, mlčet nebo říct, kež bych ti mohla pomoci. Řekni mi, když budeš něco potřebovat. Když mi budeš chtít cokoliv říct, tak já budu poslouchat. Jo, nebo tam pro toho člověka jenom být, nebojte se třeba vzpomínat na toho zemřelého, protože někdy si lidé vlastně bojíme se emoce toho pozůstalého, že když budu na toho zemřelého vzpomínat, tak pozůstala paní bude plakat, jako, že to jitřím, přesně tak. Ale ti pozůstalí mi potom třeba říkají, víte, on byl takový fajn člověk, všichni ho měli rádi a nikdo si na něho ani nespomene. Ale vzpomene, ale neřeknou to té pozůstalé, neřeknou to té vdově, že si vzpomněli, protože nechceme, aby plakala, tak o tom nemluvíme. Ale potom ona si říká, no tak co je, to si na něho fakt nikdo nespomene.
0: Jak dlouho to děláte?
1: 13-14 let jsem v hospici.
0: A co to takhle s člověkem udělá, když 13-14 let je vystaven vlastně těmhletěm tématům?
1: No, myslím si, že paradoxně to jako zlepšilo moji, nevím, jak to mám říct, kvalitu života, ale nic lepšího mě nenapadá. Jeden kolega z jiného hospice teďka řekl na nějaké konferenci, hrozně se mi to líbilo, že každodenní konfrontace ze smrtí podporuje jeho kreativitu k životu a to mi přijde jako hrozně pravdivé. A my v Ondrášku pracujeme i s nemocnými dětmi. Já mám doma 3 zdravé děti a říkám si, že dokud mám doma 3 zdravé děti, tak asi mě nic nemůže rozházet. A to je obrovská nadhodnota té práce, když to vidíte každý den.
0: Nenazvala bych to úplně výhodou, je vykoupena teda, musím říct, ale rozhodně jste dál. Můžu se zeptat, už je to jako hodně, tak pak už to zase odlehčím. Strach ze smrti, máte ho?
1: No určitě tak jako většina lidí, ale nevím, jestli úplně strach ze smrti jako takové, ale mě třeba o to hodně pomohlo, že jsem napsala vzkaz pro děti a nějaké instrukce, co by bylo, kdybych zemřela mladá.
0: Fakt to máte?
1: Aha. A každý si to může na to podívat, jmenou se to webové stránky mojesmrt.cz, je to teda jako takový morbidní ten název, si říkám, že to mohli jinak pojmenovat, ale tam je i nějaký jakoby návod na to, co, jak by si to člověk představoval, co by chtěl, co by nechtěl, jak by mě měl třeba manžel obléct, že kdybych zemřela a podobně.
0: A když to člověk píše?
1: Je to hrozné.
0: No.
1: Strašně jsem brečela.
0: Tak.
1: Hrozně jsem brečela, protože jsem tam psala něco dětem a tak, je to hrozně těžké. Ale to vlastně, když jsem to napsala, jsem říkala, jo, dobrý, něco budu mít.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Začínám rozumět i tomu, že fakt jako člověk se může nasmát i ve chvíli, kdy pracuje v mobilním hospici, tak jako Veronika Staňková, to je můj dnešní host, my jsme se teď fakt jako smáli v písni, protože ono vážně může dokázat k velmi kuriozním situacím, které člověk nedomyslí, ano, nebo vůbec na ně nemyslí.
1: Je to tak.
0: Co tady po sobě všechno nechá, co potom ti lidé můžou najít.
1: Ano.
0: No ale tak dobře, když se dotýkáme toho smíchu, tak v těchto situacích, když jste obklopená lidmi, kteří vlastně procházejí bolestí, tak jak ten smích vůbec i pro ně je přítomný, nepřítomný, fungující, nefungující?
1: To záleží opravdu na té rodině a myslím si, že za tu dobu už to i vycítíme, když vstupujete do těch rodin, kdy pro některé z nich, že pečují doma, jsou tam fakt uzavření, tak když my přicházíme zvenku, je pro ně jediný zdroj toho vánku nějakého, jo, když jste tam 24 hodin denně zavřena doma. Takže se fakt smějeme, bavíme se o různých věcech, ale bavíme se i o vážných věcech, protože oni ví, že můžou, že s námi můžou. Já vždycky těm lidem říkám, že mě můžete říct všechno to, co se bojíte říct těm nejbližším, protože je nechcete zranit, protože je chcete chránit před těmi myšlenkami. Ale my jsme tady o to, že nám to můžete říct. Nikam dál se to nedostane. Víte, že to jsou věci, na které jsme připraveni je slyšet a vždycky se jich ptám, když nevíte, kde začít, tak řekněte mi to, na co myslíte ve 3 ráno, když se zbudíte a jste sami v té posteli, tak tím začněte, to mi řekněte a tím vlastně jakoby se dostáváme hrozně daleko a potom se přechází i k tomu, že se smějeme a že ten člověk si potřebuje ulevit, ta psychika si z toho potřebuje ulevit, tak jak se říká, že se dlouho nedokážete dívat do slunce, tak se nedokážete dlouho dívat smrti do očí. Je to pravda, takže my se dokážeme chvilku dívat a bavit se o tom, čeho se nejvíce bojíme, na co je potřeba se připravit, co chci napsat svým dětem, ale pak se potřebujeme bavit o tom, že to je prostě šílené, protože mi vykládá paní, že manžel se jí snažil nakremovat nohy, ale byl to prostě pěna na holení a ona to teďka nemůže z těch noh sundát a smějeme se různým věcem a je to vlastně jako pro ně hrozně úlevné a patří to k tomu a není to nějaký nerespekt té situaci, ale je to to, že jsme jenom lidi a potřebujeme do toho prostě donést tu lidskost a nechodíme v černém, nechodíme tam prostě se zasmušenými výrazy, ale s tím, že prostě fakt vnášíme život do těch posledních dní těch lidí, aby si to dokázali prožít.
0: Vzhledem k tomu, že se vám dívám do tváře, když o tom mluvíte, jo, a vy fakt svítíte. Ten smích tam prostě stále je přítomný, ve vašem případě asi to tak máte nastavením, jo. Tak mě zajímá, jestli už jste někdy pocítila fakt takovou tu nějakou zásadní únavu z toho všeho.
1: S tím se asi potkáme všichni v různých vlnách. Jako hodně třeba se bavíme mezi sebou, jak to člověk na sobě pozná, že už má hodně. Jakoby vidím, když toho mám hodně i ne strany, jenom jakoby práce s těmi lidmi, ale že teďka velká část práce mi vlastně zabírají i ty jako manažerské povinnosti, tak já potom cítím, že mi dochází empatie, že mi dochází trpělivost a na to, že ta empatie je obrovská část mojí práce, tak to na sobě vidím poměrně jako rychle a vím, že potřebuji si odpočinout, že třeba si zajdu na supervizi nebo si popovídat s kolegyní nebo fakt jako si snížit objem té práce, protože to potom jako by šlo jako domeček z karet velmi rychle dolů.
0: Supervize znamená, že vy máte taky nějaký dohled nějakého jiného odborníka, kterému se můžete lidově řečeno vykecat vy.
1: Ano, přesně tak. Všechno mu to řeknu a řekla jsem tam tady, toto jsem asi neměla říkat a on mi řekne, v pohodě, to já taky říkám. Příště to neříkej. A je to vždycky hrozně fajn, jakoby říct to kolegovi, který to jako žije, to, co žijete vy a buď kazuisticky, nebo třeba jako vztahově pomůže.
0: Nosíte si práci domů?
1: No, než jsem měla děti, tak hodně. A potom přijde takové období, kdy jako cítím, že jsem odpojená od těch dětí a nějak se to jako ve mě zlomilo, že vlastně ty děti si nezaslouží, když už jako tolik pracuji, abych byla doma ještě odpojená. A to mi hodně pomohlo to nedělat. Neříkám, že vždycky, protože jsou rodiny, které samozřejmě ty příběhy jsou pro nás těžké jako lidsky a je těžké si to nebrat domů. Ale je dobré si prostě říct, jo, tak tohleto ponesu sebou celý víkend a nedokážu na tu rodinu nemyslet, ale je dobré vědět, že to nebývá často a že to jsou jakoby výjimky, protože já potřebuji být doma i jako matka a fungovat pro tu rodinu a načerpat tu energii potom, abych v pondělí zase mohla přijít.
0: Na co jste si hrála, když jste byla malá? Bylo tam něco z toho, co děláte teďka?
1: Ne, na poštu. Já jsem chtěla být hrozně poštěčka. Ale vidíte, je to kontakt s lidmi, to asi jako...
0: No pozor, jako pošťák nosí zprávy.
1: No tak vidíte, tak na pošťačku, no.
0: Tak co vám popřát?
1: Moje velké přání je, aby se lidé, kteří se ocitli v situaci spojenou s nemocí a neví si rady, nebáli zavolat do hospice, do jakéhokoliv hospice, aby se nebáli tady toho tématu, aby se nebáli přijít říct si o pomoc, aby o tom mluvili včas a aby trošku věřili tomu, že jsme jako celkem normální lidi. A že opravdu máme jak touhu a i kompetence k tomu jim pomoci. a taky, aby k nám se dále hlásili do Ondrášku šikovné sestřičky a lékaři, aby jsme měli dostatek personálu a mohli dělat to, co děláme.
0: Tahle chvíle strašně rychle utekla. S Veronikou Staňkovou moc vám děkuju, mějte se krásně.
1: Já vám taky děkuju.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Za 8 minut bude 12 hodin. Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava je v závěru. Po 12. hodině pro vás budeme mít jako vždy hudební poštu, takže budete moci opět blahopřát svým oslavencům a také jim posílat písničky podle vlastního výběru. Příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Řidiči se brzy vrátí na silnici mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi. Městští policisté v Ostravě učí zájemce, jak se bránit útočníkovi. Odpoledne bude polojasno, přechodně oblačno, teploty do 22 stupňů. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Ceny benzínu a nafty na čerpacích stanicích dnes poprvé od dubna neurčuje stát. Ministerstvo financí už neprodloužilo regulaci cen. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO ale bude ceny a marže dál monitorovat a v případě výraznějšího zdražení cenové stropy znovu zavede. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů se už v posledních dnech cenové stropy zvyšovaly a další zdražení očekává po skončení regulace.
2: A nebude to zdražení způsobené tím, že by se čerpačky nějak urvali. Bohužel ty ceny na mezinárodním trhu jdou poměrně významně nahoru. A vedle toho víme, že se nám ještě zvýší spotřební daň. Ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30.
0: Ode dneška se totiž vrací spotřební daň na naftu na původních 9 korun a 95 haléřů za litr. Rekonstrukce silnice mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi míří do finále. Řidiče čeká poslední týden dopravních omezení, po kterém by měla být důležitá krajská komunikace znovu plně průjezdná. Rozsáhlá oprava zahrnovala výměnu povrchu vozovky i úpravy odvodnění a několik měsíců si vyžádala úplnou uzavírku úseku, potvrdil Jaromír Šimek z Bruntálské správy silnic.
3: V těchto dnech probíhá pokládka obrusné vrstvy. To je ta poslední finální. Aby to bylo teda kvalitní, tak nikoho tam nejde pouštět. A nejpozději 27.7. bude otevřeno.
0: Městská policie v Ostravě nabízí o prázdninách bezplatné kurzy sebeobrany. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, povedou každé úterý tréninky pro veřejnost. Rezervace není potřeba. Zájemci můžou přijít přímo do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá. Kurzy jsou určené pro všechny věkové kategorie, od dětí až po seniory. Přesně před 57 lety vstoupil první člověk na povrch měsíce. Americký astronaut Neil Armstrong se na něj během letu Apollo 11 spustil v lunárním modulu spolu se svým kolegou Edwinem Aldrinem. Oba astronauti strávili na měsíci přes 2 hodiny. Během toho měli za úkol provést několik vědeckých experimentů. Nazbírali například přes 20 kilogramů měsíčních hornin nebo měřili složení slunečního větru. Dosažení měsíce mělo význam i v politické rovině. Američané tím získali navrch před Sověty v takzvaném vesmírném závodění během studené války.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno, přechodně zvětšená oblačnost a výjimečně se vyskytnou i přehánky. Nejvyšší dnešní teploty 18 až 22 stupňů. V noci a zítra očekáváme většinou polojasno, přechodně až skoro jasno. Později během dne pak oblačno a možné lokální přehánky. Teploty ty v noci klesnou na 11 až 7 stupňů. Přes den vystoupají na 17 až 21 a na horách zítra naměříme okolo 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Hlučíně je uzavřena ulice Hluboká, probíhají tam práce na inženýrských sítích. Objížďka je značena pro všechna vozidla a uzavírka potrvá do 7. srpna. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné poledne a příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava. To už vám opět přeje od mikrofonu Richard Piskala. Startujeme dnešní hudební poštu, takže pokud máte oslavence, kterým byste rádi poblahopřáli a nechali zahrát písničku podle vlastního výběru, volejte k nám do studia 59 611 22 66. To je telefon k nám do Českého rozhlasu Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Úvodní písničku této hodiny zpíval před chvilkou Petr Rezek. Teď už budete vybírat písničky vy a jako první se dovolala do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava paní Zdeňka Zavírova. Dobrý den, paní Zdeňko.
2: Dobrý den, příjemné odpoledne vám, pane Richarde, pro všechny v rozhlase a všem posluchačům. Dnes posílám písničku s přáním Hance do místku, myslím, že ke čtvrtečním narozeninám. Přeji vám, Haničko, do dalších let hodně štěstí, taky zdraví a spokojené roky s manželem, dcerou a celou rodinou. Děkuji všem za písničky a pošleme písničku taky k nám na pečovatelský dům na ulici Karvinské. Děkuji a pohodový týden přeji všem.
1: Mějte se moc hezky, paní Zdeňko. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.

0: Doznívá Fialenka v podání Jaroslava Vikrenta. To byl úvod dnešní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Teď míříme daleko do Německa, odkud nám volá paní Pavla. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Komu popřejete?
1: Já bych chtěla poslat písničku Aničce Nogolové do Ostravy Hrabůvky, protože mi ptáčci vyspívali, že nedostala pohled naší dovolené. Tak ať není smutná, tak něco na rozveselení. Aničko, moc tě zdravím. Škoda, že jsem pohled nedostala, ale myslím na tebe a snad ti to trošku rozveselí.
0: Pohledy prý někdy dojdou i za dlouho, tak třeba se ještě někde najde. Mějte se moc hezky, paní Pavlo, nashledanou.
1: Děkuju moc, vy taky, nashledanou.

0: Michal Tučný tehdy s kapelou Fešáci natočili tuto písničku Prodavač. Vidíte, hraje se do dneška, je to prostě opravdu evergreen. Pojďme zpátky k přáním v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince je paní Hana z Místku. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Richarde. Srdečně zdravím vás a všechny posluchače, včetně posluchačů rozhlasové rodinky. Dnešní hudební dárek s přáním je pro pana Petra od Věrky z Frýdku, který má dnes narozeniny. Pane Petře, přeji vám s manželem k dnešnímu dní i do dalších let vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu, dobré přátele. Dále vám přejeme stálou vitalitu, co nejméně starostí o chov zvířat, dobrou úrodu, boží požehnání s ochranou Panny Marie. Ať se vám daří a nic nebolí. Posílám vaši oblíbenou písničku i pro Věrušku a pozdravujeme ji. Zároveň pozdravuji paní Lapišovou, které děkuji za gratulaci s písničkou. Pozdravuji i paní Maštějovou do nemocnice, paní Dudkovou do Místku, Marušku do Koryčanských Pasek a klientky domova seniorů do Frýdlantu. Všem přeji zdraví, štěstí a pohodové letní dny. Písnička je i pro vás. Pane Richarde, děkuji vám za vyhledání písničky a trpělivost a přeji vám příjemný zbytek dne a písnička je i pro vás.
0: Děkuji moc, paní Hano. Mějte se moc hezky, naschledanou.
1: Děkuji.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
1: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Další přání hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava je před námi. Na lince je paní Marie z Kravařkoutů. Dobrý den.
3: Já vám přeji, pane Richarde, všem pěkný dobrý den a všem posluchačům. Dnešní písnička, kterou jsem vybrala a chci s ní popřát, poletí na Štětinu pro paní Zuzku, potom k nám do Kravařkoutů paní Aničce Drabikové a jejímu manželovi Karlu, protože oni mají v jeden a ten sam den spolu narození. Tak všem oslavencům přeji krásné narozeniny, pevné zdraví, trochu toho štěstíčka, boží požehnání, ochranu paní Marie a všem, kdo se chystají na dovolenou, přeji krásnou dovolenou, šťastnou cestu a bezpečný návrat domů. To vám všem přeje Marie.
0: Posílám písničku, kterou jste vybrala, a vám přeji krásný den, paní Marie. Naschledanou.
3: Já vám taky. Já vám

0: Stříbrňanka hrála a zpívala krásnou vzpomínku. Tak se jmenuje tato písnička, která dozněla v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince je paní Broňka, která nám volá z Frýdlantu. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka Broňka z Frýdlantu a dnes přeji všem posluchačům i vám v redakci krásný den. A dnes má narozeniny naše milá švagrová paní Evička Blašková z Lubna. Evičko, tak ti přejeme všechno nejlepší, především to zdraví, ať ti slouží. Pevné nervy, hodně lásky, boží požehnání, ať se ti splní všechno, co si přeješ. To ti přeje švagrová Broňka a švagr Jaromír.
0: Paní Broňko, přeji vám krásný den a posílám písničku, kterou jste vybrala. Naschledanou.
1: Ano, děkuji pěkně, pane Pískalo, naschledanou.

0: Zněla Barkarola, zpívali Iveta Dufková a Joška Černý, tak, aby to bylo celé. Pokračujeme dalším přáním v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava na lince 59 611 22 66. Je teď paní Eliška z Fulneku. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Richarde, zdravíme vás Argoštěm z Fulneku, zdravím všechny vaše kolegy a kolegyně v rozhlase samozřejmě a děkuji za krásné pořady, které nám posíláte. A jinak bych chtěla říct, jak Český rozhlas praví, tak paní Hanka z Místku brzy narozeniny slaví. Takže paní Hanko, my vás zdravíme s Argoškem a od srdce přejeme hodně hlavně zdraví, zdraví, zdraví, štěstí, pohodu, velké boží požehnání a ochranu Panny Marie. A ať se vám splní všechny životní sny, které ještě budete mít vám i celé vaší rodině. A za odměnu je písnička i pro vás, pane Richarde, a pro celou ostravskou rozhlasovou rodinku. A moc krát děkuji.
0: Já také děkuji a přeji vám krásný den, paní Eliško, naschledanou.
1: Na

0: Tak to byla skupina Progress a písnička Dnes si já zaspívám. My si můžeme zaspívat už za chvilku Rožnovské hodiny s Josefem Lažou a dalšími. Písničku vybrala paní Libuše z Veřovic, kterou zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Komu popřejete?
1: Dobrý den a dobrou chuť přeji všem. Dnes slaví 70 let švagr Pavel Rýs z Veřovic. Chtěla by mu popřát. Nedívej se, jak ten čas letí, vždyť stárnou jenom tvoje děti. Ať tě mají všichni rádi, děti, vnuci, rodina i kamarádi. Přeji ti, aby se tě zdraví drželo a štěstí tě neopouštělo. Do té stovky hodně pohody, radosti i spokojenosti. To přeje švagrová Liba s rodinou. Děkuji.
0: Posílám písničku, vám přeji krásný den, paní Libo, nashledanou.
1: Děkuji. Na...

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme v hudební poště. Vítám paní Hildu z Karviné. Dobrý den.
2: Dobrý den a dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu a pěkný poslech. Zítra slaví 86. narozeniny pan Leoš Šajter z Karviné rozhraní. Milý oslavenče, přeji ti hodně zdraví, dobré nálady, dobrých zážitků, děti, vnoučata, ať tě mají rádi a s manželkou Maňkou po boku, žijte s náma ještě 100 roku. To vám přeje sousedka Hilda z Karviné. Děkuji pěkně za vyhledání písničky.
1: Rádo se stalo, posílám ji a vám přeji krásný den. Paní Hildo, nashledanou.
2: Nashledanou.
3: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytýkám. Bylinné vařím hrozné čaje,

jsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože. Říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj bože. V zahradě kopu kostival. Dietu nečtu v apatě.

na pihu hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

0: tělo žere asanace, jak velká lžíce od bagrů. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Baldin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Čárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem mu včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásnej a džohaněj, krátky jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: Josef Fousek a hymna českého důchodce, která teď dozněla v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince už je paní Anna z Českého Těšína. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vás rozhlasem zdravím a zvlášť, pane Pískala, vás. Dávno jsem vás neslyšela.
1: Děkuji
2: prosila
1: moc.
2: Prosila bych o písničku pro paní Lidunku Teperovou z Dolního Šukova, která dnes nebo zítra má své pěkné 75. narozeniny. Je to naše předsedkyně malého klubu seniorů v Dolním Žukově. Prosím, zahrajte jí tu písničku. Ať je zdravá, zdravá ta energie její, ať ji neopouští. A nás ještě dlouho vede. No tak to by bylo tak všechno. Ať má radost ze života.
1: Posílám písničku, kterou jste vybrala. Vy se mějte moc hezky, paní Anno. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Damian Holecký dospíval v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Na lince už je paní Liba z Kujav. Dobrý den, paní Libo.
1: Já vás zdravím, dobrý den a zdravím všechny posluchače. Dneska je v kalendáři napsané Ilia. Můj přítel se jmenuje Ilia Julina a já mu chci popřát všechny nejlepší k jeho svátku. Hodně štěstí, hlavně zdraví, tomu přeje Liba. A vám děkuji za výběr písničky a nashledanou.
0: Rádo se stalo. Mějte se moc hezky, paní Libo, nashledanou. Posílám písničku, kterou zaspívá Lucie Vondráčková, Kdo tě má rád. No a to už bude zároveň poslední písnička na přání dnešní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Pro dnešek se s vámi loučí a krásný den vám všem přeje Richard Piskala.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Za první půlrok zahájilo rekvalifikaci necelých 5000 lidí, šestkrát míň než loni za stejné období. Opava chystá úpravy, které v centru města zvýší počet parkovacích míst. Krnov dnes zavřel tamní zahradu smyslů. Zítra bude polojasno, později oblačno a lokální přehánky. Teploty naměříme do 21. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. V Česku ubývá lidí, kteří se kvůli změně zaměstnání rekvalifikují. Zájem je vysoký. Úřad práce ale častěji žádosti odmítá. Letos v prvním pololetí zahájilo rekvalifikaci necelých 5000 lidí. Zatímco loni to bylo přes 30 000, šestkrát více.
2: Úřad práce schvaluje i míň žádostí. Loni za první půlrok 20 tisíc, letos jen polovinu. Ministerstvo práce a sociálních věcí argumentuje změnou financování. Začátkem roku navíc zkomplikovalo situaci rozpočtové provizorium. Omezení rekvalifikací kritizuje například Asociace profesního vzdělávání. Podle ní je potřeba víc podporovat vzdělávání zaměstnanců. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Město Opava od začátku srpna zavede několik změn v organizaci dopravy a systému parkování. Cílem opatření je rozšířit počet parkovacích míst v centru, sjednotit pravidla placeného parkování a zpřehlednit fungování jednotlivých parkovacích zón. Sdělil to Martin Kůz z oddělení komunikace. Některé ulice budou nově jednosměrné, na dalších, které už jednosměrné jsou, budou doplněny parkovací pruhy. Nová parkovací místa vzniknou v ulicích Matiční, Beethovenova, Sady Svobody, Masarykova třída a Masařská. Díky těmto úpravám přibude v centru města přibližně 40 parkovacích míst. Silničáři začínají opravovat poškozený povrch na čtyřech úsecích silnic první třídy na Vsetínsku. Provoz tam povedou kyvadlově, na některých místech bude i částečná uzávěrka, dodává mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
3: Jako první přijde na řadu silnice 1/57 u Bystřičky. Tam začneme pracovat už v pondělí 20. července a práce zde potrvají do úterý 21. července. Po celou dobu oprav bude provoz veden kyvadlově, což může zejména v ranních a odpoledních špičkách způsobovat zdržení.
0: Krnovská radnice dnes začala s obnovou zahrady smyslů ve středu města. Veřejné prostranství poničila povodeň v roce 2024. Po dobu prací bude zahrada uzavřená. Lidé se do ní budou moci opět podívat za zhruba 3 měsíce, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Zakázka se týká kompletní obnovy horního krytu zpevněných matových ploch, revitalizace trvalkových záhonů, dosadby odplavených trvalek a opravy mobiliáře. Na obnovu veřejného prostoru po povodní získalo město Krnov dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z programu Živel 1.
1: Počasí.
0: V noci a zítra očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, přechodně skoro jasno, později během dne až oblačno a možné lokální přehánky. Teploty v noci klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 17 až 21 a na horách zítra naměříme okolo 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Hezký den vám přeje Oskar Hess a mé pozvání dnes přijala doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Cajdhamlová je známá česká interní lékařka, psychoterapeutka, moderátorka na Českém rozhlase, autorka a spoluautorka několika knih, přednáší pro odbornou společnost, pro laickou veřejnost, mluví několika cizími jazyky, je hrdou maminkou i babičkou. Celorepublikově známou se stala díky televizním pořadům Jste to, co jíte, Souboj v těžké váze nebo Doktorka.
2: Ano.
1: Tak snad jsem to řekl všechno a nic jsem nevynechal.
2: Vynechal.
1: Ježíš Maria, tak to
2: jsou pořady Hubněte zdravě, ano. A pořad Veselé a zdravě. Pořad Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou byl na rádiu Region,
1: no,
2: což bylo dřívější jméno Rádia Střední Čechy.
1: Aha.
2: A pořad Veselé a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou, nevím, doufám, že samotný, je od roku 2023, mm-hmm. Původně na rádiu Region, nyní na rádiu Střední Čechy a dokonce, vzhledem k tomu, že naši posluchači z nějakého důvodu tento pořad hodně poslouchají, no tak jsme se stali vlastně celorepublikově vysílaným pořadem.
1: No vidíte.
2: No.
1: Tak to je skvělý úplně. Paní doktorko, říká se, že když chce být v dnešním uspěchaném světě člověk úspěšný, musí se věnovat hned několika věcem a oborům naraz. Vy na mě působíte jako člověk, který toho zastával ještě v době, kdy to ani nebylo trendy. Měla jste tento zájem o multiangažovanost už během dětství, během dospívání, nebo to přišlo až později?
2: No, teď jste mě teda velmi překvapil, protože já se takto nevnímám. Vzhledem k tomu, že u nás doma byl takový názor, že výchova má dítěti poskytnout ze čtyř oblastí nějakou inspiraci. Vzdělání říkali, že udělá škola, to je ta pátá, ale rodina by měla teda naučit slušnému chování, to znamená nějaký jako něco. Pak by měla dodat spirituální rozměr, takže já jsem chodila na náboženství v rámci Českobratrské církve evangelické. Pak říkali, že hudba je další.
1: Jasně.
2: A umění vůbec, to znamená, že jsem musela vědět něco o, já nevím, literatuře, něco o malířství, něco o sochařství a samozřejmě teda hrát na nějaký hudební nástroj.
1: Jaký to byl?
2: Vybrala kytaru.
1: Kytaru.
2: A posléze mandolínu.
1: Aha.
2: A bylo to prýmá. Akorát, že dodnes vlastně neumím noty, jo, takže já prostě...
1: Já nějak... taky ne.
2: No, ano. Nevím, jak jsem to hrála podle sluchu, no prostě neumím noty. Takže to byla další oblast, to už máme třetí.
1: Aha.
2: No a ta čtvrtá oblast, to byla nějaká forma sportu. A tudíž tatínek mě dal ve 8 letech na kanoistiku do vodáka, kde to byl vlastně tehdy scout, něco jako. Sice už byl 70. rok, ale pořád ty pravidla, učili jsme se uzlovat, učili jsme se různý prostě poznávat přírodu a tak, stanovat, prostě zatlouct kolíky, vykopat latrínu a tak.
1: Ježíš.
2: No, ale to bylo prýma. A tyhle ty čtyři oblasti vlastně považovali rodiče za něco, co mi má dát rodina. Čili to už je jako takový multi, že?
1: No já jsem spíš myslel jako tu pracovní jako rozkročenost. Víte,
2: ne.
1: Jako dneska jako je, víte, co chci říct? Jako dneska je člověk jako herec, zároveň musí být trošku influencer, zároveň musí být to a to a to.
2: Ne. A říkali, že to hlavní, co má zůstat, to znamená, tady máte nějaké oblasti,
1: jasně,
2: ale to hlavní, co zůstane, je svobodná volba.
1: Mhm.
2: Že vy si máte vybírat, aby vás to bavilo, aby vás to těšilo, aby to bylo k něčemu užitečný a hlavně, jako říkali, moc dlouho zůstávat v té jedné vlastně oblasti, je to jako špatně. A já jsem viděla dvě cesty. Jedna byla maminka, která měnila oblasti a zaměstnání. Ona byla architektka, takže chvilku dělala pro dráhy, chvilku dělala tamhle developera chvilku dělala nějaký kostely a podobně. A tatínek hačal v pražském projektovém ústavu a dělal furt to samý celý leta. A mně přišlo, že maminka na tom byla lépe z hlediska finančního. Víc jí to bavilo, protože poznávala různé lidi. Vždycky jako, když jí přestal bavit šéf na místě A, tak prostě dala výpověď. A ona mě naučila to, co já jsem potom ve svém dospělém životě dělala, že vlastně jsem koukala, jestli mě to baví. A vlastně na jakémsi vrcholu teoretickém jsem si řekla, tak to už stačilo a rozhlížela jsem se, kde budou otevřené dveře. Čili já jsem takový surfař, jo, že skáču z vlny na vlnu. A vlastně já mám kamarádku, ona je Čechoameričanka a vídáme se jednou, je to přítelkyně, to není kamarádka, to je opravdu hlubší vztah, takže my si povídáme, máme podobné názory a tak. Ona je dáma o 18, o 21 let starší než já, ale je to úžasná dáma. No a vlastně ta mi říkala, že kdykoliv přijede a bavíme se, tak zjistí, že dělám něco jiného. A musím říct, že mě to velmi těší, takže já jsem si vyzkoušela vědu, to jsem dělala vlastně ještě na vysoké škole. Předtím jsem si na Gimplu vyzkoušela jazyky, tam jsem dělala latinu, dělala jsem, já nevím, angličtinu, španělštinu jsme měli, francouzštinu, samozřejmě ruštinu, že jo, ta byla povinná. Už zas brzy bude, zdá se mi, no uvidíme, pán Bůh zaplatí, aby ne. No a... Pak jsme, němčinu jsem nemusela, protože tu moje máti neměla ráda, takže jako němčinu ne. No a pak jsem teda, takže jazyky, pak jsem chvilku chtěla, jakože budu dělat architekturu, jenomže jsem neuměla matiku. Navíc mě naštvala maminka, takže jsem se rozhodla, že budu dělat něco, co ona nepovažovala za vůbec pro ženskou rozumný, a to je medicína. Ale říkala jsem si, že budu dělat genetiku virů. Dokonce to bylo báječný, až na to, že jsem měla špatný kádrový profil z důvodu zmíněný jaksi dříve, takže to nešlo zůstat jako vědec na fakultě, takže jsem byla přidělená na gastroenterologii do Státního ústavu národního zdraví, takže jsem dělala u lůžka, že jo, nějakou dobu. Po revoluci jsem přešla, protože jsem měla děti, tak jsem přešla na ambulanci cizineckou, tam si mě vyhlídla zakladatelka jedné tady vlastně takové mezinárodní společnosti, kde jsem dělala teda ambulantního internistu s výjezdovou službou. Pak jsem studovala homeopatii, protože jsem původně ji chtěla vyvrátit, že to je blbost. No a po 6 letech vlastně indicko-holandské školy konstituční homeopatie jsem zjistila, že to je naopak velmi přesná věda, kdy dokonce homeopati sami na sobě zkoušejí ty preparáty. To znamená, no a vzhledem k tomu, že jsme tím potom léčili kočku, psa a mimina, tak opravdu to není o tom, že něčemu věříte, ale je to opravdu něco, co funguje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je Kateřina Cajdámlová.
2: Je skvělý, že já nemusím se vůbec ptát.
3: Ukecaná.
2: A vy vlastně opravdu to řeknete celý, to je úžasný. Já si nemůžu lepšího hosta opravdu přát, to je skvělý. Já bych se u těch psychoterapií trošku zastavil, poněvadž mám pocit, je to moje velký téma, já jsem velkým zastáncem psychoterapií.
3: Fakt?
2: Velký, já chodím pravidelně už roky a musím říct, že...
3: Roky. Tak pozor. Jeden z důvodů, proč jsem si vybrala systemiku, což je subjekt je radikálně konstruktivistický směr.
2: Ano.
3: Bylo přesně tohle. Mně chodili pacienti, kteří dělali třeba kognitivně behaviorální terapie každý týden 5 let, nebo chodili na psychoanalýzu 10 let každý týden. A já jako internista jsem si řekla, sakra, když já budu mít angínu, chci já chodit 10 let každý týden, abych se jí zbavila? Vždyť to je šíleně neúčinný. Zatímco u systemiků platí pravidlo, že by mělo stačit 8 setkání, aby klient vlastně byl schopen si poradit s věcmi. On nemusí vyprávět příběhy, protože ty ho většinou traumatizují, zejména pokud byly bolestivé. To znamená, my se jako nevotáčíme do minulosti, jako kdyby minulost je trošičku zbytečná.
2: Aha.
3: My se soustředíme na teď a koukáme, co se má ten člověk naučit, co má odhodit, na co se má vykašlat, nebo čemu má udělat nový význam. A po 8 sezeních má mít jako hotovo. A já sama jsem obhájila na vlastně intervenci v jednom sezení, krizové intervenci.
2: Ano.
3: A díky tomu, že jsem to prokázala, že opravdu to zafungovalo a že to stačí, to znamená, aha, efekt způsobil, že ta dáma se narovnala a řekla, páni, no jo, vlastně, teď je to jednoduchý.
2: Jo.
3: Proto se to jmenuje radikální konstruktivismus, že vlastně ten člověk schodí nefunkční struktury.
2: Jasně.
3: A radikálně postaví něco svého. Takže já mám spoustu vlastně spokojených lidí,

0: kteří mi třeba jednou za rok napíšou, že jsou furt fajn a že to pořád funguje a byli u mě třeba třikrát. Jo? Takže já si fakt myslím, že pokud má být psychoterapie účinná, tak se nemusí ztrácet čas tím, že by ten člověk léta docházel.
1: To já jsem ani nemyslel tak jako úplně, že bych chodil každý týden na terapii k tomu stejnému terapeutovi, spíš za ty roky jsem vystřídal už jich více,
0: ano.
1: A chodím i preventivně. Chtěl jsem se zeptat, jestli si třeba myslíte, že ta prevence je pro člověka, který neřeší nějaký akutní problém, jako důležitá.
0: Já si myslím, že zejména v některých profesích, které jsou třeba hodně v kontaktu s lidmi, ať už jsou to psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, já bych si myslela, že by to potřebovali i pedagogové a zdravotničtí pracovníci en bloc. Samozřejmě soudci by to potřebovali.
1: Herci třeba?
0: No, herci určitě, protože to je velmi náročná profese. To znamená, u všech těchto, kde hoří nebo hrozí, u všech těchto, kde hrozí syndrom vyhoření, tak bych myslela, že by bylo rozumné preventivně chodit, upustit páru. To ano. Ale je to něco jako, když chodíte na fyzioterapii a vy se vlastně technicky na té psychoterapii máte naučit, jak tu páru upouštět a chodit jenom tehdy, když je toho na vás třeba moc a potřebujete třeba jenom popostrčit nebo přátelskou nějakou atmosféru, ve které v bezpečném prostředí si zanadáváte, což normálně nemůžete a doma nechcete otravovat. Jo? Takže v tomto ano. A to preventivní by člověk postupně si měl dělat sám.
1: Dobře. Já teď se trošku posunu dál, protože myslím si, že to s tím souvisí. Jo. Jak si myslíte, že moc souvisí fyzická kondice s tou psychickou? Poněvadž člověk může vypadat skvěle. Počkejte, člověk může vypadat skvěle a zároveň se uvnitř cítit hrozně.
0: Vážený pane, na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, to je citát jedné básně.
1: Ano, básně, k tím se tak ještě dostaneme.
0: Ano. No, dobrá.
1: Snad.
0: To, že souvisí psychické a fyzické zdraví, přesně funguje. A to, že existuje to, že člověk na povrch vypadá vlastně úžasně silný a vevnitř má třesoucí se dušičku, to je příběh velmi častý. A já jsem dneska ráno, než jsme jeli sem, tak jsem hovořila s kolegou inženýrem Havlíčkem, s kterým za ty léta vlastně my jsme přátelé dlouholetí, už to skoro bude čtvrt století a pořád si libujeme, jak jsme na stejné vlně. A on říkal zajímavou věc. On říkal, že většina mužů jsou navrch pevní a uvnitř křehcí a většina žen jsou navrch citlivé a uvnitř pěkně pevné. A já jsem si uvědomila, že on má pravdu a že je to možná záležitost sebeobrany, protože my jako křehčí pohlaví si prostě hrajeme na někdy na to, že já nevím a tak mi pomož a já tam nedošáhnu a že to funguje.
1: Aha.
0: A zase muži, kteří musí navenek ukazovat tu pevnost a tu sílu, no tak stejně jako Achilleus, když zabil Hektora, tak prostě jdou a pláčou. Akorát, že pláčou a třeba se za to stydí, což je velká škoda. Takže já si myslím, že yin a yang, neboli určitá pevnost a křehkost, jsou v každém z nás a že je důležitý ta rovnováha a aby taky v nějakém prostředí si člověk ulevil a jsme zpátky u toho, na co ta psychoterapie je dobrá.
1: Ano.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Cajdhamlová. Děkuji vám, že si se mnou takhle krásně povídáte. Ten rozhovor je úžasný v tom, že vás se člověk nemusí ani tolik ptát, a vy povídáte a povídáte, a je to nesmírně zajímavý, protože já mám připravený rozhovor a vy, jak kdybyste ho četla, a postupně se dostáváte hlouběji a hlouběji a odpovídáte mi na ty otázky úplně automaticky. To je skvělý. Já se vás ještě chci zeptat na pár věcí. Já navážu na ten náš předchozí rozhovor s tou fyzickou kondicí a psychickou kondicí. Dneska mám pocit, že vlastně ten svět je trošku jiný, než já si ho pamatuju před 20 lety, tím, jak se technologie vyvíjí a sociální sítě přichází. Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Radši mluv s každým zvlášť.
1: Skvělá odpověď, rozumím.
2: A navíc, my máme Čech, který bez nějakého filtrování jde do mozku přímo. A ten je nám velmi důležitým průvodcem. My dokážeme vycítit, proto říkáme, že vycítíme, vlastně jestli ten druhý mluví upřímně, nebo jestli se nás bojí, nebo jestli se steká. My to vycítíme. My to ani nevíme, že to vycítíme. A to teda sociální sítě neumožňují. Navíc to je teda tržiště, ve kterém je obrovské množství anonymních psychopatů, účelových lidí a další. A tohle už ti mladí lidé, kteří na těch sítích tráví čas, už to vnímají a už se jim to nelíbí.
1: Úplně přeskočím na úplně jiný téma. Mě strašně zajímá, musím se na to zeptat. V roce 2015 jste se zúčastnila televizní soutěže Stardance.
2: Jo.
1: Já se musím zeptat,
2: jo.
1: Jak na to vzpomínáte, jaký byl Petr Čarek taneční partner,
2: jo.
1: Jaký to bylo, prosím vás.
2: Jo. Tak prosím, to bylo splnění mého nevysloveného snu.
1: Opravdu?
2: Opravdu, protože Patrik je svědek, Patrik Rozehnal, se kterým máme pořad Veselé a zdravě,
1: ano.
2: Tak je svědek toho, že kdykoliv zazní speciálně Čača, já mám totiž divnou úchylku, já vnímám muziku jako fyzicky, já ji jako vnímám, mě naskakuje husí kůže, já se hejbu.
1: Hned
2: prostě.
1: To s váma šije.
2: Se mnou to šije, přesně tak. A speciálně latinskoamerické rytmy, to je prostě moje, to je srdcovka. A já miluju i rock and roll a prostě všechno tohleto. No a Petr Čadek, to je neuvěřitelný tanečník, ale on, kromě toho, že je neuvěřitelný tanečník, tak on velmi dobře rozumí fyzičnu a on vlastně byl díky Bohu tím, kdo mě učil rozcvičovat se. Po tréninku jsme se uvolňovali zase, naučil mě různé cviky, které bylo dobré dělat. Takže já jsem z těch účastníků byla pravděpodobně jediná, kdo neměl žádný úraz v té době. A ani nic z páteří. Mě to bavilo. Přidala jsem 18 hodin pohybu a jako klimakterická baba, já jsem z velikosti 42-44 měla najednou velikost 36-38 jako ve 20. Já jsem měla úžasnou náladu. No a já jsem se neučila scénáře na pořad doktorka, takže nás museli vyrazit. Protože kdyby nás nevyrazili, tak my jsme vám, představte si, předvedli tango na AC/DC, což by nikoho nenapadlo. Ta píseň se jmenuje Big Balls a to je opravdu tango.
1: Aha.
2: A pak jsme měli ještě úžasnou, nádhernou čaču na TNT. Když tak si to poslechněte. Ale prostě já jsem se na to tak těšila. My jsme to tak uměli.
1: To
2: a bylo to báječný. A já na to nesmírně ráda vzpomínám. A teď, když o tom mluvím, já mám husí kůži. A báječná věc byla, že můj partner, který v životě nekoukal na Stardance, udělal tu zásadní chybu. že se s Péťou Čapkem vsadil, že pokud budeme ve finále, že se mnou bude chodit do tanečních. No a on chudák nevěděl, že ve finále jsou všechny páry. Takže když nás vyrazili, tak on si oddech. Mm-hmm. Jenomže pak bylo finále a já říkám, tak jdu do finále. Takže a teda musím říct, 2 roky se mnou chodil do tanečních. On předtím, když byl mladý, tak chodil do speciálek, aha, takže on nádherně tančí. Aha. A kdybyste viděli jeho Cuban breaky, to bylo úžasné.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat. Vy prý píšete verše.
2: No, ano. Od 13 let jsem si místo deníku, nebo teda on to byl takový deník, vypisovala citáty a vždycky, když byl nějaký krizový moment ve vztazích, tak jsem psala básničky. Aha. A neuvěřitelně se tím člověk vlastně uklidnil, protože má-li to mít rytmus a nějaký obsah, no tak vy nemůžete tam ty citečky jako zase úplně prožívat. No a že to tak říkáte, já jsem vám tu knížku přinesla.
1: Ježišmarja.
2: Je vaše. Když budete chtít, tak si ji přečtěte. Prosím, čtěte ji postupně, protože tam uvidíte, jak jsem cyničtěla. A já jsem vlastně od roku 2013 napsala už jenom 3 básně, protože od té doby já jsem furt šťastná, jsem se svým Péťou a na nakladatelovo přání jsem jenom překládala anglicky psané básně, které tam taky jsou, do češtiny. Tam jsem zjistila, že v češtině jsem ukecaná, v angličtině stručná, je to opravdu zvláštní. No a jemu jsem tam napsala vlastně na závěr 1 básničku.
1: Skvělý, já vám moc krát děkuju. Cestujete ráda někam do zahraničí? Máte, když už mluvíte tolika jazyky, cestujete někam?
2: Tak.
1: Máte to ráda?
2: Tak. Já mám ráda, když svět chodí ke mně. Navíc, pokud si pamatuju, tak po revoluci my všichni jsme cestovali jako diví. Mm-hmm. To znamená, to, co jsem chtěla vidět, například Paříž nebo vůbec Francii, že jo, Švýcarsko, Holandsko, mm-hmm, tak to už jsem viděla. A myslím si, že ještě v dobré době, protože dnes už bych se do Paříže kapáneček bála. No a my jezdíme 10 let s mým milým, jezdíme do Thajska, kde jsme si pořídili dokonce apartma, takže tam máme vlastně takový centrum a z něj vyjíždíme a koukáme se po Thajsku. Thajsko je nádherná země, plná velmi skromných lidí. A já vždycky, když se odtamtud vrátím, tak se rozhodnu, že musím minimalizovat, protože oni vydržejí opravdu s tak velkým málem, že se člověk stydí za ten nadbytek věcí, který má.
1: Ano, člověk se potom vrací s takovou větší vděčností zpátky do Čech a uvědomí si, kde a jak dobře se mu vlastně žije. Tak mi nezbývá nic už jen vám poděkovat. Já vám moc krát děkuji, že jste si našla čas. Dorazila jsem do Osobností Česka, do Českého rozhlasu. Moc krát vám děkuji a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Bylo to nesmírně příjemné a já se vám omlouvám za to, jak strašně jsem užvaněna. To je takový a keca. Takže děkuji moc a přeju vám hodně, hodně radosti z téhle příjemné práce.
1: Moc krát děkuji.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Řidiči na trase mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi se brzy zbaví objížděk. Výstava ve Slezském zemském muzeu odhaluje život ve středověké Opavě. Zítra bude polojasno, později oblačno a přehánky. Teploty naměříme do 21 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Vláda schválila novelu zákona o důchodech. Na síti X to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Zvýšení penzí by se mělo od roku 2028 týkat pracujících seniorů. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku by se jim automaticky přičetl k valorizaci. Důchod by se zároveň mohl zvedat taky seniorům od 80 let, a to každých 5 let o 500 korun měsíčně, pokračuje Juchelka.
4: Je to z toho důvodu, že v dlouhodobějším horizontu, čím jste starší, tím máte více i zdravotních komplikací, více nákladů na například sociální služby, na zdravotní služby, tak se samozřejmě rozšiřují ty věkové podmínky nevalorizace o dvě další, to znamená od 80, 85, 90 až vlastně do 100 let.
3: Století by tak podle Juchelky měli mít díky nově věkovým podmíněným valorizacím o 3000 korun navíc. Návrh naopak nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let. Měsíce dopravních omezení na silnici mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi se chýlí ke konci. Oprava byla nutná kvůli poškození vozovky po povodních a intenzivní dopravě spojené s kůrovcovou těžbou. Během uzavírky řidiči využívali objízdnou trasu po silnici, která je sama plná výtluku.
5: Je to pro tu výluku používaná cesta, tak je to v hrozném stavu. Na rozbití auta.
6: Právě pod objížďce musí teď komplikovaně jezdit z Heřmanovic do továrny ve Vrbně Zuzana Sitová.
5: Časově je velká prodleva, tak jsem poraní byla ve 3 hodiny doma, teď jsem o hodinu později.
6: Jaromír Šimek z Bruntálské správy silnic ujišťuje, že cesta bude už brzy průjezdná.
7: Nejpozději 27.7. bude otevřeno.
6: Kromě kůrovcové těžby se podle cesta na špatném stavu vozovky podepsali i povodně. Z Heřmanovic Andrea Brtníková, Český rozhlas.
3: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z ANO nepočkal na rozhodnutí etické komise a předložil návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Předseda komise Vladimír Černý připustil, že to je poprvé od jejího vzniku, co ministr na závěrečné stanovisko nepočkal. Černý Českému rozhlasu řekl, že komise rozhodnutí na konci června odložila a měla mít další jednání. Ministr Vojtěch na to napsal, že se s různými pohledy komise už seznámil. Až do půlky září bude v Opavě otevřená výstava, která je zaměřená na historii tamního dominikánského kláštera a kostela svatého Václava. Panelová expozice ve Slezském zemském muzeu popisuje výsledky rozsáhlého archeologického výzkumu. Zájemci se dozví, jak vypadala středověká řemesla a život tehdejších obyvatel Opavy. Mezi výjimečné exponáty patří například dochované části oděvů nebo obovy.
2: Počasí.
3: V noci a zítra očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, přechodně až skoro jasno. Později během dne bude oblačno a možné lokální přehánky. Teploty v noci klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 17 až 21 a na horách zítra naměříme okolo 13 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici číslo 57 u obce Vrchy dávejte pozor, je tam rozlitý olej. A opatrní buďte také na D1. Na 323. kilometru ve směru na Polsko je porouchaný kamion.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Přeji vám krásné odpoledne, 4,5 minuty po 14. hodině po aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava, které pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lucie Kociánová. Můžeme otevřít to dnešní odpolední vysílání, u kterého vás moc ráda vítám. 2 hodinky aktualita, zajímavosti, to vše je před námi. Když budu konkrétní, můžu alespoň zmínit pár témat. 2 památkově chráněné vily zachrání jak město Nový Jičín, tak Moravskoslezský kraj. O co jde, řekneme si už za malou chvíli. Samozřejmě chybět nebudou další aktuality a zajímavosti. Dovíte se třeba něco víc o Mývalovi nebo psíku Mývalovitém. A proč je to právě ve spojitosti s prašivou, i to vám rádi řekneme. No a v závěru hodiny připomeneme, že Městská policie Ostrava pořádá prázdninové kurzy sebeobrany. Chybět nebude ani příjemná muzika, Lenka Filipová, Janek Ledecký a teď i Michal David. Tak krásné odpoledne, to vám přeje od mikrofonu za všechny, Iveta Dadamová.

0: Lenku Filipovou jste poslouchali v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava, ale je tady první téma. Nový Jičín a Moravskoslezský kraj zachrání společně Hikelovy vily. Dvě památkově chráněné budovy na ulici Revoluční v Novém Jičíně totiž pochází z 19. století, ale už léta chátrají. Teď to ale vypadá, že naděje na záchranu opět existuje. Více už řekne reportér Adam Tomáš, kterého už vítám v ostravském studiu Českého rozhlasu. Adame, dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Jak by tedy měla vypadat ta spolupráce kraje a Nového Jičína?
1: Základem bude určitě výměna informací. Kraj i město mají postupovat společně při odborných konzultacích s památkáři, při přípravě studií, dokumentací a tak dále. Společně půjdou do samotné rekonstrukce i do hledání způsobů financování, například z národních nebo evropských zdrojů. Město se pro spolupráci rozhodlo i kvůli financím. Cena za rekonstrukci se bude pohybovat ve stovkách milionů. Shoda se pak bude hledat i při samotném využití opravených budov. Například kraj by mohl jednu z vil využít jako zázemí pro muzeum Novojičínska. Vzniknout by tam měl třeba depozitář klobouků, který bude veřejně přístupný a otevřený, aby se velká sbírka nemusela stěhovat do jiného města.
0: Adame, můžeme tedy říct, že to využití už je dané?
1: No, je to součást memoranda, ve kterém se k tomu obě strany zavázaly a je tam toho více. Například město přislíbilo, že v areálu vil nebude organizovat nic, co by bylo v rozporu se společnou vizí kraje a Nového Jičína. Na radnici taky připadne průběžná údržba areálu a součástí dokumentu je i plán na společné řešení dopravního spojení areálu se zbytkem města a potažmo světa. Půjde o úpravy místních komunikací, ale i o parkování.
0: Můžeš prosím tě ještě shrnout třeba pro ty, kteří nejsou z Novojičínska, o jaké budovy se jedná?
1: Jde o dvě historické vily bratrů Augusta a Johana Hikelových. Právě jejich rodina založila v Novém Jičíně továrnu na klobouky. Obě budovy v novorenesančním stylu jsou hned u sebe a jde téměř o stejné domy, které jsou jakoby zrcadlově otočené, takže tvoří takový zajímavý celek. Samozřejmě německá rodina musela po druhé světové válce domy opustit. Jedna z vil pak například sloužila Novojičínské nemocnici až do roku 1995. Vily pak v roce 2008 koupila od kraje soukromá firma. Právě v tomto období byly budovy nejvíce zanedbané. V roce 2016 se novým vlastníkem stalo město Nový Jičín.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportér Adam Tomáš. Díky za aktuální informace.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a teď se na malou chvíli vrátíme do období, které možná znáte, protože revírník z Hukwald Miroslav Bednář nám přiblíží některé zajímavosti. Jeden patří do čeledi medvídkovitých, druhý do čeledi lasicovitých. Jeden připutoval z Ameriky, druhý z Asie. Jedno mají ale společné, vyskytují se i u nás ve volné přírodě a to

0: není dobře. Řeč je o mívalovi a psíku mívalovitém. Jejich kožešiny měl nedávno právě na Prašivé při setkání rodin s biskupem zmíněný revírník. Zhukvalt Miroslav Bednář.
1: To jsou dva predátoři, kteří se nám tady objevili, kteří vlastně vytlačují ty naše původní druhy, jak to jezevce, líšku a i ty kuny, a jsou vlastně ekvivalentem tady k tomu, jenom s tím, že vlastně v naší krajině nemají predátory, čili začínáme mít s nimi velký problém a hrozí to, že vlastně ekologicky nás tady budou ničit. Jo, čili ochrana přírody by se měla zamyslet nad tím, jak tady postupovat dále, protože z jednotek kusů toho střílíme 10 000 a je to v rozmezí třeba 20 let, takový obrovský nárůst skokově a roste to, takže opravdu můžeme mít to vážný problém.
2: Odkud se k nám dostali?
1: To je, protože chceme být světoví, takže vlastně opravdu světoví jsme. Takže ten mýval, ten přišel ze severu Ameriky, že jo, takže vlastně toho jsme si přivezli přes moře, vlastně objevil se v Německu, byl na farmách, kde potom časem vlastně docházelo k únikům a začal se rozvolně dostávat do krajiny. Jo, a jelikož je to takový vysavač, jo, který se dokáže uživit kde čím vším. Je to, když se tady na to podíváme, ať jenom nemluvím, ale ať to aj vidíte, tak já vždycky říkám, že má tlapíčku jak dětskou ručičku, čili víceméně on vyleze, je to vlastně jak medvěd, vyšplhá to po stromě a je to ekvivalentem naší kuny, která taky šplhá. A vyleze a naši ptáci se proti tomu naučili bránit tak, že vlastně udělají dutinu ve stromě, jo, tam mají hnízdo, kůna tam vyleze, nedokáže prostrčit hlavu, čili chvíli se snaží rozdrápat, zjistí, že to nejde, pokračuje. Kdežto ten mýval visí, vezme tu tlapičku, strčí to do toho hnízda a vybere všechny vajíčka nebo ty ptáčata jak bombony a pokračuje dál. Takže dokáže vyplenit kompletně vlastně naše zpěvné ptactvo, které tady tímto stylem se vlastně naučilo bránit zrovna proti té kuně. Takže to je věc, kterou si lidé neuvědomují. Mnoho lidí se jim to líbí, jo, vidí videa, já nevím, co dneska dokáže ukázat na internetu. No a princip je ten, že každý by to chtěl mít doma, ale je to peklo. Otevře to, dokáže to vylézt klecí, dokáže to otevřít si dveře, odemkne to zámky. Jo, je to opravdu, je to takový...
2: Inteligentní potvora.
1: Ano, proto já vždycky říkám, protože přišel z Ameriky a my známe toho Zora Mstitele, takže ten měl taky tu pásku přes oko, že jo, takže víceméně je to takový Zora Mstitel. No a potom, aby to bylo genderově vyvážené, že jo, jak to my máme všichni rádi tady to slovo, tak z toho světa, z té Asie vlastně nám přišel ten psík mývalovitý, když si na něho šáhnete, tak to je opravdu připomíná to srst toho psa, když si do toho člověk šáhne, taky to má tu pásku přes oko, takže nám, aby nám nebylo líto, tak to přišlo z Asie, přišlo to přes Rusko, přišlo přes Litvu, vlastně je to vlastně ekvivalent naší líšky a jezevce, čili žije to opravdu v norách, žije to v páru, má to taky mnoho mladých, no a oba dva ty druhy se vyznačují tím, že jsou opravdu vysavače, jo, jako oni seberou úplně všechno, co najdou v té přírodě. A díky té svojí urputnosti a tomu vytlačují tady ty naše původní druhy.
2: Na Hukvaldech běhají.
1: Já ještě to ulovené nemám, byť jako to se mi ještě nepoštěstilo, ale tady to je vlastně z našeho okolí od kolegů, protože chci, aby to lidé mohli vidět, tak jsem si to vlastně od nich už jak kdyby vyzvedl. No a mám to tady vlastně na ukázku, aby ti lidé si na to mohli šáhnout a aby viděli, co vlastně na té přírodě tady dneska žije.
2: Dodává revírník z Palkovských Hůrek Miroslav Bednář. Z Prašivé Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Pokud během léta navštívíte ostravskou zoologickou zahradu a botanický park, tak tam můžete zažít nejen relax a pozvání, ale navíc minulý týden se tam narodilo i mládě žirafy. A to po dlouhých 11 letech. Mládě je samec a zatím zůstává se svou matkou v zázemí pavilonu Africká zvířata. Postupně se ale začíná seznamovat i s venkovním prostorem. Návštěvníci ti zas mají možnost zahlédnout matku i s mládětem třeba z vyhlídky a případně při projížďce Safari Expressem také. Zoo již tradičně prodlužuje otevírací dobu o prázdninách v areálu, tak můžete zůstat až do 20 hodin a užít si třeba podvečerní atmosféru.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava se teď budeme věnovat prázdninovým kurzům sebeobrany. Nebát se ubránit nebezpečí, které číhá třeba za rohem anebo v noční tramvaji. Instruktoři městské policie Ostrava tak vyhradili právě prázdninové úterky na to, aby sebeobranu naučili co nejvíce lidí a do tělocvičny zvou úplně každého od dětí až po seniory.
1: Tam se bojí, stojí zhruba na naší skupině, lehce si pokrčit kolena, být uvolněný.
2: Instruktor z řad městských policistů dává 30 účastníků kurzu sebeobrany základní pokyny, jak pevně stát a ubránit se, když na vás někdo zaútočí.
1: Ruce nahoru, uklidňuju situaci. Stůjte, nepřibližujte se ke mně, stůjte, uklidněte se.
2: Zkouší rány přijímat i rozdávat, je tu matka s dospívajícím synem. A vnukové s dědečkem.
3: Už jsem cítil horší.
4: Jo.
3: Jsme bráchové.
4: Jo.
3: Já ho mládím.
1: 10 opakovaní, 1, 10 druhý. Střídejte se.
2: Natálie je mladá žena z Ostravy. Přišla si pro dávku sebevědomí, aby nebezpečné situace zvládla řešit.
5: Že potom není třeba člověk tak zaražený, když něco takového přijde. A třeba ženy jsme hnedka v nějakém šoku a můžeme aspoň nějak reagovat.
2: Instruktor městské policie Ostrava Roman Martínek všem radí, aby byli obezřetní a vystupovali sebejistě.
6: Pokud něco nechcete, tak je třeba to tomu člověku říct. Nechoďte ke mně, běžte ode mě pryč. Snaží se nějakým způsobem vnímat toho člověka, netočit se k němu zády, pozorovat jeho chování, předvídat tu situaci a popřípadě nedopustit, abyste se do té situace dostala.
2: A když už k něčemu dojde, tak překvapit rychlou protireakcí a pak utéct do bezpečí a volat policii. Z rohu tělocvičny vše sleduje seniorka Olga. Jednou ji obtěžoval muž ve vlaku a od té doby se občas bojí.
7: Ten pocit, jo, že někdo večer za váma jde, kde nikde nikdo, to tak už jsem potom jako nabírala ten strach větší. No ale byla to nějaká paní s pejskem.
2: Olga dnes necvičí, protože má zdravotní problémy, ale už se to zlepšuje, tak přijde zas. Má na to ještě 4 prázdninové úterky. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

ten vítr zavane, splane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců

0: Podpoří vláda zákaz používání mobilu ve školách? Odpověď přidáme za chvíli za 4,5 minuty v 15 hodin na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. V aktuálních zprávách nejen k tomuto tématu se dovíte mnohem víc. Tak hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: 15 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Zákaz používání mobilů ve školách podpořila vláda. Obec Bukovec zprovoznila online portál pro občany. V Ostravě Porubě bude spadané listí uklízet nový vysavač. Zítra bude polojasno, později oblačno a přehánky. Teploty naměříme do 21 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Vláda podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Po jednání kabinetu to oznámil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Zákaz se má od roku 2027 týkat dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Zákon podle ministra školství za ANO Roberta Plagy zohledňuje i výjimky.
5: Nezapomněli jsme v tom návrhu samozřejmě na to, že jsou děti, které potřebují ten mobilní telefon, protože mají nějaký zdravotní problém a mají tam třeba aplikaci, která je k tomu potřeba. Zákon umožňuje toto použití, stejně tak zákon nebrání využívání moderních technologií ve výuce.
3: Návrh kritizuje například dětský ombudsman Martin Beneš. Podle něj zákaz zbytečný a děti by se ve školách měly spíš učit, jak s mobily zacházet bezpečně. Evropská komise vyměřila čínskému internetovému prodejci AliExpress pokutu ve výši 550 milionů eur. To je přes 13 miliard korun. Zdůvodňuje to porušením povinností vyplývajících z nařízení o digitálních službách. Podle unijní exekutivy totiž platforma dostatečně nebránila prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům v Evropské unii. AliExpress s rozhodnutím nesouhlasí a pokuta je podle něj nepřiměřená. Komise firmě zároveň nařídila přijmout nápravná opatření. Radnice v Bukovci zřídila nový online portál pro občany. Slouží k vyřízení formulářů, žádostí, ale i na zaplacení poplatků přes internetovou síť. Obec tak chce lidem zjednodušit komunikaci s úřadem. Portál funguje non-stop. Zájemci i nadále mohou využívat úřední hodiny na radnici. Bezprašný a tichý samohybný vysavač pořizuje z peněz od města obvod Ostrava Poruba. Finance pocházejí z Fondu životního prostředí. Vysavač poslouží k úklidu zelených prostranství, například od spadaného listí. Podle náměstka primátora Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu zařízení nepořádek odstraňuje tak, že v jeho okolí nevíří prach.
6: Vysává to listí nepořádek a udržuje veřejnou čistotu jak v zelení, tak ve veřejném prostoru a na chodnicích. A vzhledem tomu, že prochází přes filtry, tak to není to obyčejné zametání nebo sunutí před sebou. Takže snižujeme prašnost, snižujeme hluk, ale vlastně pohlcujeme všechny nepořádek, které ve veřejném prostoru nemá být.
4: Počasí.
3: V noci a zítra očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, přechodně až skoro jasno. Později během dne pak bude oblačno a možné lokální přehánky. Teploty v noci klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 17 až 21 a na horách zítra naměříme okolo 13 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Novém Jičíně se v ulici Dolní brána srazilo auto s motorkou. Místem projíždějte opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Přeji vám krásné odpoledne. Po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava vás určitě pozveme na letní shakespearovské slavnosti v Ostravě. Kdy začínají, jak dlouho potrvají a jaký bude program, si řekneme už za malou chvíli. No a dovíte se například, že v návštěvnickém centru turistických známek toho můžete hodně zažít. V polovině hodiny více, v druhé půlce hodiny pravidelná rubrika Zámecké léto s Františkem Kinským a jeden tip na výlet na zajímavý zámek. Marie Rotrová, kapela No Name, už za chvíli. Chybět nebude třeba ABBA nebo Lucka Bílá. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Dnes v Ostravě začínají 19. letní Shakespeareovské slavnosti. Až do 10. srpna pak nabídnou 20 představení 8 inscenací. 7 z nich můžete zhlédnout v areálu Slezsko-Ostravského hradu a jednu v komorní scéně Arena. Ředitelem ostravských Shakespeareovských slavností je Andrej Harmečko, kterého už vítám ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý den, přeji.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Pane Harmečko, které inscenace jsou připravené, no a jaké novinky budou v programu?
1: No, dnes zahajujeme reprízou Márna lásky snaha, což je pražská produkce. Následuje zimní pohádka, kterou diváci již znají zhruba 5 let, a to bude poslední uvedení. Veselé paničky Windsorské následují potom Otelo, komedie omylů, jak jste ji vzpomenula, anglická inscenace Petyman, Zkrocení zlé ženy ze Slovenska, a festival končí večerem Tři královým. Z těch novinek máme 3. Komedie omylů je nová pražská produkce. Zkrocení zlé ženy je bratislavská, tu máme pouze 2x a příští rok už nebude, takže jediná příležitost to vidět, a to samé platí o anglické inscenaci Petyman, kterou uvedeme v komorní scéně Arena. Takže dohromady 20 večerů, 8 inscenací.
0: Bude to rozhodně stát za to. Zájem diváků o vstupenky bývá tradičně veliký. Jak to vypadá letos?
1: Letos jsme vyprodaní z 85% v tuto chvíli. To znamená, že očekávám, že se jako opět jako každý rok dostaneme přes 90%. Celá řada věcí je vyprodaných, ale určitě, pokud bych mohl sdělit tuto informaci, tak Otelo, Zkrocení zlé ženy a Večer Tří královy ještě je zde pár stupenek volných, tak pokud někdo ještě chce stínout letní Shakespeareovské slavnosti letos, tak může.
0: Tak zájemci mají tedy ještě šanci, a v závěru ještě jedna praktická rada. Pokud návštěvníci přijedou třeba autem a budou řešit parkování, což je víc než jasné, co byste doporučil?
1: Tak letos je trošku výhoda v tom, že po několika letech jsme přesunuli čas startu festivalu a začínáme až po velkém festivalu Colors of Ostrava. V tuto chvíli už areál kolem hradu je vyklízí, to znamená, že je k dispozici celá řada parkovacích míst zdarma kolem hradu, přímo u hradu na parkovišti, a pokud někdo přijede trošku později, tak doporučuji parkoviště přes řeku na Černé Louce, to znamená, všichni diváci budou mít dost místa k parkování.
0: Díky za rady. Letní Shakespeareovské slavnosti v Ostravě dnes startují. Na co se nejvíc těšíte vy?
1: No, já se těším hlavně na co nejlepší průběh s co nejlepším počasím, ale pokud bych měl, zatím to teda vypadá velmi dobře to počasí, tak musím jako zaklepat, ale pokud bych měl se vyjádřit k tomu, co budeme hrát, tak určitě jsem zvědavý na komedii omylu, protože to je pro Ostravu taková srdcovka, když jsme začínali v roce 2008, a jsem moc zvědavý, jak se s tím poradili pražští kolegové.
0: Říká v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Ostrava ředitel ostravských Shakespeareovských slavností Andrej Harmečko. Pane řediteli, díky moc za všechny informace. Přeji, ať to všechno klapne, ať ten průběh je opravdu hladký, ať k tomu vyjde i počasí, ať ty zážitky z letních Shakespeareovských slavností jsou opravdu velké jako každý rok. Díky za vše a loučím se, naslyšenou.
1: Děkuji moc, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: všem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jednou z nabídek, které v létě pro veřejnost chystá návštěvnické centrum turistických známek v Rýmařově, jsou také komentované prohlídky výrobního a turistického zázemí. A tak můžete poznat i místo nebo místa, kde vznikají kulaté dřevěné vizitky a zároveň předměty pro sběratele. Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava nás už teď pozve redaktorka Petra Štrimplová.
1: V rámci prázdninové letní sezony se návštěvníci můžou zúčastnit komentovaných prohlídek, které nabízí návštěvnické centrum turistické známky. David Holub, na jehož bedrech toto všechno stojí, tak mi poví, v jakém režimu se vlastně konají, jak často, co všechno lidé uvidí u vás.
2: Prohlídky u nás děláme už několik let, většinou jsou to skupiny objednané dopředu, ale chtěli jsme do toho vnést nějakou pravidelnost v létě, takže každou středu v poledne vyráží, kdo přijde na prohlídku turistických známek a uvidí samozřejmě tu firmu od A až do Z, to znamená od ručního malování grafiky. Grafika potom se schvaluje, upravuje a frézuje se do kovu. To znamená, uvidí CNC řízenou počítačem, řízenou frézu, která udělá tu vypalovací matrici a pak uvidí, jak se vypaluje do lipového kolečka a můžou vlastnoručně si vypálit svoji turistickou známku, která vlastně je raritní, protože z té druhé strany má logo vlastnoručně vyrobeno v sídle turistických známek v Rýmařově.
1: A to vlastnoruční vypálení, to se děje v patrech, tady ve vyšších patrech této vaší budovy, nebo protože my stojíme vlastně v rámci toho
2: návštěvnického
1: centra. A tady je taky vlastně ruční přístroj, který občas je v chodu, když tady máte brigádníky.
2: Budou si to moct vypálit na robotizovaném pracovišti, které je takové jako kdyby nenáročnější pro ně, když nemají ty zkušenosti výrobní.
1: Takže toto je jenom ukázka příležitostná pro turisty, kdy tady někdo z vašeho týmu sedí.
2: To tady jede celé prázdniny, ale samozřejmě můžou si zmáčknout tlačítko, děcka si to vyzkouší a vypálí si svoje kolečko, takže ano.
1: Jaký je zájem o ty komentované prohlídky?
2: Jsme překvapeni, jezdí se k nám zdaleka. Ono je to možná také tím, že máme poměrně vyhlášenou restauraci a kavárnu, která se v hodnocení návštěvníků umisťuje mezi prvními třemi nejlepšími v Moravskoslezském kraji. Na to jsme docela pyšní, protože jsme neměli zkušenosti z gastronomie, začali jsme na zelené louce vlastně po covidu a tím, jak ta situace v tom gastru je poměrně tragická, tak tím, že my jsme vydrželi, tak jsme tak nějak regionálně zvítězili, můžu říct.
1: No a vy na příští rok chystáte nebo budete vlastně slavit jedno velké jubileum, tak prozraďme, jestli běží už přípravy a co vlastně to bude za významné datum.
2: 30 let turistických známek budeme mít příští rok, což je neuvěřitelné, ale je to tak. Chystáme nějaké pochody, které by se měly setkat hvězdicovitě tady u nás v Rýmařově. Jako vždycky ten velký den pro nás je první sobota v září, kdy je den otevřených dveří a kdy dekorujeme nové znalce České republiky a vlastně všechny, kteří v té sběratelské hře postoupili až do nějakého toho bodu, kdy jsou buď zlatí, stříbrní nebo bronzoví sběratelé. Takže na to se připravujeme už teď s tím ročním předstihem.
1: Věkový průměr nejsběratelů, kdo je v tom nejangažovanější, nejzapálenější? Jsou to třeba, já nevím, lidé středního věku, jsou to náctiletí nebo děti, jsou to seniori?
2: Tak za těch 30 let už je to vlastně druhá generace turistů, kteří propadli turistickým známkám a dost často začínali ti sběratelé jako děti, třeba s babičkou, s dědou a teď v tom pokračují s vlastními dětmi. Ta motivace dostat je od počítačů prostě na památky je fajn, takže ty vzpomínky, zvůní dřeva vlastně fungují už v druhé generaci, takže ti znalci, to nebývá často jako individuální titul, ale takový rodinný titul, jo? Že těch 2000 turistických známkových míst vlastně prošly během 20 let. Je to zajímavé sledovat, že na tom pódiu se potká ten dědeček i s tou vnučkou a společně si jdou pro ten titul.
1: Vy jste mluvil o vůni dřeva. Návštěvnické centrum vlastně je napěchované známkami. Každé to kolečko vlastně vydává tu vůni, když tady člověk stojí, může to nasát. A protože jsme v Rýmařově, tak Rýmařova se týká jedna z novinek, kterou vy jste vydali.
2: Pod Svicnem bývá tma, to znamená, že nejcennější a nejzajímavější rýmařovská památka má svoji turistickou známkou teprve až teď.
1: Ano.
2: A je to právě kaple v Lipkách, která je zvenku velice neokázalá, ale vevnitř je plná barokní nádhery, má ten ochos elipsovitého tvaru, který je opět unikátní v rámci České republiky. A my jsme čekali na dobu, kdy ty prohlídky pro veřejnost budou pravidelné a budou zajištěné kvalitně, což právě teďka se děje. Takže v tuhle chvíli se z toho kostela stává turistické známkové místo.
0: Říká prozatím v Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava David Holub z Rýmařovského návštěvnického centra turistických známek. No a třeba o prázdninové geotombole toho prozradí určitě víc po písničce. Pěkné odpoledne.
3: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: S Davidem Holubem, na jehož bedrech leží projekt turistických známek z Rýmařova, se redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová setkala v zázemí jeho návštěvnického centra. No a měla také štěstí na jednoho zapáleného sběratele. Ostatně povídání s ním velmi trefně ilustruje, s jakou vášní skalní příznivci za dřevěnými kolečky po vlastech českých vyrážejí.
1: Jsme u vlastně prodejního místa v rámci návštěvnického centra. Tady potkávám pana
2: Petr Dvořák a zároveň se ségrou Milenou Holubovou právě sbíráme tyhle ty turistické známky už hodně dlouhou dobu a byl jsem si tady dneska zajistit 7. bednu na uložení turistických známek.
1: Ten prvotní impuls, který vás k tomu přivedl a před kolika lety?
2: Je to už hodně dávno, začala s tím ségra a já jakožto bráška s tím začal jí pomáhat. Ovšem ségra má takovej, ten si myslí, že když mě pošle na jedno místo, že prostě nejsem schopný jako tam zůstat. Ale někdy se stane, že prostě udělám hups a dojedu tam a ségra říká, ale já jsem tě tam neposílala. Ale já zase říkám, no víš, ale ono to bylo jenom kousek.
1: A odkud jste si udělal tady dneska výlet do Rýmařova?
2: Teď bydlím v Praze. Ale právě, že jsme měli právě tahleta nevybraná místa kolem Kroměříže, ano. Tak tam jsme právě, mě ségra tam naplánovala ubytování a pak říká, no ale je zapotřebí vyřešit nějaké turistické známky, takže nepojedeš přímo,
1: ale vezmeš to přes Rýmařov.
2: Protože ono, jak si říká, že jezdit napřímo dělají jenom tupci, že se občas někde musí trošku člověk zastavit.
1: Tak ve vašem případě věřím, že to jsou vychytané zastávky. Vy jste říkal, že jste si objednával bednu.
2: Ano.
1: To znamená, popište mi, jak to vypadá, jak je to velké, tam kolik známek se tam...
2: Když se k tomu jde, pane Holub?
3: Hodně.
2: Velmi krásný. Ale věřte mi, že máme jich právě už, máme tu 7. bednu a je to uskladněný u sestry a má je v ložnici. A tam nemáme nejenom ty bedny, ale máme v chodbě, jsou i právě tyhle ty výroční turistické známky, takže je to plná chodba.
1: Takže nová turistická známka, vám zaplanou očička a už plánujete.
2: Ano, když je ta příležitost, tak jsou známky, které jsou dobře získatelné, jsou některá místa, která bohužel, ať se snažíte, jak chcete, tak k ním prostě není přístup, ale člověk si musí poradit.
1: Tak ať vás to baví i nadále. A kolikátou cestu do Rýmařova jste už absolvoval? Máte to spočteno?
2: No, to už je hodně jíst.
1: Vidím, že vy se znáte s Davidem Holubem.
2: Ano, je to tak. A mimo jiné se nám tady podařilo právě vyhrát i jednu tombolu. A bylo to tehdy právě do Brna. A ségra samozřejmě je podnikavá dáma, která právě zařídila to, že mě tam hned zařídila i pak ubytování, takže já jsem vybral všechno, co se dalo v tom Brně.
1: David Holub má v rukou teď aktuální vlastně tiskovinu.
3: To je aktualizace atlasu turistických známek, kterou vydáváme každý jaro. A letošní takový velký téma je geotombola. To je termín, který jsme vymysleli my a který vlastně spočívá v tom, že je vždycky seznam určitých turistických známkových míst, který můžete za to léto navštívit. A když tam jste a máte naši apku, tak můžete zmáčknout tlačítko Sem zde.
1: Ano.
3: A vytvoří se vám důkaz a na základě toho důkazu se vám vytvoří lístek do tomboly. A po prázdninách můžete v té tombole vyhrát zajímavé ceny.
1: To je to, co vyhrál...
3: Náš skalní sběratel, ano, skalní je to tak.
1: Pan Petr.
3: Letos jsou tam předplatné časopisu ABC, jsou tam vstupenky do Science Center. Těch Science Center je vlastně 10 v České republice. Všechno jsou to turistická známková místa. A oni s náma na té hře letos spolupracují právě tím, že dali ty ceny do té geotomboly. A je to zajímavé, můžete je navštívit kdykoliv v létě, zmáčknete tlačítko Sem zde a na podzim můžete vyhrát krásné ceny.
1: Pan Petr chce něco.
2: Ale tohle to mají teď teda hezky vychytaný, udělali pěkně tuhle stu, akorát se s tím tráši, člověk musí trošku ponaučit, jak se s tím zachází.
1: Seznámit.
2: Seznámit.
1: My se tady taky dočteme o Dní otevřených dveří.
3: 5. září je to už tradiční věc, vlastně vždycky první sobotu v září sjedou se sběratelé za náma do Rýmařova. Máme kapelu na pódiu, máme navařený guláš a vlastně dekorujeme nové znalce České republiky. To jsou sběratelé, kteří dosáhli toho počtu 200 prémiových turistických známek. Mm-hmm. To je taková meta. Mm-hmm. A je to vlastně ekvivalent toho, že navštívili minimálně 2000 míst turistických známkových míst v České republice. Takže každý rok je to kolem 10, 12, 15 nových lidí, kteří se stávají členy toho tvrdého jádra sběratelů.
1: Z Rýmařova Petra Štrimplová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Po loňském velkém úspěchu vám i letos na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na naše památky. Průvodcem je i tentokrát František Kinský, kterému už předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámku Čech, Moravy i Slezska. Tak Františku, kam to bude tentokrát?
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás do Máchova kraje, kde na dohled hradu Bezděz najdete nedoceněný zámek Doxy. Byl založen koncem 16. století Janem z Wartenberka a později prošel barokní valštejnskou přestavbou. Jak vypadá dnes, nám prozradí Jaroslav Hoření.
3: Standardní prohlídky zámku Doxy jsou bez průvodce. No ale my samozřejmě průvodce na naší prohlídku máme. Je jím Petr Hozák, vstupujeme do prvního patra zámku, kde prohlídka začíná v takovém velkém vlastně rytířském sále.
4: Tak je to náš největší sál, který využíváme nejen pro naše kulturní akce, ale často se tady konají také svatby. Takže je to takový slavnostní sál a dříve tomu také tak bylo. Byl to velký přijímací rytířský sál.
3: Zámek Doxy neměl to štěstí, že by po druhé světové válce zůstal zámkem, tedy byl vlastně historickým objektem, takže všechno, co tady vidíme, tady muselo být nově vybudováno.
4: Bohužel to muselo být nově vybudováno, nedochovalo se vlastně žádné vybavení, ale díky vzpomínkám samotného rodu Valštejnů a také fotografiím se nám podařilo vytvořit historizující nábytek, který by měl být přesnou kopií toho, co tu Valštejnové dříve měli.
3: Je to určitě škoda, že se to nedochovalo, nebo alespoň ne tady, protože věci odsud byly rozvezeny na různé zámky, ale má to zase třeba výhodu, že tady nejsme omezeni žádnými provázky a zákazy.
4: Musím říct, že to návštěvníci vítají, protože si například můžou sednout na zámecké křeslo, posadit se k zámeckému stolu a to je určitě něco, co běžně na zámcích nezažijí.
3: Kromě historizujících věcí, tedy hlavně toho nábytku, jsou ale v zámeckém okruhu i moderní technologie. Teď k jedné z nich přicházíme. Tady je nějaké okénko.
4: Je to taková naše mediální loď, ve které se nachází několik kukátek s různými tématy, tedy především tématy, které se týkají rodu Valštejnů.
5: Hraběcí rod Valštejnů patří mezi prastaré české šlechtické rodiny.
3: Zámek Doxy má svůj původ někde v 16. století a Valštejnové byli jeho nejvýznamnějšími vlastníky. A my teď vcházíme do sálu se třemi projekcemi.
4: Říkáme tomu tříplátnové kino a trochu nám to nahrazuje běžného průvodce a společně s divadýlkem Na dlani jsme připravili historii rodu Valštejnů, tedy té mnichovohradišské větve, která byla hlavním vlastníkem našeho zámku.
3: I když vybavení, jak jsme zmiňovali, je nové, tak podlaha vrže jako za starých časů.
4: Aspoň něco se dochovalo a něco přece musí dát ten zámecký vibe takový, že víte, že jste někde, kde to bylo už hodně dlouho před vámi.
3: A vcházíme do Valštejnské knihovny, která tady skutečně bývala.
4: Přesně tak, jsme ve Valštejnské knihovně, která tu byla i dříve a zachovaly se fotografie, že ti další majitele, jako třeba armáda, zde měla tělocvičnu, něco jako naše moderní posilovna. A dokonce potom zde zůstaly pozůstatky takových těch háčků na hrazdu nebo bradla.
3: No a my ještě v rychlosti nakoukneme do druhého patra, kde vlastně je muzeum čtyřlístků v jedné půlce a v druhé půlce?
4: V druhé půlce jsou místnosti, které jsou věnovány hraběnce. Tedy dole jsme si prošli patro pana hraběte a takové ty oficiální a nahoře máme salonek literární, divadelní salonek anebo také třeba grafický kabinet, který patřil hraběnce.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Doxy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu. Podrobnosti přidáme za chvíli, uslyšíte je za 5 minut. V aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava na 16. hodinu je pro vás připravuje Lucie Kociánová. Po 16. hodině to vás čeká pondělní humoriáda a pozvání do té dnešní přijal Jiří Ptáčník. Tak krásné odpoledne a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Kompetenční žaloba prezidenta Pavla by měla být podle vlády zamítnuta. Krajští hygienici na festivalu Colors of Ostrava prověřili desítky stánků s jídlem. Novojičínští policisté překazili prodej historické Felicie. Zítra bude polojasno, později oblačno a přehánky. Teploty vystoupají na 21 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Řekl to ministr spravedlnosti Jaromír Tejc za ANO. Zároveň žádá, aby o věci dál nerozhodoval ústavní soudce Pavel Šámal. Podle Tejce se při vydání předběžného opatření projevil soudní aktivismus a zasáhl tak do ústavního postavení vlády.
2: Názor prezidenta a návrh by měl být zamítnut, případně odmítnut, protože nejde pouze o otázku účasti na jednom summitu NATO, ale ve skutečnosti jde o zachování základních ústavních principů českého ústavního systému.
0: Pavel podal kompetenční žalobu kvůli svému nezařazení do delegace na summitu NATO, kam pak na základě předběžného opatření ústavního soudu odjel. O žalobě soud teprve rozhodne. Krajští hygienici na festivalu Colors of Ostrava zkontrolovali 41 stánků s občerstvením. Zaměřili se zejména na dodržování hygienických požadavků při přípravě, uchovávání a prodeji pití a jídla. Zhruba třetina pověřených stánků splnila požadované normy. U většiny ostatních odhalili hygienici méně závažné nedostatky, které bylo možné na místě odstranit. Jeden provozovatel závažně porušil předpisy a krajská hygienická stanice s ním zahájila správní řízení. Policisté vypátrali ukradenou historickou Škodu Felicia. V polovině dubna jim krádež oznámil senior z Kopřivnice, kterému auto z roku 1959 zmizelo z lodního kontejneru na neoplocenem pozemku.
3: Policisté už z krádeže veterána obvinili tři muže, kteří se auto pokoušeli pod cenou prodat v Praze. Kupci ho nabízeli za 300 tisíc a tvrdili, že jsou jeho vlastníky. Skutečnou hodnotu Felicie přitom znalec stanovil na 600 tisíc korun. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Krnovská radnice dnes začala s obnovou zahrady smyslů ve středu města. Veřejné prostranství poničila povodeň v roce 2024. Po dobu prací bude zahrada uzavřená. Lidé se do ní budou moci opět podívat za zhruba 3 měsíce, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
4: Zakázka se týká kompletní obnovy horního krytu z pevněných matových ploch, revitalizace trvalkových záhonů, dosadby odplavených trvalek a opravy mobiliáře. Na obnovu veřejného prostoru po povodní získalo město Krnov dotaci Ministerstva pro místní rozvoj z programu Živel 1.
1: Počasí.
0: V noci a zítra očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, přechodně až skoro jasno, později během dne pak oblačno a možné přehánky. Teploty v noci klesnou na 11 až 7 stupňů, přes den vystoupají na 17 až 21 a na horách zítra naměříme okolo 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na D48 na 54. exitu na Dobrou ve směru na Polsko se tvoří kolona. Na mostě nad dálnicí se stala nehoda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Předklání se před mikrofonem, natahuje se posluchácík a už je taky slyšet. Chtěl by nám něco říct. Vítá ho Patrik Rozehnal. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
7: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne.
6: Dneska máme deadlízátek, už jsi měl?
7: Tak to je pro mě novinka. Jo. Neměl jsem, to jsem nějak opustil před drahnou dobou let.
6: Jak to?
7: No tak jedině, že bych tak nějak zmrzlinku nebo něco takového, ale že bych jako lízátko jako takový, když by se mi mohlo něco stát.
6: Co třeba?
7: Tak když patřím do té kategorie ohrožený, tak třeba bych se s ním mohl zadusit.
6: A ježíš to ne, tak hodně zdraví.
1: Humoriáda.

0: Začněme bez lízátek. S tuškou v ruce se seznamem, budeš si to škrtat, co jsme už odehráli, nebo zaškrtávat, co jsem, chceš pustit, máš před sebou.
1: Já jsem ještě chtěl říct jako k tomu lízátku, a tak jako, jak se říká, že kůň jednou hříbětem a člověk dvakrát dítětem, tak možná, že se ten dělský šáhnu po lízátku blíží. Ano. No nedej bože, že přijdu sem a nebudu moc mluvit, protože budu říkat, moment, musíte mi nechat dolízat.
0: Tak jo. Teď ti nechám vybrat.
1: Dobře, dobře. Takže my si dopřejeme zážitky sportovního komentátora v podání Karla Poláka.
0: Ano.
1: Mě utkvěl tím, že pretěkárka má sametový klín. Tak možná to uslyšíme.
2: Já jsem 4 roky robil vlastně hlásatela televizních novin. Hneď moje druhé či tretie vysielanie mohlo znamenať můj absolutní koniec v televízii, pretože to boli práve dni, keď zomrel prezident Antonín Zápotocký a zvolili Antonína Novotného. Antonín jeden, Antonín druhý. A ja som suverénne hlásil správy, ako herec ja som v podstate čítal, alebo správy som prednášal skoro vlastnými slovami. Mne stačilo sa pozrieť na tú správu, ja som dokázal povedať na spameť. Takže ja tu tak suverénne do obrazu som sa pekne pozeral, a končil som jednu reportáž z Bratislavy tým, že zo slávnostného zasadnutia Slovenskej národnej rady poslali jej účastníci pozdravný telegram novému prezidentovi republiky, súdruhovi Antonínovi Zápotockému. Na to trik, cvak a pokračovala Praha. Ja si tak sedím a kameraman spoza kamery vystrčí hlavu a kričí na mňa: Novotnému! Čo vravíš? Novotnému! Ježišmarja, tedy som si uvedomil. Ja som sa bál vyliesť z tej hlasateľne. Tam už samozrejme telefóny zvonili. Sabotáž, vyhodiť a tak, že? Zúve. No tak prečo to len tak, že vyšiel som nakoniec na chodbu, lebo som musel už vyjsť von. Tam bežal námestník, Sarvaš sa volal. Jediné, čo zvolal na mňa, ty krepáň, to je taký liptovský výraz, potatier, krepán, to je ako taký akože debil, blbec a to všetko dokopy. Tak to nejako takto prešlo, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Splést někomu jméno, na to může každý z moderátorů vzpomínat. Taky se mi podařilo. Co tobě, Jirko?
1: Ježišmarja, ale to jsem, myslím, už tady vyprávěl. Já jsem hned při první službě na jedničce, tehdy byly jenom jednička a dvojka, teda první a druhý program České televize, a já jsem sloužil takovou exponovanou službu, protože se vysílal pořad, který byl o Blízký východ a natočil to, bylo to věnováno Blízkému východu, natočil to jak jinak než sovětský specialista Farid Sejful Muljakov, specialista na otázky Blízkého východu. No a mě přinesli ten text jako krátce před tím, než protože to bylo, jako byla to žhavá novinka. No já jsem se podíval na ten text a říkal jsem si, jo, tak to celkem zvládnu, to se snad naučím, a když tak akorát to jméno, teda to je hrozný Farid Sejful Mulj, jako do dneška si ho pamatuju. Nedošlo k tomu, rozsvítila se červená, já jsem začal mluvit, mluvil jsem, přišel jsem k jménu Farid Sejful Muljakov a tam mě posedla pícha a já jsem místo specialista na otázky Blízkého východu jsem řekl specialista na otázky Dalekého západu, tedy především Blízkého východu. A když jsem přišel úplně zbrocenej téměř krví a Martě Skarlantovi jsem říkal, prosím tě, slyšela, co jsem řekl? Ona říká, no slyšela, prosím tě, buď klidný, no to je sovětský specialista, obsáhne tu zeměkouli celou
0: kolem dokola. A jakou metodu máš na to naučit se to jméno právě úplně sestavené ze slabik, které nejsou české, nebo tak
1: no,
0: české
1: tak
0: za sebou.
1: Jako na to narážím, když dělám komentáře v dokumentech, to se stává, ale nemám celkem, já jsem se naučil číst dopředu, takže, no a potom, když je nějaký jméno, který opravdu teda, nebo jsou tam takový ty ochechulózní názvy, nějaký třeba lékařský, no tak to samozřejmě se zastavím a přečtu si to.
0: Kyseliny a takové ty léky.
1: No ježišmarja, no.
0: Tam se ty písmenko úplně pletou na to, no, samozřejmě je to strašně dlouhý.
1: No ježišmarja, ano. Ale ono hlavně totiž, jako tam člověk zjistí, že není prostě ve všech oborech fundovaný a tady
0: Jako... A pomáhá ti co? Jako potrhnout si to barevně, rozdělit si
1: tak
0: to?
1: Tak já nemám čas si to... Teď já nedostanu ten text, já ho dostanu, až když tam přijdu. Teďka už to nemáme na papíře, máme to na tabletu, takže já musím listovat rychle. To ještě je další věc.
0: A trvalo ti nějaké z poslední doby nějaké slovo, přes které ses musel dlouho, dlouho přinášet, než toho vyslovil správně?
1: Tak asi jsem někde se zarazil, to ano, ale že by to, jako že bych to nenatočil, to ne, třeba... že bych šel domů a říkal, zej tam přijdu a natočíme to znovu. To se mi teda zaplať pámu, kde stalo.
0: S Františkem Kinským jsme teď natáčeli taky a on se nemohl dostat při tom, když četl text pod Krkonoší. No, tomu to prostě nešlo.
1: Tak mohl říct, to říkala Pavlína Filipovská, říkala prdko Konoší.
0: Myslím, že to tak nějak znělo. Jiří Ptáčník je naším dnešním hostem, vybral Karla Poláka, sportovního komentátora. Další jeho vtipné zážitky z komentování sportu můžeme slyšet v té ukázce, v tom pokračování. Ačko anebo Bčko nasazuji proti já, tedy především Josefa Hlinmaze ve scénce nazvané Nečti, miláčku, pořad na veselné vlně, ze kterého bereme. Telefon sem 731 800 900, číslo SMS-kové 90 01 04, humor, mezera anebo B, pravidla jsou stejná i dnes. Posloucháte Humoriádu.
4: Co tě znám?

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Patrik Rozehnal a Jiří Ptáčník ve studiu dnes v Humoriádě a další jména důležitá pro vás, Karel Polák a nebo Josef Hlinomas, které si vyberete vy do ukázky, která může zaznít ve vysílání Humoriády. Vítáme vás na telefonu 731 800 900.
4: Dobrý den. Miroslav Karvine, dobrý den Ptáčníku, dobrý den i vám Patriku a
3: děkuju.
4: Hlasuju pro Josefa Hlinomasa.
3: Píšu mu bod a děkuju i vám.
2: A zdravíme do Karvine.
3: Kdo další?
2: Dobrý den.
5: Haló, slyšíme se?
2: Ano.
5: Tak tady je Josef Radějo, to je kousek od Strážnice, pan no, Junák má tady chatu.
3: Ano.
5: Já bych chtěl pana Poláka a něco bych mohl říct panu

0: zážitky sportovního komentátora. Budeme v tom pokračovat.
1: Manfred Kokot. Tak co říká tohleto jméno bývalého německého sprintera?
2: Já se to nezbavím. Mě se každý na to pýtá a už se pomalý aj hambím, alebo to po česky stydím o tom hovorit. To bylo tak, že tento Manfred to byl atlet Německé demokratické republiky, běhal stovku za 10-1 už vtedy, byl majster Evropy v sprinte na 100 metrov a volal se Manfred Kokot, čo v Německu nič neznamená. U nás to má troška jiný význam, u vás možná ne až taky, ale u nás taky.
1: Ale my tomu rozumíme.
2: Ještě extrémnější. No a bylo to v čase, keď na olympijském štadióne v Berlíně pokryli tartanovou dráhu, vyrobili a na počest tartanu bol veľký meeting atletický, ktorý sme vysielali, ja som to komentoval, no a vidím tam beh na 100 metrov, lebo boli tam nejakí Američania, Rusi, Francúzi, Nemci, samozrejme medzi nimi tento Manfred, štvrtá dráha a naši dvaja, Janeček a Mandlík, šprinteri Dukly Praha v tom čase. A ja tam vidím to Manfreda, tak som si povedal, no toto ja predsa nemôžem nechať len tak, to ja musím nejako využiť. Ešte som nedel jak, ale niečo reku, musím na to povedať. No tak som povedal, prvá a štvrtá dráha, teda Manfreda, bababa. Bum, vybehli, po 20 metroch už mal Manfred náskok. Suverene zvíťazil, tak som zahlásil podľa očakávania, suverene zvíťazil Manfred Kokot z Nemeckej demokratickej republiky, druhý bol nejaký Francúz, tretí bol tuším Rus, Američan a to. A žiaľ Bohu, naši dvaja reprezentanti na predposlednom a na poslednom mieste dobehli. Tak som si tak vzdychol, že jaká škoda, že u nás doma nemáme takýchto kokotov. V zápätí mi volá pražská réžia. Soudruhu, to si nemoh říct nejak inak. A ja mu říkám, ale to nemôžeme odvysielať, ja mu říkám, tak jak som to mal preložiť do češtiny? A som aj povedal teda jak. A on je, prosím tebe, no. Takže čo som mal, keď je kokot, tak je kokot, čo mám s tým robiť? No, prosto. A ja som mal takú hlášku ešte peknú, jednu, spomínam si, Liana Drahová, to bola naša reprezentantka v krasokorčuľovaní a získala striebornú medailu v Sarajeve, na Európe, či na svete, už neviem, a jazdila exibíciu záverečnú ako medailistka, no mala veľmi krásne nohy a vrtela piruetu. A práve kamera začala snímať tak špičky korčulí, bruslí, jak ten ľad tak striekal od nich, a postupne šla cez členky, lítka, kolena, až na stehná a hore, hore, hore. A vtedy mi to ma napadlo, prišlo mi na úm taká jedna myšlienka, ktorú som niekde čítal, som to aj povedal, že aj tie najkrajšie nohy sa niekde končia. A zas došlo asi 1500 všelijakých ohlasov. Ty svino jedna, ty chlípáku a podobne. Čiže no, ľudia to prijali aj s humorom samozrejme, ale nie všetci. Humoriáda.
0: U nějakého sportovního přenosu ty jsi byl, Jirko?
3: No, takhle, já jsem vzpomínal teďka celou dobu a říkal jsem si, že to už je tak dávno a zřejmě takové věci se už nedějí, protože ta studia jsou vybavena klimatizací, takže tam je to teďka v pohodě, myslím. Ale v době, kdy já jsem tam byl nejdřív, poprvé, to znamená ještě za totáče, tak klimatizace nebyla a bylo jenom vysílání prvního a druhého programu. Takže když došlo k tomu, že byl přímý přenos nějakého utkání v tenisu, no tak to byl nervák, protože se nikdy nevědělo, kdy to skončí. Takže my jsme byli třeba v tom studiu
0: připravení
3: a byli jsme už zasvícení, že jo, protože kameraman si musel udělat obrázek, zasvítit tě, musel si dát bílou a připravený buď tím pádem, jako kdyby se cokoliv stalo, tak tě mohli střihnout a kdyby jsi nereagoval dostatečně, tak bys byl blbý.
0: To už bylo něco jako v kotvě u přívozu, jak tam...
3: No, ale to už dneska neexistuje, ne. To není ani v televizi, ani tady. Já když jsem přišel potom tam znova, tak už to taky nebylo.
0: To je
3: retrospektivní, hodně retrospektivní. No, ale vím, že jsme to řešili tak to rada mého kolegy Miloše Frýby, který říkal, hele, až budeš mít tenis, tady pojď, já ti ukážu, tady je kýbl, natoč si studenou vodu a dej si nohy normálně do toho. A ano, takže já jsem říkal, akorát by bylo blbý, kdyby náhodou třeba ten kameraman nějak to špatně zafixoval kameru a ta by švenkla během toho vstupu na moje nohy, tak by se prozradilo, jakou máme klimatizaci.
0: Tak to byly vychytávky té doby, tedy ano. Vzpomíná Jirka Ptáčník, náš dnešní host, a za malou chvíli bude vybírat další úkol.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokročme v humoriádě dál k ukázce číslo 3 s Jiřím Ptáčníkem, který se ze seznamu vybírá.
2: Nastal čas pro anekdoty. Uslyšíme myslivecké anekdoty. A psáni jsou tady různí interpreti, takže vám nemůžu slíbit, koho uslyšíte.
3: Stalo se na lovecké chatě. Pušte mi puštu, pravil pan Janotka, já půjdu a střelím si divočáka. Stalo se. Netrvalo ani půl hodiny a pan Janotka se vřítil do chaty, byl bez klobouku i bez pušky a volal: okamžitě zabarikádujte dveře, já ho přivez živýho.
4: Přijde myslivec k fotografovi. Prosil bych divočáka zvětšit, mne ponechat.
5: Tati, bojíš se medvěda?
6: Nebojím.
5: Ani rozuzeného divočáka?
6: Ne.
5: Ani když jsou oba pohromadě?
6: Taky ne.
5: Tak ty se bojíš jenom mámy?
7: Stařičký lord vypráví v klubu, jak před 50 lety lovil v Indii tygry. Postřelil jsem tygra, ten se na mě řítí, namířím, stisknu spoušť a puška mi selhala. Lord má na čele kapičky potu. Vidím tygří zuby, poklekl jsem v kolenou a pak, lady, promiň, zjistil jsem, že si jaksi musím převléknout dolní část oděvu. Lady říká soucitně: o, to muselo být tenkrát vaše lordstvo hrozné. Ale drahá lady, povídá lord, tenkrát ani ne, ale teď ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Myslivci. V životě Jiřího Ptáčníka. Byli nějací? Potkal
2: ne, prosím tě, vůbec ne, ale...
1: Absolvoval poslední léč, seděl na posedu. Síla zvěř.
2: Ty nějak jako, mně to nebylo blízký, protože se jako u toho střílelo, no to jako bez toho nejde, že jo. Já tomu rozumím, že to je zase přirozený zásah do toho, aby se nemnožil a tak dále. Ale já jsem si teďka vzpomněl, jak jsem poslouchal, takže jsem slyšel moc hezký vtip, tak se pokusím ho interpretovat. Je mezi 11. a 12. hodinou v noci, jde pán kolem hřbitova, tam je taková úzká pěšená, on se bojí a kouká se, tak se rozhlíží, jestli tam není někdo, a objeví se chlap tam nějakým, říká: prosím vás pěkně, byl byste tak laskavý, mohl bych se s váma svést, mohli bychom jít společně tou cestou, já se hrozně bojím. A on říká: jo, jistě, samozřejmě, přejdou tu cestu, minou ten hřbitov, on se loučí a říká: já vám moc děkuju, já se strašně bojím tady kolem toho hřbitova chodit. A on povídá: no, to já jsem se bál taky, když jsem byl naživu.
0: Humoriáda.
1: Kam vy na to chodíte? No a co ti myslivci? Nic jako, takového nikdy, žádný bál si neabsolvoval, myslivecký, nebo ta příroda ti není blízká, jako, ty jsi lázeňský.
2: Ne, já mám přírodu moc rád. Jako nejblíž mi byl Petr Štěpánek, protože on je Nimrod, že jo, po tatínkovi a tak, jako to je tradice, kterou ta rodina ctila, takže tam jsem slyšel spoustu vyprávění o tomhle oboru, nebo ano. O téhle zajímavosti, ano. Tak vím, že to samozřejmě má své místo ve společnosti, to já některak jako, jenom jsem tomu nějak nepropad, no, a já nevím, jestli...
1: Jedna z největších organizací vůbec.
2: No já vím, no, ale potom...
1: Myslím, že jsme větší jsou zahrádkáři, ne?
2: Fakt, jo, no, tak to nevím.
1: Jenom... To taky neděláš.
2: Ne. A pak ještě taky jako si myslím, že ta zelená barva, to ono to připomíná taky vojáky, jo.
1: Jo.
2: Takže to je takový militantní.
1: No, jakou bys ale do lesa chtěl?
2: No, proto...
1: Svítivý oranžový.
2: No ne, tak já jim to... Já nevím, musím mít mimikry nějaký.
1: Jo. Tak Jirka Ptáčník vybral anekdoty. Můžeme pokračovat nikoli s mysliveckými, ale dáme si takovou směsku od herců z Jihočeského divadla. A nebo nabízím já, proti dlouho to podle mě nebyl, tak si říkám, mohl bych to dneska zkusit proti Pepíček Beck.
2: No výborně.
1: Takže anekdoty nebo Josef Beck, kterou variantu si vyberete, řekněte nám to, zavolejte na telefon 731 800 900 nebo pošlete SMSku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04. K tomu Karel Gott.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Sestavte si vysílací plán podle svého z nabídky, kterou jste dostali, anekdoty nebo vyprávění Josefa Beka. Na telefonu 731 800 900 můžete dát hlas favoritní které ukázce. Vybíráte je v SMS-kách. Na telefonu je kdo? Ptáme se s Jiřím Ptáčníkem.
2: Dobrý den.
1: Vítejte u nás. Těšíme se, že budete hlasovat.
3: Dobrý den, tady je Monika. Tak mě pobavil pan Ptáčník tím hebkým klínem. A chtěla bych teda říct taky z doby socialismu anekdotu. Slečno, měla jste již chlapce? Ne, já mám holčičku. A volím tedy anekdoty a chci se zeptat, kdy bude knížka, a poprosila bych, aby to byla audiokniha, protože máte oba velmi krásné hlasy a rozhodně tomu neříkejte ptákoviny, ale třeba tajnosti, protože o panu Ptáčníkovi nic nevíme. Jste oba elegantní, tak by mě zajímalo, jestli šijete, jestli si necháváte šít obleky, nebo jako, jak jste takhle oba elegantní.
2: Necháváš si šít obleky, já jo?
4: No tak já už dávno ne.
2: Tak jsme vám odpověděl.
4: Já ho nepotřebuju už. Já v podstatě...
2: Ještě jeden, jo.
4: Jako, myslíš, do rakve, jo?
3: A bude kniha v dohledné době, už to píšete?
1: Dala jste nám vnukla nápad, třeba jo, ale zatím takhle v plánu není.
3: Ale hlasuju i pro audioknihu, mějte
4: dobře. Taky se mějte krásně, na shledanou.
1: Děkujeme, kdo další vybírá, vítejte u nás.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady František, zdravím vás.
4: My taky.
5: A přáli si anekdoty.
1: Píšu jim bod od vás a děkuji moc za zavolání 731 800 900, to je náš telefon. Kdo se dovolal? Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem a expert na ptákoviny. Zdravím kolegy na ptákovinky, humoristickou stranu Čech a Moravy. A dáme si Bekoviny, Beka, Josefa.
1: Beka, ano, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání.
4: Pozdravujte pejsky.
1: Kdo ještě přispěje?
7: Dobré odpoledne, chlapi, Honza z Vlka, my vás oba zdravím.
4: My taky zdravíme.
7: A já bych hlasoval taky pro pana Beka.
1: Taky pro pana Beka. Dobře,
4: díky.
1: Děkujeme za to. Ať se daří, myslím, že je rozhodnuto, uděláme tentokrát změnu. Josef Bek bude vyprávět, bude vzpomínat na Jiřího Steinmara.
8: No tak když člověk, podívej, v mým věku už člověk málo spí. A když nemůže usnout, tak mu jdou teďka takový biograf před očima. Všechny ty slavné postavy, za 50 let u divadla se setkáš s tolika zajímavýma lidma. Já jsem měl takovou kliku, hlavně při filmování, že jsem se setkal s těma bardama českého divadla, českého filmu, panem Štěpánkem, Pivcem, Marvanem, Hegerem, Rašilovem. No, byli to Steinmarem. To byly prostě, když jsme se scházeli, dřív neexistovalo filmovat, aby se to stihlo kvůli penězům za 30 dní, to se filmovalo půl roku, rok. A nejkrásnější byly ty večery v exteriérech, to jsme se těšili. Tam jsme se vždycky připrdli a teď se zpívalo, vykládalo. No a ty dětkové, ty měli všechny ohromně bohatý život, víš. Třeba takový pan Steinmar, to nikdo neví, že on byl ohromný obchodník. Že on vedle svý gáži, kterou měl největší u Národního divadla, tak on ještě podnikal, že on měl hotel v Černošicích a nebo dělal šéfa činohry v Olomouci. On ráno jel třeba tím Špajswagenem do Olomouce, tam na něj čekalo auto od úřadu, ale to tam a pak zase Šláfwagenem a tam si dělali konexe a známosti. No ten byl ohromný, když jsme dělali třeba obrácení Frdyše Pištoli, tak ten zničil každou zkoušku. Pač vykládal, jak to dřív bylo, ty nádherné doby u divadla, kdy to nebylo rozptýlování filmováním a tím, akorát měli tak dětkové rozhlasa jenom to divadlo. Takže to bylo pro ně ohromný. On třeba, o něm byl známý, že rád pěstoval tam, myslím, že on bydlel v Klánovicích, nebo tam měl vilu a tam pěstoval kuřata a holuby a tak. A za protektorátu se herci taky živili tyhle sloupy Národního divadla, že jezdili na gastšpíle ven. No a pochopitelně tam dostali takový proviant a to. A o něm věděli, že pěstuje tuhle drůbež, tak mu dali do krabice s těma dírkama, aby se neudusili kuřátka. No a on jel zpátky vlakem, měl pochopitelně první třídu a teďka jim to bylo mu líto těch kuřátek, tak zvy ten dekl a odkryl to takhle, vyndal ty kuřata na tu lavici a teď je tam drobili mrohlíky a přijde průvodčí, říká, co tady ty kuřata dělají? Pane průvodčí, žerou a serou. Takže on se s tím není bral. Byl to ohromnej klap.
1: Dostal jsi jako někdy živý honorář?
4: Jako, že bych dostal za něco? Nějaký zvíře?
1: Kuřata, živé sele,
4: ne, tak to
1: krávu.
4: To jsem nedostal, to jsem opravdu nedostal. Já si nedovedu představit, co bych, jak bych s tím naložil, protože já mám zvířata moc rád, ale bohužel nejsem jako pěstitel. Já celý život toužím potom mít psa, ale neodvážil jsem se, protože to je strašná zodpovědnost. Pořád jsem říkal, až budu starší. No a teďka jsem tak starý, jak jsem zodpovědný, čím dál tím víc. No.
1: Takže nebude pes?
4: Nebude pes, ne.
1: Ne,
4: já se zaštěkám sám.
1: Až budeš něco chtít.
4: Tak.
1: Aby někdo přišel.
4: Ale slibuju, že podstoupím reinkarnaci a v příštím životě budu pes.
9: Jaký bys chtěl být?
4: No já bych chtěl být hlavně pes u Madly Drahokoupilový, protože ta je miluje a je ochotná pro ně udělat cokoliv. Takže bych měl, kdybych se narodil tak, že by si mě ona pořídila, tak by to bylo úžasný. A to bych si musel převtělit.
1: Takhle hezky a kultivovaně říct, že by si chtěl být, sdílet lože s Madlou Drahokoupilovou, je fajn.
4: No teď jde o to, že bych měl pelíšek někde jinde, rozumíš?
1: Tak jestli je takovou milovnicí, tak věřím, že určitě si nenechává v pelíšku, ale pouští do ložnice, určitě ne.
4: Ona teďka už nemá pejska, ale mívá vždycky, protože všichni známí, kteří jsou kolem ní, tak pejsky mají a svěřují jí je a ona s neuvěřitelnou péčí se jim věnuje a opravdu těm se nese modrý z nebe.
1: Hlídal ty jsi někdy nějaké zvíře?
4: Přemýšlím. No tak jsem hlídal vosy, aby mě nepopíchal. To je jediné.
1: To jsi se bál, ano. Ale že bys dostal svěřenu třeba kočku na týden, když jedou sousedi, nebo krmil papouška, nebo něco takového.
4: Ne.
1: Nebo
4: ne,
1: to zabil rybičky tím, že se nenakrmil.
4: Ne, to ne.
1: Ne, nikdy.
4: Já si myslím, že ne. A ani jsem nedostal, jako, i když moje jméno k tomu vybízí, ani jsem nedostal na starost žádný ptáka.
1: Jirka Ptáčník, náš dnešní host. Co vyberete? Řekněte nám to, když nabídnu Josefa Beka a proti Lubu Skořepovou s Milanem Nedělou. Tak telefon 731 800 900 je už teď v provozu a můžete volat, věnovat někomu hlas. Ještě jednou připomínám, Josef Bek Ačko, Bčko, Luba Skořepová a Milan Neděla. Stejně tak můžete poslat SMSku na číslo 90 011 04. A my vám k tomu zase pustíme jednu písničku. Už zní Držím ti město a skupina Tým.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ještě se s námi můžete spojit, to telefonní číslo 731 800 900, vybíráte mezi Bekem a Skořepovou s Nedělou. Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové, tady Petr ze Zdounek. No, to je s váma děsná prača, já se směju nejenom tím stěnkám a lívám tam.
2: Tak to jsme rádi.
1: Tak děkujeme. A co vybíráte z těch ukázek?
3: Lubu.
1: Dobře, varianta B.
2: Děkujeme a zdravíme.
1: Mějte se, ať se daří. Kdo další?
4: Dobrý den, Karel Vojkovi. Zdravím pana Ptáčníka i vás, Patriku.
2: Ano, my vás taky.
4: A já bych si přál pokračování pana Beka.
2: Dobře.
1: Píšeme mu bod, moc děkuji za hlasování. Ještě další telefon.
2: Dobrý den. Janický.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a určitě dál pan Bek.
1: Určitě.
2: Děkujeme.
1: My děkujeme všem za pomoc. Už třetí souboj a vyhrává ho varianta A. Vyhrává Pepíček Bek, bude vzpomínat na Jaroslava Vojtu.
6: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu, a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak pak jsem byl takový, já dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím mít dojezd, nebo aby mě odstřelili, víš. No já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál, a musel to ten režisér Duba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, ty byli pomlácený čověče. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky, to a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojto tam takhle vešel, ještě Ruse spole jopal, co tomu Bekovi lepíte za reťofa, kdy ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky, já tam dělal Šikanédra, Jarda Spole Chytuzího, pak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleše, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Netři se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končili exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně, víš. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy vůbec kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčívu. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaruško, to musíš dát ty plavky dolů, páč tam děláš jako to. Pol, když jsou ty ženské, pol, dám tak jako vyhostovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme Jardo ještě furt. On pol, porád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? On člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. A teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten a se paděl ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten Řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš. A ten Řepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to váží. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
0: Humoriáda.
1: Vy jste byli ohromní, děkujeme za pomoc, za to, že jste s námi tuto hodinu prožili i ve vysílání, i aktivně, stejně tak jako Jirka Ptáčník. Děkuju moc.
2: Já moc děkuju za pozvání a moc děkuju všem posluchačům. Bylo to velmi příjemné a uteklo mi to, jako když práskne do vody, je to na to tata pryč. Ano. Takže vy, vážení posluchači, užívejte života pomalu. Radujte se z každé vteřiny, hodně zdraví přeju.
1: Ano. Užijte si poslední písně této hodiny a další pořady Českého rozhlasu, které pro vás vysíláme, a já se v Humoriádě těším zase zítra. Mějte se krásně a úsměv na tváři.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Opozice kritizuje návrh zákona o zákazu používání telefonů ve školách. Řidiči na trase mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi se brzy zbaví objížděk. Opava chystá úpravy, které v centru města zvýší počet parkovacích míst. Zítra bude polojasno, později oblačno, přehánky a teploty vystoupají na 21 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Vláda podpořila návrh, který zakazuje používání mobilů ve školách, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by měl podle návrhu začít platit od 1. září 2027. Týkat se má dětí v mateřských a základních školách i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Plošný zákaz kritizuje třeba předseda opoziční strany TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle něj už používání telefonů reguluje 90% českých škol.
3: Plošný zákaz nic neřeší, nic neposouvá, nebude ve své podstatě účinný. Skutečně ta účelná pomoc, účelná regulace jde formou individuální regulace ve školách a toho, že se ty školy mohou mezi sebou inspirovat, pojďme jim pomoct, pojďme jim poradit.
2: Měsíce dopravních omezení na silnici mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi se chýlí ke konci. Oprava byla nutná kvůli poškození vozovky po povodních a intenzivní dopravě spojené s kůrovcovou těžbou. Během uzavírky řidiči využívali objízdnou trasu po silnici, která je sama plná výtluků.
4: Je to pro tu výluku používaná cesta, tak je to v hrozném stavu. Na rozbití auta.
5: Právě pod objížďce musí teď komplikovaně jezdit z Heřmanovic do továrny ve Vrbně Zuzana Sitová.
4: Časově je velká prodleva, tak jsem poraní byla ve 3 hodiny doma, teď jsem o hodinu později.
5: Jaromír Šimek z Bruntálské správy silnic ujišťuje, že cesta bude už brzy průjezdná.
6: Nejpozději 27.7. bude otevřeno.
5: Kromě kůrovcové těžby se podle cestářů na špatném stavu vozovky podepsali i povodně. Z Heřmanovic Andrej Brtníková, Český rozhlas.
2: Město Opava od začátku srpna zavede několik změn v organizaci dopravy a systému parkování. Cílem opatření je rozšířit počet parkovacích míst v centru, sjednotit pravidla placeného parkování a zpřehlednit fungování jednotlivých parkovacích zón. Sdělil to Martin Kůz z oddělení komunikace. Některé ulice budou nově jednosměrné, na dalších, které už jednosměrné jsou, budou doplněny parkovací pruhy. Nová parkovací místa vzniknou v ulicích Matiční, Beethovenova, Sady Svobody, Masarykova třída a Masařská. Díky těmto úpravám přibude v centru města přibližně 40 parkovacích míst. Ode dneška neplatí v Česku cenové stropy na naftu a benzín. Poprvé od dubna tak neurčuje ceny pohonných hmot stát, ale znovu jen trh. Ministerstvo financí už regulaci neprodloužilo, dál ale bude ceny a marže monitorovat. Unie nezávislých petrolejářů očekává, že paliva zdraží.
1: Počasí.
2: Noci a zítra očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, přechodně až skoro jasno. Později během dne pak oblačno a možné lokální přehánky. Teploty v noci klesnou na 11 až 7 stupňů. Přes den vystoupají na 17 až 21 a na horách zítra naměříme okolo 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě Porubě je uzavřena část ulice Martinovská v úseku mezi křižovatkou Hejrovského a Bedřicha Nikodéma. Probíhají tam práce na inženýrských sítích. Uzavírka potrvá do 30. září, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: A jaký byl ten dnešní pondělní den v Moravskoslezském kraji? Za malou chvíli si vše shrneme. Přidám alespoň dvě témata. Oprava silnice mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi míří do finále. Podrobnosti za chvíli. V Ostravě dnes začínají 19. letní shakespearovské slavnosti. No a zmíněný zpravodajský souhrn dnešního dne s Lucí Kociánovou už za chvíli, a to znamená hned po písničce. Příjemné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Rekonstrukce silnice mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi míří do finále. Řidiči čeká poslední týden dopravních omezení, po kterém by měla být důležitá krajská komunikace znovu plně průjezdná. Rozsáhlá oprava zahrnovala výměnu povrchu vozovky i úpravy odvodnění a několik měsíců si vyžádala úplnou uzavírku úseku. Krajský soud v Ostravě začal řešit případ výrobce pervitinu, který podle obžaloby využíval důmyslný systém GPS souřadnic. Suroviny na výrobu drog si údajně vyzvedával z tajných skrýší tak, aby se jednotlivé články řetězce nepotkaly. Policie u něj v nebytových prostorách v centru Opavy zajistila laboratorní vybavení, chemikálie a víc než 20 000 tablet s pseudoefedrinem. Oprava silnice ode dneška zkomplikuje také dopravu ve městě Albrechticích na Bruntálsku. Výměna asfaltového povrchu a úprava příkopů potrvá na hlavním průjezdu městem do první poloviny listopadu. Pracovat se bude postupně na téměř 2-kilometrovém úseku. Městská policie v Ostravě nabízí o prázdninách bezplatné kurzy sebeobrany. Lektoři, kteří běžně školí nové členy městské policie, povedou každé úterý tréninky pro veřejnost. Rezervace není potřeba, zájemci můžou přijít přímo do tělocvičny městské policie v části Nová Bělá. Kurzy jsou určené pro všechny věkové kategorie, od dětí až po seniory. Krnovská radnice dnes začala s obnovou zahrady smyslů ve středu města. Veřejné prostranství poničila povodeň v roce 2024. Po dobu prací bude zahrada uzavřená. Lidé se do ní budou moci opět podívat za zhruba 3 měsíce. Dnes začínají v Ostravě 19. letní Shakespeareové slavnosti. Až do 10. srpna nabídnou celkem 20 představení 8 inscenací, 7 v areálu Slezsko-Ostravského hradu a 1 v komorní scéně Arena. Již nyní je prodáno přes 80% vstupenek. Organizátoři doporučují parkovat nejen v okolí Slezsko-Ostravského hradu, ale využít i parkoviště na Černé Louce.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Ohlédnutí za dnešním dnem nazvané Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava samozřejmě pokračuje. Jaké máme další téma? Oprava děravé silnice, ta přinesla řidičům na Bruntálsku další potíže. Mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi museli několik měsíců jezdit po objížďce, která byla v podobně špatném stavu jako opravovaná komunikace. Jak už jsme vás dnes ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava informovali, rekonstrukce důležité spojnice právě finišuje.
1: Je to polátané, jak se dá. Ty krajnice ty moc pevné nejsou. Tady opravdu po té objízdné trase si člověk musí dávat velký pozor, kam najede. Opatrně, jo.
2: I když je to teďka jako pro tu výluku používaná cesta, tak je to v hrozném stavu. Na rozbití auta.
3: Právě po téhle objížďce musí teď komplikovaně jezdit z Heřmanovic do továrny ve Vrbně Zuzana Sitová.
2: Časově je velká prodleva, tak jsem poraní byla ve 3 hodiny doma, teď jsem o hodinu později. Jo, dělám na 3 směny provoz.
3: Bez pomoci otce Roberta, který pro ní jezdí autem, by to nezvládlo.
4: Když má hraní, takže musí jet do Holčovic jich přestoupit, tam čekat hodinu na další autobus. To zase pro ní já jedu a tam nemusí zbytečně čekat a pak ji zavezu domů.
3: Někdy by se tam vůbec neměla jak dostat, takže musíte jezdit
4: ano,
3: tím autem.
4: Ano, musíme jet autem. Neměla by se jak dostat. Protože já, když jezdím do města na nákup, že, tak musím to celé objíždět přes ty Karlovice. Je to jako finančně pro důchodce, je to zátěž.
3: Jaromír Šimek z Bruntálské správy silnic ujišťuje, že cesta bude už brzy průjezdná.
5: V těchto dnech probíhá pokládka obrusné vrstvy. To je ta poslední finální, ano. Aby to bylo teda kvalitní, tak nikoho tam nejde pouštět. A nejpozději 27.7. bude otevřeno.
3: Kromě kůrovcové těžby se podle cestářů na špatném stavu vozovky podepsali i povodně. Z Heřmanovic Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Zlínský kraj totiž zachrání společně Hykalovy vily. Dvě památkově chráněné budovy na ulici Revoluční v Novém Jičíně pochází z 19. století a už léta chátrají. Teď se ale zdá, že je naděje na záchranu opět existuje. Jak by měla tato spolupráce kraje a Nového Jičína vypadat, tak na to jsem se už dříve v odpoledním vysílání ptala přímo ve studiu reportéra Adama Tomáše.
1: Základem bude určitě výměna informací. Kraj i město mají postupovat společně při odborných konzultacích s památkáři, při přípravě studií, dokumentací a tak dále. Společně půjdou do samotné rekonstrukce i do hledání způsobů financování, například z národních nebo evropských zdrojů. Město se pro spolupráci rozhodlo i kvůli financím. Cena za rekonstrukci se bude pohybovat ve stovkách milionů. Shoda se pak bude hledat i při samotném využití opravených budov. Například kraj by mohl jednu z vil využít jako zázemí pro muzeum Novojičínska. Vzniknout by tam měl třeba depozitář klobouků, který bude veřejně přístupný a otevřený, aby se velká sbírka nemusela stěhovat do jiného města.
0: Adame, můžeme tedy říct, že to využití už je dané?
1: No, je to součást memoranda, ve kterém se k tomu obě strany zavázaly a je tam toho více. Například město přislíbilo, že v areálu vil nebude organizovat nic, co by bylo v rozporu se společnou vizí kraje a Nového Jičína. Radnici taky připadne průběžná údržba areálu a součástí dokumentu je i plán na společné řešení dopravního spojení areálu se zbytkem města a potažmo světa. Půjde o úpravy místních komunikací, ale i o parkování.
0: Můžeš prosím tě ještě shrnout třeba pro ty, kteří nejsou z Novojičínska, o jaké budovy se jedná?
1: Jde o dvě historické vily bratrů Augusta a Johana Hykelových. Právě jejich rodina založila v Novém Jičíně továrnu na klobouky. Obě budovy v novorenesančním stylu jsou hned u sebe a jde téměř o stejné domy, které jsou jakoby zrcadlově otočené, takže tvoří takový zajímavý celek. Samozřejmě německá rodina musela po druhé světové válce domy opustit. Jedna z vil pak například sloužila Novojičínské nemocnici až do roku 1995. Vily pak v roce 2008 koupila od kraje soukromá firma. Právě v tomto období byly budovy nejvíce zanedbané. V roce 2016 se novým vlastníkem stalo město Nový Jičín.
0: O záchraně Hykalových vil v Novém Jičíně, na které se má nově podílet nejen město, ale také Moravskoslezský kraj, hovořil v našem studiu reportér Adam Tomáš.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava a míříme na Karvinsko. Právě tam postupně mizí stopy po těžbě černého uhlí. Netýká se to jen dolů, ale třeba také halt a nejrůznějších provozních nádrží. Například v Petřvaldu u Karviné už na mnoha místech vůbec není znát, že tam vládla těžba a haldy i nádrže se mění zpátky na kus přírody.
1: Ta cesta není ještě úplně hotová, protože to je vlastně první vrstva. Bude dosypávána vlastně dalších asi 15 cm.
2: Halda a závod Evžen kdysi patřili dolu Julius Fučík. Stáli bychom teď na velké hromadě hlušiny, teď tady ale vede turistická stezka. Příroda už si sama haldu vzala zpátky, jenom je třeba jí trochu pomoci, ukazuje Zuzana Věstová ze státního podniku Diamo na tůmku pro obojživelníky. Bývala to provozní důlní nádrž.
1: Je udělaná se stupně, jsou tam terásky, maximální hloubka je 1 metr, takže je to takové stupňovité.
2: Je to vlastně velká oblast tady ta rekultivovaná?
1: Celá oblast má asi 2,2 hektary. Bude se jednat pouze o revitalizaci temene odvalu a tady toto je odval, který souvisel s těžbou na dole Evžen.
2: A další místo, kde zmizely závory a z pozůstatku těžby se stala odpočinková oblast. O kousek dál, u hlavní cesty, byla kdysi dočišťovací nádrž dolu Julius Fučík.
1: Byla odtěžena, odvezena na skládku a byla zavezena inertním materiálem.
2: Vypadá to jako nějaké terénní sportoviště teď.
1: Ano, požadavek byl příprava pro pumptrackovou dráhu. Zbytek je už na městě Petřvald.
2: Postupně takto mizí i další stopy po těžbě. A nejenom menší haldy a nádrže. Už zítra se začne zasypávat velký černouhelný důl ČSM. Z Karvinska Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Český rozhlas Ostrava také Den v kraji dnes mapoval i shakespearovské slavnosti. Ty začínají dnes v Ostravě a jsou už 19. v pořadí. Až do 10. srpna nabídnou 20 představení, 8 inscenací a 7 z nich v areálu Slezsko-Ostravského hradu a jednu v komorní scéně Arena. Na inscenace i program a také novinky jsem se v našem odpoledním vysílání už dříve ptala ředitele ostravských shakespearovských slavností Andreje Harmečka.
1: Dnes zahajujeme reprízou Márna lásky snaha, což je pražská produkce. Následuje zimní pohádka, kterou diváci již znají zhruba 5 let, a to bude poslední uvedení. Veselé paničky Windsorské následují potom Otelo, komedie omylu, anglická inscenace Petiment, Zkrocení zlé ženy ze Slovenska. Festival končí večerem Tři královým. Těch novinek máme 3. Komedie omylu je nová pražská produkce. Zkrocení zlé ženy je bratislavská. Tu máme pouze 2x a příští rok už nebude, takže je jediná příležitost to vidět. A to samé platí o anglické inscenaci Petiment, kterou uvedeme v komorní scéně Arena. Takže dohromady 20 večerů, 8 inscenací.
0: Bude to rozhodně stát za to. Zájem diváků o vstupenky bývá tradičně veliký. Jak to vypadá letos?
1: Letos jsme vyprodaní z 85% v tuto chvíli, to znamená, že očekáváme, že se jako opět jako každý rok dostaneme přes 90%. Celá řada věcí je vyprodaných, ale určitě pokud bych mohl sdělit tuto informaci, tak Otelo, Zkrocení zlé ženy a Večer tří královy ještě je pár vstupenek volných, tak pokud někdo ještě chce stihnout letní shakespearovské slavnosti letos, tak může.
0: Tak zájemci mají tedy ještě šanci a v závěru ještě jedna praktická rada, pokud návštěvníci přijedou třeba autem a budou řešit parkování, což je víc než jasné, co byste doporučil?
1: Tak letos je trošku výhoda v tom, že po několika letech jsme přesunuli čas startu festivalu a začínáme až po velkém festivalu Colors of Ostrava. V tuto chvíli už areál kolem hradu je vyklízí, to znamená, že je k dispozici celá řada parkovacích míst zdarma kolem hradu, přímo u hradu na parkovišti, a pokud někdo přijde trošku později, tak doporučuji parkoviště přes řeku na Černé Louce. To znamená, všichni diváci budou mít dost místa k parkování.
0: Díky za rady. Letní shakespearovské slavnosti v Ostravě dnes startují. Na co se nejvíc těšíte vy?
1: Já se těším hlavně na co nejlepší průběh s co nejlepším počasím. Zatím to teda vypadá velmi dobře to počasí, tak musím jako zaklepat, ale pokud bych měl se vyjádřit k tomu, co budeme hrát, tak určitě jsem zvědavý na komedii omylu, protože to je pro Ostravu taková srdcovka, když jsme začínali v roce 2008. A jsem moc zvědavý, jak se s tím poradili pražští kolegové.
0: Na ostravské letní shakespearovské slavnosti nás ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zval ředitel festivalu Andrej Harmečko.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Naším úterním dopoledním hostem bude zahradník Vlastimil Pasič z Dolních Životic a bavit se budeme o skalce a skalkaření. Probereme, jaké místo při založení na zahradě zvolit, jak a čím skalku ideálně osadit a jak se o ní správně starat. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pokračuje. Jasné, že si budeme povídat také o počasí, jaké je a jaké bude. To vše ví Roman Volný z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého už vítám v našem vysílání. Pěkné odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Romane, jaký byl ten dnešní den?
1: Tak nakonec asi v celku příjemný, byl o dost chladnější než ten včerejší den a pochopitelně dnes to bylo i bez srážek a hlavně bez bouřek. Ale ten den nebyl letní, ty maxima se pohybovaly do 24 stupňů Celsia, většinou to bylo mezi 20 a 24 stupňů a té oblačnosti přechodně i přibývalo, jak jsem říkal, zatím se ale srážky nevyskytly. A provází to většinou mírný jihozápadní nebo západní vítr s průměrnou rychlostí do 5 metrů za sekundu.
0: Jaká je předpověď dále pro noc a zítřek?
1: I v noci by mělo být poměrně málo oblačnosti, možná na Bruntálsku. V večerních hodinách by se ještě mohla objevit ojediněle nějaká slabounka, přeháňka, ale nic významného. A v průběhu noci by mělo převládat spíše polojasno, možná přechodně i skoro jasno. Noční teploty by se měly pohybovat většinou od 11 do 7 stupňů. V horských údolích to může být až k 5 stupňům. Vítr by to měl v průběhu noci provázet jen slabý jihozápadní až západní do 4 metrů za sekundu. Co se týče potom zítřka, tak podobný den tomu dnešnímu, možná zítra bude trošičku větší pravděpodobnost na přeháňky. Polojasná obloha v ranních dopoledních hodinách, během přibývání oblačností a někdy v průběhu odpoledne a večera by se mohly začít objevovat lokální přeháňky. Zítřejší maxima nepatrně nižší, většinou od 17 do 21 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách teplota kolem 12 stupňů a vítr slabý, během přechodně mírný, severozápadní až severní, většinou s průměrnou rychlostí do 6 metrů za sekundu.
0: Zítra tedy teploty do 21 stupňů. Jak bude v úterý, víme, co středa a čtvrtek?
1: No, v průběhu pracovního týdne nám ty teploty ještě příliš neporostou, možná k někomu k radosti, to bude až na víkend, tam by se potom mělo začít oteplovat ve středu, stále zpočátku polojasno, v průběhu dne ale přibývání oblačnosti a někdy v pozdě odpoledne na večer by se mohly začít objevovat zase přeháňky, v noci potom na čtvrtek by měly být četnější, noční teploty nejčastěji od 12 do 8 stupňů, v horských údolích až k 5 stupňům, přes den teploty jen mezi 18 až 22 stupňů, vítr slabý, přechodně mírný, severo západní a západní do 6 metrů za sekundu. No a vypadá to, že čtvrtek velká oblačnost, na většině území by se měl vyskytovat občasný déšť nebo přeháňky, noční teploty nejčastěji od 13 do 9 stupňů Celsia a ty nejvyšší denní potom jen mezi 16 až 20 stupňů. Vítr slabý, jihozápadní postupně mírný, západní až severozápadní většinou s průměrnou rychlostí do 7 metrů za sekundu.
0: Takové počasí nás čeká v průběhu následujících dnů. Díky moc za předpověď. Dnes ji připravil Roman Volný z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Přeji hezký zbytek dne, pěkný podvečer.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 20. července. Přidám ještě pár informací k těm zítřejším tématům, kterým se budeme v našem vysílání věnovat. Na Opavsku a Hlučínsku se osvědčila pomoc sdílené sociální pracovnice, která svou práci dělí mezi 18 obcí. Pomáhá lidem řešit například složitou agendu v opatrovnictví nebo s vyřizováním sociálních dávek. Jak o tom uslyšíte více, oceňují to hlavně malé obce. Zítra se budeme zajímat také o to, co bude s arboretem ve Štramberku. Rozruch v posledních dnech totiž způsobil inzerát na prodej arboreta v tamním Starém Lomu. Areál má stát 35 milionů korun a město řeší jeho případný nákup. Informace přineseme zítra také z Těralicka, kde budou ve středu odpoledne lidé veřejně debatovat o proměně prostranství vedle Jaškovské krčmy u přehrady. Má tam vzniknout nový park, nástupní molo pro nový přívoz a hřiště pro děti. Více tedy určitě zítra ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Blíží se 18. hodina, tak příjemný poslech a krásný podvečer s námi.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Vražda dělníka a záhadné zmizení bohatého lichváře a jeho ženy. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Čím více milujících tatínků, tím lépe. Pierre Richard a Gérard Depardieu v komedii Otec a otec. A ČT Art? Petr Nárožný jako přítel operních umělců a zvláště umělkyň v Goldonyho komedii inscenované v pražském činoherním klubu. Impresario ze Smirny. Pondělní večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Pracujícím důchodcům se zvýší penze, schválila to vláda. Silničáři začnou ode dneška opravovat poškozený povrch na čtyřech úsecích silnic první třídy na Valašsku. Výstava ve Slezském zemském muzeu odhaluje život ve středověké Opavě. Zítra bude polojasno, později oblačno a přehánky, teploty do 21. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Pracujícím důchodcům by mohly od roku 2028 stoupnout penze, schválila to vláda. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď míří do sněmovny.
4: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85, pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
5: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
4: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce, lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
6: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
4: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Silničáři začínají opravovat poškozený povrch na čtyřech úsecích silnic první třídy na Vsetínsku. Provoz tam povedou kyvadlově, na některých místech bude i částečná uzavírka, dodává mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
7: Jako první přijde na řadu silnice 1/57 u Bystřičky. Tam začneme pracovat už v pondělí 20. července a práce zde potrvají do úterý 21. července. Po celou dobu oprav bude provoz veden kyvadlově, což může zejména v ranních a odpoledních špičkách způsobovat zdržení.
2: Bezprašný a tichý samohybný vysavač pořizuje z peněz od města obvod Ostrava Poruba. Finance pocházejí z Fondu životního prostředí. Vysavač poslouží k úklidu zelených prostranství, například od spadaného listí. Podle náměstka primátora Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu zařízení nepořádek odstraňuje tak, že v jeho okolí nevíří prach.
8: Vysává to listí nepořádek a udržuje veřejnou čistotu jak v zelení, tak ve veřejném prostoru a na chodnicích. A vzhledem tomu, že prochází přes filtry, tak to není to obyčejné zametání nebo sunutí před sebou. Takže snižujeme prašnost, snižujeme hluk, ale vlastně pohlucujeme všechny nepořádek, které ve veřejném prostoru nemá být.
2: Až do půlky září bude v Opavě otevřená výstava, která je zaměřená na historii tamního dominikánského kláštera a kostela svatého Václava. Panelová expozice ve Slezském zemském muzeu popisuje výsledky rozsáhlého archeologického výzkumu. Zájemci se dozví, jak vypadala středověká řemesla a život tehdejších obyvatel Opavy. Mezi výjimečné exponáty patří například dochované části oděvů nebo obuvy.
3: Sport.
2: A sport tuto chvíli nemáme a podíváme se na počasí.
3: Počasí.
2: V noci a zítra očekáváme na severní Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, přechodně až skoro jasno. Později během dne bude oblačno a možné lokální přehánky. Teploty v noci klesnou na 11 až 7 stupňů. Přes den vystoupají na 17 až 21 a na horách zítra naměříme okolo 13 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme, ale pokud víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Přeji vám příjemný podvečer po 18. hodině. Už je před námi Ostravská rozhlasová rodinka a vaše přání. A písničky samozřejmě k tomu přidáme moc rádi a v druhé půlce hodiny lidová muzika v pořadu Muzikanti hrajte. Tak příjemný poslech.

0: uličkou vyletě.
1: Ostravská rozhlasová rodinka.
2: A moc ráda připomenu, kdo dnes slaví svátek, mají Ilja nebo Eliáš, tak vše nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří slavíte narozeniny 20. července a těch dnešních oslavenců tady mám víc, tak budu předávat písemná přání. Dobrý den. Životní jubileum 85 let slaví 20. července paní Jindřiška Čutková, členka Městského klubu seniorů Karviná Hranice. U příležitosti vašeho životního jubilea přijměte naše vřelé blahopřání s přáním hodně zdraví, ať vás život v klubu stále baví. Vše nejlepší, hodně lásky, pohody s rodinou i přáteli přejí členové a výbor MKS.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A také další blahopřání, milá redakce. 20. července, tedy právě dnes, slaví své narozeniny náš rodinný přítel, pan Petr Halmo z Bratislavy. K narozeninám přejeme jen to nejlepší, spoustu štěstí, úspěchu, zdraví a krásné společné cestovatelské zážitky, za které mu moc děkujeme. Z celého srdce gratulují všichni lhoští z Vítkova a také Vičkovi.

0: Všechno nejlepší k narozeninám přáli nejen všichni lhočtí z Vítkova, ale také Kiskovi.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
0: A také s vaší ostravskou rozhlasovou rodinkou a mám tady další blahopřání. Prosíme o hudební gratulaci. 20. července v tento den slaví narozeniny paní Ludmila Jurková. Hodně, hodně, hodně zdraví, trochu štěstí a klidu a také pohodu. To přeje švagrová Maruš a švagr Luboš s rodinou.

0: ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A přidávám ještě jedno přání. Dobrý den, milá redakce, prosíme o hudební gratulaci. Právě dnes, 20. července, slaví krásné 73. narozeniny paní Ludmila Jurková. Přejeme mnoho štěstí, přejeme pevné zdraví, stálou chuť k životu, rodinnou jistotu, bezbřehý optimismus a mnoho krásných dnů. To vše a ještě mnohem více přejí k narozeninám syn Břetislav s rodinou a syn Martin s rodinou.

Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Muzikanti, hrajte. Chvíle s lidovou písní.
2: Příjemný podvečer a nerušený poslech vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Dnes představíme v pořadu Muzikanti hrajte studiové snímky natočené v rámci prvovýroby Českého rozhlasu. Jako hudební režisér jsem se s mistrem zvuku Alešem Huberem v listopadu roku 2024 podílal v ostravském studiu S1 na realizaci nahrávek, řekl bych, mezinárodní i různorodé regionální formace Nota Band z Brna se zpěvákem Tomášem Koláčkem. Všechny hudební ukázky vycházejí z pečlivé dramaturgie kapely Nota Band. Uslyšíme archaické názvuky i současné písně moravské, slovenské, maďarské, židovské, hebrejské v originálních úpravách a špičkové interpretaci v novém stylu. Jde především o písně společné jak pro Moravu, tak i Maďarsko, potažmo Slovensko, názvuky i cigánské. Zpěvák zpívá v jazycích uvedených zemí nebo etnik. Zajímavé a cenné je zakomponování dvou variant nápěvů a rozdílných harmonií. Můžeme říci, že se jedná o premiéru titulu s originálním muzikantským a aranžérským přístupem díky zvukovému záznamu v Českém rozhlase, v nových úpravách a v tomto obsazení dosud nenatočeném. Úvodem zazní rekrutská píseň V tom lůčenci, též zaznamenána ve slovenském gemeru. Popisuje ztracenou lásku a bolest po ní, ale text oslavuje radosti života, jako je hudba, pivo, víno a láska, které dokážou zahnat smutek a trápení. Vypravěč vyzývá cikánské muzikanty, aby hráli celou noc až do rána, zatímco se utápí v těchto radostech. Je zde také zmínka o symbolickém odporu ke kyselému vínu, jako přirovnání ke ztrátě, třeba lásky. Zpívá slovensky a maďarsky Tomáš Koláček. Hraje Nota Band s primášem Janem Šošolou. Prvně ve slovenské harmonii a pak v rozšířené maďarské.

Zpíval Tomáš Koláček, rodák z Dolních Dunajovic. Hrál a stále bude hrát Nota Band z Brna v obsazení. Jan Šošol a housle prým. Ondřej Tofel, cymbál, úpravy, transkripce. Boris Krištof, klarinet. Josef Klobučník, violové kontry a vedoucí souboru. Ondřej Winkler, basa. A zpěvák Tomáš Koláček, též violista. Autor doprovodných textů. Za něž Tomášovi velice děkujeme. Následuje slovácký verbuňk Kecem Kosil, prvně v moravském nářečí i harmonizaci a pak v maďarštině s rozšířenou harmonií. Zpěvák Tomáš Koláček k tomu dodává. Původně jde o tradiční maďarskou píseň Maďar nota, autorem nápěvu je Kútor Fenec. Obsahově je nostalgickým ohlédnutím za mládím a láskou. Vyzdvihuje tradice a půvab dívek z města Simongát se skládanými sukněmi jako znakem jejich identity. Vypravěč vzpomíná na svou starou lásku a vyjadřuje obdiv jediné dívce, jejíž ztráty lituje a přirovnává ji k jemné pivoňce, kterou by chtěl mít stále u sebe na svém klobouku.

Notaband nás nyní zavede ve třech ukázkách do světa židovské kultury. První z nich, Numi Numi, je klasická hebrejská ukolébavka, která se stala součástí židovské kulturní hudební tradice a je často zpívána v židovských rodinách po celém světě. Tklivá píseň Numi Numi je hluboce zakořeněná v tradiční židovské hudbě a vypráví něžný příběh, kdy matka ukládá své dítě k spánku. Text vyzařuje lásku a péči, nabízí pocit bezpečí a klidu. Melodie je jemná a uklidňující, ideální pro sklidnění před spaním při uspávání dětí. Hebrejsky zpívá Tomáš Koláček, hraje Notaband s primášem Honzou Šošolou.

Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte v pořadu Muzikanti hrajte nahrávky kapely Nota Band, pořízené v našem studiu S1 roku 2024. U mikrofonu je Zdeněk Tofel. Pokračujeme s Nota Bandem v židovském stylu ve dvou titulech. První hebrejská píseň Balada Erev Shel Shoshanin, Večer růží, vznikla v 50. letech 20. století v Izraeli a rychle se stala populární díky melodii a poetickému textu. Hraje se často při svatebních obřadech, na koncertech a v židovských komunitách po celém světě. Popisuje romantický večer plný růží, který si dva milenci užívají. Slova vyzařují jemnost a romantiku, přičemž metafory květin a noci dodávají příběhu hluboký lirický význam. A hned navazuje tradiční židovská oslavná píseň Siman Tov Mazel Tov, tedy dobré znamení, hodně štěstí, která se často zpívá při významných událostech, jako jsou svatby, bar mikva, bat mikva. Píseň se stala oblíbenou součástí židovských oslav po celém světě a vyjadřuje přání štěstí a prosperity. Stále se opakují slova Siman Tov Mazel Tov, což znamená dobré znamení, hodně štěstí, a jsou zpívána ve sboru s přáním štěstí a požehnáním pro oslavence.

Podívejme se teď do hlavního města Maďarska Budapešti, které muzikanti Notabendu často navštěvují a doslova nasávají tamější muzikantský styl, prezentovaný díky nejlepším kapelám, nejenom ve vyhlášených kavárnách. Následuje tradiční maďarská píseň plná humoru a nadhledu, velmi oblíbená pro svoji rytmičnost a energičnost, je známa i v příhraničních oblastech na Slovensku, v regionu Hont, ale i na Moravě, jako Anička Dušička Nekašli. Vypráví o radostech života, lásce, víně a hudbě, které jsou hlavními zdroji štěstí. Oslavuje optimismus a schopnost užívat si života i přes drobné trable, jako je přicházející i odcházející láska. Svým obsahem vyzývá k oslavě přítomného okamžiku, k tanci a zpěvu, který Tomáš Koláček přednese ve slovenštině a v zápětí v maďarštině. I tady se bude postupně měnit harmonie, kterou kapela Notaband s primášem Honzou Šošolou s nadhledem v písni prezentuje.

Závěrem zazní Bossa Nova You Must Believe in Spring, tedy román Bossa, která nabízí ještě širší záběr přes velkou louži, řekněme latinskoamerický. Složil ji americký jazzový klavirista Bill Evans a nahrál v roce 1977. Úpravu pro cimbalovou muziku, či spíše improvizaci na tuto píseň, stvárnil jeden z nejlepších a nejstylovějších cimbalistů z Budapešti, László Rács, a vnesl do ní cigánskou rumu rumunský nádech. Střídá se tak rumunský styl s karibskou bosou. Hraje notaban v obsazení Jan Šošola prim, Ondřej Tofel cimbál, Boris Krištof klarinet, Josef Klobučník violové kontry a Ondřej Winkler basa. V pořadu Muzikanti hrajte jsme vám dnes nabídli ukázky z takzvané rozhlasové prvovýroby z roku 2024 s vynikající kapelou Nota Band a zpěvákem Tomášem Koláčkem. Pěkný podvečer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

Na pražskom výstavišti v Holešoviciach vystúpi 28. júla nitrianská roková skupina Horkýže Slíže. Ich koncert sa uskutoční v rámci festivalu Prague Open Air. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ceny benzínu a nafty po zrušení stropů v České republice zatím výrazně nerostou. V Bílině na Teplicku skončila měsíční oprava průtahu městem a počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě republiky místy přehánky a maxima opět kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. O cenách benzínu a nafty v České republice opět rozhoduje pouze trh. Podle ministerstva dopravy se konec cenových stropů neprojevil tak silně, jak se původně čekalo. Na pumpách zatím zdražila hlavně nafta, u které se vrátila spotřební daň k původní sazbě. Regulace skončila o půlnoci po více než 3 měsících.
3: Třeba v Liberci zůstaly ceny stejné. V jižních Čechách zdražila nafta oproti pátku o 3 koruny a 60 haléřů. Paní Rozály z Prahy ceny zatím neodrazují.
4: Je to drahý, ale furt je docela snesitelný. Zatím to nevypadá, že budu ježdění autem nějak jako omezovat. Jen se bojím toho, že ceny budou růst dál.
3: Ceny závisí i na tom, jak starou naftu a benzín pumpy prodávají, říká mluvčí České asociace petroleářského průmyslu a obchodu Václav Loula.
5: Bude záviset, jak čerpací stanice prodávala do neděle a jaké má zásoby.
3: Vláda je podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD v případě zhoršení situace na světových trzích připravená regulaci obnovit. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: V Bílině na Teplicku skončila měsíční oprava průtahu městem na silnici první třídy číslo 13. Práce stály přibližně 12 milionů korun. Řidiči projížděli ke Vadlově a hlavně ve špičkách se tam vytvářely kolony.
6: Dělníci po etapách opravovali úsek mezi kruhovým objezdem u Lidlu a kruhovým objezdem u prodejny Albert. Kivadlovou dopravu řídili semafory a také regulovčíci. Teď už se projíždí bez omezení. Aktuální dopravní situaci můžou řidiči sledovat na webu města a v aplikaci doprava.bílina.cz. Z Bíliny Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Víra Velkého odchytili dnes dopoledne policisté na dálnici D1 na Vysočině. O pohybu dravého ptáka, který ohrožoval provoz na 83 kilometrů ve směru do Brna, je informoval řidič nákladního vozidla. Do akce za provozu se zapojilo několik policistů, upřesní jejich krajská mluvčí Dana Čírtková.
7: Dravec se pohyboval na dálničním tělese, a to v obou směrech jízdy. Policisté použili služební bundu, kterou se jim podařilo na dravce hodit, a poté víra bezpečně odchytili. Současně kontaktovali pracovníka záchranné stanice z Pavlova, který si na místě víra převzal do další péče.
1: Sport.
2: Česká výprava zahájila mistrovství světa ve vodním slalomu ve Spojených státech amerických ziskem 2 medailí. V časovce kajak krosu vybojovali v Oklahoma City stříbro Jakub Krejčí a mezi ženami Kateřina Beková. Do sobotních vyřazovacích jízd se kvalifikovali také Matyáš Novák, Vít Přindiš a Olga Samková.
1: Počasí.
2: Zítra bude většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno, ojediněle přehánky, ty ale mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer, obývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra většinou kolem 22 stupňů, na jižní Moravě až 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 je ve směru z Prahy do Ústí nad Labem neprůjezdná. Na kilometru 31 vyprošťují kamion, který sjel do pole. Dopravu policisté odklání na kilometru 29. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Přejeme příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Hezký den vám přeje Oskar Hess a mé pozvání dnes přijala doktorka Kateřina Cajdámlová. Dobrý den.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Cajdámlová je známá česká interní lékařka, psychoterapeutka, moderátorka na Českém rozhlase, autorka a spoluautorka několika knih, přednáší pro odbornou společnost, pro laickou veřejnost, mluví několika cizími jazyky, je hrdou maminkou i babičkou. Celorepublikově známou se stala díky televizním pořadům Jste to, co jíte, Souboj v těžké váze nebo Doktor K.
2: Ano.
1: Tak snad jsem to řekl všechno a nic jsem nevynechal.
2: Vynechal.
1: Ježíš Maria, tak to
2: jsou. Pořady Hubněte zdravě, ano. A pořad Veselé a zdravě. Pořad Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou byl na rádiu Region,
1: no,
2: což bylo dřívější jméno Rádia Střední Čechy.
1: Aha.
2: A pořad Veselé a zdravě s Kateřinou Cajdámlovou, nevím, doufám, že samotný, je od roku 2023, původně na rádiu Region, nyní na rádiu Střední Čechy a dokonce, vzhledem k tomu, že naši posluchači z nějakého důvodu tento pořad hodně poslouchají, no tak jsme se stali vlastně celorepublikově vysílaným pořadem.
1: No vidíte.
2: No.
1: Tak to je skvělý úplně. Paní doktorko, říká se, že když chce být v dnešním uspěchaném světě člověk úspěšný, musí se věnovat hned několika věcem a oborům naraz. Vy na mě působíte jako člověk, který toho zastával ještě v době, kdy to ani nebylo trendy. Měla jste tento zájem o multiangažovanost už během dětství, během dospívání, nebo to přišlo až později?
2: No, teď jste mě teda velmi překvapil, protože já se takto nevnímám. Vzhledem k tomu, že u nás doma byl takový názor, že výchova má dítěti poskytnout ze čtyř oblastí nějakou inspiraci. Vzdělání říkali, že udělá škola, to je ta pátá, ale rodina by měla teda naučit slušnému chování, to znamená nějaký jako něco. Pak by měla dodat spirituální rozměr, takže já jsem chodila na náboženství v rámci Českobratrské církve evangelické. Pak říkali, že hudba je další.
1: Jasně.
2: A umění vůbec, to znamená, že jsem musela vědět něco o, já nevím, literatuře, něco o malířství, něco o sochařství a samozřejmě teda hrát na nějaký hudební nástroj.
1: Jaký
2: jsem
1: to byl?
2: Vybrala kytaru.
1: Kytaru.
2: A posléze mandolínu.
1: Aha.
2: A bylo to prýmá. Akorát, že dodnes vlastně neumím noty, jo, takže já prostě...
1: Já nějak... taky ne.
2: No ano. Nevím, jak jsem to hrála podle sluchu, no prostě neumím noty. Takže to byla další oblast, to už máme třetí.
1: Aha.
2: No a ta čtvrtá oblast, to byla nějaká forma sportu. A tudíž tatínek mě dal ve 8 letech na kanoistiku do vodáka, kde to byl vlastně tehdy scout, něco jako. Sice už byl 70. rok, ale pořád ty pravidla, učili jsme se uzlovat, učili jsme se různý prostě poznávat přírodu a tak, stanovat, prostě zatlouct kolíky, vykopat latrínu a tak.
1: Ježíš.
2: No, ale to bylo prýma. A tyhle ty čtyři oblasti vlastně považovali rodiče za něco, co mi má dát rodina. Čili to už je jako takový multi, že?
1: No já jsem spíš myslel jako
2: tu
1: pracovní jako rozkročenost. Víte,
2: ne.
1: Jako dneska jako je, víte, co chci říct? Jako dneska je člověk jako herec, zároveň musí být trošku influencer, zároveň musí být to a to a to.
2: Ne. A říkali, že to hlavní, co má zůstat, to znamená, tady máte nějaké oblasti,
1: jasně,
2: ale to hlavní, co zůstane, je svobodná volba.
1: Mhm.
2: Že vy si máte vybírat, aby vás to bavilo, aby vás to těšilo, aby to bylo k něčemu užitečný. A hlavně, jako říkali, moc dlouho zůstávat v té jedné vlastně oblasti, je to jako špatně. A já jsem viděla dvě cesty. Jedna byla maminka, která měnila oblasti a zaměstnání. Ona byla architektka, takže chvilku dělala pro dráhy, chvilku dělala tamhle developera chvilku dělala nějaký kostely a podobně. A tatínek hačal v pražském projektovém ústavu a dělal furt to samý celý léta. A mně přišlo, že maminka na tom byla lépe z hlediska finančního. Víc jí to bavilo, protože poznávala různé lidi. Vždycky jako, když jí přestal bavit šéf na místě A, tak prostě dala výpověď. A ona mě naučila to, co já jsem potom ve svém dospělém životě dělala, že vlastně jsem koukala, jestli mě to baví. A vlastně na jakémsi vrcholu teoretickém jsem si řekla, tak to už stačilo a rozhlížela jsem se, kde budou otevřené dveře. Čili já jsem takový surfař, jo, že skáču z vlny na vlnu. A vlastně já mám kamarádku, ona je Čechoameričanka a vídáme se jednou, je to přítelkyně, to není kamarádka, to je opravdu hlubší vztah, takže my si povídáme, máme podobné názory a tak. Ona je dáma o 18, o 21 let starší než já, ale je to úžasná dáma. No a vlastně ta mi říkala, že kdykoliv přijede a bavíme se, tak zjistí, že dělám něco jiného. A musím říct, že mě to velmi těší, takže já jsem si vyzkoušela vědu, to jsem dělala vlastně ještě na vysoké škole. Předtím jsem si na Gimplu vyzkoušela jazyky, tam jsem dělala latinu, dělala jsem, já nevím, angličtinu, španělštinu jsme měli, francouzštinu, samozřejmě ruštinu, že jo, ta byla povinná. Už zas brzy bude, zdá se mi, no uvidíme, pánbu zaplatí, aby ne. No a pak jsme, němčinu jsem nemusela, protože tu moje máti neměla ráda, takže jako němčinu ne. No a pak jsem teda, takže jazyky, pak jsem chvilku chtěla, jakože budu dělat architekturu, jenomže jsem neuměla matiku. Navíc mě naštvala maminka, takže jsem se rozhodla, že budu dělat něco, co ona nepovažovala za vůbec pro ženskou rozumný, a to je medicína. Ale říkala jsem si, že budu dělat genetiku virů. Dokonce to bylo báječný, až na to, že jsem měla špatný kádrový profil z důvodu zmíněný jaksi dříve, takže to nešlo zůstat jako vědec na fakultě, takže jsem byla přidělená na gastroenterologii do Státního ústavu národního zdraví, takže jsem dělala u lůžka, že jo, nějakou dobu. Po revoluci jsem přešla, protože jsem měla děti, tak jsem přešla na ambulanci cizineckou, tam si mě vyhlídla zakladatelka jedné tady vlastně takové mezinárodní společnosti, kde jsem dělala teda ambulantního internistu s výjezdovou službou. Pak jsem studovala homeopatii, protože jsem původně ji chtěla vyvrátit, že to je blbost. No a po 6 letech vlastně indicko-holandské školy konstituční homeopatie jsem zjistila, že to je naopak velmi přesná věda, kdy dokonce homeopati sami na sobě zkoušejí ty preparáty, to znamená, no a vzhledem k tomu, že jsme tím potom léčili kočku, psa a mimina, tak opravdu to není o tom, že něčemu věříte, ale je to opravdu něco, co funguje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je Kateřina Cajdámlová.
2: Je skvělý, že já nemusím se vůbec ptát.
3: Ukecaná.
2: A vy vlastně opravdu to řeknete celý, to je úžasný. Já si nemůžu lepšího hosta opravdu přát, to je skvělý. Já bych se u těch psychoterapií trošku zastavil, poněvadž mám pocit, je to moje velký téma, já jsem velkým zastáncem psychoterapií.
3: Fakt?
2: Velký, já chodím pravidelně už roky a musím říct, že...
3: Roky. Tak pozor. Jeden z důvodů, proč jsem si vybrala systemiku, což je subjekt je radikálně konstruktivistický směr.
2: Ano.
3: Bylo přesně tohle. Mně chodili pacienti, kteří dělali třeba kognitivně behaviorální terapie každý týden 5 let, nebo chodili na psychoanalýzu 10 let každý týden. A já jako internista jsem si řekla, sakra, když já budu mít angínu, chci já chodit 10 let každý týden, abych se jí zbavila? Vždyť to je šíleně neúčinný. Zatímco u systemiků platí pravidlo, že by mělo stačit 8 setkání,

0: a po 8 sezeních má mít jako hotovo. A já sama jsem obhájila na vlastně intervenci v jednom sezení, krizové intervenci.
1: Ano.
0: A díky tomu, že jsem to prokázala, že opravdu to zafungovalo a že to stačí, to znamená, aha, efekt způsobil, že ta dáma se narovnala a řekla, páni, no jo, vlastně, teď je to jednoduchý.
1: Jo, jo.
0: Proto se to jmenuje radikální konstruktivismus, že vlastně ten člověk schodí nefunkční struktury.
1: Jasně.
0: A radikálně postaví něco svého. Takže já mám spoustu vlastně spokojených lidí, kteří mi třeba jednou za rok napíšou, že jsou furt fajn a že to pořád funguje a byli u mě třeba třikrát. Jo? Takže já si fakt myslím, že pokud má být psychoterapie účinná, tak se nemusí ztrácet čas tím, že by ten člověk léta docházel.
1: To já jsem ani nemyslel tak jako úplně, že bych chodil každý týden na terapii k tomu stejnému terapeutovi, spíš za ty roky jsem vystřídal už jich více,
0: ano.
1: A chodím i preventivně. Chtěl jsem se zeptat, jestli si třeba myslíte, že ta prevence je pro člověka, který neřeší nějaký akutní problém, jako důležitá.
0: Já si myslím, že zejména v některých profesích, které jsou třeba hodně v kontaktu s lidmi, ať už jsou to psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, já bych si myslela, že by to potřebovali i pedagogové a zdravotničtí pracovníci en bloc. Samozřejmě soudci by to potřebovali.
1: Herci ale, třeba?
0: No, herci určitě, protože to je velmi náročná profese. To znamená, u všech těchto, kde hoří nebo hrozí, u všech těchto, kde hrozí syndrom vyhoření, tak bych myslela, že by bylo rozumné preventivně chodit, upustit páru. To ano. Ale je to něco jako, když chodíte na fyzioterapii a vy se vlastně technicky na té psychoterapii máte naučit, jak tu páru upouštět a chodit jenom tehdy, když je toho na vás třeba moc a potřebujete třeba jenom popostrčit nebo přátelskou nějakou atmosféru, ve které v bezpečném prostředí si zanadáváte, což normálně nemůžete a doma nechcete otravovat. Jo? Takže v tomto ano. A to preventivní by člověk postupně si měl dělat sám.
1: Dobře. Já teď se trošku posunu dál, protože myslím si, že to s tím souvisí. Jo. Jak si myslíte, že moc souvisí fyzická kondice s tou psychickou? Poněvadž člověk může vypadat skvěle. Počkejte, člověk může vypadat skvěle a zároveň se uvnitř cítit hrozně.
0: Vážený pane, na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, to je citát jedné básně.
1: Ano, básně, k těm se tak ještě dostaneme. Ano,
0: no, dobrá.
1: Snad.
0: To, že souvisí psychické a fyzické zdraví, přesně funguje. A to, že existuje to, že člověk na povrch vypadá vlastně úžasně silný a vevnitř má třesoucí se dušičku, to je příběh velmi častý. A já jsem dneska ráno, než jsme jeli sem, tak jsem hovořila s kolegou inženýrem Havlíčkem, s kterým za ty léta vlastně my jsme přátelé dlouholetí, už to skoro bude čtvrt století a pořád si libujeme, jak jsme na stejné vlně. A on říkal zajímavou věc. On říkal, že většina mužů jsou navrch pevní a uvnitř křehcí a většina žen jsou navrch citlivé a uvnitř pěkně pevné. A já jsem si uvědomila, že on má pravdu a že je to možná záležitost sebeobrany, protože my jako křehčí pohlaví si prostě hrajeme na někdy na to, že já nevím a tak mi pomož a já tam nedošáhnu a že to funguje.
1: Aha.
0: A zase muži, kteří musí navenek ukazovat tu pevnost a tu sílu, no tak stejně jako Achilleus, když zabil Hektora, tak prostě jdou a pláčou. Akorát, že pláčou a třeba se za to stydí, což je velká škoda. Takže já si myslím, že yin a yang, neboli určitá pevnost a křehkost, jsou v každém z nás a že je důležitý ta rovnováha a aby taky v nějakém

0: jakém prostředí si člověk ulevil, a jsme zpátky u toho, na co ta psychoterapie je dobrá.
1: Ano.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Kateřina Cajdhamlová. Děkuji vám, že si se mnou takhle krásně povídáte. Ten rozhovor je úžasný v tom, že vás se člověk nemusí ani tolik ptát, a vy povídáte a povídáte, a je to nesmírně zajímavý, protože já mám připravený rozhovor a vy, jak kdybyste ho četla, a postupně se dostáváte hlouběji a hlouběji a odpovídáte mi na ty otázky úplně automaticky. To je skvělý. Já se vás ještě chci zeptat na pár věcí. Já navážu na ten náš předchozí rozhovor s tou fyzickou kondicí a psychickou kondicí. Dneska mám pocit, že vlastně ten svět je trošku jiný, než já si ho pamatuju před 20 lety, tím, jak se technologie vyvíjí a sociální sítě přichází. Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Mm-hmm. Radši mluv s každým zvlášť.
1: Skvělá odpověď, rozumím.
2: A navíc, my máme Čech, který bez nějakého filtrování jde do mozku přímo. Mm-hmm. A ten je nám velmi důležitým průvodcem. My dokážeme vycítit, proto říkáme, že vycítíme, vlastně jestli ten druhý mluví upřímně, nebo jestli se nás bojí, nebo jestli se steká. My to vycítíme. Hmm. My to ani nevíme, že to vycítíme. A to teda sociální sítě neumožňují. Navíc to je teda tržiště, ve kterém je obrovské množství anonymních psychopatů, účelových lidí a další. A tohle už ti mladí lidé, kteří na těch sítích tráví čas, už to vnímají a už se jim to nelíbí.
1: Hmm. Úplně přeskočím na úplně jiný téma. Mě strašně zajímá, musím se na to zeptat. V roce 2015 se zúčastnila televizní soutěže Stardance.
2: Jo.
1: Já se musím zeptat,
2: jo.
1: Jak na to vzpomínáte, jaký byl
2: jo.
1: Petr Čarek taneční partner,
2: jo.
1: Jaký to bylo, prosím vás.
2: Jo. Tak prosím, to bylo splnění mého nevysloveného snu.
1: Opravdu.
2: Opravdu, protože Patrik je svědek, Patrik Rozehnal, se kterým máme pořad Veselé a zdravě,
1: ano.
2: Tak je svědek toho, že kdykoliv zazní speciálně čača, já mám totiž divnou úchylku, já vnímám muziku jako fyzicky, já ji jako vnímám, mě naskakuje husí kůže, já se hejbu.
1: Hned
2: prostě.
1: To s váma šije.
2: Se mnou to šije, přesně tak. A speciálně latinskoamerické rytmy, to je prostě moje, to je srdcovka. Mm. A já miluju i rock and roll a prostě všechno tohleto. No a Petr Čadek, to je neuvěřitelný tanečník, ale on, kromě toho, že je neuvěřitelný tanečník, tak on velmi dobře rozumí fyzičnu a on vlastně byl díky Bohu tím, kdo mě učil rozcvičovat se. Mm. Po tréninku jsme se uvolňovali zase, naučil mě různé cviky, které bylo dobré dělat. Takže já jsem z těch účastníků byla pravděpodobně jediná, kdo neměl žádný úraz v té době. A ani nic z páteří. Mě to bavilo. Přidala jsem 18 hodin pohybu a jako klimakterická baba, já jsem z velikosti 42-44 měla najednou velikost 36-38 jako ve 20. Já jsem měla úžasnou náladu. No a já jsem se neučila scénáře na pořad doktorka, takže nás museli vyrazit, protože kdyby nás nevyrazili, tak my jsme vám, představte si, předvedli tango na AC/DC, což by nikoho nenapadlo. Ta píseň se jmenuje Big Balls,
1: mm-hmm.
2: A to je opravdu tango.
1: Aha.
2: A pak jsme měli ještě úžasnou, nádhernou čaču na TNT. Jasně, když tak si to poslechněte. Ale prostě já jsem se na to tak těšila. My jsme to tak uměli a bylo to báječný. A já na to nesmírně ráda vzpomínám. A teď, když o tom mluvím, já mám husí kůži. A báječná věc byla, že můj partner, který v životě nekoukal na Stardance, udělal tu zásadní chybu, že se s Péťou Čatkem vsadil, že pokud budeme ve finále, že se mnou bude chodit do tanečních. No a on chudák nevěděl, že ve finále jsou všechny páry. Takže když nás vyrazili, tak on si oddech. Mm-hmm. Jenomže pak bylo finále a já říkám, tak jdu do finále. Takže a teda musím říct, 2 roky se mnou chodil do tanečních. On předtím, když byl mladý, tak chodil do speciálek, aha, takže on nádherně tančí. Aha. A kdybyste viděli jeho Cuban breaky, to bylo úžasné.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat. Vy prý píšete verše.
2: No, ano. Od 13 let jsem si místo deníku, nebo teda on to byl takový deník, vypisovala citáty a vždycky, když byl nějaký krizový moment ve vztazích, tak jsem psala básničky. A neuvěřitelně se tím člověk vlastně uklidnil, protože má-li to mít rytmus a nějaký obsah, no tak vy nemůžete tam ty citečky jako zase úplně prožívat. No a že to tak říkáte, já jsem vám tu knížku přinesla.
1: Ježišmarja.
2: Je vaše. Když budete chtít, tak si ji přečtěte. Prosím, čtěte ji postupně, protože tam uvidíte, jak jsem cyničtěla. A já jsem vlastně od roku 2013 napsala už jenom 3 básně, protože od té doby já jsem furt šťastná. Jsem se svým Péťou a na nakladatelovo přání jsem jenom překládala anglicky psané básně, které tam taky jsou, do češtiny. Tam jsem zjistila, že v češtině jsem ukecaná, v angličtině stručná, je to opravdu zvláštní. No a jemu jsem tam napsala vlastně na závěr 1 básničku.
1: Skvělý, já vám moc krát děkuju. Cestujete ráda někam do zahraničí? Máte, když už mluvíte tolika jazyky, cestujete někam?
2: Tak.
1: Máte to ráda?
2: Tak. Já mám ráda, když svět chodí ke mně. Navíc, pokud si pamatuju, tak po revoluci my všichni jsme cestovali jako diví. To znamená, to, co jsem chtěla vidět, například Paříž nebo vůbec Francii, že jo, Švýcarsko, Holandsko, tak to už jsem viděla a myslím si, že ještě v dobré době, protože dnes už bych se do Paříže kapáneček bála. No a my jezdíme 10 let s mým milým, jezdíme do Tajska, kde jsme si pořídili dokonce apartmá, takže tam máme vlastně takový centrum a z něj vyjíždíme a koukáme se po Tajsku. Tajsko je nádherná země, plná velmi skromných lidí. A já vždycky, když se odtamtud vrátím, tak se rozhodnu, že musím minimalizovat, protože oni vydržejí opravdu s tak velkým málem, že se člověk stydí za ten nadbytek věcí, který má.
1: Ano, člověk se potom vrací s takovou větší vděčností zpátky do Čech a uvědomí si, kde a jak dobře se mu vlastně žije. Tak mi nezbývá nic už jen vám poděkovat. Já vám moc krát děkuji, že jste si našla čas. Dorazila jsem do Osobností Česka, do Českého rozhlasu. Moc krát vám děkuji a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Bylo to nesmírně příjemné a já se vám omlouvám za to, jak strašně jsem užvaněna. To je takový a keca. Takže děkuji moc a přeju vám hodně, hodně radosti z téhle příjemné práce.
1: Moc krát děkuji.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Kopanecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda schválila zvýšení penzí pro pracující důchodce. Dělníci dokončují opravy základní umělecké školy v Jeseníku. V Hradci Králové začala letní odstávka plaveckého bazénu, potrvá téměř 3 týdny. A počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severovýchodě republiky přehánky. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Pracujícím důchodcům v celé České republice by od roku 2028 mohly stoupnout penze. Dnes to schválila vláda. Výdělek za odpracované roky po dosažení důchodového věku se těmto seniorům má automaticky přičítat k valorizaci. Zákon teď zamíří do sněmovny.
3: Návrh počítá taky s tím, že už od příštího roku by se mohly zvyšovat penze lidem od 80 let. Každých 5 let by k důchodu dostali navíc 500 korun. Teď tento systém funguje až od 85. Pokračuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
4: Ve vysokém věku se totiž výrazně samozřejmě mění náklady a výdaje na zdravotní péči, také na sociální péči.
3: Plošné navyšování důchodů kritizuje bývalý ministr práce lidovecký poslanec Marian Jurečka. Podle něj by mělo být zvyšování cílenější.
5: Daleko více našim seniorům by pomohlo, kdyby stát mohl zvýšit adresnou cílenou pomoc, například formou zvýšení příspěvku na péči.
3: V aktuálním vládním návrhu zároveň taky není avizované zastropování důchodového věku na 65 letech. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Oprava povodněmi poškozené základní umělecké školy v Jeseníku by měla být hotová do konce letošních letních prázdnin. Rekonstrukce zahrnovala obnovu interiéru i venkovní části areálu. V současné době tam dělníci dokončují fasádu, říká ředitel této školy Tomáš Uhlíř.
6: Věci, které nesnesly odkladu, takže v rámci toho všeho žiblu se dělali opravy tříd, dělali se nějaké pořízení hudebních nástrojů, opravy hudebních nástrojů, vybavení nábytku a tohle to všechno. Tak tady ta akce musí být hotový do konce srpna, protože aby jsme mohli vlastně září začít normálně v novém, jak se říká.
2: V Hradci Králové začíná pravidelná letní odstávka 50-metrového krytého bazénu. Jediný areál tohoto typu ve městě bude kvůli údržbě a kontrole technologií uzavřený až do 7. srpna. Provoz sousedního akvacentra zůstane po celou dobu odstávky bez omezení.
7: Po dobu 3 týdenní uzávěry správa nemovitostí zajistí technické práce, které za běžného provozu dělat nelze. Kondiční plavci můžou v tomto období využívat letní koupaliště Flošna, které nabízí venkovní 50-metrový bazén a ve všední dny otevírá už v 6 hodin ráno. Po skončení odstávky bude mít krytý bazén po zbytek prázdnin upravenou otevírací dobu. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice ubývání oblačnosti na polojasno až skoro jasno, pouze na severu až oblačno a zpočátku ještě slabé přehánky. Nejnižší teploty už docela osvěžující mezi 12 a 7 stupni, v údolích ojediněle až kolem 5. Zítra přes den většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno, ojediněle přehánky, ty ale mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni, pouze na jižní Moravě až kolem 25. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od západu až severozápadu a večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem je u Roudnice nad Labem stále uzavřená. Je to kvůli překládce nákladu z kamionu, který tam sjel mimo dálnici. Uzavírka potrvá podle informací policie zhruba do 22 hodin a 30 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: U dalšího příběhu silné lásky vás vítají Petr Kostka
9: a Carmen Majorová. Tahle láska začala na kolejích, ve vlakovém kupé.
8: Jemu bylo 18, když pomáhal psát školní úkoly 17-leté dívce.
9: Zamiloval se a začal se odvíjet příběh vroucí lásky, zkoušené i těmi nejtěžšími chvílemi.
8: A jejich vztah vydržel a láska sílila. Není nic krásnějšího.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: posloucháte romantické příběhy opravdové lásky. My jsme je nazvali Zlatá láska.
1: Vybrali jsme tentokrát ze stovek přihlášených manželských párů ten, který se seznámil už před více než 58 lety.
0: Jmenují se Danuše a Miloslav Novotní a jeden pro druhého by udělali cokoliv. Jemu je 75 let, ona je o rok mladší.
1: Jaký byl jejich život, se vydal zjistit Patrik Rozehnal. Vypravil se za nimi domů do Roudnice nad Labem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Taková krásná kytka, to je pro mě.
3: No jasně, to je pro vás.
4: Ježíš, děkuji.
3: Danuše, má kytičku.
4: Můj muž na ty kytky moc není.
3: To slyšíme často.
4: Ano. Dobře, tak jo, pojďte dál, pojďte dál.
3: Takže Danuše a vy budete Miloslav.
5: Já jsem Miloslav, no.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Jste připraveni vyprávět manželům Kostkovým i posluchačům svůj příběh? 53 let, říkám to dobře, společného manželství?
4: No kolik my jsme?
5: No to už je spíš 54.
4: 54, ano. My jsme měli 50 a byl covid, takže my jsme o tyhle ty oslavy a všechny dárečky přišli, protože jsme, to jsem tam psala, že jsme měli jít na Nabucco do Státní opery, na to jsem se strašně těšila, veď, a na Žižkovskou věž na večeři a tohle o to jsme všechno přišli. Takže děkuji moc, já to dám do vázy. Jo, abych
3: dobře, a přesunem se někam k místu, kde se bude dobře vypadat.
4: Nezlobíte se, nezlobíte se, pojďte.
3: Tak Danuše začala tím, že šla někam do sklepa.
4: No pro vázu, která tady běžně není, když nejsou kytky, že jo?
3: To bylo jako vychlazené.
4: Asi tak.
0: Jak začala láska manželů Novotných? Jako mladí studenti jezdili oba do školy v Ústí nad Labem vlakem.
1: Ona do třetího ročníku střední zdravotní školy, on už byl ve čtvrťáku na průmyslovce. Bylo jaro roku 1967.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a tak ty kluci po těch holkách koukají ve vlaku, že jo? Tak jsme se zakoukali jednou taky do sebe.
3: Vy jste taky jako pokukovala po Miloslavovi?
4: Já jsem po něm nepokukovala, my jsme tam jezdili kluci, že jo, z Lovosic, z Roudnice a vlastně my jsme třeba měli u nějaký úkoly z fyziky, z matiky, na to jsme byli takový levější, takže jsme třeba říkali, jak kluci nepomohli byste nám to, tak kluci nám pomáhali, my jsme jim zase třeba dělali slohy nebo něco takového.
3: To je jako při cestě do školy?
4: Jo, jsme to, když co jsme nestihli doma, tak to jsme stihli ve vláku. No a potom jednou, teda aspoň ty to říkáš, jsme jeli a tak jsme se nějak bavili, protože ostatní nejeli a zůstali jsme tam sami dva. A ty si říkal, že bys mi něco koupil. A já jsem říkala, že mám ráda takový ten kokosový suk. Ty si potom říkal, že jsi mě zbalil na kokosový suk, jestli si to pamatuješ. Nepamatuješ?
5: Ne, no. já si to už moc nepamatuju. Já jsem v té době měl oči úplně někde jinde a nějaký suk mě ani nezajímal.
4: No.
3: Kam jste sjížděl pohledem?
5: No tak samozřejmě po jejich tvarech krásných.
4: No, jo. A tak jsme jezdili. Jezdili jsme vlastně na čaje do Litoměřic, že muž byl kousíček od Litoměřic. A pak taky jsme chodili za školu do Bohušovic, vystupovali jsme v Bohušovicích a chodili jsme kolem Ohře, místo, aby jsme jeli do školy, viď? To zase ne tolikrát. No a tak jsme tak nějak začali spolu chodit, no.
3: Jak to vypadá, když je tedy první schůzka, domluvíte se, že půjdete ať už za školu nebo kamkoliv jinam, už od začátku se ti dva vodí za ruce nebo si jako povídají, kdy se tak osmělí projevit něco víc, třeba bližší kontakt nebo si dát pusu?
5: Já si to pamatuju, ale nevím, jestli je to vhodný. No v letním kině to bylo, no.
4: Byla tma. My z čaju, nešli jsme na čaje, že půjdeme tančit, tak jsme říkali, půjdeme do letního kina. No a seděli jsme, tam bylo hezky přítmí, viď, tak jsme se drželi za ruce, no. A pak přišla i ta pusa, že jo. No a pak už to začalo, no.
3: Komu se z toho víc zatočila hlava?
4: Já myslím, že
5: to. No mě určitě, to, protože jsem nečekal, jo.
3: Jako Danuše se na vás vrhala?
5: No, tak asi tak, no. Začala si ona.
4: Ono mu to trvalo.
3: Jak ta láska jako to prožívání, to propukání nějaké té náklonosti, která asi roste s tím časem, jak toho člověka znáte a už se člověk začne představovat, plánovat. Co se tak jako odehrává vnitřně v člověku? Jak vy jste tu lásku vnitřně prožívali? Co jste cítili, o čem jste přemýšleli, z čeho radost měli?
4: No, já jsem vždycky, ale opravdu, to je takový hloupý říkat, že jo, ale vždycky jsem měla takovou nějakou oporu, nebo když mě něco slíbil, vždycky to splnil, nikdy mi nesklamal. Jako víte, že by třeba řekl, já nevím, přijdu tam a nepřišel, nebo i když nebyly dřív mobily, že jo, bylo to takový horší, že jsme se nemohli domlouvat, nebo takhle, ale... Měla jsem ho ráda vždycky. Měla jsem takový pocit, jako když jsem znala třeba jiný kluky, tak nikdy to nebylo takový, že bych se na ně takhle těšila, že bych měla takovou jistotu třeba, nebo jsem si říkala, tak tady toho kluka bych si vzala. Vždycky jsem si říkala, na toho je spolehnutí, s tím bych chtěla být.
3: Jak jste to prožíval vy?
5: No, tak já jsem jí měl taky rád, že jo, takže to bylo asi vzájemný a já asi jsem opravdu takový, jako říká žena, že bych asi nikoho nepodrazil, no. Určitě nevědomě takhle to, myslím si, že to je potom základ nějakého dobrého vztahu.

0: To už Danuše a Miloslav Novotný věděli, že chtějí jít společnou cestou, že si budou věřit, odpouštět si a mít se rádi.
1: Prožívali zamilovaná studentská léta do doby, než Miloslavovi přišel povolávací rozkaz na vojnu. Nastoupil do Terezína.
2: Já jsem nastoupil na vojnu 2. srpna, byl takzvaný přijímač, to jsme nesměli na vycházky nikam. Po přijímači, nebo během toho přijímače, nás přišli osvobodit Rusáci.
3: Co jste v tu chvíli prožíval? Byl to nějaký strach o budoucnost, nebo tak uvědomoval jste si něco?
2: My jsme si to vůbec nedovedli představit, co se to děje, protože najednou tady byly ruský tanky, my jsme nevěděli vůbec, co se děje, neměli jsme přísahu, byli jsme takzvaní bažanti a rovnou jsme vyfasovali granáty, dva zásobníky ostrých nábojů, samopaly, všechno, spali jsme připravení jako v bojové pohotovosti a vůbec jsme nevěděli, co se bude dít. No ale pak mě odvelali na Slovensko do Martina na půl roku, jak jsem byl půl roku v Martině. No a následně potom vrátil jsem se do Terezína, tak jsme pokračovali dál, no to už bylo trošku volnější.
3: Ten půl rok pobytu na Slovensku, Miloslava, bylo to těžké pro vás?
4: Tak jsem se těšila, až mě přijde dopis, až mi napíše.
2: A vlastně na ty dopisy jsme od svých blízkých všichni čekali. Jo. To bylo zase něco a když ten dopis samozřejmě byl pozitivní, tak jsem byl rád a zase jsem něco odepsal. Ale byly i případy, že kluci dostali ten dopis negativní a to pak vím, že to mohlo skončit i tragicky na té vojně, že ty kluci si sahli na život. No. Jednoduchý to nebylo ten půl rok, ale pak, když jsem se vrátil zpátky, tak to už bylo volnější. No.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Kouzlo štěstí nespočívá v bohatství ani v kráse, ale v harmonii dvou srdcí, která patří k sobě.
2: Danuše a Miloslav Novotní to poznali velmi brzy. Jejich cit neopadal ani v čase, kdy byl Miloslav na vojně. Začali plánovat svatbu.
1: A najednou přišlo zjištění, že na svět přijde dítě jejich lásky.
2: Brali se 31. října roku 1900.

jsme mohli dostat podnikový byt. Takže jsme si tak jako řekli, že se máme rádi a tohle, že bychom se teda mohli vzít a přestěhovali bychom se na ten Mělník a že bychom spolu mohli začít žít. No a pak právě do toho přišlo to mimino, no a tak už to pokračovalo, no.

0: čem jste se brali?
1: Co to bylo už, to nevím, to už nemám.
2: Tady máš oblek, prosím tě, no. No, já jsem měla, mě šila náhodou švadle na šaty, krásný, jsem měla i s pelerínkou, pak jsem měla takovouhle závoj nějaký, jako jo, hezký svatební šaty jsme měli.
0: Co prstinky, kdo je vybíral? Byla šance to ovlivnit, nebo to taky zařídili rodiče?
1: To jsme kupovali, byli jsme na výletě někde v Praze a myslím, že někde
2: v Praze jsme kupovali.
1: Ve Vodičkově ulici nebo v pasáži tam, nebo to bylo v Alfie, bylo zlatnictví, tak jsme si vybrali prstinky, vyzkoušeli. A
2: v té Praze měli 3 druhý prstínků, takže nebyl žádný nějaký ohromný výběr, viď, ale no, tak muž si vybral prstínek a pak se ho snad ani nenosil. Ale já prstínek jsem nesundala nikdy, nikdy bez prstínku a jsem byla zvyklá, že prostě jsem takhle udělala, měla jsem prstínek. Neumím si představit, že bych bez něho byla. Až jednou, teda jsem byla, jste měla asi před 3 lety z Prahy a říkám, tak já si kupím triko tamhle na nádraží. A teď říkám, ježiš, vlak mi ujde, tak jsem pospíchala, že jo, teďka paní, vemte si menší, vemte si to. A já jsem přišla domů a říkám, ježiši, kde mám prstínek? Tak jsem si říkala, no asi jsem ho ztratila tam v té kabince. Tak jsem volala do Prahy, no blbla jsem, jak to, kde to může být. A před třemi, my tady máme vždycky brambory nasazený, 3 řádky. A teď, jak jsem byla, měla tu zlomenou ruku, tak muž říkal, tak půjdeš to tam házet? Já říkám, no to já musím odborně. Tak jsem šla a najednou si koukám, že se tam něco leskne. To byl můj snubní prstínek. Představte si, že vůbec nebyl ani poškozený, ani nic, a ležel tam v té brázdě, kterou on udělal 3 roky.
1: A ho našla.
0: My jste ho dvakrát přeorali.
2: Asi. Do kompostu se to vyhodilo s nějakýma odpadkama, nebo s čím, že jo.
0: A nerozloží se.
2: A vydržel a je jak novej.
1: Takže ta láska nám musí vydržet, to už jinak nejde, jo.
2: Aspoň s tím jedním prstínkem, no.
0: A vy prstínek ale nemáte?
1: Já ho ztratil, definitivně, já nevím. Měli jsme tady v tom oltáři jeden herníček a tam jsem si dával prstínek, jo. A vždycky jsem věděl, že tam je, když ho potřebuju mimořádně nasadit, tak jsem šel najisto, ale jednou jsem šel najisto, ale on tam nebyla.
0: Co to je mimořádně nasadit?
1: No, jako když nějaká společenská událost nebo tak, že jo, jde se na ples, nebo tak jsem si vzal prstínek. No, ale ztratil se, no, já nevím, kam přišel. Prostě nevíme, no. Je pryč, v tomhle baráku není.
0: Mezi jahody jste se koukal?
1: Všechno jsem převoral.
0: Tak třeba ještě čeká další rok.
2: Ještě se třeba najde někdo, já věřím. Já třeba s tím prstínkem opravdu, teda jestli se vám někdy stalo, že jsem si říkala, že nemůže být ztracený. Víte, že není navždycky ztracený, že prostě, že ho někde najdu najednou. Opravdu, já nevím, jestli někdy máte takový pocit, že něco nemáte, ale že to není na věky ztracený, nebo na věky pryč.
3: Svatební hostinu měli Novotní doma. Vše měla v režii Danušina maminka, protože Miloslav byl ještě na vojně a přijel pouze na svatbu.
4: A tak se doma uklízelo. Nevěsta myla okna, příbuzní chystali svíčkovou. Pozváno bylo celkem 80 hostů. Byla to klasická česká vesnická svatba.
2: No a teď byl přípitek a já jsem měla Pragu, lahev s nějakou minerálkou, byť. A teta říkala, no jo, to je nějaký divný, pamatuješ si to,
1: ne.
2: Ona nepije žádný víno. No, hned to teta věděla, to víš, ta to prokoukla, no.
0: Takže do té doby to bylo utajeno?
2: Nikomu jsme to neřekli, jenom ani vaši možná to nevěděli, viď?
1: Já nevím, no, ale vím, že máma jako u té svatby moc nejásala, no, ona no, tak jako tě moc nemusela.
0: Jak to?
1: No, bylo to takový,

0: Asi si to představovala trošku jinak, no, když jsem jí poprvé přivedl jako domů, jako nevěstu, no tak i na těch fotkách jako matka moc nejásá, no.
1: To znamená, vy jste si to prosadil, nebo jste byl přitlačen rodiči tady Danuše, že si prostě musíte Danuši vzít?
0: Ne, to ne, to bylo naše rozhodnutí, to do toho neměl nikdo co mluvit.
2: A tatínek měl rád mě, tvůj, ten byl hodný, no.
1: Pamatujete si na kytici, kterou jste měla třeba na svatbě?
2: No, vím, že jsem měla něco vypůjčeného, to to muselo být, takže teď, potom jsem si koupila takový bílý boty a oni měli zlatý podpatky. A tenkrát zpívala, já nevím, nějaká zpěvačka to Zlaté střevíčky. Takže když potom jsme se vzali a tam měli jsme ten první tanec, tak jsem chtěla, a oni mi pustili tuhle tu desku. To jsme měli na ten první tanec.
1: Jak to skončilo, ten svatební den? Rozešli jste se, vy už jste odjížděl, byla svatební noc?
0: Byla. Všechny jsme vyhnali ze svatby potom, asi kolem 10-11 hodiny. A
1: už takhle brzo jste se těšili.
0: No a my už jsme měli prostě svý bydlení, že jo, u jejich rodičů, takže
2: my jsme měli pokoj, ne, jako svůj. A vždycky moje sestřenice, která i na té svatbě byla, tak před svatbou jsme spali spolu, protože už si nikam jinam nevešla, tak moje sestřenice spala se mnou. A když potom skončila svatba, tak Olinka chtěla jít spát s náma, taky pamatuješ. A maminka jí říkala, jde pak, Olinko, teď už ne, teď už tam je Míla, teď už tam spát nemůžeš, viď?
0: Jo. No, tak svatební noc byla a druhý den potom k večeru jsem se už zase balila. Odjížděl jsem zpátky na Slovensko.
1: To muselo být trochu smutné, ne?
0: Bylo, no, bylo to smutné. Ale vím, že to bylo na 3 týdny, takže jsem se potom vrátil domů a bylo všechno, jak má být. No.
3: Půl roku po svatbě dostali manželé Novotní nový podnikový byt v Mělníku, kde žili 6 let.
4: Danuši se ale stískalo po rodném kraji a tak se stěhovali po druhé do družstevního bytu s větší rozlohou v Roudnici nad Labem.
3: Danušina maminka pak odcházela do důchodu a protože ji oba velmi milovali, tak se Miloslav rozhodl, že své ženě a milované tchýni postaví rodinný dům.
4: Za 3 roky stál. Ale maminka se toho bohužel nedožila.
2: No, když my jsme vlastně bydleli ještě u mých rodičů, když jsem měla narodit naše první dítě. A já vím, že jsem tenkrát nesla já nějakému zvířeti něco na to a spadla jsem ze schodu. A teď, jak jsem se tam skulila, tak jsem tam ležela s tím k pekáčem nebo s čím a brečela jsem tam a ty si spal ponoční. Takže mě muž hned odvezl do porodnice, protože se bál, že se něco přihodilo, takže si mi tam nechali a vlastně do rána se narodil syn. Vy jste tam přišli a babička, všichni stali pod okny, tam se nesmělo, že jo, to jsme stali v porodnici a říkali.
0: Pil kluka, ty kdyby se provalilo, že je to holka, tak co bych s tím pak dělal, že jo. A dobře to dopadlo, no.
1: Byli jste hrdí rodiče, máma, táta.
2: Jo, jo. Já si myslím, že ještě víc jste věď, než já možná.
0: No tak určitě jsem se jako pyšnil s kočárem víc, když se narodila dcera. No.
1: Ta se narodila po jaké době?
2: Po 4 letech. A on tam šel a koukal tam na ní a říkal, Ježíš, to je ta krásná, viď. A tak to už potom bylo úplně jiný. To jedno dítě bylo takový zlatý, jo, ale teď najednou ty 2 děti, to už jsme byli taková rodina, viď? Bylo takový hezký, no.
1: Slyšíte, nebo vy vidíte, jak žena je i po letech dojatá z toho, jaký jste vlastně otec, no. Že i tohle je ta láska?
0: No já to vím, že je dojatá. Já taky proti tomu nic nemám, ale má pravdu, no.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Zlatou lásku prožívají manželé Danuše a Miloslav Novotní.
2: Jejich cit nikdy nevyhasl. S každým dalším společným dnem sílil a věděli, že jeden v druhém našli toho pravého.
1: Jejich příběh nás potěšil, pohladil na duši. A proto jsme se rozhodli už na základě dopisu poslat jim po Patrikovi dárek, který jim zpříjemní společné chvíle. Velký automatický kávovar. Je to pro ně překvapení.
2: Ježiš, to je, co je to? Kávovar?
3: Ne, to nemůže být
4: je
3: kávovar.
4: To kávovar. Je to kávovar?
2: To víš, že jo? No.
3: Až to je.
4: No, co jste myslel, že to je?
3: No asi jo, no.
2: To víš, že jo?
3: A počkejte, to fakt jako je dárek od vás. A čím jsme si to zasloužili?
4: No, o tom rozhodli Petr Kostka s Carmen Majerovou, to, že jste poslali ten příběh a že se jim líbilo, že se máte takhle rádi a to, co prožíváte.
3: Ale ty budeš muset víc psát.
2: Ne. To já jsem vůbec nečekala, že by něco takhle,
3: to
2: prosím.
3: To k tomu asi.
4: No jasně, aby se to dalo vyzkoušet.
3: Nedáte si u mě teda to kafe?
4: Tak jo.
3: To se musím naučit nejdřív.
4: Není to složitý.
3: A chcete preso, nebo obyčejný, nebo větší kafe, nebo...
4: Dám si preso.
2: Preso. Malinký. Hmm. No.
4: Tak to oslavíme.
2: No. A tak to bych chtělo šampáňo spíš, ne? Asi. Co? Ale mám tam dole šampáňo, ale
4: no, nevím, s tím.
3: Nevím, co tam bude ve sklepě, ale bude to teď.
2: Já to přinesu, počkej.
4: Chcete něco vyřídit Petrovi jak s Carmen?
2: No, že strašně děkujeme a že...
3: Jejich jako opravdu stoupenci, já je mám rád oba dva, no.
2: To jsme nečekali, když jsme to psali, chtěli jsme jako něco o nás napsat a udělat jim třeba radost taky, že jsme v našem věku takovýhle.
3: Strach a docela s váma bylo hezký posezení. No.
4: To jste hodnej.
3: Ne fakt.
0: Zlatá láska.
1: K prvním Vánocům dostala Danuše od manžela lyže a začali jezdit na hory, i s dětmi. Později sjezdovou výbavu vyměnili za běžky, pak za kola a nakonec jezdili s cestovkou na pěší túry po horách.
2: Společný čas je pro ně vším. Je to čas, který jim pomáhá poznat toho druhého, mít společné vzpomínky, získávat sílu a radost do dalších dní. Protože jako v každém vztahu, i v tomto zřejmě přišlo na těžší chvíle.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: Přišlo něco takového?
3: Přišlo. A v poslední době dvakrát, já když jsem měl tu nohu, když jsem byl v nemocnici, že jo, tak jsem byl...
4: S kolenem.
3: Takže manželka tady musela zastat nějaký práce, který předtím nedělala, který jsem dělal jenom já. Tak si uvědomila, že opravdu jsem tady taky důležitý. A teď, když jsem jí měl v lázní měsíc, tak to bylo krutý teda.
4: V čem?
3: No, mě nevadí, že jsem si musel uvařit, vyprat, uklidit tyhle ty věci, že jo, tak nějak jsem to zvládal, ale cítil jsem, že kdyby to trvalo díl, že už by to bylo k nesnesení a kdybych tady měl zůstat sám, tak vůbec nevím, jak bych to řešil. To... Já jsem na ní závislý.
2: My jsme tak nějak dost zvyklí na sebe.
4: Těšíte se jeden na druhého i?
2: Určitě.
3: Je strašně důležitý, když ty dva lidi přijdou z práce domů, každý v jinou dobu a každý přijde s jinou náladou a jiný problémy si může přinést domů, tak důležité je těch prvních 10 minut, aby ten jeden respektoval druhýho a aby si hned z titulu svých problémů se nepohádali třeba. Jo. Takže pro těch prvních pár minut je důležité, když se spolu baví, aby se opravdu vyčistil jako vzduch, jak se říká, a aby si sedli zase na svoji notu. Jakmile se v této době něco přihodí, jeden druhýmu by odsek nebo se pohádali, tak pak se to přenese až do celého dne a tohle by nemělo být. No, na to je třeba si dávat pozor. To jsem zjistil za svůj život.
4: Vy jste teď i dojetí tak trochu vlastně s tím povídáním naším. Řekněte mi, v životě plakali jste třeba jeden kvůli druhému, ať už to bylo z důvodu, že jste měli strach, že o něco šlo, nebo že jste si něco špatného řekli, nebo že se stalo něco, co se týkalo vás dvou zvenčí, prostě i ten sice takhle projevil?
5: Já, jo, když muž byl jednu dobu, se u něho projela těžká nemoc, tak jo.
3: Já jsem si prodělal nějaký onkologický onemocnění taky, tak to jsem, žena měla strach o mě a já jsem měl zase strach, kdyby to špatně dopadlo, tak co to si tady počne, že jo, tak takový věci prostě v životě, to je těžký, no, ale pak jsme to překonali.
5: Je fakt, že když se člověk dozvěděl takovou tu zprávu šklivou, tak to zamává si s každým, tak...
3: Je to v pořádku všechno.
5: No, nerada na to vzpomínám, ale je fakt, když pak bylo nutno léčení, bylo tohleto nutno, tak člověk prostě se dostal do toho nějakého koloběhu a říkala se, nemůžu kvůli tomu druhému, že musím stát při něm. Už jsem to skoro zapomněla, všechno tohle to vyšklíví. No, teď už je to všechno za náma a všechno je to v pořádku a všechno je to dobrý, tak už jsme spokojení, no. Ale nebylo to lehký.
4: I ten strach k té lásce patří a to je ta láska, to je ten vztah, to milování těch dvou.
5: Asi jo. A když si říkala, jsem se musím být silná, že já taková silný nejsem třeba, jako je muž ten, jako, když se něco, jako je špatný, nebo něco, tak on to umí překopnat, nebo se k tomu umí postavit líp, nežli já, no. Ale už jsme to všecko takhle zvládli dobře, viď, tak už teď už nás bude čekat snad už jenom to nejlepší, no.
3: Jako čím je člověk starší, víte, tak má od toho druhého strach a o to víc ten náš vztah potom je takový bližší. No, jsme rádi teďko v tomhle době, že máme jeden druhýho. Ve všech případech, jo.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří Danuši a Miloslavovi Novotným, kteří už oslavili od svatby 53 let.
2: To už je kus života. Každý musel toho druhého dobře poznat. Obstojí tedy v malém manželském testu?
1: Patrik Rozehnal si pro ně nachystal několik obyčejných otázek. Odpovídali na ně každý zvlášť. Neslyšeli se. A vy teď můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Kdo na koho naléhal s první pusou?
4: Manželka.
5: No asi já. Si myslím určitě. Muž byl takovej pomalejší na to.
3: Držel vás raději za ruku nebo kolem pasu?
5: Za ruku. Za ruku určitě.
4: Kolem ramen.
3: Jakou květinu máte ráda?
5: Frézy možná, frézy mám ráda a to muž nebude vědět, co, určitě ne.
4: Já budu chvilku přemýšlet. No, myslím, že ne.
3: Jedno, co přinesete.
4: O, asi jo.
3: Kdo víc přepíná televizi?
4: No, samozřejmě manželka.
3: Na co?
4: Víte, to jsou takový pořady, bez kterých se neobejde jiný večer a já jsem z toho úplně někdy na větvi. Ten showtime na Primě, jo. To je prostě, to je o ničem. No, já nevím, no.
3: Kdo z vás víc přepíná televizi?
5: No, to muž, ježiš, to je strašný. No, já ne.
3: Jaké domácí práce máte ráda?
5: Já docela ráda žehlím.
3: Jak dlouho to vydržíte?
5: Žehlit. 3/4 hodinky na nejvýš.
4: Ráda žehlí.
3: Jak dlouho je schopná to dělat, když to má ráda?
4: Pořád.
3: Jaké bylo vaše první auto?
4: Byla to Škoda 110 LS. To asi ona neví, jak se to jmenovalo, ale to takový bledě modrá Škodovka to byla.
5: Škodovka. Nějaký to MBčko.
3: U čeho jste nejpřísnější?
5: Tak já teda neodpustím, neumím odpustit možná.
4: Abych vám řekl pravdu, tak kouká vždycky, jestli neposviní mu brus. To si dávám pozor.
3: Co byste udělala, kdybyste vyhrála milion?
5: Já vím, že je to blbý, ale já bych to fakt rozdala dětem.
4: Rozdala by to dětem?
5: Vám teda asi ne, ale já bych jim to dala.
3: Co si myslíte, že pokládá na vás za nejvíc sexy?
4: Nevím. Já vám na to neodpovím, nevím. To je taková otázka, na kterou já nedovedu odpovědět.
3: Co je na něm nejvíc sexy?
5: No já bych řekla, takový ten úsměv a takový, on je takový klukovskej, tak to bych řekla, že na něm takový nejvíc sexy.
3: Jakým stylem jste líbal?
4: To chcete, abych předved.
3: Zas na mě ne.
4: Já mám styl svůj jeden a myslím, že dobrý.
3: Jakým způsobem líbal?
5: Hezky, krásně, že člověk zapomněl na svět, určitě krásně líbal. On má krásný rty, totiž, takže nemá, víte, má takový plný, pěkný rty. To se mi na něm líbilo. Vlastně možná, že mi to na něm zaujímalo nejvíc, když jsme spolu začali chodit, že má krásnou pusu, no.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: A v intimních otázkách budeme pokračovat.
1: Jak se projevuje láska po více než 50 letech u Danuše a Miloslava Novotných?
6: Rádi bychom slyšeli návod na spokojený život. Čeho si všímat? Jaký je rozdíl mezi mladickou láskou a tou v pozdním věku?
4: No tak asi se, já nevím, jestli v lásce nebo to rozdíl, ale ty lidi, když se mají rádi, tak se Některý mají rádi celý život, ale já myslím, že ten vztah je silnější.
5: Musí tam být spoustu tolerance, si myslím. Že člověk si nemůže upřednostňovat, že chce tohle, tohle, že musí tak nějak myslet třeba i na toho druhýho. Nemůže si říct, chci tohleto a bude to takhle. Ne, musí vždycky myslet trochu na toho druhýho. Jak ten by na to koukal, jak ten by byl spokojený s tím, co udělám. A není to ta láska, co byla samozřejmě, když jsme se poznali, že jo, ta zamilovanost. Co bylo strašně krásný. Teď je to takový, že spolu žijem, myslíme na sebe a je to určitě je to úplně jiný.
3: Vytvoří se určitý zvyk, náklonnost, tradice věcí, ale u čeho si tu lásku v tomhle věku třeba uvědomíte? Je to strach s tím zdravím, ta myšlenka, že by tu ten druhý nebyl, nebo při kterých věcech, činnostech, stavech citových si uvědomíte, že vlastně máte tu lásku, protože teď najednou cítíte něco, co dokazuje to, že bez toho druhého by to nešlo?
4: Víte, když opravdu člověku něco je, něco vážného, úraz, nebo jak jsem měl tu chorobu, takovou tu blbou, tak to si pak uvědomíte a opravdu, že tíhnete k tomu druhému daleko víc a chcete se k němu vrátit. Je to tak?
5: No já když jsem třeba byla teďka třeba v těch Teplicích, tak jsme třeba někde chodili, nebo jsme se s někým bavili, nebo takhle. A teď já jsem přišla třeba na ten pokoj a v tu ráno jsem si třeba vzpomněla, že strašně jsem se těšila. Jako víte, úplně jsem si říkala opravdu, já toho člověka mám tak hrozně ráda a tak mi schází tady. Ne 4 týdny to jako tam být jako úplně sama, to je takový, že jsem si říkala, ani jsem si nikdy nemyslela, že se mi po něm bude tak stejskat. V mém věku teda už, že jo, se řeknete legrační, teda ženská na konci života, ono se jí takhle stejská, že jo, po manželovi, jak malýmu dítěti. Tak jako se mi ani tak nestejskalo, jako, nebo nemyslela jsem tolik jako na děti, nebo tohle, jako na něho, no. Je to legrační říkat u starých lidí, že je to láska, ale je. No,
4: ale čím víc je to jako o té toleranci a musí člověk hlavně se naučit na to platit celý život, respektovat toho druhýho. No.
3: To znamená, že je třeba o tu lásku pečovat neustále, každý další rok?
4: Každý den, ano. Každý den musíte.
3: Je v tomhle věku ještě čas na to, že se zastavíte, pak se třeba obejmete, dáte si pusu, jdete někam zavěšení za ruce.
5: Když si jdeme lehnout, tak si dáme na dobrou noc pusu, viď?
4: Ale jo, tak samozřejmě tohle funguje pořád, no.
5: No, nebo když si přijel za mnou do lázní na ten den, viď, ta paní chudá koukala, říkala, já to neznám, přišel a přivítal se se mnou a dal mě pusu, obejmul mi. A ona řekla, já tohle vůbec od svého muže neznám. No. Tak to mě to připadalo úplně samozřejmý, že nebo takový nějaký. A ona říkala, úplně ti to závidím, takže to je takový hezký, no. Není to, že se na sebe vrháme, ale je to takový, tu blízkost, veď, cítíme spolu.
4: Tak by to mělo být, jestli se máme rádi, tak tohle k tomu patří. No mám ji rád, no.
3: Je vám spolu dobře?
5: Je nám spolu dobře, to jo.
4: Je?
5: Je jo, aspoň.
4: Je, taky.
5: No.
3: Je něco, za co byste mu chtěla dát velký dík?
5: No, určitě za to, že jak se choval k mým rodičům, jak se choval k mým dětem a jak se choval ke mně. Asi tohle, je to úplně obyčejný, ale je to asi nejdůležitější. Mám ho ráda, no, obejmula bych ho za to, že tady je v tom baráku se mnou. Prostě k němu cítím... Miluju ho, no. Je to sice v tom věku už takový říkat miluju ho, ale miluju ho, no. Až budete třeba v tom věku našem, tak pak člověk najednou pochopí, že jo, že si lidi v tomhle věku můžou říct mám tě ráda nebo miluju tě. Asi to není tak řečeno, jak by mělo, ale je to tak. Mám ho ráda. No. Miluju.

0: Danuše a Miloslav Novotní už vědí, jak hřeje láska. Jak je pohlazení, obětí a laskavé slovo důležité v každém věku. Že zamilované srdce vám dá sílu překonat strach a zesílí radost z každého dne.
1: Jak napsal Jaroslav Vrchlický, mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, více naděje, ale všechno zmůže láska.
0: Proto ji nechte promluvit i vy, dejte na své srdce a milujte. Život je proto, abychom milovali a byli milováni. To dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Zákaz mobilních telefonů ve školách by v Česku mohl začít platit od září příštího roku. Záchranáři v Praze budou využívat nový plovoucí heliport u Vyšehradu a počasí zítra polojasno až oblačno, hlavně na severu a severovýchodě republiky místy přehánky. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Vláda dnes podpořila zákaz používání mobilních telefonů ve školách. Oznámil to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Zákaz by mohl platit podle premiéra od září příštího roku. Týkat by se měl mateřských a základních škol a také nižších ročníků víceletých gymnázií a také konzervatoří.
3: Nově by děti nemohly telefony používat ani o přestávkách ve družině i jídelně, říká ministr školství Robert Plaga za ANO.
4: Neomezujeme školy v tom, jakým způsobem ty telefony budou zabezpečeny, to znamená, jestli využijí nějakých skříněk, ať už centrálních nebo ve třídách.
3: Užívání mobilu už ale reguluje zhruba 90% českých škol. Učí děti, aby je využívali smysluplně a jen s dovolením učitele. Pokračuje ředitel Pražské základní školy Londýnská Martin Ševčík.
5: Ten systém funguje, děti mobily po přestávkách u nás nepoužívají léta a plošný zákaz nepovažuji za šťastné řešení.
3: Plošný zákaz kritizuje taky dětský ombudsman Martin Beneš. Veronika Sutková, Český rozhlas.
2: Dotaci 8 milionů a 600 tisíc korun získá fotbalová akademie Dynamo od Českých Budějovic. Na mimořádném jednání o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Peníze pokryjí náklady na provoz v nadcházející sezóně, hlavně tedy mzdy trenérů fotbalové mládeže. Potvrdil to náměstek Petr Maroš z hnutí Naše Česko.
6: Na konci června jsme dostali informaci, že všichni trenéři v akademii od paní majitelky nové smlouvy na novou sezónu dostali. Z toho důvodu jsme rovnou na radě města doporučili zastupitelstvu schválit tyto peníze a dneska zastupitelstvo to potvrdilo.
2: Nový plovoucí heliport pro záchranářské vrtulníky bude na řece Vltavě u Pražského Vyšehradu. Postaví ho sdružení firem Techniserv a Labská. Dnes to potvrdila rada hlavního města. V místě budou přistávat vrtulníky s pacienty, které záchranáři převáží do Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí. Teď využívají místo v Zítkových sadech. Upřesní náměstkyně primátora pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženia z ODS.
7: Od podpisu smlouvy s dodavatelem to bude trvat 12 měsíců, takže já předpokládám, že by ten heliport měl být hotový v srpnu 2027. Cena se vyšplhala něco málo přes 70 milionů korun. Sport.
2: Ve věku 75 let zemřel bývalý kapitán a kouč anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan. Dvojnásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy bojoval s rakovinou.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice většinou polojasno, dopoledne od severu převážně oblačno a ojediněle přehánky, ty mohou být na severu a severovýchodě republiky častější. Večer budou oblačnost i srážky ubývat. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni na jižní Moravě až kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Máme dobrou zprávu z Pražského okruhu směr letiště před sjezdem na Barrandov. V omezení na kilometru 15,5 blokoval pravý pruh kamion. Už je pryč a dlouhá kolona se docela rychle rozjíždí. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové, i když dneska bych měl spíš začít nějak jako dobrý večer, vylevážení, náš cirkus, naše divadlo, je tu pro vás, atrakce, akrobati a taky clown. Možná právě takhle nějak by mělo začít dnešní Divadlo pro vaše uši, ve kterém vás pozvu na stránky známého románu Cirkus Humberto. Buďte vítáni a račte vstoupit!

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Nemohl jsem to dnešní divadlo otevřít jinak než melodií, která ve své orchestrální podobě a samozřejmě společně s neodmyslitelným hlasem vypravěče pana profesora Radovana Lukavského uváděla televizní seriál Cirkus Humberto. Ale slavný román Eduarda Basse, ještě dřív než spatřil světlo světa ve své filmové nebo televizní podobě, vyprávěl příběh zedníka Antonína Karase a jeho malého syna Vaška třeba v rozhlasové dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky z roku 1980.
2: Krvíci na Vašíku. Potom Milnerovi se snad zem slehla.
3: To řekl svému malému synkovi zedník Antonín Karas, rodák z Horní Sněžné na Šumavě v ulicích města Hamburku roku 1862.
2: Tenhle rok je jako z učarování. Mizerie. Máma nám po novém roce lehla a když Milner svolával partu, bylo jí tak zle, že jsem ji nemohl opustit. A za týden potom, co chlapci odešli, Márinka, dej pánbu lehký odpočinutí, umřela. Vypravili jsme jí aspoň pěkný pohřeb. A teď jsme tady a nevíme kudy kam. Přece jenom Milner je partafír k pohledání. A tohle město, koukej Vašíčku, potřebuje každou zednickou ruku po tom hrozným požáru. Milner vždycky v podjazí sjednal cestu po borech a na podzim z nás udělal muzikantskou bandu. A vydělávali jsme i cestou domů, Vašíčku. Filuta, tenhle Milner. A stranou jsme dali hezkých pár krejcárků. Ale co teď? Co my dva teď tady?
4: Těžká rada, milej pane. Stalo se to, co se po dlouhé konjunktuře stává, stavby toho roku uvázly.
2: A někde prý něco drhne v zámoří. Peníze podražily.
4: A těch pár dodělávek a zprávek tady stačí domácí dělnici.
2: Jen kdybych věděl, co ten Milner...
5: Milner jako ostatní partafíři udělal, co bylo jedině možné, pane Karás.
6: To jo, sebral jsem partu a tak jsem jinám. Musíme se protlout z Hoši do šťastnějšího kraje. A když ho nenajdeme, potáhneme domů. Čekal jsem, že nás Tonda Karas tady stihne. Ale co se dá dělat?
2: A tak tu stojíme, Vašíku, bez peněz, protože jsem skálopevně věřil, že rovnou půjdu na lešení. No nic, Vašíku. Nocleh máme. Přespíš u paní Langermanové. Tam spávám vždycky, když jsem tady v Hamburku, víš? Hodná paní, ta nás nevyžene.
3: A hned ráno se Antonín Karas sám pokusil zdolat osud. Vydal se na okraj města hledat staveniště. Pustil se i do přístavu, do doků, do skladišť.
2: Poslyšte, nevíte o nějakém díle? Beru všecko, od cihly, od kamene, od dřeva.
5: Nikdež nic, milej zlatej. Není do čeho píchnout.
2: Kde se ještě nějak rachotí, jsou lidi jako sršáni. Aby tam nepřišel cizí a zůstalo to zdejším.
3: A tak Anton Karas šlapal dlažbu hamburských ulic, až došel ke sklenici piva, kterou před něj postavil hostinský Hein Mézeke v krčmě u námořníkovi nevěsty.
7: Sem chodívají čeští dělníci sníst kousek bůčku krájeného vlastní kudlou.
6: Zum wohl sein, Anton. Tak co, nenašel jsi nic?
3: A otilý Hein Mézeke mu přistrčil pohárek piva.
2: Ani nezavadil. Krucí krajec, Himmelfagott element.
6: Dež to, pánbu. A mluvil jsi už tamhle s Karličkem? No, s tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Karlšen, máš tu krajana. Měl bys pro něj něco udělat, ne? Je to Čech, ne?
3: A teď pokročí k tomu stolu jakýsi pomenší človíček. Černý, kučeravý.
8: Odkud jsi?
2: Od Budějovc.
8: Zedník, vi?
2: Tak.
8: A teď jsi v hajzlu, viď?
2: To jsem.
8: A makat bys chtěl? Každou práci, ať je jaká chce?
2: Bodeď by ne.
8: Bodeď by ne. Lid si Čech. Koukej, já jsem nějaký kerholec. Karlík kerholec z Libuně. No to stačí, kdybych mě chtěl psát někam do Evropy.
2: Já jsem zedník Karas Antonín z Horní Sněžné.
8: Umřela ti máma, víš, a kluka si vzal sebou. No to bude pěkná starost, Anton.
2: Jak ty to víš,
8: že... Ale přece sem k Hainovým Mezekemu chodila Milnerová parta a táhli odtud na Štětín, když zmerčili, že tu chcíp pes. A pořád vykládali, že ještě má přicválat Tonda Karas s klukem, ne? Kluk je zdrav, doufám. Snese rajs? Tak,
2: o to není žádná starost.
8: Tak koukej, Tondo. Dopij to požehnání a půjdem se mrknout na nějakou tu makandu. Něco bych měl pod palcem. A když si plácneš, zaplatíš pivo.
9: A Karelík Kerholec z Libuně si nahodí na kučery šejdrem klobouk, vytáhne z kapsy u kalhot peníze jen tak, do hrsti, ne jako Karas úzkostně uložené v tobolce, a hodí pár feniků na stůl.
6: Přijde to chlapci zapít, ne? Servus, Anton, žádné štěstí tě nepřeju, abych to nezakřích, ne?
9: A už jsou spolu v hamburských ulicích.
8: Není to daleko, jen tak za roh, na Reeperbahn.
2: A jaké pak to bude dílo? Nějaká stavba?
8: Stavba a bouračka. Stavba a bouračka, kamaráde. A vždycky na šup. A všecko nahonem. To, jako je to hlavní. Aby si sebou uměl švihnout. Byl jsi přece akordák, ne?
2: Člověče, to je má radost. To ti kladu, že kluci nestačí přidávat.
8: No tak to by bylo all right. A se dřívím, taky umíš co? Přitesat, přiříznout, ne?
2: Však jsem z lesu.
8: A natřít něco? Omalovat?
2: No, to patří, když se to tak vezme k věci.
8: A Milner pořád chtěl na tebe počkat, že prý náramně troubíš.
2: Tedy Flieghornu to zas jo.
8: Tak ti řeknu, Anton, že to bude dobrý, jestli ty sám to neudáš špatný. Tuhle vlevo za ten kolotoč a už jsme tu.
10: Došli do třetiny Reeperbahnu, kde je volné prostranství obsazené boudami, houpačkami, kolotoči a střelnicemi.
11: A mezi tím stojí větší dřevěná budova vpředu zaoblená s nějakým obrovským nápisem.
2: Sumber.
8: Tak nestuj, Anton, a překroč tenhle práh pravou nohou. A pro jistotu si udělej tři křížky.
2: Jo, jo, jo.
11: A jak se tak rychle pokřižoval, spatřil nad sebou písmena RKU.
8: Já? Drž se, Anton. Jo, už jsi někdy mluvil s Holanďanem?
2: Ne.
8: Tak teď si s ním popovídáš. Nebo ne, víš co, nech to na mě, já to s ním sfouknu. Dobrý den, Meinhurst Steinhauer.
2: Oh, to jste, Karle, dobrý den. Co pak mi neseš?
8: Říkal jste, pane sekretáři, že se už brzo pojede.
2: Ano, ano, v nejbližších dnech. Máš všecko v pořádku?
8: Jo, dva tenťáky bych potřeboval.
2: No, nemám.
8: Tak aspoň jednoho, a toho vám vedu.
2: Je z oboru?
8: Ne, ale je to můj krajan.
2: Čech?
8: Jo.
2: No, když je Čech, tak ho vezmi.
8: A nebylo by možné, že byste mu...
2: A, na dlaní dostane 7 marek.
8: No, ale je tu ještě jedna věc, pane.
2: No.
8: Je to vdovec a má sebou kluka.
2: A tak to je zlé, Karl. To je zlé. Máme už houf děti a má přijet ikarské číslo a to jich bude mít jistě půl tuctou.
8: Ikarské číslo má svůj vůz, pane. A tohle je chlapec zdravý, čiperný, dá se ho užít. Spát může s námi.
2: Tak když myslíš. Jak se píše to jméno?
12: Anton K A R A S.
2: S tímhle si zajdi k pokladně, Anton. 7 marek. Ostatní ti poví Karl.
9: A Kerholec už tlačí Karla ze dveří.
8: Tak co koukáš? K pokladně.
6: Tady to.
8: No co? 7 marek.
6: Ale ne, tady tohle.
9: Na lístku jsou písmena, která zahlédl na budově, spojená v celé záhlaví.
8: Cirkus Humberto, a co má být?
6: Kerholec, na člověče. No já pak jak cirkusu, teď já nic neumím.
8: Umíš, Tondo, umíš, jenom se nelekej. Moc toho umíš, co je tu zapotřebí. A co neumíš, toho koukáš. Vždyť si Čech.
9: Vážené publikum, dovolte, abychom odhrnuli tento závěs. Protože totéž právě se chystá udělat světák Kerholec před skoprnělým Antonínem Karasem.
2: Před Karasem se zvedá kulatá haluzna, kolem dokola obklopená stupní, které se zvedají téměř až ke stropu, kde je plno ok. Okének.
11: A proud slunečního světla jimi padá jako široký zlatý sloup do šera prostoru. Na žlutavý kruh dole na zemi.
9: A tam.
10: A tam v té záři stojí vztyčen krásný černý kůň a na něm jezdec s červeným šátkem kolem hlavy
11: Kůň stojí na zadních nohách, hříva mu vlaje, ohnutá hlava je jako zahryznuta do udidla, přední nohy bijí do vzduchu.
10: Jezdec žlutou hůlkou po nich poťukává
7: a zedník Anton Karas zírá na to zjevení jako na sen.
13: Tak tohle je cirkus Humberto, Anton. Jeden z největších v Evropě. Šéfu jeho direktor Bervic, tamhle ten pán. 60 čistokrevných koní, jako je tenhle. A slona, a menažéry. A to všechno se teď dá do pohybu. Na cesty, od jara do zimy. No a na to je třeba parta stavěčů, my říkáme tenťáků, která dovede za 2 hodiny tohle postavit a za 30 minut to rozebrat. A tu partu šéfuju zase já. To chce zvládnout tempo, Anton, aby jeden druhý mu hrál do ruky, víš? Ale život je to krásný, chlapče. Uvidíš celý svět, neznámé kraje, neznámé lidi. A těch krásných ženských.
7: Co pak by Marinka tomu řekla, že jsem se dal k cirkusákům? Ke komediantům, kteří táhnou světem.
13: Češi jsou na tuhle práci moc šikovní.
7: Človíčkové všelijací, nedej pán Bůh, snad i pobertové.
13: A tady si jich moc vážej, protože na všecko najdou fortel.
7: Však se po vesnici vždycky křičelo, lidičky, zavřete chalupy. Komedianti jsou tady.
13: U všech cirkusů je po Češích schánka.
7: A pan strážmistr nebyl u nich, ale jistra jim prohlížel a šilhal do kotlíku, jestli tam nemají panského zajíce.
13: Ovšem dělají i jiné věci. Koňáky, stájníky, krmiče, štolby, muzikanty nebo Augustino, prostě jak si co kdo najde.
7: Do takovýho cechu jsem se dal. Já, počestný zedník, řádně usazený na chalupě, spravedlivý živitel rodiny. Táta.
13: Hlavní je ve všem se vyznat a všude podle potřeby máknout.
7: Jak živo se u nás nic takového neslyšelo.
13: Tak co? To je krása, Anton, koukáš, viď?
7: Ale tenhle Kerholec se mi zdá, je z gruntu poctivý člověk. No ten by přeci mezi ledajakou sebranku nešel. A konečně moje práce bude jako každá jiná stavět a bourat. Nějakou komedii lidem já přece hrát nebudu. Milnerova parta, Bůh ví, jak ta se protlouká. Počestní kluci a tátové teď třeba troubí po dvorcích a sbírají troníky a skrojky chleba a v noci spí po stodolách a chlívech. To já se aspoň světem povezu a Vašíček nebude muset šlapat pěšky. Vašíček. Bože můj, Vašíček, co ten tomu všemu řekne.
13: Tak co mlčíš, Anton? Vzalo ti to dech, co?
7: Jo. A těch 7 marek mi ještě teď vyplatí?
13: No, můžeš si pro ně zajít do pokladny. Teď máš přece tenhle lístek. Jo, a pak ti Harvey vybere livrej.
7: Cože mi vybere?
13: Tak pojď už, člověče. Nový muž v partě, Harvey. Vyhledej mu v té své hadrárně mundury.
14: Pěkné bydlo tohleto. Nejsi Irčan?
15: Karas se bezradně dívá na Kerholce.
7: Co to je?
13: Žádný Irčan, je to Čech.
14: A tak to jsem rád, Charlesi. To jsem moc rád. Kdyby přišel jediný Irčan do spolku, otrávil by mi celý život. Tak, Čech, tak by si mohl tohle přešít, když je Čech, to umí všechno. Ať si to tuhle povolí, je to po Rudolfovi, ten bylo trochu menší.
13: No tak ber, Anton, a oblíkni se do toho.
7: Co? Tuhle parádu.
13: No to co se ví, ať můžem posoudit, jaký dojem uděláš na mezinárodní situaci.
14: Jako ulitý, řekl bych, že, Charlesi?
13: No.
14: No jenom rukávy prodloužit. Kalhoty zkoušet nemusíme.
15: A tak se Karas Antonín počkrábl dětským písmem na potvrzenku a jde plný zlata. Starý kabát a nové kalhoty přes ruku za Kerholcem.
13: To jsem ti chtěl ještě.

0: Dělník z Horní Sněžné v podjaří roku 1862 k cirkusu.
1: A odpoledne tam stanul všecek úžaslý i jeho sedmiletý Vašek.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Samozřejmě osudy Vaška Karase v cirkusu Humberto nás budou zajímat i dál, ale zase v trochu jiné podobě. Už v roce 1957 totiž četl z Basova románu v rozhlase pan Rudolf Pelar. A jak se o něm psalo, jeho Pelarova četba cirkusu Humberto je v tom nejlepším slova smyslu staromódní. Vypravuje s chutí a jednotlivé postavy v zákulisí cirkusové manéže hlasově velmi přesně charakterizuje. Živelného Kerholce, rozvážného Malinu, burácivého Gambiera nebo prášilovského seržanta Vosátku.

0: Ráno vstal a snídal Vašek s ostatními a rovnou s nimi šel do koňské stáje. Hans ho tam uvítal širokým morchen a hned před ním otevřel dvířka k ohrádce poniů. Bylo bez dlouhých řečí už jako smluveno, že Vašek se bude pod Hansovým dozorem starat o ty malé strakáče. A kluk začínal svou službu jako starý znalec zvířat. Měl v kapse kousek třtinového cukru od snídaně a tajně ukrojený krajíc chleba. Mary dostala cukr s kouskem chleba, ti tři druzí šetlandíci, Fricek, Lady a Miss, dostali aspoň kousek chleba z jeho malé dlaně. Karas otec se už naplno pouštěl do stájní práce i do vší ostatní rachoty a bylo jí toho dne od božího rána vrchovatě, protože se balila a nakládala spousta věcí ze skladišť. Karholec komandoval všude a ostře zapřahal Karase, který zase neopominul si přivolávat Vašíčka na výpomoc. Vašek si vyřídil s Hansem ranní nakrmení poníků a vklouzl pak jako střela vedle do zvěřince, aby se podíval na ranní práci kapitána Gambiera, selvy, tygry a medvědy. Ale sotva se s ním pozdravil a stoupil si ke kleci, už se ozvalo od dveří tátovo Vašku. A ozývalo se pak každé chvíle ve všech prostorách cirkusu i zvěřince, takže je brzy přejímali i ostatní lidé a Vašek se najednou pro všechny ostatní jmenoval Vašku.
1: Vašku tu není, Vašku šel do menažerie, odpovídal Karasovi Hans z konírny.
2: Tohle by mohl odnést Vašku, rozhodoval Harvey v šatně. A sám Karas, aby nestěžoval dorozumění, říkal už během dopoledne, neviděli jste tady Vašku?
0: Vašek byl popravdě všude a nikde. Dnes poprvé začínal užívat cirkusu naplno. U každé klece postál, aby pozoroval její obyvatele a už zase jako pstruh vyrazil kupředu, aby mu neušla nějaká podívaná v chodbách nebo v manéži. Uprostřed všeho skládání a stěhování běžely zkoušky, jako by se kolem nic nedálo. Ředitel si dal přivést své skupiny hřebců a klisen a opakoval s nimi volnou drezůru. Ředitelka proháněla v kruhu lipicány, Pablo Pereira jezdil na Santosu vysokou školu, krasojezdkyně se v pracovních úborech zvedaly na hřbety koní s líbeznými pohyby, naučenými pro okouzlení diváků, kterých nebylo a které jen chvílemi zastupoval Vašek. Kaskadéři cvičili skoky a pády a Léon Gambier dal přivézti velkou předváděcí klec, v níž zahuhlavého řevu šelem opakoval s nimi zahojného práskání bičem jejich denní lekci. Zatím prošel manéží veliký pan Celnický, s důstojnou nevšímavostí minul vše, co se tam dálo, vrátil se se sklenkou a lahví a uložil si obě do lože, kde s unaveným pohledem usedl, aby se posilnil. Pan Petr Bervic přišel s oběma trpaslíky a představil je panu Selnickému. Od zítřka budou prý večer vystupovat jako 11. číslo, 3 krátké tance. Pan Selnický si otřel rukou oči.
1: Tedy muzika.
0: Obrátil se a pohlédl se své výše dolů na pana Mittelhofera. Ano, a máme ji sebou, rozepsanou pro orchestr. Výtečné skladby. Paní Mittelhoferová rozvázala balík, jejž nesla, a její mužíček opatrně vyňal svazek not. Číslo první, šaříkový valčík od Wintertála. Podával noty panu Selnickému, ale ten se místo toho napil.

0: Když utřel kníry, zavrtěl hlavou. To nehrajou. Jak to? Zarazil se pan Mittelhofer a začal rudnout. Dovolte? Taková krásná skladba, já ji získal za drahé peníze a vy ji nechcete hrát? Ne, musíte tančit něco jiného. Ale my neumíme nic jiného. My jsme angažováni, abychom v převlecích tančili valčík, menuet a selský tanec. Tančíme tedy šeříkový valčík, který je celým světem uznán za jeden z nejnádhernějších valčíků. A já nechápu, jak se může vyskytnout kapelník, který to odmítne hrát.
1: Tak se tedy už vyskytne. Já vám to hrát nebudu.
0: Pane řediteli, křičel písklavým hláskem admirál Paleček, je mi líto, že si už na prvním kroku musím vést stížnost. Je to neslýchaný případ, aby se kapelník podniku takto postavil proti umělci.
1: Opravdu, pane Selnický, řekl s opatrnou smířlivostí Bervic, máte nějaký důvod? To se ví, že mám.
0: A jaký?
1: Slon. Co je se slonem? Slon je 12. číslo v programu a to, co tancuje na láhvích, je právě šeříkový valčík. Slonu nemohu hrát jinou muziku, ne? A dvakrát za sebou týž valčík, to taky nejde.
0: No, ovšem, to nejde. To je pravda, přikyvoval Bervic. To je mi velmi líto, pane Mittelhofer, ale my opravdu za to nemůžeme, že vy jste si zakoupil valčík, který u nás tančí slon. Ale to je taky pro nás ponižující, pane řediteli, křičeli teď oba zakrslíci rozčíleně. Dejte nás na jiné místo v programu.
1: To nemohu, máte číslo 11 právě proto, že pak přijde slon. To je věc režie, rozumíte? To je kompozice pořadu. Ten kontrast, pidi mužíci a mastodont.
0: Pak tedy z vaší viny odpadne část našeho vystupování.
1: To taky nejde. Máte ohlášeny 3 tance. A mimo to, tu jde o čas. Nemohu ztrácet draze zaplacené 3 minuty.
0: Co tedy máme dělat?
1: No, co máme dělat, Selnický?
0: Obrátil se ředitel důvěřivě na kapelníka, který přece už tolik věcí rozřešil.
1: No, to je jednoduché, pane řediteli. Panstvo si bude tančit svůj valčík, ale já jim nebudu hrát šeříkový valčík od Wintertala, nebož valčík Estrela od Kubina. No, ten je komponován na chlup stejně, jen kóda je jiná. A to už se panstvo přizpůsobí.
0: Vašku, ozvalo se od brány, a Vašek vyrazil z přítmí galerie, proletěl kolem trpaslíků a zmizel za závěsem.
2: Pane, to je pašák, ten kapelník,
0: liboval si v duchu, že Selnický tak pansky sjel ty protivné trpaslíky. Táta ho poslal do stájí k Hansovi a ten měl pro Vaška milé překvapení. Mary stála přistrojena a Hans mu dovolil, aby si s ní vyjel za stan a jezdil si tam podle své libosti. Hoch toho s jásotem užil. Objížděl venkovskou manéž, ale vyvedl Mary i mimo ní mezi vozy, tu pobídl kobylku do klusu, tu jí zastavil, seskočil, pomazlil se s ní, zase nasedl a jel. Nebyla to vždycky jízda podle předpisu. Leckdy to v něm hrkalo teď, že už spadne, ale nespadl. Vždycky se ještě udržel a koníka dovedl zastavit. Zamyšlen odpínal s Mary postroj, když si všiml, že v ohrádce jsou jen 3 poníci. Hans, kde je Miss?
1: Miss pracuje s Helenkou. No, běž se tam podívat, to bude něco pro Vašku.
0: Vašek proletěl konírnou a vpadl do hlediště. Uprostřed žlutého okruhu stál direktor s bičem v ruce a kolem obíhala drobným klusem Miss. Na hřbetě měla malé pano a na něm stála hubenoučká bledolící holčička s dlouhýma tenkýma nohama. Stála zrovna na levé noze a snažila se udělat váhu. Předklon těla s rozepjatýma rukama a s pravou nohou zdviženou dozadu do stejné vodorovné linie jako trup. Koník pod ní pravidelně klusal a její levá noha musela stále vyrovnávat otřesy jeho hřbetu. Bylo to na spadnutí, ale holčička byla od pasu přivázána k šňůře, která nahoře hodně vysoko šla přes kladku. Druhý konec šňůry měl v ruce mužský, který stál vedle ředitele.
1: Líp pérovat, Helenko, řekl direktor ostře. Stojíš levou nohou moc tupě a postav si již víc špičkou ven.
3: Tatínku, už mě tak bolí záda, zavzdychala Helenka.
1: To já vím,
0: odpověděl direktor. Proto musíme trik opakovat, až si tělo zvykne. Tak, znova na koně. Náskokem, 5 kroků rozběh. Teď. Hop.
1: Helenka se rozběhla šikmo za koněm, odrazila se, ale nedoskočila.
0: Muž zatáhl a ona obloukem se snesla k otci. Ostřejší odraz, holka, víc se vynést. Znova. Opakujeme rozběh. Teď. Hop.
1: Bervic práskl přitom bičem.
0: Ale Helenka klopítla nahoře opano a už se zase jako motýlek vracela zpátky. Co je to dneska s tebou, Helenko? Durdil se ředitel.
3: Já, tati, já už nemůžu, zajíkala se unavená holčička.
0: Nemůžu, nemůžu, neříkej mi nemůžu, láteřil Bervic. Člověk vždycky může, když chce. No, pro dnešek toho tady necháme.
1: A zapráskav samotam obyčem, obrátil se a odešel do brány. Jeho pomocník odepěl Helenku se šňůry, vyvlékl šňůru z kladky a začal jí stáčet přes levou ruku a loket. Vašek vyrazil a chopil za úzdu mis, která se zastavila, potřásala hlavou a hrabala kopítkem.
3: Můžu ti odvést mis do stáje, Helenko?
1: Oslovil holčičku, která se všecka protahovala.
3: Ty jsi zdejší?
4: Ano, my jsme tu s tátou noví, ale já už všecko znám a jezdím na Mary. A Hans mi odevzdal do opatrování Mary a mis a Fricka a Lady.
3: To budeme asi jezdit spolu, protože Fricek a Lady jsou jeden pár a mis a Mary druhý. Jak se jmenuješ?
4: Václav Karas. A tady se mi říká Vašků.
3: Vašků? To je jméno?
4: No asi.
3: A pojedeš s námi, Vašku?
4: Ano, v osmičce s panem Kerholcem.
3: A s Karlem. Já jsem s tatínkem a s maminkou v jedničce.
4: Já maminku nemám. Ale kdyby ještě byla živá, tak by tady s námi taky jela a prala nám a věšela prádlo takhle mezi vozy.
3: A je to moc těžké skočit na koníčka?
4: Já už jsem to předtím dovedla, ale pak jsem dělala asi 20krát váhu na levou nohu a teď v ní nemám žádnou sílu. No, proč si se neodrazila pravou?
3: Já nevím, při 5 krocích to přijde skok na levou nohu.
4: Vždycky?
3: Vždycky.
4: To je divné. To si musím vyzkoušet.
1: Za konírnou se povalovaly všelijaké bedny. Vaškovi nešlo z hlavy, jak je to s tou levou nohou při 5. kroku. Když spatřil bedny, napadlo mu, že si na nich může vyzkoušet skok na koně.
3: Tak pojď sem, ty stará, ty jsi mis a já jsem krasojezdec a budu na tebe skákat. Ohýjo, běž a neplaš se, no malá, no mis, pozor, rozběh na 5 kroků, teď, hop.
1: Odrazil se levou nohou, vylétl k vršku prázdné bedny, která byla nižší než pony, nedoskočil, kopl do bedny, bedna se převalila, Vašek na ní a nehorázně se uhodil do holeně.
4: Her, najisto jsem se bacil. No, stará, postav se. Musíme opakovat. Ostřejší odraz, více vynést. Znova, opakujeme rozběh. 5 kroků, teď a hop.
1: Tentokrát se vynesl nahoru, ale neudržel se tam. Bedna se zakolísala pod jeho dopadem, pak se převalila a on sotva odskočil.
4: Kruci, hernaj, vždycky mě potvara schodí. Stůj, mis, pěkně stát. A znova, opakujeme. Rozběh. Teď. Hop.
1: Teď se tam vynesl. Bedna se zavyklala, ale Vašek ji rozkročenýma nohama udržel v rovnováze.
3: Vidíš, ty potvaro, že tě skrotím?
4: Znova, opakovat.
1: Seskočil z bedny a znova se rozběhl. Zase se to povedlo. Pak už si tím byl jist, skočil na bednu 5krát, 8krát a vždycky se na ní udržel. Všiml si, že se pokaždé odráží levou nohou. Změnil tedy rozběh a odrazil se pravou nohou. Levá přišla na bednu dřív, pravou dotahoval, nedotáhl a sletěl. Opakoval si to a sletěl znova. Rozběhl se na pravou nohu po třetí a udržel se nahoře jen s největší námahou.
3: No je to přece jenom lepší na levou nohu. Zkusíme to ještě jednou. Rozběh, Teď. Ještě párkrát vylétl na svou dřevěnou mis, až ho táta zavolal k obědu. Mezi polévkou a povidlovými knedlíky se dověděl od Kerholce a od druhých, kdo je osazenstvo modré maringotky. Ahmed Romeo je prý potomek staré komediantské rodiny tuniské, jejíž berberská krev se dávno už směšovala s italskou a francouzskou. Se svými dětmi provádí jedno z nejlepších ikarských čísel na pevnině.
1: Povídejte si, co chcete, dodával do toho starý Malina. Co ten Ahmed s dětmi provádí, to je nejčistší stará škola. To se kluk vychová ke všemu. Klouby v těle se uvolní, páteř povolí. Takový kluk může být všecko.
3: To je pravda, navázal Kerholec. A být Anto na tvým místě, vzal bych Vaška do prádla. Tady jde o to, aby nepropás šanci. Být stavěč, tlouct floky do země a tahat cegle, to dovede vždycky, ale Vašek může být něco víc, jak se ke všemu má. A to je tátova hlavní povinnost, dát klukovi šanci. A klukova věc, aby ji nepropás.

bylo k smíchu všecko, chtěl bych za ty dny znovu prožívat, za ruku jí. Se svým strýčkem z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít, jak tehdy sní.

jen jim srazil hlavu se mnou na oslavu, sjezdil všechna zádadlí, chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí. Chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Určitě se ještě někdy k příběhům hrdinu z Maringotky pod plachtou cirkusu Humberto vrátíme, ale pro dnešek se rozloučíme slavným prvním vystoupením Vaška, Vašků, před aplaudujícím publikem v manéži. A bude to v další dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky, který měl tuhle literární předlohu nad jiné rád. A dokonce natolik, že sám jako někdejší absolvent Dismanova rozhlasového dětského souboru obsadil do role jednoho z komentátorů i sám sebe. Dobré dny a třeba někdy zase při poslechu divadla pro vaše uši anebo pod cirkusovým šapito. Naschledanou.

0: Petr Berevic zrudl. Celý cirkus tu vykládá o nějakém Vašku a on, patron, nemá o něm ani potuchy. Vašku! Zařval, když se postavil do prostředka manéže. Vašku! Byl to jediný způsob, jak poznat tajemného muže Vašku.
1: Závěs u brány se maličko pohnul a do manéže se vřítil malý kluk s čepicí na ucho. Zastavil se v plynách, 3 kroky před direktorem a zasalutoval.
0: Cože? Ty jsi Vašku?
1: Ano, pane řediteli.
0: A co děláš?
1: Všechno, prosím, co je třeba?
0: Teď Berevicovi blesklo, že toho kluka v posledních 2 dnech viděl míhat se hned stájemi, hned chodbami. Čím vlastně jsi?
1: Ještě ničím, ale budu.
0: A čím budeš?
1: Čím? Budu jezdit a skákat a krotit tygry.
0: A direktorem to nebudeš?
1: Budu.
0: Direktorem takového cirkusu, jako je ten náš?
1: Většího.
0: Tak to, abychom se tě vlastně báli.
1: To nemusíte. Já bych vás tady všecky to, no.
0: Angažoval.
1: Jo.
0: Tak my to máme u tebe vlastně, Vašku, dobrý.
2: Vašku.
1: Pan Hans mě volá.
0: No, když tě volá pan Hans, to já tě musím propustit. Alo. Poslyšte. Silnický.
3: Direktor se obrátil k obrovitému kapelníkovi, který stojí kousek opodál a ohromně se baví.
0: Slyšel jste toho kluka?
2: Slyšel, pane řediteli.
0: Je v něm, mně se zdá, jiskra.
2: Už jsem si ho taky všimnul.
0: A čí je ten kluk?
2: A Ker Holec. Přivedl nového stavěče. Karas se jmenuje. No tu nezná, ale je vám to flík hornista, že ho rozpoznáte mezi 50. Dovede nasadit to, jako když ženská... Pohladí. Jinu, český muzikant. A ten Vašku je jeho kluk.
0: No, takže konečně o něm něco vím.
2: Já ho tuhle zahlídnul na Mary. Kluk je do ní celý zblázněný. A tak mě napadlo ten Vašku na Mary a vaše Helenka na mis. To by bylo antré pro slona.
0: Jo, kdyby jako ty... 2 děti přivedli slona.
2: No, to by byl kontrastní nástup. K tomu bych hrál intermezzo Gulliver mezi trpaslíky, fagot a pikola solo. Direktore, to stojí za lahev Rýnského.
0: Máte jí mít, Silnický člověče, kde vy byste už byl? Kdyby vás ten cirkus zajímal trošku víc než to vaše věčný pití, takže servos Silnický, musím hned sehnat Hanze, aby mi toho kluka zajezdil. Hanzi!
4: Hans už odjel, patrone, hlásí Ker Holec. Mám mu něco vzkázat?
0: Ne, není potřeba, já už si to zařídím.
3: Vytáhl z kapsy tuštičku, vysunul levou naškrobenou manžetu a napsal na ní...
0: Helen, Vašku, bingo.
5: Tak vážení, myslím, že se nám to docela pěkně rozjelo, ne?
6: No, to pravda.
5: Tak ale přece jenom, pane řediteli, že?
0: Ano, návštěvnost poněkud klesla.
5: Ano.
0: Už jsme tu příliš dlouho.
5: Tak. A proto by Ker Holec Karel měl vydat příkaz...
0: Bourat.
5: Tak. Teď musíme cirkus Humberto nechat odjet z Hamburku na lehce rozblácenou silnici do houstnoucí tmy. Tu karavanu lidí, zvířat a vozů, která se pomalu šine vlhkým větrem, vezouc s sebou na novou štaci starou naději. To, o čem budeme dál vypravovat, se odehraje na dobře připravené, vyzkoušené trase ve městech, kde o publikum nebude nouze a kde cirkus Humberto má tu nejlepší pověst, o kterou však stále musí bojovat se svými konkurenty, především se stejně slavným cirkusem Kranz. Ale teď už je cirkus zase usídlen a život

0: Pane řediteli, Vašku je fit pro manéž.
1: Skutečně, Hanzi?
0: To se ví. Na Voltiš to není, ale při obyčejném vystoupení v sedle nám ani držením těla, ani vedením koně ostudu neudělá.
1: Dobře, Hanzi. Když myslíte, pustíme Vašku před publikum. Tak ať to dají na Ferman. V 9.20 zkouška Bervicová s Vašku. Na Miss a Mary zařiďte to.
2: Co budu mít na sobě?
3: Já to vidím takhle, Helen. Ty široká sukně
2: s volány.
3: No jistě. Žlutá bluzička, tady všude budou flitry.
2: Je, mami. No? Zelená pentle ve vlasech.
3: Jo. Zelená pentle? Ale jo, zelená, žlutá. To jde. No vidíš.
2: A co Vašku?
3: Vašku bude celý v černém. Stejný kostým jako tatínek. Zelená, žlutá, černá, to přece hraje.
4: Ano, to hraje, já nechci rušit, ale už je 9 hodin 20 minut. V manéži je zkouška s Vašku a Helenkou. Hans se na tu zkoušku dívá a nějak se mu to nezdá. No co tomu říkáte, Hanzi?
0: Ale koukám na to teď a...
4: A co?
0: Když já do poslední chvíle nevěděl, k čemu Vašku cvičíme. Na samostatné číslo je to krátké a chudé.
1: A teď slon, Aršehir s Bingem.
0: To nevětr. Ono to má být antré.
4: Jak to myslíte?
0: Jak to říkám, to není samostatné číslo, oni uvádějí slona. To je chyba. Chyba, to je úplný omyl.
1: Stop! Jaká chyba? Jaký omyl?
0: Kdybych věděl, že to je antré pro slona... Ty to nemá žádný závěr, pane řediteli. Jen se na to pořádně koukněte. Přijedou a odjedou. Co pak je projezdce nějaký závěr? Mávnout kloboukem? A Vašku je jezdec a Helenka jezdkyně. Prýma.
1: A co?
0: Ty děti nemají žádný odchod. Ty děti si zaslouží jezdecký závěr.
1: A co by to k sakru mělo být?
0: Kleknout.
1: Kdo?
0: Koně. Koně musí, když Bingo přijde, vedle něho kleknout na pravé koleno. A teprve až kleknou, má přijít poklona.
1: Ty brvče!
4: Aršehir na slonu, ředitelka za pistou, pan Selnický na estrádě. Strnuli, teď přijde výbuch.
1: Od kdy se vpadá do manéže jako do hospody?
0: Vždyť to Himmlergott nemá závěr, vždyť to přeci musíte vidět.
1: Co pak Mary a Miss umějí kleknout?
0: Umějí, pane řediteli, umějí, jakože je Bůh nade mnou, umějí. Vždyť už je to učím 6 neděl.
4: Direktor se hezkou chvíli dívá nepohnutě do Hanzovy tváře.
1: Madam?
3: Ředitelka se voutrhala.
1: Kočí Hans má pokutu 5 marek za nedovolené vkročení do manéže. Aršehir, Helena Bervicová a Vašku, nástup! Cvičí se závěr. Cvičení řídí kočí Hans. Prosím, zde je má šambriéra. Račte!
5: Co jsi tomu říkal, táto?
6: Co já můžu říkat, Vašíku? Teď já to vůbec neviděl. No já ti přece musel troubit tuš. A od 4. pultu vidím houby a nemanéž.
5: A vy, pane Malina?
7: Prýma, Vašku, prýma. Oba jste se mi moc líbili. Slušelo vám to, ředitelka skoro brečela, jestli ona doopravdy nebrečela, ale každopádně měla na krajíčku.
5: A Hans a direktor?
8: To, že mu napařil tu pokutu, mě štve, pane Kerhole.
9: To je právě otázka, Vašku, jak je to s tou pokutou?
5: Vždyť já jsem byl u toho.
9: A já byl zase u toho, když právě před chvilkou Hans očima takovýhle mačet lístek od direktora. Sráží se pokuta 5 marek, vyplácí se odměna 10 marek, příplatek ke gáži činí 5 marek.
4: Panstvo, úspěch, sukces, to je pružina, která žene každého z nás, herce i režiséra. Pružina, která teď ale žene Vaška k manéži, když cvičí Alice Harveyová, švadlena a krasojezdkyně. Hlídá každý i ten nejnepatrnější její pohyb, každé pošinutí v sedle. A co když vjede do manéže pan ředitel a cvičí se 7letým braníkem Santosem figury vysoké školy? Vašek cítí, že se tu před ním vyjevuje vrchol jezdeckého umění. a hned zas vyběhne a někde v skrytu si opakuje všechno, co se naučil u Achmeda. Ale v tom už slyší...
0: Vašku!
10: Vašku!
0: Vašku!
4: Vašku! Vašku! Vašku! A je to zas ten kluk, který musí být všude, kde jeho zapotřebí.
1: Aneško, tady je to. Černé na bílém. Podívej. Dřevěná konstrukce na reprbánu je naše. Tak, dáme ji upravit a poprvé budeme přezimovat v Hamburku na vlastní půdě. Co ty na to?
3: Ty přece vždycky víš, Petře, co udělat. Mám radost.
4: Tak, a teď by měla být scéna, jak cirkus Humberto se vrací na své hamburské sídliště, ale my ji můžeme přeskočit, protože teď v tuto chvíli, už cirkus Humberto je na hamburské půdě. Cirkusáci opouštějí své domovy na kolech a stěhují se. Ten do solidního podnájmu, jako třeba tatík Karas s Vaškem k vdově Langermanové.
3: A její dceři Ružence. O níž víme, že je jen o něco mladší než Vašík.
4: Tak. A jiný k nějaké slečně, která mu celý rok rezervovala místo ve svém, no, ve svém srdci i loži. A jiný zase... Prostě z maringotek se pomalu, ale jistě vytrácí člověčina a mění se zas jen na ten vůz se čtyřmi koly. Ale cirkus ne. Cirkus neosiřel. Račte vstoupit, vážené publikum. Cirkus Humberto hraje. A dnes poprvé i v zimě. A dnes poprvé... Vašku v samostatném čísle, které s ním, jak víme, nastudoval kočí Hans. V sázce je červená vesta, nezapomeňte. Vašku je oblečený tak, že je přesnou zmenšeninou slavného šéfa Petra Bervice. Jen místo koní je na scéně drezura poníků. No, celý cirkus nastupuje k asistenci. Všichni v bílých rukavičkách, aby dali lesk prvnímu vystoupení Vaška Karase. Panstvo, tohle musíme dobře zaranžovat. Sem doleva bych prosil kapitána Gambiera, děkuji. Pány Pereiru, Harveye, Hamiltona, duo Bellini, ano, takhle, děkuji. Ještě Arshahir, ano. Ano, tady Achmed Romeo s Paolem a vedle nich další. Prosím, rychle, rychle, rychle. A sem do kraje. Osazenstvo osmičky. Komplet?
7: Ne.
4: Jak to? Kdo chybí, pane Malina?
7: Anton přece. Ten je nahoře v kapele.
4: Tak, tak. A sem s laskavým dovolením? Ano. Tady je místo pro samotného pana ředitele. A sem hledáme židličky a uděláme skupinku. Paní Bervicová?
2: Kam já?
4: Helenka semhle, tam může postát. A tady je židle pro paní von Hammerschmidtovou.
2: Děkuji.
4: Prosím. A tady je kapesníček milostivá, bude se slzet. Tak, pozor.

0: Bravo! A první kytice květin, kterou jménem ředitelství přináší Hans. No to se ovšem nemělo stát, protože Vašku najednou zjišťuje, že mu chybí třetí ruka, neví kam s bičíky, motá se tu s kytkou, publikum se směje a bouří nadšením. A je tu pozor.
1: Červená vesta pro tebe, Hanzi.
2: Pane direktore.
1: Poslechněte, Anton, co byste tomu říkal...
0: Teď prosím, pane ředitele, aby laskavě učinil svou nabídku, právě teď je na to čas.
1: Ovšem, to už se stalo. Anton přijal.
0: Tak?
1: Jeho Vašku jsem kurz und gut angažoval jako jezdeckého eléva.
2: A Karas Antonín od toho dne schovával do tajné skrýše měsíčně o pár marek víc. Ať má Vašik nějaké úspory, až o tu půjde.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že jste si udělali čas a jste tu se mnou. Dědictví. To je slovo, které v sobě může mít radost, ale také smutek, vzpomínky a někdy i starosti. Když po někom blízkém něco zdědíme, často to totiž není jenom dům, chalupa nebo peníze. Může to být třeba obyčejný hrneček, staré hodinky, knížka, kousek nábytku, který nám toho člověka připomíná. A najednou má pro nás cenu, kterou nejde vyčíslit. Ale dědictví může přinést i otázky, na které jsme možná vůbec nebyli připraveni. Co s nemovitostí? Jak se domluvit s ostatními členy rodiny? Jak vlastně rozhodnout, kdo má co získat, když má každý jinou představu? Tak si o tom dnes můžeme popovídat. Jak jste tuto situaci v minulosti řešili vy, pokud jste ji museli řešit? Nebo můžete zavolat a povídat o tom, jak se připravujete na tu situaci, že se může stát, že budete řešit rodinné dědictví. Budu moc ráda, když se mnou podělíte o svůj příběh, protože právě ty vaše příběhy dělají noční linku tím, čím je. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka nebo na linka@rozhlas.cz. Jarka Barboříková je s vámi a jsem tady ráda.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi 3 minuty po 23. hodině. Je tady také paní Jarka z Frýdlantu. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, Jarko, zdravím všechny lidičky.
0: Dnes si budeme povídat o dědictví, o tom, co nám po blízkých zůstává, co nám může přinést radost, ale někde taky pekelné starosti. Tak Jarčo, jakou máte zkušenost?
1: No víte, Jarko, já jsem jednou, když mamky přítel zemřel, tak jsem dědictví nechtěla. Já jsem to nechala na jeho dceři. A jeho sourozenci mamky přítele, mamčinýho přítele, že já jsem říkala jiné, já jsem to nechtěla. Protože z tohohle důvodu, aby nebyly nějaký ty. A oni mi říkali, vy jste se o bratra nám starali s mamkou a říkám, ne, to ne. Tak jsem nechtěla. No a pak jsem byla na řízení znovu sama bez sourozenců, mamka nic neměla, žádný majetek, ale víte, co Jarko se stalo? Já jsem si myslela, že sestra dostane taky dopis. Ale bohužel dopis nedostala na notářství, jenom já jediná. Ale my jsme ještě, já mám ještě 3 sourozence, že my jsme 4 děti z mamčiny strany. A teď já jsem přišla na to řízení notářky a tam u notáře mi bylo řečeno, že tam jsem jediná já psaná. Pro mě to byl hrozný šok, i když jsem teda jsem s ním počítala, tak jsem měla všechny adresy napsané. Byl to pro mě šok, když tam jsem přišla, že tam ty 3 sourozenci psaný nejsou. A přitom mamka měla nás 4, ale prostě mamka žádný majetek neměla, takže dobře to dopadlo. Ještě, že jsem měla ty adresy napsané. No ale víte, bratr ten nemůže, ten je v zařízení v tomhle tom, kde je pro tyhle ty lidi, co jsou nemocní, tak dlouhodobě už. Tak ten jako je zbavený se právnosti, že jo. No a já a 2 sestry mám a ty prostě se toho jakoby zřekli, že není žádný majetek, tak proč by jsme měli se dělit o co, když mamka měla starý nábytek a už se rozsypalo, tak jsem musela dát ten kus nábytku pryč, protože se to rozsypalo. No a tak sestra, tady co je se mnou ve Frýdlantě, tak mě hrozně pomohla s jejími dětmi, no a prostě všechny z rodiny mi pomohly. Takže já jsem vděčná, že jsme si takhle hodně na, prostě si navzájem pomáháme.
0: To je krásné, možná taky vzácné, možná když jde o to dědictví, tak se někdy dějí věci, nad kterými zůstává rozum stát. U vás se to nestalo, vy jste se i tady, co se týče těch dalších věcí, tak dokázali domluvit, taky to možná bylo tím, že tedy ta maminka žila pro vás, nežila pro majetek, takže ne, bylo tady vlastně co asi řešit, ale i tak někdy člověk se dokáže rozhádat, když se má zdědit jeden stůl jedno křeslo.
1: Ale znám to,
0: i takový případ
1: jako znám to, jak to chodí v rodinách. Znám to, jak to chodí. Já to znám, jak to v rodinách chodí.
0: A řekněte mi, co máte schované na památku?
1: No tak na památku mám po mamce schované hodinky, které jsem tenkrát dostala, když jsem začala chodit na učiliště do Liberce do školy. Trinky od 15 let, už mám schovaný 39 let. Mám schované hodinky po mamce, co mi tenkrát koupila do školy.
0: Tak máte vzpomínku, tak to má být.
1: Ano.
0: Dobře. Tak myslíte, že budete ještě někdy ve vaší rodině řešit nějakou takovou situaci rodinné dědictví?
1: No,
0: snad ne, už.
1: Snad už tak nic takového nebude. Člověk nikdy neví, co se může stát, ale já si myslím, že ne, že prostě, že je to, musíme tady ještě nějakou dobu bejt, protože máme tady pro koho bejt.
0: To je hezky řečené. Děkuju, Jaru, že jste se k nám dnes přidala, otevřela dnešní téma. Ať se vám daří a zase někdy zavoláte.
1: Ano, vám taky. Ano, naslyším. Děkuju moc, dobrou noc, hezky všem večer a ráno. Děkuju.
0: Já jsem zvědavá, kam nás dnešní téma zavede, milí posluchači. Povídáme si o dědictví. Možná máte doma něco po babičce, dědečkovi, po rodičích, co pro vás znamená mnohem víc, než by se na první pohled zdálo. Pojďte nám o tom zavolat. Dědictví, dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Máme 12 minut po 23. hodině. Vítám vás u dalšího společného večera, je tady noční linka Českého rozhlasu a povídáme si o dědictví, a to z té trochu osobní stránky. Na věci, které po našich blízkých zůstaly, a na to, co pro nás skutečně znamenají. Právě na to se zaměřujeme. Pan Bohumír ze Šternberku je s námi, vítejte.
2: Dobrý večer, přátelé. Já musím vypnout rádio.
1: Ano, to budeme rádi, lépe se uslyšíme.
2: No, ono, to dědictví, to je přesně jak ta dotyčná, co mluvila přede mnou, je o hodně o sourozeneckých vztazích. No, my jsme byli 4 členové jako sourozenci a v té době to byl asi, řeknu z manželčiny strany, tak v té době, řeknu ve 72. roce, když jsme se brali, tak tenkrát se stavěli rodinné domky do 150 tisíc s nákladama, že? A domky se prodávaly nebo se psalo dědictví do 50 tisíc. Tak to se lehko za pár korun se psalo dědictví nebo se rozdali mezi sourozencema peníze. A dneska, v dnešní době, kdy nemovitosti stoupají na ceně, tak to dědictví napsat není tak jednoduché, když je tam třeba břemeno starších rodičů. No, my jsme to vyřešili, bych řekl jako za svoji rodinu, jsme to vyřešili způsobem takovým, že my jeden z členů rodiny, ne, že by mě vytkl, že by mě záviděl, ale jako způsobem, že mi to přeje, ale moc se mi to nelíbilo, jako já. A nakonec to vyšlo v takové ohnisko, že všichni, že my jsme byli potom 3 sourozenci, sestra odešla, zemřela, takže jsme to řešili mezi sebou a došlo tam k takové malé tahanici, že jsem rád, že to je vlastně za námi, nebo že to bylo za námi, že to skončilo. Ale ty vztahy se tak nějak kolem toho dědictví narušily. No, čeho si tak No?
1: Mohl byste být konkrétnější, k čemu tam došlo? Nemusíte to třeba rozvádět do detailu, ale abychom si udělali představu.
2: No, tak prostě já jsem dostal po rodičích, už ještě když žila maminka, všechny papíry, co kdo dostal. Já? Dědictví, jako ona měla všechno v pořádku, měla to napsané, rozepsané, co kdo dostal. A bylo to v té době, kdy, jak říkám, v tom do toho 89. roku, kdy ty nemovitosti byly zapakatel, bych řekl, jako já. A to oni vlastně dostali, jak sestra, tak bratr, dostali dost peněz na to, aby si postavili oni svoje nemovitosti. A já po rodičích jsem dostal takovou nepatrnou nemovitost, která se nedala rozestavět, protože tam vedlo, já to teďka nedokážu pojmenovat, byla tam transformátorka blízko elektrického vedení a tenkrát se to tak neptalo, můžeme jít přes vaši zahradu nebo podobně. A když jsme to chtěli zvětšit, ten domek, tak to nešlo, bylo nám to zakázáno, že by ta přeložka toho elektrického vedení stála hodně peněz. Takže nakonec došlo k prodeji toho domku, ale za takovou cenu, za kterou byste dneska nekoupila, nebo ještě už v té době ani pozemek, víte? A on mi, ten bratr, jako napsal, jako že mi ty peníze nezávidí, jako já, ale že on tolik nedostal, jo. A to je právě to byl právě taková... Já jsem bratrovi hodně pomohl. Já v práci zehnal jsem mu spoustu věcí. A to se tenkrát se to bralo, tak je to brácha, pomožem mu a podobně jako já. Dělal jsem mu ještě spoustu brigád, když stavěl v Olomouci garáž, tak tam se muselo odpracovat spousta hodin, jako já. On mě potom taky pomáhal, když jsem stavěl rodinný dům. Ale jako povahově jsme se trošku všichni oddálili. No, to by tak mělo stačit.
1: Začal tím vlastně, že se ty vztahy malinko narušily. Tak jak je to dlouho, co se tady toto stalo teda?
2: No tak stalo se to po mámě smrti.
1: Od té doby to je takové, jaké to je?
2: Nejsme spolu, tak nějak jako pozdravíme se, po internetu si řekneme co a jak, jako, ale už se tak nenavštěvujeme, jako já. Já spíš, jako čeho si nejvíc vážím, tak já Oštenberg je od mého rodného místa, řeknu vzdušnou čarou 20 kilometrů, tak tam, kde jsem se narodil, tak tam moji rodiče měli takový pevný svazek s přátelama, protože u nás, to už jsem nechci se k tomu vracet, tam došlo k výbuchu, gestapo odvedlo otce a maminka tátova pořádala akci za oddálení soudu, se to podplácelo ti dozorci a soudci masem, tak ta akce, kdy pomáhali z té vesnice na to oddálení, tak prostě byli v takovém pevném svazku a já s těma pozůstalýma po těch rodičích, po těch přátelích jsou v dobrém svazku, jako my se obou straně navštěvujeme. A jsem rád, že prostě mě to hřeje u srdce, jako já, že s těma lidma mám dobrý vztah a můžeme se kdykoliv navštívit.
1: Co pak? Nevím, jestli ještě chcete pokračovat.
2: Já jenom, že prostě ještě mám spoustu věcí, jako když jsem dostal ty papíry o tým dědictví, tak taky jsem dostal rodné listy i po rodičích, po jejich sourozencích, kde je ještě napsaná porodní bába a já těch rodných listů mám dosti, některé jsou na rozsypání, ale hrozně si to ocením, jako já. No, pak mám obraz, v obyváku máme obraz Svatý kopeček na Olomouci.
1: Tak Bohumíre, končíme krásně vzpomínkami po tom, co vám zůstalo po vašich blízcích rodné listy, kde ještě porodní bába. Tak to je teda neskutečné, to máte doma poklady. Ale čas jsme přetáhli, takže musíme se rozloučit, ale já vám poděkuju. Bylo to zajímavé, bylo to dlouhé, stálo za to si to doposlechnout do konce. Ale teď tedy posílám pozdrav na rozloučenou a budu se těšit někdy příště.
2: Ano, děkuji vám.
1: Naslyšenou, zdravíme.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Teď zaspívá Radek Tomášek. Aktuální čas 23 hodin 21 minut. Můj první

0: Dobrý večer, milí posluchači, jsem ráda, že jste si naladili noční linku. Dnešní téma je dědictví. A zajímá mě, jestli to pro vás znamenalo spíš příjemnou vzpomínku nebo třeba nečekané komplikace. Ve vysílání Českého rozhlasu vítáme pana Láďu, který volá z Topolné. Láďo, řekněte mi, je to tady Topolná u nás na Zlínsku, na Horskohradišťsku, anebo někde jinde nejvíce Topolných?
1: Dobrý večer, ano, tady v Topolné, ale pocházím za Luku. Aha. A tam jsem se vlastně narodil doma, takže jako vzpomínky tam mám, ještě tam jezdím za sestrou. No, my jsme se s tím dědictvím, když maminka už umřela, lehko vypořádali, protože nejmladší sestra ostala v domě a my už jsme všetci každý měli svůj dům, svoje bývání. Tak jsme se vlastně domluvili, že to maminka všecko odkázala jí. No a potom ještě se objevily nějaké peníze, měla nějaké spoření,

0: Takže to, co tam byly peníze, tak to vlastně nám podělila. Ona si nenechala nic, protože měla ten dům. Takže žádné dohadování, tak jak někde to je, takže lehko jsme se podělili, nebo podělili, nechali jsme to všecko sestře. No a po tatínkovi mě, že on byl od železa, vlastně on byl vyučený kovář, tak ručně vyřezal autogenem takové nůžky na plech, už stojanové, ty mám do teďka a ten to tak udělal, že jak s tím ustřihnu papír, tak až trojku, čtverku plech. Opravdu a ještě nějaké věci z té dílny, takže památku na něho mám, když cokoliv něco dělám, teď uvidím to a to, tak vždycky si na něho vzpomenu. No, teď už bylo nás pět, tak nejstarší a nejmladší bratr už jsou po smrti, takže já tam jezdívám za jednu, za druhou sestru pokecat, nebo když něco potřebuju, takže jako vztahy si myslím, že jsou mezi náma dobré.
1: No, to zní téměř idylicky. Od vás to bylo tehdy velkoryse, že jste tedy nechali té sestře, která žila v tom domě, ten dům, protože byste to mohli vzít tak, že vy jste si vlastně koupili, zaplatili svoje bydlení, někdo možná ještě splácel podobně, takže určitě jste mohli, ale vy jste to neudělali, tak možná pro dobré vztahy.
0: No, to bylo 2003, no, co maminka zemřela a tehdy potom ty peníze, tak na každého vlastně nám vyšlo 80 tisíc. No, to už nebylo tolik, ale tak, jak se říká, dobré něco. A potom ještě nějaké tyto, ale tak bez nějakých problémů dohadování, tak jak někde kvůli nějaké hlouposti se potom nebaví až do smrti, tož to je podle mě tak, jak tož každý je nějaký, no. Kam. Já mám vzpomínku na všechny dobrou, a i na maminku, na tatínka, mám již pěkně, jsem si udělal takovou společnou fotku, mám to s pracovním stolem, takže...
1: No, Láďo, a...
0: Bez problémů.
1: Vás bylo tedy víc sourozenců. Museli jste třeba přemlouvat jednoho nebo dva z nich právě tady k této dohodě, nebo to bylo jednomyslné?
0: Ne, jako nějak jsme se nedomluvali a když jsem potom říkal mamince, že já mám kde bývat, že to nepotřebuju, tak ona říkala, no, že už se domluvil, nebo tak nějak, že už je to napsané na tu nejmladší sestru. Žádné nějaké tam nebylo, si myslím. A potom každý si vzal, co chtěl, nebo já jsem si vzal nějaké ty věci, hlavně z dílny, no a brácha, co jak, ani nevím, no. Potom zbytek tam ostal, no, ale nakonec to dopadlo tak blbě, že ona si potom našla nějakého takového, no, nechci vykládat, a ten už tak dokázal zmanipulovat, že nakonec ten dům se jako prodal, ovšem on si s tím zaplatil ty svoje dluhy, takže no, to už je taková špatná vzpomínka, ale tak na to se hned zapomene, to tam člověk akorát tak možná o vzpomínky přišel, ale to jsem si ještě nešel, tak jsem si celý dům prošel, natočil, nafotil pěkně, okomentoval si to a to mám pěkně uložené v počítači, občas si to pustím, kde jsem co, tady, tam jsem měl důle takovou dílničku a takže to mám pěkně všecko uložené.
1: No, tak vy jste v dobré víře nechal dům se sourozenci sestře a ona se ho potom vzdala. Tak to rozumím, že pro vás asi muselo být těžké vstřebat to a přijmout, protože to mě přijde jako podpásovka.
0: No, ale to vzdala. On to byl taky manipulátor, jak se říká, že by na jelové krávě vymámil těla. On ji tak dokázal zmanipulovat a oblbnout, že to ona podepsala jako... Všim on ji nasunoval, že to se prodá a že potom si koupiju jinde, že se odstěhuju, no ale to už k tomu už nedošlo. To už potom. Zásadně on ji přesvědčil, zblbnul a potom to bylo úplně jinak. Tak, takže...
1: To je příběh do bakalářů,
0: ale tak to,
1: bych to natočil.
0: To už jsem dávno zapomněl, už ani nevím, jestli ten se zase rozvedli, nevím, jestli ten člověk ještě žije, nebo ne vůbec.
1: Ale Láďo, já oceňuji váš přístup. Od začátku do konce z vás se čiší taková vyrovnanost a optimismus a já bych si přála, kdyby to bylo nakažlivé, abyste to teď přenesl na nás všechny.
0: Mám kde bývat, no tak práci už jsou v důchodě. Děcka také mají kde bývat, mám tři potomky, všetci mají práci a to co se budu. No potom, když má člověk velice moc peněz, zase má strach, že mu to někdo vytuneluje. Žiju, mám z čeho žít, nějaké peníze jako navíc mám, jak se říká. Nestěžuju si, no a co, kde si, jaké si hromady peněz. Prostě na živobytí a nějakou rezervu mám a co bych potřeboval? Mět starosti, co s tím, kdo, ale si mě to někdo náhodou, něco s tím to. Jednu mě volali, teď taky, nevím, když nejdi. A co si, že banka a to, říkám, běžte s tím někde, položil jsem a hotovo.
1: Tak se s tím umíte vypořádat. Tak děkujeme, Láďo, za telefonát, za příjemné povídání. Bylo to milé vás to mít. Tak zase někdy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné mávání. Když nám v dlaních nezůstal klíček k milování. Čím jsou šaty z brokátu?

0: To byla Hana Zagorová, Maluj zase obrázky, krásná písnička, kterou hrajeme i posloucháme tady ve vysílání Českého rozhlasu. Moc rádi. Věřím, že jak my moderátoři, tak vy naši posluchači. Krásnou noc, koho můžeme přivítat v noční lince?
1: Dobrý večer, Luboš ze Slovenska.
0: Luboši, mluvíme o věcech, které často nejsou jen věcmi, protože staré hodinky, šperk nebo křeslo po dědečkovi, po tatínkovi může někdy znamenat mnohem víc než něco, co má cenu v penězích. Dědictví. Téma i pro vás.
1: Povídejte. No, já bych mohl vyprávět o dědictví asi tak 2 hodiny v kuse a ještě by to nebylo všechno a tak zkusím, mě teda okradli v čase mé neplnoletosti díky poručníkovi, který dal souhlas zlodějům, tak mě okradli o polovinu domu u Prahy a tam už jsem zjistil, jak to na světě chodí. Ten zloděj, co mě okradl tu polovinu domu, tak on byl kriminálník a můj otec ho tahal z basy, furt kolem něj běhal a vždycky, když ho vytáhnul, tak zase o něco vyvedl a zase ho zavřeli a tak jsem se dostal já na svět, protože jsem byl nemanželský dítě, když byl zavřený, tak s jeho ženou vlastně jsem vzniknul a tak mě tajný porod byl, vezli mě na Moravu rodit a ten si mě tam našel, tak mě tam pokus o uškrcení bylo, museli mě skryšovat. Byl jsem modrý. Potom počkal, až můj otec umřel na infarkt 55, já jsem byl neplnoletý, tak se najednou k nám dostěhoval velice, že nám pomůže. Připravil svoji matku, která mě vychovala, já jsem mi říkal babičko, tak tu připravil o život. A mě tam přepadl několikrát, až si z toho kamarádi dělali srandu, že na jednu nohu mi šlápnul a za druhou mě trhal a vždycky mi říkal, že já tě roztrhnu vejpůl, až se mě praskalo, tak jsem musel jít na policii. Ten zase to zapitlíkoval s policií. No, to byla jiná věc kolem toho domu, co jsem nakonec o to připravili o celé, ale já bych chtěl vzpomenout jiné dědictví. Můj, nebo náš stric zdědil posledce v Rakousku. Domek, ona byla bezdětná a tak tam bylo nějakým přes 1 000 000 dědictví. Hned on jako dámu, která pracovala, jestli by mu s tím pomohla, tak ona si to převedla všechno to dědictví na sebe, ukradla mu to a stříc potom jako s tou tetu mi řekl, jestli bych jim mohl dát pomoc jim. A tak já jsem se do toho pustil, zbral jsem advokáty, zbral jsem překlady do němčiny, jezdil jsem tam s advokátem. Takže ona to nakonec přislíbila vrátit, že
0: Luboši, tak začalo se nám kazit spojení, až jste se odpojil úplně. Tak mě to mrzí, ale my si to nedoposloucháme. Pokud se vám podaří dovolat znovu, budeme rádi, určitě to zkoušejte. Ta první část vašeho vyprávění, to bylo silné. Nevím, kam by se dostalo to vaše vyprávění číslo 2, ten další příběh. No, v každém případě děkujeme, zkoušejte dál, chceme si to doposlechnout. No, zatím si dáme písničku od Heleny Vondráčkové, jmenuje se Vodopád. A mohla bych si ještě podívat na web, než to spustíme. Tak Pavel píše. Já jsem dědil jenom jednou a to po své mamince. Bylo to zmatené. To hlavní asi bylo finance a to 2 vlny. První byl penzijní fond a druhý to byl zůstatek ze spořitelny. Co se týče penzijního fondu, tak to tam proběhlo celkem v pořádku. To jsme šli se sestrou na půl. Peníze, které jsem obdržel, jsem investoval do cestování a poznávání, protože jsem jel do severních Čech, abych viděl kamarádku, se kterou jsem se čerstvě poznal. Druhé peníze ze spořitelny byly horší, neboť byla určená částka, kterou bych měl dostat. Teď tomu úplně nerozumím. Neboť byla určená částka, kterou bych měl dostat, tak jsem si udělal rozpočet, co všechno z toho můžu zaplatit a co mi zůstane. A částka nebyla příliš vysoká, měla být ale nápomocná k lepšímu. Jenže pak se zjistilo, že částka bude úplně jinačí, protože sestra z toho zaplatila pohřeb a tak byla částka ještě nižší. A tak jsme se dělili tři, protože tak toto mamka měla v plánu. Tak jak pokračuje tento vzkaz, přečtěte si na webu, stejně tak tam můžete připsat i váš ostatní nebo i váš další příspěvek, protože právě rozhlas.cz/linka je web, který sbírá vaše vzkazy. Volat můžete na 731 800 900, uvidíme, kdo bude další.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, s námi je paní Zita. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, anebo krásnou noc všem.
0: Dnes vzpomínáme na lidi, kteří už to nejsou, ale stále nám po nich něco zůstává. V domácnostech i v srdci. Tak vítejte v noční lince Českého rozhlasu a povídejte. Téma dědictví.
1: Já děkuji. Já mám trošku jiný problém. Takovej, že já jsem třikrát dědila. Vždycky notáři byli velmi korektní. Po prvý, po druhý, po třetí, to jsem zdědila teda nabíječku, telefon a kočku. To bylo trošku komický.
0: Kočku, živou kočičku.
1: Živou kočičku, ano, která mě znala, měla mě ráda. U nás dožila, ale bohužel bylo jí 15.
0: Můžu se zeptat,
1: už neměla šanci.
0: Po kom to bylo? Kdo vám odkázal kočičku?
1: Kamarádka. Kamarádka, která milovala kočky a taky. No a když na tom byla špatně, tak říkala, prosím tě, vem si mícu. Já jsem říkala ráda, jestli to můj manžel dovolí. To manžel dovolil, takže kočička u nás dožila. Bylo to hezký, no ale teď mě zemřel ten před dvěma lety manžel. A tam jsem se setkala s přístupem notářky takovým, že jsem dostala málem šok. Když jsem tam poprvé přišla a podívala jsem se, proč mám platit tolika ze všeho, co vlastně mám i svýho, tak tam vburácela paní a prohlásila. Já to řeknu tak, jak to řekla. Nesaďte se do věcí, které jim nerozumíte, na to jsou zákony. Tak to jsem zůstala koukat. A když jsem tam pak přišla po druhé, přinesla jsem odhad bytu, tak tam nebyla koncipientka, ale byla tam taková utápnutá dívčina. Já nevím, jestli to po vás můžu převzít. Já říkám, paní notářka si to poručila, nechci se rozlítit dveře. Dotyčná osoba zase vburácela a bez pozdravu řekla, co zase chcete, co se vám nelíbí. Tak jsem řekla vy. A odešla jsem a najala jsem si, bohužel byly to další peníze, ale najala jsem si advokátku, báječnou ženskou. No a ta mě vyjednala, protože jsem už s tou notářkou naštěstí nikdy nemusela mluvit. Pro mě to byl dost šok, člověk, kterýmu někdo zemře. A notář, ke kterýmu musí, který vám je určený, tak vám takhle zachová. Nakonec vlastně jsem ráda, že mi zůstal aspoň byt, protože bo všecko, ta notářka prostě všecko přiskla druhý dědičce a já ještě teď dalších 7 let musím splácet každý měsíc důchodu 8 000 měsíčně, abych teda splatila to, co ta notářka určila. Takže jako pro mě to bylo něco dost šíleného, takže třeba to, že jsem kdysi zdědila kočku, tak to bylo nádherný, ale teď mě prostě to dopadlo, takže jsem na tom dost mizerně, no.
0: No, pokud jste tam teda cítila třeba nějakou jako nespravedlnost, tak nedalo se s tím něco dělat? Nebylo možné se někam obrátit?
1: Nedalo, protože notářka původně chtěla, abych celou tu částku přes 1 000 000 splatila do 3 měsíců. Já jsem říkala, prosím vás, kde to vemu, ty peníze. Všechno, co jsem měla po manželovi i svýho, jsem prostě tam dala. Zůstalo mi jenom malá částka. To jsem říkala, tu nemůžu dát, já musím z něčeho žít. A musím mít nějakou mini rezervu. No tak nakonec mi ta advokátka vyjednala splátky. No a ta druhá dědička je radostně jako neřík, jo, budeme kamarádky. Od té doby se mi neozvala a každý měsíc dostává 8 000. Ještě 7 let bude. Takže jsem taková dost z toho špatná. Sice po manželovi mám pár hezkých věcí, ale takových spíš jako vzpomínkových než cenností, že jo. Ale jsem zapškla kvůli jednání ty notářky hlavně.
0: To se vám nedivím, to člověku potom rezonuje ještě hodně dlouho. No tak co na to říct závěrem? Asi vám nezbývalo nic, než se s tím smířit a...
1: No, šetřím a prostě žiju teda opravdu z toho, co mě nejmenšího, co můžu prostě utratit a trnu, aby nepřišla žádná katastrofa, kalamita, něco, protože nemám rezervu takovou, abych něco někde velkého splácela. Takže je to takový, manžel zřejmě nedomyslel, že jo, že jako mohu dělat poslední vůli, nebo tak, ne, nic. Takže
0: dobře.
1: To bylo všechno.
0: Děkujeme,
1: byl báječnej, úžasný,
0: za to,
1: všechno,
0: no.
1: Ale...
0: Děkujeme, že jste se s námi podělila o ten příběh, tak pořád tam mám v hlavě tu otázku, kterou už se vám ji teda jednou položila, ale jestli opravdu neexistuje cesta nápravy, pokud cítíte, že něco nebylo spravedlivé.
1: Ne, neexistuje, já jsem to zkoušela, prostě nejde. Můžu být ještě ráda, že jsem to nemusela zaplatit rovnou. To mi bylo řečeno, takže pro mě ta advokátka udělala maximum, co mohla. To je báječná ženská, jo, ale víc nemohla. Mě spíš hlavně rozhodilo už ze začátku to jednání ty notářky. V životě jsem něco takového nezažila. Člověk, který přijde smutný, že mu někdo zemřel a ona se chová takhle.
0: Paní Zito,
1: nevím,
0: tak přejeme vám teda, aby se vám dařilo, abyste nestrácela
1: nějaký
0: elán životní i přes tu útrapu, kterou vám teda osud přinesl. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, bude další téma, ale určitě si budeme mít co říct.
1: Já vám moc děkuju. Já jsem si tak trošku vylela srdíčko. No.
0: A od toho jsme tady.
1: Je mi právě smutno, hlavně jednak po manželovi, jednak z toho, jak jsou některý úředníci, nebo to, jak jsou schopni být hnusní. K někomu, kdo je v situaci, kdy je mu zoufalé, tak mu řeknou něco takového. No. Takže jsem to ventilovala, promiňte, nevydržela jsem to. Děkuji, že jste mě vyslechla a všem přeju dobrou noc a děkuju.
0: Krásnou noc i s Madonou, ta nám právě teď zaspívá v Noční lince.

0: Noční linka.
1: Krásný večer, milí posluchači. Jsem ráda, že můžeme být spolu i teď po půlnoci. Máme nový den 21. července. Možná se dozvídáte, že možná se dnes dozvíme, že někdy největším pokladem není to, co se dá zdědit, ale to, co si člověk díky svým blízkým nese celý život. Dnes spolu otevíráme zajímavé povídání na téma dědictví. Máte doma něco, co vám zůstalo po člověku, který už s námi není? A je to cenná věc, anebo drobnost, která má pro vás obrovskou hodnotu? Zavolejte 731 800 900, anebo nám napište na rozhlas.cz/linka, anebo linka@rozhlas.cz, což je náš e-mail. A já zvednu hned prvního volajícího. Kdo tím volajícím je? Krásnou noc přeji.
2: Dobrý večer, paní Jaročko, tady je paní Vlasa z Krnova.
1: Z Krnova, vítejte a povídejte, co máte k tématu.
2: Já vás taky zdravím moc a prosím, můžu Pepino z Váska mě pozdravoval minule, tak já mu moc krát děkuji a i jeho paní pozdravuju na Velsko, na Bačubu, jo? Pepina.
1: Dobře.
2: A teď senátu. No, naši bývali na Valchách, po válce se nastěhovali na Jesenicko. No, tam byla mamka vdova, vzala si tatínka, byli dva kousy z tého, vzala si tatínka, ostěhovali jsme se na ty Jeseníky, na nábor. Já jsem byla malá, měla jsem měsíc a půl. Ne, rok a půl, tak. Rok a půl. Bo jsou 44. No a nastěhovali jsme se tam, tak zakládali JZD, že tak se kupovala mašina, dobytek, kůň, já nevím co, nic se neopravovalo, nebyly na to peníze, mláčička, jo, kose, vozy, no to bylo strašné. A my bídu a hlad. Mamka ta to utržila za mléko a za tvaroh, za smetanu, za vajíčka. To všechno šlo do toho. My jsme žili hrozně bídně. A to si pamatuju. Ale potom maminka měla valašský kroj. Říká, až budeš velká, tak ho zvědíš ty, bo jsi sama holka. A bohužel nezvědila jsem ho, protože moje dcera, ta starší, tak ta šla na zábavu, měli dětský den ve škole a jí byl dobrý ten váský kroj. Maminko, prosím tě, půjčíš mě ten kroj? Jako do toho, já říkám, ale jo, Štěpánko, běž, pem si parádu. Já jsem měla sourozence kuky, že? Tak jsem byla ráda, že mám děvčata. Že? No tak, no a tam mi někdo ten válský kroj ukradl. Jak se potom převlíkali, jo, ona vystupovala, tancovala v tom a jak se převlíkali, to až potom mi to někdo ukradl ten válský kroj. A o kroji jsem přišla, ještě jsem ho ani neměla přepsaný. Za druhé, Měla mamka napsal denní vlny, kolovrat, nádherný. Měli jsme angličáky, králíky takové bílé a ona dělala vlnu a z toho nám pletla svetry. A říká, no, když ti se ztratil ten kroj, tak dostaneš jako to. No, bohužel nedostal se nic. Jo, to dostal někdo jiný. Ona předměstovala svoj, no, brácha jako nevlastní a my jsme si nikdy neříkali, že jsme nevlastní vlastní, jo. To jsme byli brácha a já jediná sestra, jo.
1: Aha.
2: A takhle jsem dopadla, že nakonec barák, nejstarší brácha, prodal našim barák, protože oni si vzali ten po Němcích ten nejhorší barák té dědině, jo, to se nedalo potom tam ani bývat a tam byla jenom důle kuchyňka malá, ložnica a na vrchu pokoj a tam se nedalo v zimě spát vůbec, jo, tam ani nebyl komín na kamna pořádný. Jo, nic, to bylo taťka pořád jenom. Ještě koňak koupím a už potom toto. A zase, víte, a nic. A nakonec se přišli. Založilo se JZV, přišli, zebrali nám tento seno, slámu a měli jsme 7 krav v kravině doma a prasnicu a všechno. A nakonec mám pátek odvezli tu slenu s slámu a ještě na štěstí brzo už zeleného, tak tatínek vzal kosu a šel na své větrliny, protože doma neměl nic, co by jim dal. A představte si to, že oni ho udali a on byl u soudu v Šumperku. Já jsem byla s ním, já jsem byla sama holka, tak tatínek mě všude bral sebou. No, já jsem u toho soudu byla s ním. No, nakonec o všechno jsme přišli, nakonec dobytek nám zebrali. Brácha pak se odstěhoval do Lipové, nechal nám barák pěkný, jo. Tak jsme se nastěhovali tam. Tam byly hudební nástroje, nádherné, jo, po Němcích ještě, jo. Krásné hudební nástroje. To tam bylo nespočítaně. Jo. Potom ten kolovraz. Matka ho dala do toho, do zámku, jo. Tam je zámek. Té vesnici, kde jsme bývali, byl zámek. No a do toho zámku, jo, ten kolovraz, tam byla výtvarné umění, nebo co to tam zavedli. Nakonec ne, a jo, ten kolovrat přišli. Ten pan zemřel, co to vedl, jo, a kolovrat zmizel, nenašel se. A mi říká, to nemá cenu ani udávat, protože to nenajdem a budeme platit, jak mourovat. Tak
1: Vlastínko,
2: na to.
1: No, já bych si vás moc ráda doposlechla, ale musíme se k té pointě dobrat rychle, protože jsme výrazně přetáhli čas.
2: Tak budeme končit, Jirunko. Budeme končit.
1: Dobře, no já mám vždycky radost, když můžeme skončit nějakým takovým milým, pozitivnějším poselstvím. Vy jste mluvila o tom, jak to zatím bylo tedy náročné, tak nějaká jedna myšlenka, která je pro vás důležitá a má ten nějaký...
2: No a nakonec jsem měla tak, že já jsem se přátelila s mým nevlastním nejstarším bráchou, jo, tak ten ještě tak trošku mě pomáhal. Ale to bylo všechno, já jsem nic nedostala, Jezede nám nic nevrátilo, jo, o všechno jsme přišli, o mlátičku,
1: Vlastínku, teď se omlouvám, ale opravdu musíme ukončit ten telefonát, takže doufám, že se uslyšíme někdy příště, že budeme pokračovat v povídání, když to bude k jinému tématu, od toho jsme tady, abychom vám naslouchali. Tak děkujeme za tu vaši zpověď o dědictví a mějte se hezky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dětictví může být krásným darem od rodiny, ale někde sebou přinese i příběh, který nikdo nečekal. Sourozenci odkázali sestře dům, ona se ho ale později musela vzdát kvůli partnerovým dluhům. Prodala ho a zaplatila dluhy partnera. I toto dnes zaznělo v Noční lince. Uvidíme, s jakým příběhem přichází paní Ludmila, která volá od Brna. Vítejte a povídejte.
1: Halo?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Jo, já jsem se špatně slyšela. Tak dobrý večer, Jaruško. Tak já vám povím, jak z dědictví dopadla moje dcera. Z druhého manželství jsem měla dceru a rozvedla jsem se, protože můj muž docela píral. A on... Já jsem se od něho odstěhovala do Brna s tou dcerou, ale vycházela jsem s ním dobře. A on měl z prvního manželství, kde žil půl roku a oni ho vyhodili a měl tam taky jednu dceru. Uh-huh. A já jsem mu říkala, když dcera se o něho starala, jako že on k ní jezdil, když se vdala, platili svatbu, nemůžu proti němu nic říct. A on jí říkal, až já jednou umřu, tak ty budeš bohatá. A já jsem mu na to říkala, Karole, já ti něco řeknu, ale ty máš z manželství z prvního, kde jsi byl půl roku, dceru. To o tebe nemám vůbec žádný zájem, ty oni taky ne. A teďka přišel nový zákon, že ty ho můžeš vydědit. Běž k notářovi a všechno to tam řekni a nech všechno napsat na Lucku.

0: teďka přišel notář, volali tu Lucku k notářovi. A ona nevěděla, že má sestru nevlastní. Ale já jsem jí to řekla a ona to tam musela nahlásit. Nebo jestli ti notáři si to zjišťujou. No a on musel té sestře její dát vědět, i když se oni nestýkali vůbec, že ten tatínek zemřel. Aha. A co měl všechno, představte si, Jarušku, on měl být, on měl papíry nějaký, jako ceny, a ještě měl na knížce ale 250 tisíc.
1: No.
0: Takže ta Lucka to jako zdědila všechno, jo. Ale on, ten notář, to musel napsat, co on měl, tak musel to napsat té nevlastní dceři. A ona se nenechala a ona to dala k soudu. A začala se s tou dcerou mojou soudit. Že ona je taky dcera a že má nárok, aby ta Lucka ji vyplatila. Takže moja dcera je strašně citlivá, ona strašně těžko nesla, že ten tatínek umřel. Měsícem já u ní byla, ona měla mimino a 3 lety děcko, jedno, aha, a mimino. Takže já jsem si musela z toho dostávat. Ale představte si, že byli jsme u soudu, já jsem tam byla jako svědek a ona tam byla, ta dcera, a se svou matkou. Ta matka na něho tak špíla, že on pil a kde si co si. Jenže já, představte si, já jsem nemohla říct, že on pil. A soudila to soudkyně, která prý byla za komunistu. Soudcovala. A ona teda řekla, že nemají na nic nárok, protože ona neměla od toho tatínka zájem vůbec. Aha. Ona vůbec neprojevila žádný zájem, nic. A takže jsme to jako vyhráli. Jenže ona se odvolala ke krajskému soudu, ale my jsme měli advokáta a ten říkal, odvolejte, aby se ta Lucka odvolala, že jako musí určitě to vyhrát. A ona plakala a říká, já na to nemám nervy, já stejně jsem si na to nenašetřila, našetřil to taťka. Já jí teda, co musím, tak jí dám. Takže ona jí musela dát, ona se teda nesoudila už dál. Ona se normálně musela jít za 400 tisíc, jako ze zákona určitý ty procenta, musela jí vyplatit.
1: No, ona nemusela, ale chtěla.
0: Ne, musela, on ten krajský soud to nařídil.
1: Jo, já jsem to pochopila, takže, pardon, že ještě předtím, než, jo, než ten proběhl, že na to neměla to, nervy, takže mu to...
0: Tam byli zase soudci, no to je jak teďka, soudci jsou páni, a oni neměli rádi tu soudkyni, co ten okresní soud rozhodla, tak oni to zamítli, a řekli, že teda jí to, i když byl nový zákon, že on ji mohl vydědit, když ona vůbec neměla, no, to ona byla dospělá.
1: Si právě myslela, že pokud vlastně rozhodne no, někdo tak, to, že se rozhodne no, někomu dát své dědictví, od toho vlastně ta závěd je, je to jeho právo, takže to vlastně potom nelze napadnout, zvláště když se o něho ta dcera vůbec nestarala. No, no vidíte to, jak se to zamotalo.
0: Ona začala dělat, že se s ňou chce sejít, že vůbec nevěděla, že má sestru, že maminka jí to neřekla. A tak ta Lucka se s ní vešla, skočila i na lep, 400 tisíc od to, a ta Lucka, že jí dá na pohřeb, nedala jí ani korunu. Normálně ta Lucka to musela všechno zaplatit, musela založit hrob, takže ona bydlí v Rousinově, tam koupila místo, normálně.

0: a má tam tři urny, protože jeho rodiče měla urny a jeho. Takže normálně to se o to stará, dala za to 60 tisíc a s tím 100 tisíc. Dobře, ale zdědila.
1: Ludmilko, musíme končit, protože čas jsme přetáhli, ale já myslím, že jsme u konce toho povídání.
0: Dívejte se tak jako ze zákona, opravdu no. Ona musela jí teď zedat.
1: Zajímavý příběh. Děkujeme, že jste se s námi o něj podělila, bylo to přímo k tématu. Ještě mi to teď bude rezonovat v hlavě, jak nad tím budu přemýšlet. Tak ono asi pro vás bylo nejtěžší pro tu dceru, že vlastně tady tato situace nastala asi, když byla čerstvě po porodu, jak jsem pochopila. A to jsou ty nejcitlivější okamžiky ženy v jejím životě, takže o toto měla těžší, takže rozumím tomu, že pak třeba si řekla, tak už to nebudeme dál řešit, nepoženeme to ještě víc. A chtěla si zachovat teda dobré, klidné duševní zdraví. Děkuju, Ludmilko, mějte se dobře, zase někdy zavolejte. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dědictví může být někdy velkým darem, ale taky pořádně velkou zkouškou pro celou rodinu. A právě o tom si dnes povídáme.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Společně si dnes od 23. hodiny až do 1. povídáme o dědictví. To může spojit rodinu, ale někdy ji také dokáže pořádně rozhádat. Pan Míla z Prahy je u nás, uvidíme, s jakým příběhem přichází. Zdravíme.
1: S příběhem dobrý večer přeju. Příběhem, který je vlastně malinko až mezi kontinentální. Protože já jsem, nebude tomu žádným hmotným dědictvím, nebo o takovým velkolepým, protože to už tam jsem dneska, tam zaznělo docela dost, že takovýho. Zajímavý je, že čím větší dědictví, tím méně příjemný osud to má. Všimnete si?
0: Ano.
1: Jo, taková jako smůla. No já jsem měl strejdu, který emigroval do Austrálie. A po dlouhých letech se mi povedlo, že jsem tam za ním vyrazil.
0: Aha.
1: A tam jsem předtím byl hlavně teda s tou tetou, že oni byli oba dva už 70 letý, takže jsem viděl jenom kousíček té krásné země, ale hlavně, když pak zemřeli, tak z nich se vypadly nějaký peníze, ale nebylo to důležité, jako spíš to, co jsem si přivez právě v sobě. Třeba ta Helena věděla, že jsem levák. A když jsme si dělali ráno kafe ke snídaní, tak mi vždycky dala jako tak, abychom měl oušet doleva na druhou ruku. A říkala, hele, vždycky, když si od toho otečí hrníče, tak si mi vzpomeneš. A ono jo. A tohle to zvládlo jako se chtěli dosadit něco podobného, ale to je ten hrdek je asi nejvíc potřebný, protože člověk si vzpomene přesně v tu chvíli, jak má. A to je ten takový ten materiál, který se nedá nikde zdědit, nedá se nikde jako obrat nějakýma advokátama, takže počet člověk svůj má, tak je na furt. Nebo na furt. Ve svým, jak tady tohle, abych tam netočil nějaký videa, nějaký fotky, ať se to dám do hlavy, že nebudu na to potřebovat jenom promítačku, že se to pustí, kdy potřebuju, a má pravdu, že to je to, co si maček. Jak říká pan Mejčík, že by člověk měl to mít v hlavě a ne nějaký barák, který spadne při těch držby, ale mít něco vzpomínky, pamatovat si hezky, což jako zní trošku v této době, možná až naivně, ale mně se to prostě takhle s těmi malými příbuznými povedlo. A nejen s nima, s podobnýma dalšíma, kterými v podstatě takhle to...
0: Mílo, to bylo hezké tak. S tím hrnečkem. Takový obyčejný hrneček pak člověku najednou přijde úplně jinak ho vnímá, stačí si ho vzít do ruky a je zase na chvíli někdo s vámi, kdo už tu není.
1: Ale zase obráceně, můj dědeček vlastně otec z toho strejdy, tak byl, že jsme dělal takovýto domácí kočelství a řekl, hele, když zatloukáš debíček, tak ho nikdy nevohajíbe, vždycky musí zatlout celý. A když babička jeho manželka umřela, tak jsme stali na tou rekví a koukám, že ten debíček, co vidí ten křížek, je zatlučený také křížem. A přesně jako s tím hrníčkem, když ho vidím, vzpomenu si na Helenu, tak ve chvíli, kdy zatloukám kdekoliv hřebík a vohno, plác a v tu chvíli mám ten obrázek s tím křížkem na rakvi před očima. Čili ono i tohle to připomíná, že člověk má být poctivý řemeslník, poctivý pracovník a ne neflákat to. Takže snad jsem udělal trošku radosti, no.
0: Máte pravdu, peníze se mohou utratit, dům se jednou může změnit, ale vzpomínky a ty společné zážitky nám nikdo nevezme. To je to nejcennější bohatství.
1: Pane, při těch údržbě hlavně nic zavzpomínat si, že jo? Protože to je to hlavní, že jo? Takže asi tak, no. Takže přeji ještě zbytek noci, ať je příjemný, ať jsou nějaký už taky pozitivní tyhle ty lidi, protože je to smutný, když jsou takový ty, co tam byly s těma tragickýma případama.
0: Ano, ale jako... je to bohužel ze života. Já se někdy trošičku ztratím, když někdo řekne bratr babičky mého manžela, tak to mi dělá dneska trošku problém. Jo. Občas se do toho zamotávám, já se za to omlouvám dnes, ale je pro mě těžší se soustředit.
1: Teď už jedete skoro druhou hodinu, že je přenos a já se v tom taky dělal, tak vím, že to je, není to žádná jako příjemná, nebo příjemná lehká práce, že všechny musí být pořád ve střehu, ne? V podstatě on mi to napověděl, když si dával Patrik Rozehnal, toho asi budete znát. Takže mějte se tam krásně a já zdravím všechny, jak se říká na Vánoce, pokoj lidem dobré vůle.
0: No, vidíte to, ono to, jak vidíte, je 21. července, tak Vánoce v podstatě jsou za rohem. Já si pamatuju, že loni v srpnu, když jsme jeli z dovolené, tak jsem viděla vánoční výzdobu v obchodech, že se prodává, tak možná to bude zase letos o rok dřív.
1: Tak my jsme dělali na táboře v létě, jsme dělali Vánoce, že jo, takže nebyl problém. Jo, no. Dokonce, jako, a lidi, kdy to bavilo akorát, že málo platí do hospody se sáňkama je takový podivný, ale když je to na Vánoce, tak to jde, když je to v července, tak to už vypadá mi trošku podivně. Že?
0: A ale to co, my si teď dáme písničku, která se vlastně často hraje i na Vánoce, o Bláznech a Michal Penk, tak ať se vám líbí, hezky to vyšlo.
1: Děkuji moc, mějte se nádherně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Dědictví někdy přijde jako pomoc do života, jindy ale člověku přinese rozhodování, které není vůbec jednoduché. Uvidíme, o čem teď bude vyprávět paní Jarka, která volá z Prahy. Zdravíme vás.
1: No, dobrý večer, zdravím vás, Jaruško, a všechny posluchače. Mě zemřela maminka, zemřel mě bratr, který byl po mužské příhodě, byl u maminky, tak jsem musel vyklidit obecní byt. Teď mám nemocnou dceru duševně, tak s dcerou jsem to všechno musela zařídit, vyklidit a tak dále. To ještě nic není, ale další perla je ta, že jsem byla 30 let vdaná, manžel hrozně pil, nestaral se o dceru vůbec, jo, měl nemanželský děcko. No a dopadlo tak, že jsme se museli rozvést. Prodal s bratrem barák po rodičích za 8 milionů. O moji dceru se vůbec nezajímá, když je moje duševně nemocná. Ona se tak trápila, že kvůli napsala mu dopis, jestli by ho ráda slyšela, aby aspoň zavolal. Vůbec se jí neozval, oženil se. A ta jeho manželka ho tak navádí, jo, že dcera pila do mestosu, měla poleptaný žaludek a jícen. Ležela v motole na metabolické jednotce. Ona ho, ta jeho manželka, tak zpracovala, že vůbec se dcery, já jsem mu dávala, psala jsem mu dopis, co dcera jako udělala kvůli němu, protože on se jí vůbec neodval. A ona do dneška se tak trápí. Jo, a já to musím tak nějak brzdit, protože mám strach, aby se zase něco neudělala. Ona ho tak zpracovala, jo, protože on dostal 4 miliony za barák, jo. Vůbec o ní nemá zájem, jo, dcera je na dávkách hmotné nouze, jo, já radši sama sobě nic nekoupím, abych jí mohla koupit oblečení nebo něco. Vůbec žádný starosti, vůbec žádný starosti, jo, je to něco hroznýho, jak tohle to otec dokáže udělat. Já jsem se už tomu tak nabrečela. Ona tak
0: učinká. No, tak.
1: Je 47 let a ona je úplně odepsaná.
0: Jaruško, tak to je pro maminku velmi těžké. Člověka nejvíc bolí, když vidí, že jeho vlastní dítě trpí. A no, přitom by to šlo vyřešit nějakým obyčejným lidským rozhovorem.
1: Vůbec se jí neozval. Ona ho tak, ta manželka, ona je o několik let mladší než je on, někdy je 76 let, jo, ona ho tak zpracovala, že on vůbec od sedu se nejeví zájem, prostě nic, jo, vůbec absolutně ne, jo, vůbec ne. A ta dcera mu je tak strašně podobná, jo, to, a vidíte to, on vůbec nemá o ní zájem, ona má plno léku, ona za tu její diagnozu nemůže. Ona se kvůli tomu strašně trápí, že on si ji vůbec nevozve. A ona ho má pořád ráda, i přesto, přesto všechno.
0: Tak,
1: já jsem tak utrápená.
0: Tak to bývá, je to táta, takže tam člověk nevidí, neslyší, když mu třeba někdo se snaží i vysvětlit, že musí jít svou vlastní cestou, ale to je velmi těžké, protože je to samozřejmě její krev, ten tatínek. No, řekněte si o pomoc nějakému odborníkovi, asi předpokládám, že asi to už jste udělali několikrát, pokud ano, teda to došlo až tak daleko, takže vám ano, to samozřejmě bylo doporučeno z mnoha stran, i třeba z té nemocnice, tak zkoušejte dál, každý terapeut má nějakou jinou metodu.
1: No, ona málem zemřela, no, to říkala paní doktorka, že málem zemřela, protože ten domestos, to je vlastně louh, že jo. No.
0: A můžu se vás zeptat, zkoušeli jste se tam někdy prostě vydat, zazvonit u jeho domu?
1: Víte co, mě je 70 let, já už taky nemůžu na nohy, já se o co důstarám. Já jsem jí matka a i opatrovní, že jo. No a já už prostě taky s těma nohama už jsem špatná, takže to, a já vím, kde on byl v mém Bydžově, a jmenuje se Hrůnek Václav, jo, ať to všichni vědí. Ono už to ví pomalu tisíce a tisíce lidí a každý ho odsuzuje, jaký to je čuně za tohle sto. Že na vlastní dceru se úplně vykašlat. Já bych toto nedokáže, ten největší prase, tak musím s proměnutím říct. Je to hnus, vyložené je hnus a toho obdivu. Že já ho obdivuju, že to dokáže tak vlastní dceři ublížit. Ještě je nemocná, kdyby byla zdravá, ale ona je nemocná.
0: Tak Jaruško, já si myslím, že ještě to nemusí být úplně ztraceno, protože věci mají vývoj v životě. Doufám, že ta vaše věc se podaří napravit. Vztahy se nedají, asi když jsou takto narušené, úplně uzdravit, ale dají se nějakým způsobem snažit drobně obnovit. Tak zkuste pro to udělat maximum, možná poproste i někoho blízkého, kdyby bylo možné, kdyby jí tam skutečně dovezl, prostě postavil před ty dveře, třeba by táta
1: To vidíte miliony u něj, že jo, tak to je jasné.
0: Třeba by táta roztál, chtěla jsem říct něco takového. Tak děkuju, že jste si s námi povídala, že jste se nám svěřila. Doufám, že jste si alespoň trošku ulevila, protože víc asi v tuto chvíli udělat nemůžeme pro vás, ale budeme na vás myslet a třeba se někdy podaří dát věci do pohybu. Někdy se člověk probudí a najednou se řekne jejda a jak se říká, jeden můj kamarád říká, na každou věc existuje 100 řešení, jenom je nevidíme a objevujeme je postupně.
1: Jarsko, víte, co nehorší, že kdybych já se s ní co stalo, jo, tak ona by šla do ústavu, ale kdo by se o ní staral? Vůbec nikdo by se o ní nepostaral. A on není schopný, když má takových milionů, aby ji zabezpečil. Na mě se může vykašlet. Už nemáme spolu co společného. Ale že tuto dítě vlastně nechá na pospas, která je nemocná. To je strašný, to je úplně co hroznýho. Já vím, že je tisíce a tisíce lidí nešťastných, ale tohleto, to je teda síla. Ona kvůli němu malé přišla o život. Tak. Je to hrozný.
0: Tak se držte, opatrujte se, děkuju. Zůstávejte ve zdraví a doufám, že se věci v lepší obrátí. Naslyšenou někdy příště.
1: Děkuju vám. Jarsko, mějte se hezky, dobrou noc a všem posluchačům taky přeji dobrou noc.
0: Noční linka končí. Děkuju vám, že jste s námi byli, děkuju za vaše telefonáty, vaše příběhy, vzpomínky, které jste sdíleli. Povídali jsme si o dědictví a znovu se ukázalo, že to není o domech, o penězích, o majetku. To nejcennější, co po našich blízkých zůstává, jsou vzpomínky, společné chvíle a malé věci, které nám je dokáží připomenout. Přeji krásnou noc, opatrujte se, mějte kolem sebe lidi, které máte rádi a nezapomínejte jim to také říkat. Budu se těšit příště v Noční lince. Vaše Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Muž, kterému věnujeme to dnešní divadlo pro vaše uši, měl celoživotně, jak se říká, jediné razítko v občanském průkazu. Jediné za to celoživotní zaměstnání. Rozhlasový režisér. A taky nadšenec a na cestě rozhlasové režie docela zásadní inovátor a objevitel. Už víte? No samozřejmě. Následující hodinka bude patřit režiséru Jiřímu Horčičkovi. Ať se vám pěkně poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jak vůbec popsat v několika větách takového rozhlasového tvůrce, jako byl Jiří Horčička? Pan Jiří Horčička. Nebo kolegové mu říkali Horča, familiérně. No asi nejlépe výběrem z jeho práce. A víte co? Na úvod si poslechneme, jak profesi rozhlasového režiséra popsal jednou on sám. A potom taky jeden z příběhů Čapkových detektivních povídek. Karla Čapka vůbec měl Jiří Horčička obzvlášť rád a v životě se k němu jako tvůrce, jak ostatně dnes ještě uslyšíme, vrátil hned několikrát.
2: Řekneme-li o někom, že je truhlář, pak víme naprosto přesně, co dělá. Řekneme-li o někom, že je redaktor, pak víme přesně, co dělá. Řekneme-li, že je rozhlasový redaktor. Už k tomu, co si přidáváme, znamená to, že musí být nejen píšící, ale také schopen promluvit před mikrofonem. A řekneme-li o někom, že je režisér, pak jsou tady jisté definice. Jedna definice je klasická, kterou kdysi řekl František Roland. To je, že režisér je ten, který učí herce to, co sám neumí. Odvozeno od téhleté definice, která je mezi herci už téměř klasická, je to prostě člověk, jehož povolání nemůžeme přesně definovat. Je tam ode všeho kousek a ničeho prostě dokonale. Je v něm kousek praktického dramaturga, je v něm kousek muzikanta, je v něm kousek výtvarníka, je v něm kousek herce, je v něm kousek technika, ale zajímavé, že předpokladem, myslím si alespoň pro tuto funkci, je to, že nic nesmí umět dokonale. Že záleží na tom, jak jsou tyhle ty jednotlivosti v tom režisérovi poskládány a to nakonec určí jeho režisérský typ. Prostě rozhlasový znamená, že má něco společného s hlasem. A nikoliv pouze s hlasem, ale také zvukem. A to zvukem nikoliv pouze realistickým, ale také s hudbou, jakožto zvukem. Prostě toto všechno kombinuje nějak ve svých představách dohromady a potom společně se svými spolupracovníky to dává na ten zvukový pás.
0: Divadlo pro vaše uši.

0: Příběhy sňatkového podvodníka. No, to si nechte vyprávět. Bývalo to výnosné, ale i rizikové řemeslo. Nebo živnost.
1: Jestli byste dovolil, já bych...
0: Slovo má pan Holub, detektiv.
1: Víte, my nemáme rádi nějaké extra a nebývalé případy. My taky nemáme rádi nové lidi. Takový starý, osvědčený zločinec, to je docela jiná práce. Předně hnedle víme, že to udělal, protože to je jeho obor. A víme, kde ho najít, a za třetí nedělá nám žádné caviky a nezapírá, protože ví, že mu to není nic platno. Páni, s takovým zkušeným člověkem pracovat, to je radost. I v kriminále se tihle řemeslní zločinci těší zvláštní oblibě. Ale nováčkové a nahodilí provinilci jsou největší kverulanti a renitenti a nic jim není recht. Starý mazák ví, že arest je riziko práce a tak to zbytečně nekazí sobě ani těm druhým. No, jednou jsme dostávali hromady hlášení, že na českém venkově řádí neznámý sňatkový podvodník. Podle popisu to byl letitý pán, takový tlustší, holohlavý, s pěti zlatými zuby. Dával si jméno Miller, Procházka, Šimek, Šebek, Šinderka, Bílek, Hromádka, Pivoda, Berger, Bejček, Stočes a všelijak jinak. Krucinál, ten popis se nám na žádného podvodníka nepasoval. To musí být někdo nový. Tak si mě zavolal náš pan Rada a povídá: Holube, vy děláte tuhle vlakovou službu, když už někam jedete, dávejte pozor, nepotkáte-li nějakého chlapíka s pěti zlatými zuby. No dobře, do 14 dnů jsem načapal tři pány s pěti zlatými zuby. Museli se mě legitimovat, ale Ježíš Maria, jeden z nich byl školní inspektor a jeden dokonce poslanec, a to se neptejte, páni, jak jsem za to dostal vynadáno. A teď teprv jsem si vzal do hlavy, že toho kujona musím dostat. On to nebyl můj obor, ale já jsem si řekl, že se mu pomstím. Tak jsem si zajel privátně ke všem těm oklamaným slečnám, sirotkům a vdovám, ze kterých ten zlatozubý taškář vylákal peníze pod slibem manželství. Všechny dámy tvrdili, že to byl inteligentní a solidní pán a že tak pěkně a slušně horoval o rodinném životě. Ale žádná si od něho nevzala ani otisk palce. No to je vám hrůza, jak jsou tyhle ženské lehkomyslné. 11. oběť, to bylo v Kamenici, mě v slzách povídala, že ten pán byl u ní třikrát. Vždycky přijížděl vlakem o 10:30 ráno a když posledně odcházel s jejími penězi v kapse, podíval se na popisné číslo jejího domečku a překvapeně řekl: Helejte, slečno Mařenko, není-li to boží vůle, abychom se vzali. Vy máte číslo domu 618 a já za vámi vždycky vyjíždím v 6 hodin 18 minut. Není to dobré znamení? A já hned vytáhl jízdní řád a hledám, ze kterých stanic vyjíždí vlak v 6 hodin 18 minut a má spojení na vlak, který dojede do Kamenice v 10 hodin 35 minut. Když jsem si to všechno seštimoval, viděl jsem, že by to mohl být nejspíš vlak ze stanice Bystřice Novoves. To víte, vlakový detektiv se musí v provozu vyznat. To se rozumí, zajel jsem do stanice Bystřice Novoves a ptám se po tlustém pánovi se zlatou hubou. To jezdí, povídal mě přednosta stanice, je to pan Lacina, obchodní cestující, co bydlí tamhle v dolní ulici. Tak já jdu za tím panem Lacinou. Na chodbě natrefím takovou drobnou a čistěnkou paní a povídám: bydlí tu pan Lacina, to je můj muž, řekla, ale on teď po obědě spí. To nevadí, povídám, a jdu dovnitř. Na kanapě leží...
2: Jeje, to je pan Holub. Maminko, podej mu židli. My se známe, že jo?
1: Pozdrav tě, Bůh, Vincku. Vždyť on to byl starý losař z Plichta. Víte, co dělají ty losové podvody? A už se dělá aspoň 10krát. Tak ty už neděláš losy?
2: Už ne, pane Holub, ono to dá moc běhání, že jo? A 52 let, to už člověk rád někde posedí. Chodit dům od domu, to už pro našince není.
1: Tak proto se zdal na sňatkový podvody, viď ty, partíko?
2: No, pane Holub, něco člověk musí dělat. Když jsem posledně seděl, tak se mi zkazily zuby. Já myslím, že to dělá čučka. Tak jsem si je musel dát spravit. A to byste nevěřil, pane Holub, jaký kredit člověk dostane na zlaté zuby. Ono to budí důvěru. A taky člověk začne líp trávit, tloustnout. No co na plat, našinec musí pracovat s tím, co má.
1: A kde máš peníze, povídám mu. Já mám tuhle v notese 11 tvých podvodů. To dělá neto 216 tisíc. Kde je máš, Vincku?
2: I tady všechno patří mé ženě. Obchod je obchod. Já nemám nic, než co mám při sobě. To je 650 korun, zlaté hodinky a zlaté zuby. Maminko, já pojedu s pánem do Prahy. Pane Holub, já ty zuby musím ještě splácet. To dělá 300 korun, ty u maminky nechám.
1: A 150 korun má dostat tvůj krejčí, připomněla ta panička.
2: Máš pravdu, maminko, máš pravdu. Pane Holub, já si potrpím na správnost. Když nemáš dluhy, můžeš se každému podívat do očí. To už patří ke kšeftu, že jo? Maminko, okartáčuj mě trošku ten zimík, abych ti nedělal v Praze ostudu. Tak a můžeme jet, pane Holub.
1: Tehdy Vincek Plichta dostal 5 měsíců. Ty ženské většinou před porotou prohlásili, že mu ty peníze dali dobrovolně a že mu to odpouštějí. Jenom jedna mu nic neslevila, to byla bohatá vdova, kterou pumpnul jenom o 5 000. No, to jsou lidi, co? Půl roku na to jsem slyšel, že jsou v kraji 2 sňatkové podvody. To bude Plichta, řekl jsem si, ale dál jsem se o to nestaral. V tu dobu jsem měl co dělat v Pardubicích na nádraží, protože tam působil jeden kufras. Víte, co kradou na peroně zavazadla. A protože jsem měl asi hodinku od Pardubic v jedné vesnici svou rodinu na letním bytě, vzal jsem si pro ní do kufříku párky a takové ty uzeniny. A jak tak jedu, prošel jsem ze zvyku celý vlak. A v jednom kupé sedí Vincek Plichta s takovou starší dámou a něco vykládá, jak je ten svět zkažený. Vincku, povídám, už zase někomu slibuješ manželství? Plichta se začervenala, honem se té dámě omlouval, že má tady s tím pánem obchodní jednání, a když za mnou vyšel na chodbičku, povídá káravě.
2: Pane Holub, to byste mě neměl dělat před cizími lidmi, na mě stačí mrknout a jdu. Skrze co mě hledáte?
1: Máme tu zase 2 případy, Plichto, povídám mu. Ale já mám dnes jinou práci, tak já tě dám četníkům tady v Pardubicích.
2: Ale pane Holu, prosím vás, to mi nedělejte. Já už jsem na vás zvyklý, budu s vámi. No tak, pane Holu, za staré známosti.
1: To nejde, kamaráde. Já nejdřív jedu za svou rodinou, to je hodinka cesty. Co bych s tebou, člověče, dělal?
2: Ale já vás doprovodím, pane Holu, aspoň vám cesta líp uteče.
1: No tak dobrá, tak tedy šel ten Plichta se mnou. A když už jsme byli za městem, povídám...
2: Ukažte, já vám ten kufřík ponesu. A koukněte se, pane Holub, já jsem starší člověk a když vy mě před cizími lidmi tykáte, tak to dělá takový divný dojem.
1: Tak jsem ho pak představil své ženě a švagrové Máničce jako svého starého přítele, pana Plichtu. Poslouchejte, má švagrová je dost hezká holka, 25 let, ale ten Plichta tak pěkně a solidně mluvil a dal dětem bombóny. Zkrátka, když jsme vypili kafe, navrhl Vincek, že by jako šel se slečnou a dětičkami na procházku. A jen tak na mě mrknul, jako, že my chlapi si rozumíme a že si máme s manželkou co povídat. Takový to byl ušlechtilý člověk. A když se za hodinu vrátili, děti si vedli pana Plichtu za ruce, Mánička byla jako růžička a při loučení mu dlouho tiskla ruku. Poslouchej, Plichto, povídá mu potom, co tě to napadlo plést naší Máničce hlavu?
2: To už je takový zvyk, pane Holub, to snad dělají ty zuby. Já se ženskými nikdy nemluvím o lásce, to se na můj věk nepasuje. A vidíte, právě na to berou nejvíc. Asi ze zjištnosti, protože vypadám na zajištěné postavení.
1: Když jsme byli za Spardubicích na nádraží, povídám mu, Plichto, já tě přece musím dát četníkům, protože mám tady vyšetřit nějakou krádež. začal prosit.
2: Pane Holub, tak mě zatím posaďte tuhle do restaurace. Já si dám čaj a přečtu si noviny. Tady máte moje peníze. Je to 14 tisíc a ještě něco. No tak bez peněz vám neuteču. Vždyť nemám ani čím zaplatit útratu.
1: Dobrá. Tak jsem milého Vinska posadil do nádražní restaurace a šel jsem po svém. Za hodinu jsem nahlédl oknem. Seděl na svém místě, na nose zlatý skřipec a četl noviny. Asi za půl hodiny jsem byl hotov a jdu za ním. Teď už seděl u vedlejšího stolu s nějakou nápadně kyprou blond paní a důstojně káral sklepníka, že jí nechal v kafi škraloup. Když mě viděl, poroučil se té paníčce a šel ke mně.
2: Pane Holub, nemohl byste mě sebrat až za týden? Já bych teď měl zrovna nějakou práci.
1: Moc bohatá, plichto.
2: Ona má továrnu a moc by potřebovala zkušeného člověka, aby jí sem tam poradil. Teď zrovna má platit nějaké nové stroje.
1: Aha, Jášku, tak pojď, já tě představím. A jdu k té paničce. Těbuch Lojzíčko, povídám, pořád ještě lovíš tyhle ty starší pány? Ta blondýna se začervenala až po lopatky a řekla: Šmarja, pane Holub, já nevěděla, že ten pán je váš přítel.
2: A sakra, pane Holub.
1: Tak se hleď ztratit, povídám jí. Pan Rada Dundr by chtěl s tebou mluvit, Lojzíčko. To víš, on tomu říká podvody.
2: Pane Holub, to je smůla, co?
1: No.
2: Já bych jak těživ nevěřil, že bych se mohl stát obětí podvodnice.
1: A k tomu lehká ženská. Představ si, Vincku, že láká ze starších pánů peníze pod slibem manželství, jo?
2: Fuj, Tajksa. Tak má člověk ženským věřit. Pane Holub, no tohle přestává všechno.
1: Tak počkej tady, plichto. Já ti koupím lístek do Prahy. Druhou nebo třetí?
2: Ale pane Holub, to je škoda peněz. Jako začený mám právo na cestu zdarma, že jo? To už mě svěste za erární peníze. To víte, našinec musí počítat s každým šestákem.
1: Tak. A celou cestu až do Prahy nadával plichta na tu ženskou. To vám bylo nejhlubší mravní rozhořčení, které jsem kdy viděl. Když jsme pak vystupovali v Praze, povídám...
2: Pane Holub, já vím, tentokrát to bude 7 měsíců a mě ta vězeňská strava nesvědčí. Helejte, já bych se ještě jednou rád slušně najet. Těch 14 tisíc, co jste mi vzal, to je všechno, co mě ten poslední případ vynes. Tak ať se z toho aspoň jednou navečeřím. A taky bych se vám rád revanžoval za tu kávu.
1: No a tak jsme šli spolu do jedné lepší hospody. Vincek Plichta si dal roštěnku a vypil 5 piv a já to zaplatil z jeho portmonky. A on 3x přepočítal účet, aby nás číšník neošidil. Tak a teď na direkci, povídám.
2: Moment, pane Holub, já jsem měl s tím posledním případem velikou režii. To byly 4 cesty tam a zpátky po 48 korunách. To dělá 384 koruny.
1: Přitom si nasadil skřipec a počítal na kuse papíru.
2: Potom diety, řekněme 30 korun za den. Já musím být slušně živ, pane Holub, to patří ke kšeftu. Tak to dělá 120 korun.
1: Dobře, Vincku. A co ještě?
2: Potom jsem dal té slečně kytici za 35 korun. To víte, to je taková zdvořilost. Snubní prstínek, ten stál 240, byl jen pozlacený, pane Holu. Vidíte, kdybych nebyl poctivý člověk, řekl bych, že je ze zlata a počítal bych 600, že jo. Potom jsem jí koupil dort za 30 korun, pak máme 5 dopisů po koruně a inzerát, na který jsme se seznámili, stál 18 korun. Tak to dělá 832 koruny, pane Holub. Prosím, tak. Ale ty peníze mě musí to odpočítat. A já si je zatím nechám u vás, ano? Já mám rád pořádek, pane Holub. Aspoň tu režii musím mít krytou. No, a teď můžeme jít.
1: Ale když už jsme byli na chodbě policejního ředitelství, vzpomněl si ještě na něco.
2: Pane Holub, já jsem té poslední slečně ještě koupil lahvičku voňavky, tak to máme ještě 20 korun k dobru. Víte, pořádek musí být, že jo?
1: Jo. Pak se Vincek Plichta pečlivě vysmrkal a nechal se s klidnou myslí odvést.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Tak tedy v divadle pro vaše uši, které jsme dnes věnovali režisérovi Jiřímu Horčičkovi, ještě jednou Karel Čapek. Byla to tehdy přelomová inscenace, ta rozhlasová Válka smloky. No považte, už jen bez jakékoliv počítačové techniky vymyslet a zrealizovat hlas mloka. Ale to by nebyl nadšenec a fanda rozhlasové režie Jiří Horčička. Sám na to po letech takhle vzpomínal.
5: Doznávám, že jsem byl já o ním mlokem. V té době jsme totiž neměli žádné takové ty japonské mašinky, které dokážou divy. Měli jsme prach obyčejné magnetofony, notabene nevalné kvality, a museli jsme najít způsob, jak toho mloka interpretovat. Protože Karel Čapek byl tak škodolibý, že nám nenapsal o tom, jak mloci mluví. Takže jsme si museli všechno vymyslet. Když jsem to si rozebíral, tak jsem zjistil, že to nemůže být ani ženský, ani dětský, ani mužský hlas. Že to nesmí mít tembr, aby to nebylo lidské. Že to nemůže být také strojové. Že to musí mít jistý organismus. Čili, že to musí namluvit prostě člověk v jisté deformované podobě. A nedovedete si představit, kolik večerů a nocí jsme tady strávili v téhleté budově.

0: Ruský hellbender americký Andreas Scheuchzery a nádrže různých čolků, macarátů a žebrovníků.
1: Tak počkej, počkej, nelez mi sem, až to utřu. No tak uhni.
2: Mami, pojď pryč, koukej mlad.
1: Hele.
2: Mami, co žere?
1: Teď drž hubu, až to uklidím, tak tě budu učit mluvit.
2: Budu tě učit mluvit.
1: Neopakuj pořád, co slyšíš. No tak. Řekni, děkuji, pane Grex.
2: Řekni, děkuji, pane Grex.
1: A jdi ty, zase opakuješ. Mlok seš a mlokem zůstaneš. Vem si radši noviny, zatím mi něco přečti.
2: Jsou na Marsu lidé.
1: A počkej, to ne, něco jiného, Andy.
2: Zvítězí v letošním derby.
1: No?
2: Pelham Beauty, nebo Gobernador.
1: A samozřejmě, že Pelham Beauty. No tak, čti dál.
3: Grexi, u čerta!
2: Tisková kancelář oznamuje.
4: Grexi?
1: Prosím, pane.
4: Co to znamená?
1: Stalo se něco, pane.
4: Tady to zvíře mluví?
1: No jo.
4: Jste tady vy mluvil?
2: Ano, pane, kdo jste vy?
4: Ředitel Wiggum.
2: Těší mě, jak se máte, no. Já jsem Andy Scheuchzer.
4: Jak to víte, že se jmenujete Andreas Scheuchzery?
2: Mám to tu napsáno, pane.
4: Aha.
2: Roku 1726.
4: Nenapovídat. Prosím, pokračujte.
1: Máš mluvit dál.
2: Nalezl na kamenné desce z Ellingenských lomů Johannes Jakub Scheuchzer.
4: Správně.

0: Lotta, který byl nazván Cryptobranchus primevus neboli Aldrias Schoichcerii Čudy.
1: A když čteš, totiž čtete noviny, co vás tam prosím nejvíc zajímá?
0: Soudní síň, dostihy, kopaná.
1: A viděl jste někdy kopanou nebo dostihy?
0: Ne, pane.
1: Tak proč to čtete?

0: Děkuji, Andy, to stačí. Já už ale musím jít. Neměl byste nic proti tomu, kdybych k vám poslal pár učených pánů? Totiž myslím, že by si s vámi velmi rádi promluvili.
1: Bude mě těšit, pane. Nashledanou, sir.
0: Nashledanou.
2: Nashledanou, pane řediteli. No, tak to vidíš, Andy. Už to neopakuješ. No, tak teď vem to koště a dodělej to.
0: No tak, Andy, řekni nám, kolikátého dnes je?
1: Pondělí, pěkné počasí, pane. No,
0: výborně, Andy.
3: Dovolte, pánové, kolik je 3×5?
1: Proč?
3: Umíte počítat?
1: Ano, pane, kolik je 17×5?
4: Nejde nás, abychom se ptali, Andrew. Jmenujte nám anglické řeky.
1: Temže.
3: A dál?
1: Temže.
4: Aha, jiné nevíte, že?
3: Kdo vládne v Anglii, kdybyste nám mohl povědět?
1: Král Jiří.
4: Kolik je dílů světa?
1: Pět.
4: Dobře. A které to jsou?
1: Anglie a ty ostatní.
3: Smíme se podívat na váš jazyk?
1: Ano, pane, čistěte si zuby pastou Flip. Je úsporná, je nejlepší, je anglická.
5: Well.
1: Chcete míti volný dech?
6: Děkujeme, to stačí, řekla.

0: komise a protokol její rozmluvy s Andreasem Šojchcerý čítal 16 plných stran. Na konci protokolu shrnula odborná komise výsledky svého pokusu takto. Sačál.
1: Andreas Šojchcerý, mlok chovaný v londýnské zoo, dovede mluvit, byť poněkud skřehotavě. Disponuje asi 400 slovy. Říká jen to, co slyšel nebo četl. O samostatném myšlení u něho nelze ovšem mluvit.
0: Profesor Ebigem.
2: Týž mlok dovede číst, ale jenom večerníky novin. Zajímá se o tytéž věci jako průměrný Angličan a reaguje na ně podobným způsobem. To jest ve směru ustálených obecných názorů. Jeho duševní život, pokud lze o nějakém mluvit, pozůstává z představ a mínění toho času běžných.
0: Sir Foxley.
3: Jeho inteligenci není naprosto třeba přeceňovat, neboť v žádném ohledu nepřekračuje inteligenci průměrného člověka našich dnů.
0: Přes tento střízlivý úsudek odborníků se mluvící mlok neboli miláček Andy stal senzací londýnské zoo. Dostával od návštěvníků tolik čokolády, že jednoho dne zašel na následky své popularity. Jak vidět, demoralizuje sláva i mloky.
4: Haló, Bondi!
5: Vítám vás, pane Weisberger!
0: Jsme na schůzi, na které se sešli téměř všichni účastníci pacifické exportní společnosti. Budeme svědky jednání, které je v historii této společnosti velmi významné. Pozor, šum utichl a pan Bondi se ujímá slova.
6: Vážené shromáždění, mám tu čest zahájit tuto mimořádnou valnou hromadu pacifické exportní společnosti.
0: Zdvořilý potlesk.
6: Připadla mi truchlivá povinnost oznámit vám zarmucující zprávu. Zemřel, abych tak řekl, zakladatel a otec šťastné myšlenky navázat obchodní styky s ostrovy dalekého Pacifiku, náš nejhorlivější spolupracovník, náš kapitán Van Toch. Žádám vás, abyste jeho světlou památku uctili povstáním.
0: Péra v klubovkách praskají, židle šramotí, chvilka ticha.
6: Děkuji vám, pánové.
0: Pánové sedají.
6: Prosím pana ředitele Volavku, aby nás obeznámil s hospodářskými výsledky, se kterými může naše společnost letošního roku počítat.
7: Velevážené shromáždění. Stav na trhu perel je velmi neuspokojivý. Po loňském roce, kdy byla produkce perel zdvacetinásobena, perly počaly katastrofálně klesat v ceně až o 65%. Máme v Amsterdamě přes 200 000 perel prozatím téměř neprodejných, protože perly snad následkem zlevnění vycházejí z módy. Naproti tomu tohoto roku produkce perel povážlivě klesá. Řada nalezišť je již vyčerpána. Proto se správní rada rozhodla, že ano?
6: Ano.
7: Obrátit svou pozornost na jiné plodiny mořských hlubin, ale výsledky dosavadních informací nejsou příliš příznivé. Je vyloučeno, aby naše pacifická exportní společnost vyplácela na konci roku jakoukoliv dividendu.
6: A prosím, pan doktor Hubka.
8: Neuvažuje snad správní rada o likvidaci PES?
6: Pokud je mi známo, pane doktore, správní rada PES se usnesla vyčkat v té věci dalších návrhů.
9: Dovolte mi připomínku. Bylo neodpustitelnou chybou, že se odběr perel nekonal za přítomnosti stálých zástupců naší společnosti, kteří by kontrolovali, konáli se lov perel dostatečně odborně, gentlemani.
7: Prosím poznámku. Uvažovalo se o připomínce, kterou zde vznesl Mr. Brinkelier, ale bylo shledáno, že by tím příliš stoupla režie podniku.
9: Prosím, to je jedna stránka věci. Ale přesto se táží, je-li spolehnutí na mloky, že skutečně odevzdávají všechny perly, které najdou.
0: Všichni přítomní souhlasí. Pan Bondi?
6: Dovolte, pánové, abych konstatoval, že zde poprvé veřejně padá zmínka o mlocích. Dosud je pravidlem neuvádět na tomto místě žádné bližší podrobnosti o tom, jakým způsobem se lov perel provozuje. Vítám však popud k otevřenější rozpravě. Na otázku pana Brinkeliera mohu sdělit, že podle mého názoru není třeba pochybovat o naprosté poctivosti a pracovní zdatnosti mloků zaměstnaných lovem perel. Musíme však počítat s tím, že dosavadní naleziště perel jsou nebo v dohledné době budou podstatně vyčerpána, jak již sdělil pan ředitel Volavka. Prosím, pan Kurt von Frisch.
0: To je zástupce německého kapitálu.
10: Rád bych se otázal, zda bylo uvažováno o tom zaměstnat mloky jinak, případně výnosněji než lovem perel. meine Herren. Mělo by se vzít v úvahu jejich přirozené, tak říkajíc, bobří nadání stavět hráze a jiné stavby pod vodou. Snad by bylo možno použít jich k hloubení přístavů a podobně.
6: Musím vám říci, že o podobném využití mloků správní rada skutečně intenzivně uvažuje.
10: Právo, Herr Bondy.
6: V tomto směru se otevírají veliké možnosti. Prosím, pánové, počítejte se mnou. Máme nyní 6 milionů mloků. Za rok jich budeme mít 300 milionů. Za 3 roky 15 miliard.
9: Moment, please.
6: Prosím, pan Brinkelier má slovo.
9: Navrhuji jménem skupiny akcionářů, aby mloci byli jednoduše prodáváni jako pracovní síly komukoliv, kdo by chtěl podnikat nějakou práci ve vodě nebo pod vodou.
0: Frenetický potlesk.
9: Kdyby se párek mloků prodával, řekněme, za 100 franků a kdyby pracovní mlok vydržel jenom jeden rok, bude se taková investice každému podnikateli hravě amortizovat.
0: Projeví souhlasu.
9: Konečně mohli bychom stanovit cenu i vyšší.
6: Děkuji. Děkuji za návrh mistra Brinkliera. Prosím, doktor Hubka.
8: Ovšem, pánové, nemohu se zdržet, abych neupozornil na to, že prodejem mloků, kteří by se případně mohli rozpozovat i na nových místech, ztratí společnost svůj monopol na mloky.
6: Pánové, vzdejme se předem myšlenky, že bychom v budoucnu udrželi monopol na mloky. Patentovat si je dát nemůžeme.
0: Všeobecná veselost.
6: Tedy dovolte, abych prozradil, že správní rada velmi důkladně, byť předběžně, pracovala na tomto problému. Navrhuje, aby byl utvořen nový trust pod jménem Salamander syndikát. Členy mločího syndikátu by kromě naší společnosti byly malé, finančně silné skupiny. Například jistý koncern, který bude vyrábět speciální patentované kovové nástroje pro mloky. Dále chemický a potravinářský kartel, který bude vyrábět laciné patentované krmivo pro mloky. Skupina dopravních společností, která si dá patentovat zvláštní hygienické tanky pro dopravu mloků, blok pojišťoven, které převezmou pojištění koupených zvířat proti úrazu i uhynutí, jak během dopravy, tak na pracovištích, dále jiní zájemci, průmyslový, exportní a finanční.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Víte, že i toho Valdemara Matušku, když jdou na mužskýho léta, jsem si dnes taky nevybral náhodou. Nějaké roky ty si Jiří Horčička jako režisér v rozhlase vůbec nepřipouštěl. Pracoval doslova až do poslední chvíle. A mimochodem, víte, že někdy režíroval i mimo rozhlasové studio na rozhlasových schodech?

0: Dobrý den, vy jste soudržka učitelka Majerová?
1: Yes. Good afternoon. Ty jsi se ale zadýchala, ty jsi Tereska, viď?
0: Tereska Loudecká.
1: Tak tě pěkně vítám na naší první hodinu angličtiny. Pojď dál, pojď.
2: To jsou rozhlasové schody v budově v Karlíně, které nám dali dostatečný prostor pro to, a já jsem svou nebohou dcerku honil několikrát, protože moje zvukařka paní Borkovcová to chtěla mít všechno přesné, takže musela chudák běhat po schodech nahoru a dolů, taky aby se pořádně zadýchala, aby přišla zadýchaná, protože dítě to potřebuje mít zprostředkované. Bezprostředně musí být zadýchané, protože neovládá hereckou techniku. No a dcerka Helenka, té bylo tehdy přesně 10 let, kolik mělo být tehdy té Teresce Loudecké.
3: No, tak se to má, když je v práci v tom nejlepším slova smyslu fanda a fanatik. Režisér Jiří Horčička, který svět kolem sebe viděl a slyšel rozhlasově. A nikdy nezapomněl zdůraznit, že rozhlasová inscenace to není jenom režisér, ale vlastně celý tým. Asi jako na stránkách Tří mušketýrů Alexandra Dumase, kterými se dnes v Horčičkově režii rozloučíme. Jeden za všechny a všichni pro vás, naše posluchače. Tak zase brzy naslyšenou, přátelé rozhlasového archivu.
4: Když je ti 20 let, je život jako med. A je ti věčně do zpěvu uprostřed dívčích úsměvů, když jedeš jarní Paříží a město si tě prohlíží. Vždyť je ti teprv 20 let. Ano, začali jsme jako obvykle písničkou krasopisně napsanou na titulním listě D'Artagnanových pamětí. V tom silném svazku čtu právě v místě, kde D'Artagnan zaznamenal, jak netrpělivě očekává milostnou schůzku s Konstancí. Za každou větou vykřičník a v poctivě opsaném dopise od milované ženy slovíčko zítra třikrát podtrženo.

0: Mám z vás radost, D'Artagnane. Už včera na plese jsem pochopil, že jste se z Londýna vrátil a že všecko dobře dopadlo. Teď si musíte na sebe dávat dobrý pozor, mladý muži.
1: Já se nebojím, pane kapitáne.
0: Kardinál nikdy nezapomene, že ho jeden gaskoněc obelstil. Poslyšte, odkud máte takový nádherný briliantový prsten z Londýna?
1: Prsten od Angličana bych přece nenosil. Královna mi podala ruku k políbení a zároveň jsem od ní dostal, jak řekla, malý dárek.
0: Malý dárek. Jestli vám smím radit, hned teď se seberte a prodejte ho.
1: Dar od královny? Nikdy!
0: Ten prsten přece každý pozná. Gaskoňský kadet nemývá takové šperky.
1: Ale já ano.
0: Dejte na mou radu, příteli. Kardinál se pomstí. Buďte na sebe opatrný. A hlavně nevěřte nikomu, ani vlastnímu bratrovi, ani milence. A to už vůbec ne.
1: Proč myslíte, že nemám věřit milence?
0: Protože milenka je nejoblíbenější a nejúčinnější kardinálův prostředek ve všech jeho intrikách. Vězte mi, sloužím u dvora 30 let.
1: Ale mé milenky se to netýká.
0: Tím hůř pro ní. A propo, co je s našimi třemi mušketýry? Kde jsou?
1: Zůstali na cestě. Nejdřív Portos, raněný v souboji u Chantil. Pak Aramis s kulkou v rameni v hospodě u Crevecoeur a Athos v Amiánu. Naposledy jsem ho viděl, jak se bije s tlupou hrdlořezů.
0: Takže jste vyváznul jen vy?
1: Spíš náhodou. V Calais mě málem poslal na onen svět jakýsi hrabě Dvard. Nejsem si jistý, jestli on naše setkání přežil.
0: Hrabě Dvard. Je kardinálův agent? A bratranec hraběte Rochefora. To vám kardinál také připíše k tíži. Víte, co bych udělal na vašem místě? Zatímco budou hledat v Paříži, zmizel bych za svými třemi kamarády ještě dnes večer.
1: Samozřejmě. Musím je najít. Živé nebo mrtvé. A jestli nežijou, pomstím je. Zítra odjedu.
0: Zítra? Proč ne dnes? Dovolená ještě platí.
1: Vyloučeno. Dnes to nejde. Mám večer něco důležitého. Až zítra.
0: Ach, to mládí.
1: Až zítra ráno. Nebo až v poledne?
2: Vroucí díky. Vroucí díky. V 10 večer. Jsem vám dlužná. Je mi dlužná. Constance.
3: Chcete jít až do zámku, pane? Vždyť tam nikdo nebydlí.
1: Zůstaneme zatím v zahradě, Planchette. Tady na mě počkáš, podrž koně.
3: V noci je hrozná zima. Člověk si užene revma, ani o tom neví. A je tu nebezpečno. Zahrada je zarostlá. Nikdy nevíte, jestli tu nečíhá nějaký vagabund.
1: Dobře.
3: Dobře, dobře, dobře.
1: Neběduj. Vezmeš koně a zajdeš někam do hospody. Ráno sem přijedeš a uvidíme, co dál.
3: Až ráno? A kam?
1: Sem, k tomuhle pavilonku.
3: V prvním patře se svítí. Nikdo na vás čeká.
1: Jakmile vyjde ven dáma, musíš zmizet. Na, tady máš pár pistolí, kup si v hospodě něco na zahřátí. Deset hodin už je pryč. Viď, Planchette.
3: Dámy vždycky chodí pozdě. Zkuste to znovu. Nic.
1: Že by usnula?
3: Třeba nechala otevřené dveře.
1: Zamčeno. Planchette, vysadni na strom.
3: Podívejte, pane, tady někdo ztratil rukavičku. A tady ještě jedna. A kus růžové látky.
1: Pomoz mě, ze stromu je vidět dovnitř.
3: Pomalu, pane, pomalu. Buďte opatrný. Já vidím, že jedna tabule okna je vytlučená.
1: Pro boha!
3: Co je?
1: Lupiči! Neštěstí!
3: Pozor, pane, neskákejte!
1: Unesli nebo zabili.
3: Máte nohy v pořádku? Nestalo se vám nic?
1: Je tam rozbité zrcadlo, převrácený stůl, rozházené polštáře. Co teď? Musím k panu de Treville.
3: Ale co když tady vaše dáma vůbec nebyla? U brány do zahrady je domek zahradníka. Můžeme se zeptat.
1: Čekej u koní!
4: Ne, pane, opravdu nic nevím.
1: Zapřísahám vás, pomozte mi.
4: Nevím.
1: Měl jsem tady schůzku s Milenkou.
4: Nevím.
1: V pavilonu je všechno rozbité, mám strach.
4: Nevím.
1: Prosím vás, na kolenou, viděl jste něco?
4: Nic nevím, nic neřeknu. Nechci přijít do neštěstí.
1: Máte moje šlechtické slovo, že se o vás nikdy nikde nezmíním.
4: Nevěřím nikomu.
1: V pavilonu byla žena, víte? Prosím vás, kvůli své lásce. Jestli jste někdy někoho miloval, pochopte mě, pro Boha.
4: Dal jste mi slovo?
1: Ano.
4: Tak teda asi před hodinou přišli tři chlapi a chtěli, a tím půjčím žebřík. Koukám, u pavilonu stojí kočár. Dám jim žebřík, oni ho přistavili k oknu pavilonu a z kočáru vytáhli nějakého pantátu. Bylo vidět, že k těm chlapům nepatřil.
1: Jak to? Proč?
4: Byl starší, tak k 60. Les na ten žebřík dost těžko. Měl bříško a pleš. Nakouknul do okna, slez dolů a povídá, je to ona.
1: Pane Bože, Bonacieux!
4: A pak to začalo. Jeden vylez nahoru na žebřík, dva vypáčili dveře. Ženská vevnitř hrozně ječela. Dva chlapí vyvlekli z pavilonu ven, hodili do kočáru, práskli do koní a bylo po všem.
1: Konstanz!
4: No,
1: to je strašné, ale to je strašné.
4: Nenaříkejte, vždyť vám ji nezabili. A to je hlavní, teď je zmatený svět, pane. Život nic neplatí.
1: Jak vypadali, nevíte?
4: Ten, co se mnou mluvil, měl kort, klobouk, byl větší, černé vlasy a vousy, vypadal na šlechtice.
1: Zase on. Měl jizvu na obličeji?
4: Nevím. Pane, slíbil jste, že o mě nikomu neřeknete.
1: Nebojte se. Šlechtic nemá nic dražšího než své čestné slovo. A to jsem vám dal.
0: Chápu vás, D'Artagnane. Spolehněte se. Řeknu královně co nejdřív, že paní Bonacieux zmizela.
1: Snad přikáže, aby se po ní pátralo. Musí se přece něco stát.
0: Mýlíte se. Královna bude předstírat, že jí je paní Bonacieux lhostejná.
1: Proč? Za ty všechny služby?
0: Jeho eminence přece čeká, až královna projeví strach o paní Bonacieux. On dobře ví, že ta švadlenka zná různá tajemství. Mimochodem, asi před hodinou i vás, D'Artagnane, tady hledal sám pan kapitán kardinálovi gardistu.
1: Pan de Gavois? Chtěl mě zatknout?
0: Přišel se vzkazem od pana kardinála, že je vám velmi nakloněn a že vás upřímně zve, abyste za ním přišel.
1: Z jeho upřímnosti jde strach.
0: Řekl se mu, že jste časně ráno odjel na návštěvu k rodičům.
1: Děkuji, pane kapitáne. Už opravdu odjíždím. Můj sluha osedlal i nové koně pro mé přátele. A přivezu je na nich živé nebo mrtvé.
0: Pozdravujte na cestě, moje mušketýry. Jak jste to říkali? Jeden za všechny.
1: A všichni za jedno.